0: bych si ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hračka napíše, takže byla to čest.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na Pražském okruhu a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje mezi tunely. Na 10. kilometru silničáři mění směrové sloupky, zabírají pravý pruh, je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Máme 5 minut, no skoro možná už spíš 6 minut po 2. hodině, posloucháte noční radiožurnál a jdeme soutěžit. Strávit odpoledne s členy skupiny Jelen a ještě si večer užít jejich koncertní show, tak to pro vás přináší Jelen Fest 2026. Festival kapely Jelen je určen pro celou rodinu, dokonce v podvečer nabídne i koncert pro ty nejmenší a kromě kapely Jelen se můžete těšit i na hosty, jako třeba Honzu Nedvěda mladšího, repera Lipa nebo kapelu Poetika a mnoho dalších. Samozřejmě těch zastávek Jelenfestu po Česku bude letos 20, takže hostů bude samozřejmě mnohem víc. Tak máte-li zájem o výhru, dvě vstupenky, volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci. A telefonovat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Data Boys a píseň Tanečnice zazněla v nočním radiožurnálu a přiblížila nás k soutěži.
1: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelenfest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marie Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelenfest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden známe, tak pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady Vlasta.
0: Vlasto, já vás zdravím. Ještě se zeptám, odkud pak nám voláte?
2: Od Litomyšle.
0: Tak pak případně, pokud byste zvítězila, tak se samozřejmě podíváme na ten seznam těch koncertů, ono je jich 20, a vyhledáme něco poblíž Litomyšle, abyste to neměla daleko. Ale teď pojďme k soutěži, to je to zásadní. Mám pro vás soutěžní otázku a k ní tři možnosti, jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle rozrozumitelné?
2: Je.
0: A jste připravena?
2: Jsem připravena.
0: Tak dobře, jdeme na to. Kapela Jelen má momentálně v sestavě zpěvačku Adélu Orlovou. Ovšem v minulosti s kapelou spolupracovaly i jiné zpěvačky. A my se dnes ptáme, která z následujících mladých interpretek nevystupovala, ještě jednou opakuji, nevystupovala pravidelně s kapelou Jelen. Za A to může být Kateřina Marie Tichá, za B Tereza Balonová, nebo za C zpěvačka Leny. Tak dvě zpěvačky s kapelou pravidelně vystupovaly, jedna nikoli.
2: Tak já budu vyloženě typovat. Mm-hmm. Zkusím to Cčko, no, já nevím.
0: Zkoušíte Cčko, Leny. A zkoušíte to správně, já vám gratuluju.
2: Hurá.
0: No, to se vrát. Půjdete vy, nebo někoho obdarujete?
2: Uvidíme s manželem, anebo... To někomu dáme.
0: Tak to si samozřejmě ještě můžete promyslet, není vůbec problém. Já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano, děkuji.
0: Děkuji. A vy ostatní budete mít příležitost vyhrát si dvě vstupenky na Jelenfest zase zítra v nočním radiožurnálu, tradičně po druhé hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Pokračuje noční radiožurnál a mládě orla savanového odchoval zoopark Zájezd na Kladensku. V evropských zoo je přitom tento druh vzácný a podle databáze schromažďující informace o chovech dravců po celém světě. Jde o vůbec první úspěšný odchov v evropské zahradě.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po 4 pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na 5. pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že ten druh snáší až 2 vejce, ale my vlastně tady za těch 5 pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o 1 vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test určitě dělat budeme.
2: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Radio.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Pavel Prouza.
3: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada EU. Ústavní soud odmítl stížnost firmy BPS Energo na rozhodnutí britské justice. Firma z Velké Býteše na Žďársku proto musí zahraničním partnerům zaplatit více než 500 milionů korun. Britská soudkyně tak rozhodla ve sporu kolem zmařené výstavby elektrárny na biomasu. Ta měla vyrůst na severu Walesu. Česká firma žádala ústavní soud, aby britský verdikt neuznal. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů.
0: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi čtyři nejlepší hráče Grand Slamu se Menšík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 se souticemi a omezení na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou a některá vozidla vybočují. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pozor na omezení mezi tunely. Na 10. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. A v Praze na městském okruhu je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované čištění. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná až polojasná, od západu zatažená až oblačná, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojedinělé bouřky. Kránu na severovýchodě přibývání oblačnosti, teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Zemědělce trápí sucho. Už teď je jasné, že sklizeň obilí bude nižší a hrozí také nedostatek píce a slámy pro hospodářská zvířata. Jedním z nejpostiženějších regionů je Pelhřimovsko a vydáme se tam už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu. S následky sucha se potýkají například zemědělci na Pelhřimovsku. Očekávají mnohem nižší sklizeň a obávají se také nedostatku krmiva a slámy pro hospodářská zvířata.
1: Je to zaschlý, takže vlastně zasychají odnože, takže vlastně chybějí tam klasy a je to, řekněme, hruba poloviční proti normálnímu roku.
2: Ukazuje mi agronom František Vašák, jak vypadá obilí na polích zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku.
1: Tady třeba ječmeny a jsou vysoký tak do 20 cm.
2: Za žalostný stav vegetace prý může katastrofální nedostatek srážek.
1: Za květen nám spadlo 20, za duben bylo 5 a za březen bylo asi 12 mm.
2: Týká se to kterých plodin?
1: Veškerých plodin. Teďka asi nejhorší u nás situace bude s krmením, protože teďka co sklízíme pícniny na senáže, tak někde jsme tak možná na polovině. A samozřejmě bude i pak problém se stelivem, protože nebude sláma a výnosy vlastně obilovin a ostatních plodin. To je otázka, jak ještě zaprší, ale už teď je jasný, že budeme minimálně o třetinu proti normálu dole.
2: Že situace na Pelhřimovsku je jedna z nejhorších v republice, mi potvrdil i Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
3: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvale. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už zčásti o zimu.
2: Se suchem bojují zemědělci napříč regiony. Pokračuje mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba.
2: Z Pelhřimovska Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Zpěvák Sting s písní All This Time s vámi byl v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný noční poslech. Opravit most je pro malé obce velký problém. Na náročné stavby za miliony korun totiž nemají peníze. Stát dotuje jen ty, které jsou dopravně významnější. Třeba v Krouně na Chrudimsku se rozpadá hned několik mostů najednou. Na rychlou rekonstrukci to ale zatím nevypadá.
1: No, takže je to v podstatě kamenná podjezdívka, návrh nějaký historický železom, beton, no vidíte sám, jak ten beton vypadá. Statik řekl, že tenhle ten jako je na hraně.
2: Nezávislý starosta Krouny Leoš Chlupáč ukazuje most, který dlouho stát nevydrží. V podobně špatném stavu je jich hned několik.
3: My jsme v té první etapě vytipovali 8, které je potřeba už řešit.
2: Jenže oprava by stála 20 milionů korun a tolik obec najednou zaplatit nezvládne.
3: Se nám nepodařilo objevit žádný dotační program, který by vyhovoval.
2: Stát sice opravy mostů dotuje, ale podpora míří hlavně na dopravně významnější body.
4: S nadřazenou dopravní infrastrukturou, se silnicemi vyšších tříd nebo s železnicí.
2: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl. Na klasické příjezdy k domkům, do lesů nebo na pole se s dotacemi nepočítá.
4: Pro samostatné rekonstrukce menších mostů na místních komunikacích v současnosti samostatný dotační titul ze SFDI k dispozici není. Stejně tak se v nejbližším období neplánuje.
2: Podle Svazu města a obcí České republiky jsou potíže s mosty velmi časté. Chce dosáhnout toho, aby stát přispíval i na opravy strategicky důležitých míst.
5: Pokud by tam měla jezdit nějaká těžší technika, například vojenská, máme teď v plánu jednání s ministerstvem obrany, abychom dosáhli toho, že tyhle ty stavby dvojího užití budou spolufinancovány.
2: Upřesňuje ředitel legislativní sekce svazu Dan Jiránek. Ani na to ale Krouna s jednou řekou a třemi potoky spoléhat nemůže.
3: Pokud budeme schopni udělat dva mosty v jednom roce, tak to bude úspěch.
2: Opravy tak nějakou dobu potrvají. V obci je totiž mostů celkem 35. Z Krouny Josef Kopecký, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. Možná.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy

0: lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Pavel Prouza.
2: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Basketbalisté Nymburka si v úvodním ligovém finále poradili s Pardubicemi. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ve 20 minutách Radiožurnálu ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku je preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
3: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
2: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj pořád neobjevily. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
4: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
2: Tchajwanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tchajwanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tchajwanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
5: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
6: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Tchaj-pej je Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73 a vykročili úspěšně za 21. titulem v klubové historii. Kapitán Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali také skalní fanoušci, ti totiž dorazili a fandili, i když v černém, na protest proti sloučení se Slávií a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje, ale žádný z klubů nic z toho oficiálně stále nepotvrdil. Pokračuje Kříž.
7: Se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit dvojným počtu a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavně je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli, máme první bod sérii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D2 u Lanžhota i na silnici 38 u Dox. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu před Břeclaví. Na 53. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Řeší se to v uzavřené části dálnice. Pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D7 z Prahy do Chomutova počítejte s nočním omezením za Stehelče vsí. Na 12. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu a práce jsou naplánované do rána. Na nehodu pozor na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Mezi Jestřebím a Doxy se u odbočky ke Starým splavům střetlo nákladní auto s divokým prasetem. Počítejte s překážkou na vozovce a raději zpomalte. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
1: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 3 hodině a následující minuty budou patřit sportu. Finálová série bojů o Stanley Cup v NHL totiž před necelou hodinou začala, a to prvním utkáním série mezi Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. I vzhledem k české účasti vše sledujeme a hned po písni přineseme aktuální informace přímo ze zápasu.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Vítěz západní konference NHL a vítěz východní konference nastoupili před pár desítkami minut k zahájení finálové série bojů o Stanley Cup. Vegas Golden Knights bojují na ledě týmu Carolina Hurricanes. A jestli jsou zatím spokojenější hráči z města hříchu anebo ti z Relay v severní Karolíně, tak to prozradí Mikuláš Jáša. Vítám tě ve studiu.
1: Hezký večer. Je to domácí Carolina, která je spokojenější, protože vede 2-1 po úvodní třetině, ale pojďme postupně. Lepší úvod si snad ani domácí hokejisté nemohli přát, vždyť po 25 sekundách šli do vedení. Popíšeme si ty branky. Nikolaj Ehlers, dánský útočník, si posunul přihrávku Chestfielda kolem obránce, prohnal se do útočného pásma a opravdu tvrdou ranou k tyči nedal brankáři Hartovi šanci. Ve 12. minutě už to bylo o 2 góly, Chestfield zachytil nepřesnou přihrávku hostujícího hráče a vyslal do samostatného úniku opět bronzového medailistu z mistrovství světa Nikolaje Ehlerse z toho loňského. Ehlers svůj backendový blafák zakončil mezi betony Harta, takže 2-0, jenomže jako blesk z čistého nebe ve 13. minutě útočník Vegas Fjodor se vlastně řídil takovým heslem: když nevíš, co s pukem, co s kotoučem, tak vystřel, no a přineslo to gól. V houštině těl před Andersnem, brankářem Caroline, ještě ten pokus tečoval jeden z bránících hráčů, takže i ta teč a štěstí na straně Vegas ve 13. minutě. Připomenu, že za Vegas bojuje o Stanleyův pohár český útočník Tomáš Hertl. Je to jeho druhá účast ve finále, tak byť máme začátek série, snad bude šťastnější než před 10 lety.
0: Tomáš Hertl mimochodem v té poslední sérii s Coloradem poměrně ožil. Jak to vypadalo v dnešním utkání? Přijde mi, že hráči Vegas jsou takový trošku pod dekou.
1: Jsou pod dekou, někdo by je měl polít živou vodou. Tomáš Hertl strávil na ledě 4 minuty a 31 sekundu. Není to úplně velký prostor, ale není ho také málo. Doufejme, že se mu bude dařit a že naváže na ten skvělý výkon v posledním zápase v finále konference, kdy dal gól.
0: Díky moc za dosavadní informace a samozřejmě zápas budeme sledovat, takže se ještě ve vysílání uslyšíme. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: To byl Adam Ďurica a Zuzana Smatanová v nočním radiožurnálu s datem 3. června. A sdílet zkušenosti, získat nové informace nebo se jen potkat s lidmi, kteří řeší podobné situace a také problémy. I to bylo cílem včerejšího dne pěstounů v pražské zoologické zahradě. Dorazili na něj pěstounské rodiny i zájemci o náhradní rodinnou péči.
1: No já mám jednu dceru svoji a jednu mám právě jako v pěstounský péči. Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
2: Říká paní Lenka, do pražské zoo dorazilo zhruba 150 pěstounských rodin. Mezi nimi i manželé Veselí. Ladislav Veselý se se ženou stará o 2 děti.
3: My jsme s manželkou už vlastně fyzicky nemohli mít děti a tohle nám přišlo jako skvělá cesta a vlastně bonus toho vědomí, že jsme dvou skvělým dětem dali, doufejme, snad domov bezpečí a pokusíme se jim dát i vzdělání a výchovu. To vlastně přišlo potom postupně.
2: V zoopražský magistrát Den pěstounů pořádá už po několikáté, říká náměstkyně ředitelky zoologické zahrady Markéta Hojdekrová. Návštěvníci se ve vzdělávacím centru můžou setkat s odborníky a pro děti je připravený doprovodný program.
4: Takže si třeba děti můžou na workshopu vyrobit papír ze slovního trusu. Budeme pro ně mít připraveno setkání s našimi zvířaty z kontaktních chovů a samozřejmě se můžou zúčastnit jakýchkoliv krmení nebo setkání se zvířaty.
2: Podpora pěstounů je podle Zdeňka Soudného, ředitele Dobré rodiny, organizace nabízející podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům, důležitá i proto, že dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
5: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny, tak aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba 3x víc než jich dneska.
2: Zájem o pěstounství ale podle něj naopak mírně upadá. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Od roku 2032 nebudou řidiči potřebovat proplacení mýtného speciální palubní jednotky, nahradí je mobilní aplikace. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Resort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do roku 2032. Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60, potvrzených případů nákazy je přes 340. Výrazně klesl počet podezřelých případů, ještě minulý týden jich bylo přes 1000, teď je jich evidováno 116. Úřady vyřadily například lidi s negativními testy na ebolu nebo ty s jinou nemocí. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Okolnosti pádu letadla vyšetřují kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Sport. Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce NHL získal poprvé v kariéře Zack Werenski z Columbusu. Americký hokejista a olympijský vítěz byl v sezóně s 81 body nejproduktivnějším hráčem týmu a s 59 asistencemi i nejlepším nahrávačem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D7 před Slaným a nehoda v Liberci. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova se pracuje za odbočkou na Stehelče Ves. Na 12. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu a projíždějte kolem nich opatrně, kolona se netvoří. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. Na nehodu pozor při průjezdu Libercem ve směru do Hrádku nad Nisou. Za nájezdem od Františkova nákladní auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, od západu zatažená až oblačná s deštěm nebo přeháňkami, na jihozápadě ojediněle bouřky. K ránu na severovýchodě bude přibývat oblačnost. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Už jste slyšeli Katy?
5: To je skvělá otázka.
4: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
5: Skvělý rétor.
4: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Ferrari otevírá novou kapitolu své historie.
7: Představila svůj první čistě elektrický model s názvem Ferrari Luce.
8: Prima Ferrari Elettrica.
9: Lamborghini zavedení plně elektrických modelů odkládá a třeba Bugatti je dál zcela odmítá.
10: Někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo.
7: Výrobce očekává, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit přibližně pětinu jeho nabídky.
4: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech? Na to všechno se ptám Františka Dvořáka, automobilového novináře z webu iDnes.cz. Dnes je středa 3. června. Ahoj Františku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
5: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Elektrické Ferrari, které teda úplně nevypadá jako Ferrari, jmenuje se Luce, světlo, ale řekl bych, že úplně nezazářilo v těch posledních dnech. Pastelově modrá barva, krátký čumák, minimum těch klasických sportovních rysů, na které jsme u Ferrari zvyklí, taky pět sedaček, to je premiéra u Ferrari.
5: Určitě.
4: Kolik vtipů jsi viděl na tohle auto v posledních dnech, protože na sociálních sítích se to jim jenom hemží.
5: No, bezpočet a stále přibývají, ale já bych neřekl, že to auto nevyvolalo emoce nebo nebylo úspěšné. Ono je super úspěšné v tom, jak se o něm všude mluví. Já myslím, že za posledních 10-15 let nespomeneme auto, které by vyvolalo tolik reakcí, tolik emocí a ví o něm celý svět. To se naposledy podařilo Elonu Muskovi se Cybertruckem. Opět je to dost nekonvenční auto, které prostě vyvolává emoce a každý na ní má názor.
4: Jo, no určitě. Ne. Já si myslím, že naopak vyvolalo spoustu emocí. Ferrari říká, že kritika ta je součástí procesu. To je taková hezká marketingová floskule, bych tak skoro řekl, ale do Ferrari se hele pustili. Bývalý šéf automobilky. Má to za zradu značky. Italský vicepremiér Matteo Salvini, tomu se auto nepozdává. Ptá se, co by na to asi řekl Enzo, totiž teda zakladatel Enzo Ferrari.
11: Vypadá to jako všechno možné, jenom ne jako auto s logem vzpínajícího se koně.
4: Jak velké je to v Itálii téma?
5: No tak já bych řekl, že každý Ital samozřejmě se cítí být odborníkem na Ferrari, ale ano, určitě to je téma. Na druhou stranu, oni všichni kritizují v podstatě jenom ten vzhled, když se to tak vezme. To, že je to elektrické auto, se vědělo už strašně dlouho dopředu, bylo to rozhodnuto někdy kolem roku 2020, s tím, že teda už i předtím tam pracovaly nějaké malé týmy na tom, jak by případné elektrifikované Ferrari mělo vypadat a co by mělo umět a s čím by se měli umět poprat. A je to jenom o tom vzhledu, řekl bych. A na omluvu musím říct, že Benedetto Vigna, šéf značky, zároveň řekl, že když jdete s tím proudem, tak nikdy neuděláte nic revolučního. Abych to parafrázoval, to jeho vyjádření. A já myslím, že to jednoznačně vyjadřuje to, co chtěli s Luce udělat. Oni opravdu chtěli šokovat. A to se jim dokonale podařilo. Ono jim je v podstatě jedno, kolik těch aut prodají.
4: Jak to?
5: Protože jich obecně Ferrari vyrábí tak málo aut, že když prostě jednoho modelu nevyrobí tolik, tak to vykryjí nějakým jiným modelem a outsourcují toho velice málo. Dali tomu obrovskou cenovku, je to nejdražší sériové Ferrari vlastně všech dob.
4: 13 milionů korun v přepočtu.
5: Přesně tak, CCA. Ale to je základní cena, takže z příplatky myslím, že na 18 se dostane úplně každý bez problému. Takže oni hrají na to, že se o tom autu bude mluvit a možná může být jakýsi reputační problém, že to nebude vyprodané, protože řekněme, že Ferrari vždycky jsou všechna vyprodaná. Jak říkal Enzo Ferrari, vždycky musíte vyrobit o jedno auto méně, než kolik jich potřebuje trh. Takže v tomto případě je to trošku otazník, ale řekl bych, že jim na druhou stranu může být opravdu jedno, kolik jich prodají.
4: Koho napadlo, že něco takového je dobrý nápad? Ty už jsi zmínil šéfa automobilky Vignu, tak to je jeho nápad, Luce?
5: To je velká otázka. Vzhledem k tomu, že to auto prezentoval při té premiéře sám John Elkann, což je prezident Ferrari, je to předseda toho investičního fondu Exor, který je většinovým vlastníkem Ferrari, tak bych trošku typoval, že to bude i na jeho podnět, nebo že to bude jeho dítě v tomto ohledu.
4: A taky na tom představení byl už tebou zmíněný Benedetto Vigna, CEO, dával rozhovor CNBC. A říkal, že startuje nová éra. A taky zmiňoval, že nové technologie si hold vyžádají nový design.
5: Mě by zajímalo, jestli někdy sám Flavio Manzoni, šéf designér Ferrari, řekne pravdu nebo řekne naplno, jak moc se ho dotklo to, že to auto nedesignoval on a že to prostě svěřili nějaké externí kanceláři designérské. Pro kontext je to design studio LaFrom Johnnyho Iva, což je bývalý šéf designer a viceprezident pro design firmy Apple a on stojí vlastně za celým tím designerským konceptem Apple. Takže já si tak trošku myslím, že oni se chtěli svést na tom, že Jony Ive je ochoten nadizajnovat auto, podepsat se pod to před publikem, před celým světem a vytvořit jakýsi Apple Car. Nebo...
12: Který nakonec nebyl, že on byl v plánu a nebyl.
5: Přesně tak, ale když se podíváme na některé spekulace, jak by to auto tehdy mohlo vypadat, co tak prosakovali ven, tak některá z těch malůvek je velmi podobná tady tomu autu. Mm-hmm.
12: Takže Ferrari Apple Car.
5: Takže Ferrari Apple Car, myslím si, že trošičku hrají na to, což zase v dnešní době se to nenosí. Že tady těch motivů, jak moc jiné je to nejenom po designové stránce, ale vůbec celým tím kontextem, tak to nemá v dnešním autoprůmyslu obdoby. Takže čí je to dítě? No já bych řekl, že Johna Elkana a Benedetta Vigny asi pravděpodobně, a na druhou stranu musela to být obrovská odvaha, museli opravdu dát hlavu na špalek o ohledu, že se to podaří dotáhnout do konce ten projekt. No a ohlas publika, ten byl vlastně Ferrari vždycky jedno trošku.
12: Jo, tak je to bouřlivý ohlas a hlavně Ferrari dobře, tak jedno jim může být, kolik prodají aut, jedno jim je možná ta šoková reakce, ale jedno jim asi úplně není, že během pár hodin se jim propadly akcie o 8% po tom odhalení, zatím se teda jim nedaří úplně vyšplhat zpět, byť jdou nahoru. Za poslední rok spadly skoro o třetinu. Tak
5: ale
12: to je
5: tady
12: přece
5: vidíme,
12: zásah.
5: No samozřejmě ono, možná, když se podívám na ten dlouhodobý horizont, tak je to ještě víc, ale tak v tom případě to teda není vina toho Luče. Ten jednorázový propad, ten první den po té premiéře, tak ten by se dal připsat šokům těch akciových trhů a řekněme těch akcionářů, kteří si ty Ferrari kupují, ale ten propad ceny je dlouhodobý trend, tak to bych asi neřekl, že by se to mělo všechno dát jenom jako...
12: A ten propad teda nejde na vrub elektromobilitě a tomu, že i tyhle ty super luxusní automobilky vyrábějící super rychlá, super moderní auta přemýšlí nad tím, že by měly dělat elektrifikovaná a elektrická auta. Třeba Lamborghini plány na elektrické auto schodilo ze stolu.
11: Při sledování trhu jsme zjistili, že trend v zájmu o elektromobily u naší cílové skupiny zákazníků nestoupá a proto jsme se rozhodli upustit od čistě elektrického vozu a přejít na plug-in hybrid.
12: Ferrari to dotáhlo do konce.
5: Matt Rimac řekl, vlastně ten nebyl schopný rozprodat těch svých 1000 aut toho svého supersportu Rimac.
12: Ano, ano.
5: A sám řekl, že v této kategorii to publikum úplně není zvědavé na elektromobily. Když to řeknu trošku neomaleně. Jenomže Ferrari se na tu cestu dalo asi před 5 lety a vy už tam musíte dojít. Když už to auto jednou vyvíjíte a nechcete odepsat obrovské peníze, tak prostě potřebovali dojít do konce. Lamborghini to samozřejmě odpískalo, třeba ten projekt elektrického Lanzadoru, nebo jak se měl jmenovat.
12: A tam je zajímavé ještě to, že vlastně Lamborghini, tak v tom jsou součástky z Audi, což je součást koncernu Volkswagen. Volkswagen tlačí elektromobilitu a teďka Lamborghini po rocích letech vývoje řekne, ne, my to nakonec neuděláme.
5: Myslím si, že management Lamborghini trošku využil toho, že to zase s tou elektromobilizací koncernu Volkswagen a vůbec všeho není taková sláva. A vzhledem k tomu, že Lamborghini je formálně vlastněné značkou Audi, která je jednou z, řekněme, nejnemocnějších značek celého koncernu Volkswagen, tak myslím si, že využili situace a když jim to přestalo vycházet, tak se podařilo dosáhnout toho, že jim bylo schváleno to, že ten projekt odpískají. Hmm. Že se prostě ty peníze radši odepíšou. Ferrari je v trošku jiné pozici. On je tak jako vydělené. On vlastně nepatří už dneska ke koncernu Stellantis, nepatří k Fiatu, k ničemu. Má stejného vlastníka, ale hraje samo za sebe. A zase je to o tom, že je to Ferrari. To si může dovolit v podstatě cokoliv. Hmm. Přece jenom stojí někde jinde, než to Lamborghini je. O kousíček výš ve vnímání publika i cenami. A je vedle vlastně autoprůmyslu. To bylo hrozně zajímavé vlastně, kdy Benedetto Vigna při představení toho auta sám řekl, že my nejsme technologickou firmou, my jsme luxusní firmou, my jsme značkou, která se pohybuje ve světě luxusu. Hmm. No už se úplně přestalo mluvit o tom, že to je automobilka. Což jenom pro kontext, na to samé, když jsme se ptali zástupce Rolls-Royce, člena představenstva značky Rolls-Royce, který byl v Praze, tak on řekl to samé. Ano, my jsme za posledních 5-7 let jsme se posunuli do světa luxusních značek.
12: Rolls-Royce má taky svůj vlastní elektromobil, teda už pár let.
5: Přesně tak, Rolls-Royce má svůj vlastní model, je to velké kupé Spectre a u něj ten vývoj prodejů byl velmi podobný jako u všech ostatních elektromobilů, první vzednutí zájmu, potom ještě nějaký doběh a teď to vypadá na pokles.
12: Jo.
5: To samé se stalo u Porsche Taycan, to je úplně nejilustrativnější příklad všeho.
12: A to je taky důvod možná, proč Ferrari, když vidí tyhle ty výsledky u konkurence, tak proč trošku couvá z těch vlastních plánů na elektrifikaci vlastního portfolia, protože Ferrari chce, aby do roku 2030 byla pětina jeho produkce elektrická, ale původně to mělo být až 40%.
6: S ohledem na potřeby zákazníků, aktuální tržní podmínky a očekávaný vývoj trhu Ferrari předpokládá, že v roce 2030 budou sportovní vozy značky zhruba ze 40% poháněny spalovacími motory, ze 40% hybridně a z 20% čistě elektricky.
12: Tak co u vás, ne?
5: Přesně tak, přesně tak. Ten vývoj je v posledních ne letech, ale spíš tak kvartálech jednoznačný a v tom luxusním segmentu těch superdrahých aut opravdu je vidět, že ten odklon od elektrifikace je jednoznačný. Na druhou stranu, já si u toho čísla, které jsi zmiňoval, nejsem úplně jistý, jestli to jsou čistě elektrické auta nebo elektrifikovaná, protože vlastně dnes většina produkce, část produkce Ferrari je hybridizovaná, má nějakou formu částečně elektrifikace v tom pohonu a za to se dá schovat ledacos.
12: Tak, já si myslím, že to jsou čistě elektrická, ale zároveň máš pravdu, protože třeba Lamborghini, když ustoupilo od toho čistě elektrického auta, tak se ale rozhodlo dál podporovat hybridy, že? Hybridizaci.
5: Plug-in hybrid.
12: To je ale zajímavé vlastně říct, že tenhle ten typ automobilek ustupuje od těch svých plánů, když naopak ty podmínky, jsou to pořád evropské automobilky, o kterých se tady bavíme, tak přeci jenom v Evropské unii budou platit čím dál větší a silnější pravidla týkající se emisí nejenom oxidu uhličitého, tak přeci jenom nějakým způsobem k tomu asi dojít budou muset, ne? Aby neplatili ty horentní pokuty, které teď jsou kolik? Na jeden gram navíc platíš 95 eur.
5: 95 eur.
12: Na auto
5: ano,
12: teda, na auto.
5: Ale opět je třeba si to zadat do toho kontextu, kde se ty značky pohybují. Ferrari má jako hlavní trh Ameriku. Spousta aut se prodá na Blízkém východě. Evropa je pro ně samozřejmě důležitá stále. Oni budou stále říkat, že to je pro ně důležitý trh, protože je domácí. Ale vzhledem k objemu té produkce je tak trošku opět jedno, jestli ty pokuty budou platit nebo ne, protože na ně vždycky budou mít. My jsme viděli, že marže Ferrari za uplynulý rok je 29%.
12: Hmm.
5: Takže tam se ty peníze na to najdou. Samozřejmě nikdo nechce platit tu pokutu, takže se ve světě těch normálních značek, který je opravdu hodně daleko od toho, kde se pohybuje Ferrari a ten zmíněný Rolls-Royce třeba, tak ty normální značky opravdu bojují o každý gram a každé euro. U těch superluxusních a superdrahých značek je to trošku jiná liga a já si myslím, že kdyby to nebylo tak trošku zakázané, tak by rádi do ceníku napsali nebo do té částky psali, jaká část té ceny
12: jde na tu pokutu.
5: Jde na tu pokutu.
12: No protože do roku 2035 nebo potom mají vlastně produkovat automobilky flotily aut, které nebudou mít žádné emise oxidu uhličitého. Do roku 2030 to má být 50 gramů. Tam to snižování prostě je nějak naprogramované do těch příštích let. Asi se tomu budou muset přizpůsobovat. Taky elektrických aut se prodává v Evropě čím dál víc. Už jsme na nějaké pětině.
5: 15-19% za uplynulý rok a kvartál, no. Když to řeknu v tomto pořadí. Já bych zase možná byl trochu optimističtější nebo pesimističtější, to záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme, jestli ty limity pro ten rok 2030 a 2035 opravdu zůstanou v platnosti, protože se stále ještě mluví o přehodnocení, to rozpočítávání těch emisí na jeden rok se posunulo teďka teda na 3 roky, autoprůmysl teď už přišel po prvním roce teda toho 3letého moratoria, že by to, se to mělo posunout na 5 let. A v uplynulém týdnu jsme slyšeli vtipnou zprávu o tom, že eurokomisaři nebo europarlament je zděšen tím, že jejich elektromobily služební nedojedou ze Štrasburku do Bruselu, nebo že ta cesta trvá 7 hodin, že to je odysea na hrozně dlouho s nabíjením, takže možná si uvědomili, co si vlastně vymysleli v Bruselu, takže se možná změní ta pravidla. A ano, autoprůmysl stále mluví o tom, že potřebuje pracovat s jakousi stabilitou, s dlouhodobým plánováním. Na druhou stranu už i ty evropské tradiční automobilky se dost přizpůsobili tomu tempu rychlé doby dnešní, takže dokáží auto vyvinout rychle a dokáže rychle měnit plány. A vidíme i v posledních týdnech po představách plánů do budoucna automobilek, že si tam nechávají otevřená vrátka a že hodně mění vlastně tu strategii. Odklání se od elektrifikace, typicky Honda třeba. Ta úplně odpískala celou vlastně svoji elektromobilní větev, dá se říct jednu. Na poslední chvíli zrušila několik modelů, Stellantis přiznal, kolik miliard odepsal za elektrifikaci. Takže já si myslím, že když bude potřeba, tak velmi rádi změní ty plány.
12: Klimatická politika je teď neúprosná, Euro 7 přijde na konci letošního roku a příští rok bude taky nabíhat do toho ETS 2, emisní povolenky, o tom jsme ve Vinohradské 12 už taky několikrát mluvili, a do toho ještě jedna výzva, o které jsme se tu ještě nezmínili, ale je důležitá, a to jsou automobily, elektrické automobily z Číny. Čína je, pokud se nemýlím, nadále jedničkou na trhu s elektrickými auty.
5: Určitě stále jest, je to největší výrobce, prodejce,
12: exportér
5: a tak podobně.
12: A dováží ta elektrická auta do Evropy? Zaplavuje jimi Evropu? Částečně ne?
5: Spíš než těch elektrických aut, že sem putuje víc těch spalovacích nebo těch klasických. Obecně, já bych to spíš zvětšil tu optiku na obecně čínský autoprůmysl. Čínské auta obecně, než jenom čínské elektromobily. To je obrovské téma pro celou Evropu, pro všechny evropské automobilky a je to věc, se kterou se budou muset poprat co nejdříve a vlastně nikdo si s tím moc neví rady. Čínský autoprůmysl obecně trpí dnes nadprodukcí v podstatě. Poté, co čínská vláda zrušila všechny možné podpory na výrobu elektroaut, tak ty automobilky potřebují ty auta někde udat. Mají nastavené plány, mají nastavené plány dodávek, prodejů, výroby a tak podobně. Tam jsou velmi rychlí a velmi flexibilní, dokážou auto vyvinout v podstatě za rok. Na druhou stranu musí taky někde prodat. A otázka je vlastně, jak se s tím ten evropský trh porovná. Stanovali jsme si tady nějaká dovozní clana na v Číně vyrobené elektromobily, protože se to netýká jenom čínských automobilek, ale i ostatních značek, které vyrábí v Číně. Takže sem jezdí mimo těch čínských značek třeba také Tesly z Číny, MINI elektrické Volva. Se vyrábí z Číny, Volvo a tak podobně. Na druhou stranu jsou některé značky, které jsou úspěšné, jsou některé značky, které jsou velmi ambiciozní, ale zatím toho úspěchu nedosáhly. A vidíme naopak ještě jednu věc, že se sem ty automobilky tlačí s tím, že tady chtějí vyrábět. Obrovským tématem posledních týdnů je to, že ty nevyužité kapacity evropských automobilek Stellantisu a Volkswagenu, že oni mají zájem BYD, nejambicioznější asi, čínská automobilka specializovaná na elektromobily, už dnes největší výrobce elektroaut na světě, za loňský rok porazili Teslu, ale těch značek je mnohem víc a naopak všichni kapitáni autoprůmyslu evropští říkají, že v Evropě se víc než těch 16 milionů aut ročně neprodá. Že ten trh prostě nebude narůstat už. A bude se teď bojovat o to, jak se přerozdělí ty kvóty mezi sebou, nebo jak si ty automobilky rozkouskují ten koláč. Růstový potenciál vidí někde v Africe a v Indii, ale o tom se mluví už asi 20 let a stále tam ten třesk jaksi nenastal. Ale opět, Evropa má nastavené ten objem výroby v těch svých fabrikách na nějaký objem. Číňani za posledních pár let postavili obrovské továrny na auta a teď se to musí někde udat. Takže možná se schvíluje k obrovské mele v Evropě, ale otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci.
12: A to je otázka, na kterou se chci zeptat, protože třeba Ferrari v tomhle tom taky musí vidět ohrožení, ne? BYD, tebou zmíněná automobilka, vyrábí třeba model Yangwang, to je taky supersport, tak neohrožuje to Ferrari právě i v očích zákazníků, kteří by si mohli říct, tak proč bych si kupoval tak drahé Ferrari, když velmi pěkný Yangwang, který tady Číňané taky udělají mi elektricky a bude, tak, bude jezdit hezky, proč bych si ho nepořídil?
5: Zrovna v případě toho Ferrari je to o tom, že vy chcete Ferrari. Vy opravdu chcete to auto z Maranella s tím koníkem ve znaku.
12: Dobře, ale dostanete Luce, což nevypadá úplně jako Ferrari, tak proč bych si nekoupil Yangwang?
5: Ale stále se to jmenuje Ferrari a stále na tom ty znaky jsou.
12: Jmenuje se, no.
5: Čínská elektroauta ohromují svými parametry, ale stále jim asi chybí ta historie, ten punc té výjimečnosti. Yangwanga si půjde koupit ten mladý, progresivní čínský influencer, když budu trošku uštěpačný, který je hrdý na to, že si kupuje domácí výrobek. Pro Číňana je ten Yangwang to Ferrari jeho, to je to čínské Ferrari. A ještě další parametr do toho vstupuje, že ten čínský zákazník je úplně jiný než ten evropský. Evropský řidič je nejrychlejší, nejlepší a nejnáročnější. Kdekoliv v Ázii jsou řidiči úplně jiní. Tam jde o to, aby se to auto pohybovalo. Oni si kupují mobilitu, oni si nekupují auto, oni si kupují mobilitu. Takže ta mentalita je úplně jiná. A opět, Číňani se obhání obrovskými čísly. Najdeme spoustu aut, které jsou výkonnější než Ferrari Luce. To má jenom 1050 koní nebo kolik. Tam jde o to další ladění, o ty další schopnosti, další kvality.
13: A ta auto tradici,
5: a životnost, řekněme. A tu tradici. Tady se opravdu u Ferrari, stejně jako u všech

0: pro ty tradiční zákazníky, ale že to je vlastně celkem úspěch pro Ferrari, i když se teda ty akcie částečně propadly, protože si to koupí lidé, kteří chtějí Ferrari, protože prostě tam je ten znak.
1: Přesně tak, a to je obrovské téma. Jestli ta automobilka obecně je výrobcem automobilů, řekněme storýdenská firma, anebo jestli je to firma na finančním trhu, řekněme.
0: Musí přece vydělávat.
1: Musí přece vydělávat, ale já v tomto vnímám teda velký posun za ty poslední dekády, kdy ty automobilky opravdu byly firmy, které chtěly poskytnout mobilitu. Oni chtěli vyrábět ty auta a ten zisk se s tím nesl tak nějak samo sebou. Ale dnes je to vlastně jediné hledisko, které se zmiňuje.
0: Ferrari odložilo plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028.
1: Ono od toho odstoupilo už asi před rokem a půl. Ono už před delší dobou odpískalo ten projekt toho menšího elektromobilu.
0: Se jenom tak závěrem zeptám, jestli skutečně si myslíš, že Luce může být úspěchem, když už teďka Ferrari couvne od dalších plánů.
1: Já si myslím, že to dopadne tak, že vlastně Luce bude takým symbolem odvahy toho kupce, že s něčím takovým se bude chtít ukázat na veřejnosti. A teďka to nemyslím zle. Prostě auto, o kterém se všude mluví a o kterém si část publika myslí, že je opravdu nepovedené co do vzhledu, tak to bude chtít velkou odvahu.
0: Už v něm seděl i papež mimochodem, fotili se s ním hvězdy F1, tak uvidíme, jaký bude mít úspěch. Františku, díky, že jsi dorazil.
1: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil František Dvořák, který vede rubriku Auto na webu idnes.cz. A má otázka, ta byla v zásadě jednoduchá, tedy proč Ferrari dělá elektrické auto? Můj rozhlas, to je naše rozhlasová aplikace, ve které nás můžete poslouchat každý všední den, pokud máte v uších sluchátka a v ruce mobil. Jinak samozřejmě nás naladíte ve vysílání, na Radiožurnálu, ale i na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou zítra.

0: Tam, že v Evropě bude konstruktivní. Jakub Menšík postoupil na tenisovém Roland Garrose do semifinále. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
2: To, co neuděláme v té personální oblasti v následujících 5 letech, tak to už potom nedoženeme. Protože potom už nás bude dohánět demografický vývoj v naší společnosti. A samozřejmě je tady i tlak ostatních bezpečnostních složek, také potřebují nové lidi a podobně. Takže my opravdu dáváme veškeré úsilí na personál.
0: Maďarský premiér Peter Maďar nechce blokovat rozhodování v Evropské unii. Dosavadní veta Budapešti nahradí hledání kompromisu, řekl po jednání se spolkovým kancléřem v Berlíně. Friedrich Merz pak mluvil o novém začátku vzájemných vztahů.
3: Nový premiér zavede podle Friedricha Merce Maďarsko znovu do středu Evropy. V tom ho chce Německo podporovat a taky bude doufat, že Budapešť brzy odloží spory s Kyjevem a umožní zahájení unijních přístupových rozhovorů s Ukrajinou. Premiér Maďar se ujal funkce minulý měsíc po 16 letech vlády Viktora Orbána. Po návštěvách Polska a Rakouska jednal minulý pátek v Bruselu o uvolnění dotací v hodnotě víc než 14 miliard eur. K ním se dnes spolkový kancléř Merc přímo nevyjádřil. Zítra navštíví maďarský premiér Paříž. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži 2 filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pošťačky herečka Pavla Tomicová.
4: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
5: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
4: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
6: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech, hlavní roli s Aňou Geislerovou.
4: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na antuce v Paříži porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V pátek ho na Roland Garros čeká Zverev. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Do šampionátu pak vstoupí o týden později v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem a hráči se na to speciálně připravují. Náplň tzv. Heat tréninků vysvětluje reprezentační záložník Pavel Schulz.
7: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Souticemi a nebezpečí v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce. A před odbočkou na Štěrboholi na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona se teď netvoří. V Praze hlásíte nebezpečnou situaci na jižní spojce. Zelenovým mostem ve směru k Barandovskému mostu je v levém pruhu hluboká kaluž, hrozí aquaplaning.
9: Těsně Zelenovým mostem. Je to hluboká kaluž přes celý ten levý pruh.
8: A v Praze je opět obousměrně průjezdný Strahovský tunel na městském okruhu. Skončilo tam noční čištění, už projedete i ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
10: S vámi je noční radiožurnál necelých 6 minut po 4. hodině a přeji dobré brzké ráno a také probuzení do středy 3. června. A za okamžik se opět podíváme na průběh prvního utkání finálové série Stanley Cupu, kde hrají Carolina Hurricanes proti Vegas Golden Knights. S Tomášem Hertlem samozřejmě v sestavě. A bližší informace přineseme, jak už jsem říkal, za malou chvíli.
1: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Finálová série NHL začala. První třetinu prvního zápasu ovládli hráči týmu Carolina Hurricanes. A tak mě samozřejmě zajímá, jak dopadla druhá třetina, jestli se Vegas Golden Knights dostali zpět do zápasu nebo nikoli. A to už nám teď prozradí Mikuláš Jáša ze sportovní redakce, kterého vítám u mikrofonu.
1: Hezký den. Dostali, po dvou třetinách je skóre vyrovnané, 3-3. Je to utkání, které baví a rozhodně nenudí. Vegas vstoupilo do prostřední části utkání mnohem aktivněji než do té první třetiny. No a stejně jako na začátku zápasu, tak i v prostřední třetině padnul rychlý gól. Už po 30 vteřinách si Eichel všiml volného Barbašova v levém kruhu, který nechytatelnou ranou vlastně nedal brankáři Andersonovi šanci a vyrovnal. Ve 25. minutě dokonce Vegas otočili vývoj utkání, když hostující hráči se za brankou zmocnili puku a naprosto přesnou přihrávkou Marner vyzval k zakončení z první Carlsona, no a ten nezaváhal. Jenomže ve 33. minutě bylo opět vyrovnáno, Jordan Staal dostal na levý kruh ideální přihrávku a pumelicí bombou pod břevno překonal po třetí Harta. Závěr třetiny patřil aktivní Caroline, která se snažila dokonat obrat, ale největší příležitost měl paradoxně na druhé straně Tomáš Hertl, což je útočník Vegas, který trefil tyč Andersonovy branky. Takže po 40 minutách platí atraktivní a zcela otevřený stav 3-3. Druhá třetina nám jasně ukázala, že ani jeden z týmů není prostě ochoten ustoupit ani o krok a hraje se o Stanleyův pohár.
0: Tak je jasné, je to finále, každý tým hraje na 100%, možná spíš 110 nebo 150. Každopádně díky za veškeré informace a určitě v našem vysílání zazní samozřejmě i finální výsledek zápasu. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kapela z Ústí nad Labem UDG zazněla v nočním radiožurnálu a teď mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova hlásíte nebezpečnou překážku za odbočkou na Benešovice. Na kilometru 122 leží v pravém pruhu sražené zvíře.
3: Sražená zvěř, je to v pravém pruhu a je to vidět na poslední chvíli, je to velký kus zvěře.
2: Ještě jednou dálnice D5 z Plzně na Rozvadov, kilometr 122, zvěř v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy nemohli zapojit v tehdejší justici, ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květnu on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil. 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednou z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátil poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebíčka, Daniel Zach, Radio.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Pavel Prouza.
1: České ministerstvo zahraničí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru Rozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisti zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Bude větší a modernější, zrychlí se tak péče o pacienty a zlepší se i zázemí pro personál. Úpravy budou stát 550 milionů korun. 85 miliony přispěje Evropská unie, zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha nebo silné přívalové deště. Sport. Česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně jí odpoledne čeká domácí výběr. Ve městě Nanking budou Češky hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D35 před Hradcem Králové i na D1 za Souticemi. Na dálnici D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové opatrně před Opatovicemi nad Labem. Na kilometru 133 stojí kamion v odstavném pruhu a podle našeho zpravodaje je zřejmě po úniku paliva.
4: Řidič se mává mobilem, asi zřejmě mu vytekla nafta, je tam flexe, jsou dálnici a to bylo cítit v autě.
3: Na místo už dorazila policie. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A v Praze máme hlášenou nehodu na městském okruhu ve směru do Troje. Na výjezdu z tunelu Mrázovka směrem do Strahovského tunelu havarovalo vozidlo, v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: A v nočním radiožurnálu se vydáme do malé vesničky na jihu Dánska, kde funguje energetická komunita. Obyvatelé mají díky ní levnější elektřinu a navíc část z vybraných peněz jde na rozvoj obce. Jak komunita funguje a jaké byly její začátky, tak to uslyšíte už za malou chvíli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ochrana klimatu, soběstačnost. To jsou možné důvody, proč začít používat obnovitelné zdroje. Obyvatelé dánské vesnice Skorup mají ještě další motivaci. Chtějí, aby se jejich obec co nejvíce rozvíjela.
1: Tak už jsem ve Skorupu, teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem. Tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity. Ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše. Tak to možná jsou jejich.
2: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
3: Vysvětluje Stine Scott Stensnová, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
2: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
3: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení.
2: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo mínus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
3: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Zřízení celé energetické komunity ale podle Stine i Thorstena byla neuvěřitelná spousta práce.
4: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
3: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat. Z Jihu Dánska, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál pomalu končí, máme za 10 minut 5 a už v celou tu bude ranní radiožurnál a moderátor Petr Král. Tak mějte příjemnou středu a ještě jdeme na poslední noční reportáž. Historické kulisy, dobové divadelní kostýmy i stroje, které umí napodobit bouřku nebo vichr. To všechno můžete vidět v novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli. Věnuje se historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je druhé nejstarší v Čechách.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce návštěvník vítá průvodce David Forsam. Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. Tam se ty kulisy nezachovaly. To, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry. A ke scéně patří i zvukové efekty, o nich je samostatná část výstavy. Jsou tady 4 stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání a je z toho déšť.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí a to ve dvou prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Tady je Radiožurnál v 5 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Hnutí se bude hájit svobodou projevu. Ukrajinská města odklízejí trosky po masivním ruském útoku na obytné čtvrti. Tenista Menšík postoupil na French Open do semifinále, vyřadil Fonseku a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na východě až 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 začne projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti. Billboardy v předvolební kampani dokázali.

0: krajských a senátních voleb v roce 2024 zobrazovali muže tmavé pleti a romské chlapce. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná.
1: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
0: Obžalobě čelil taky sám Okamura. Po loňských volbách ale opět získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastaveno. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchla, učitelka somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, získala cenu Global Teacher Prize. V 10. ročníku soutěže porotu oslovila tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale taky duševnímu zdraví mladých lidí. Důležité pro ní je, aby se studenti během hodin cítili dobře.
3: Pro mě je ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci ten den cítí, jak se mají, tak volím vhodné metody pro výuku. Během výuky je pro mě důležité, aby se žáci cítili hlavně dobře.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Na pařížské Antuce totiž porazil ve třech setech Brazilce Fonseku. V pátek Menšíka čeká olympijský šampion Zverev z Německa. A i Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále, ale v deblu. S americkou spoluhráčkou Tausendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci Susan Linglenové se zataženou střechou a podmínky byly podle Siňakové hodně odlišné.
4: Za mě prostě ten kurt je mokrý a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D35 před Opatovicemi a také na Pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové dejte pozor za odbočkou na Bíšť a Třebechovice. Na kilometru 134 silničáři uklízejí vozovku od rozlité nafty. Porouchaný kamion stojí na kraji, projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolana se netvoří, ale zpomaluje se tam za zatáčkou. A na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu a místo je označené šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, 5,5 minuty po páté hodině, převážně deštivé ráno, meteorologové předpověděli déšť a ten se dostavil. Je středa, s vámi ranní radiožurnál, který právě začal, a my jsme rádi, že jste s námi a chcete mít už od rána přehled o tom, co se děje doma i ve světě. A tak začneme za chvíli na silnicích a připomeneme, že přibližně jeden pozemek ze 100, ano přesně tolik jich v posledních letech musí při přípravě staveb nechat vyvlastnit Správa železnic. Desítky pozemků ročně stejným způsobem řeší třeba také silničáři. Vůbec poprvé se teď parcely kvůli stavbě cyklostezky snaží vyvlastnit také město Prostějov. I tenhle úkaz nás dnes po ránu bude zajímat. Reportáž přidáme za chvíli. Tak dobré ráno.
5: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po páté, začínáme v Prostějově. Tamní úředníci zahájili totiž řízení o vyvlastnění pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Radnice se ani po několika letech s jejich majiteli nedokázala dohodnout na odkupu. Pro Prostějov jde o vůbec první takový případ. Třeba Správa železnice nebo Ředitelství silnic a dálnic řeší desítky podobných řízení v průběhu roku.
1: Ta cyklostezka tady nesmírně důležitá.
2: S Jiřím Rozehnalem, náměstkem prostějovského primátora z hnutí ANO, stojíme v zatáčce u azylového domu v Určické ulici. Právě tudy by měla vést cyklostezka, kterou město připravuje už 6 let.
1: Je tady velká frekvence lidí jak už do toho azylového domu, tak samozřejmě jezdí i spousta cyklistů.
2: S většinou majitelů pozemků se vedení města dohodlo, se dvěma ale ne. Zahájilo proto vyvlastňovací řízení.
1: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
2: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
1: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
2: Mezi vyvlastňovací úřady patří kromě obcí s rozšířenou působností a krajů například také dopravní a energetický stavební úřad. Ten od začátku roku 2024 vedl téměř 600 řízení. Zabývá se například dálnicemi nebo železnicemi. Pokračuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
3: Zjednodušeně se dá říct, že vyvlastněný bývá v posledních letech přibližně jeden pozemek ze 100. Většina majitelů rovnou nebo pojednání s prodejem souhlasí, protože je to pro ně výhodnější než vyvlastnění.
2: Například v roce 2024 železničáři podepsali 1500 smluv a vyvlastnit museli kolem 20 pozemků. Loni pak vedli téměř 50 vyvlastňovacích řízení.
3: Loňský rok byl ale specifický, a to začátkem staveb na trati Brno-Přerov, které jsou z velké části na zelené louce a proto byla situace komplikovanější.
2: Podobně jsou na tom také silničáři. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího Jana Rýdla ročně kvůli přípravám staveb vede nižší desítky vyvlastňovacích řízení. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál, 5 hodin 14 minut. Po ránu prší na silnicích, opatrně teploty o poznání klesnou oproti včerejšku. Na počasí se podíváme už za pár minut v našem vysílání, tak buďte s námi. Čtvrt na šest. A začínáme nejnovější sportovní ranní zprávou. Útočník Tomáš Hertl dal v prvním utkání finále playoff NHL rozhodující gól a jeho Las Vegas porazilo Carolinu 5-4. 32-letý Hertl jediným Čechem ve finále bojů o Stanley Cup. A my se k zápasu vrátíme ještě v této hodině zhruba v 5:50. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jenom nezbytnou péči. Stávka pozemního personálu i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně jednoho spojení i s Prahou.
1: Dnes bude oproti včerejšku opět chladněji a také musíme počítat s deštivým počasím. Nebe čekáme zatažené až oblačné, na většině území zaprší, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Během dne ale bude od západu, krom Slezska a východu Moravy, oblačnosti i srážek ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku pak bude až 22. Na horách naměříte kolem 12, v Beskydech až kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku foukat od jihu. Večer pak bude vítr slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Mark Emmer, ranní radiožurnál, 5 hodin a k tomu 19 minut. Česká televize právě teď natáčí v Moravskoslezském kraji úplně nový seriál, jmenuje se V zájmu dítěte. Hlavními postavami jsou pracovníci OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí, kteří řeší případy těch nejzranitelnějších obětí, a to ve fiktivním malém městě.
1: Edding, kamera, Michele, 244/1 poprvé. Akce.
2: Dobré ráno. Kristýna Boková hraje jednu z pracovnic OSPODu. Zrovna se natáčí díl o babičce, která má v péči dvě děti a s jedním řeší problémy. V této scéně vstupuje do bytu společně se svou spolupracovnicí Olinou, kterou hraje Jitka Smutná.
3: Pro Olinu je specifické to, že mám velkou zkušenost. Je velmi pozorná, je to takovej trošku zaťatej bulldog, který pro to dítě udělá všechno na světě.
2: Nový seriál je detektivka. Pětičlenný tým pracovníků OSPODu postupně vyšetřuje několik samostatných případů. Sociální pracovníci totiž často hledají důkazy podobnými metodami jako policisté, ale nemají takové pravomoci. Všechny příběhy se odehrávají ve fiktivním městě s typickou cihlovou architekturou, říká režisér Pavel Soukup.
4: Ta cihla je prostě přenádherná, vypadá nadčasově, hodí se jak pro luxus, tak i pro nejnižší sociální vrstvy, což je celý průřez našeho seriálu.
2: Nejde o autentické příběhy, seriál ale vychází z reálných případů.
4: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Jejich práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů a my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
2: Osmidílný seriál vzniká v produkci ostravského tvůrčího studia. Televizní premiéru bude mít příští rok na jaře. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, 5 hodin 23 minut. Ženská česká volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. I tohle nás dnes po ránu bude zajímat. Stejně jako tenis, o tom už řeč byla, ale teď budeme tleskat. Tleskat je totiž normální. Tak takhle se přesně jmenuje kampaň, kterou pro školáky a předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení, konkrétně v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim totiž, že děti neuměly herce odměnit potleskem po jejich výkonu. Při představení se houpali na sedačkách, nebo se třeba dívali novomilních telefonů. A tak celý rok teď před představením pro školy učili žáky, jak se tleská.
1: Dobrý den.
2: Ředitel Domu kultury Pavel Sedláček vstupuje do tělocvičny školy Zámoraví, kde na něj čeká čtvrtá A.
1: Vy jste vyhráli.
2: Děti zvítězily ve výtvarné soutěži, která završila roční projekt Tleskat je normální. Jejich obrázky navíc ukrývaly QR kódy odkazující na vtipná videa o správném chování.
3: Tak byl to nápad můj, protože ve čtvrté třídě v informatice začínáme učivo o QR kódech.
2: Vysvětlil třídní učitel Václav Procházka.
4: Mě bavilo dělat ty ornamenty.
5: Mě taky.
3: Já si myslím, že bylo na tom úžasné, že tam každý zanechal svoje ruce. Protože my jsme si každý autenticky obkreslili svoje dvě ruce.
6: Co jste si vlastně z té akce Tleskat je normální jakoby odnesli pro sebe?
4: Že máme zatleskat třeba po vystoupení. Telefon se nemá používat, nebo se aspoň vypnout zvonění.
7: Nemělo by se v divadle jíst ani pít.
8: Tak, zkusíme nějaký QR kód, třeba tady vpravo.
2: A to už ve foaje Kroměřížského domu kultury s ředitelem Pavlem Sedláčkem zkoušíme, jak funguje vítězné dílo.
8: Já to zesílím. A tady vlastně vidíme, že kde netleskáme. Tleskat není normální výdelně.
6: Ten projekt běžel rok. Změnilo se za tu dobu chování dětí při dětských představeních tady?
8: Změnilo. A hlavně se změnilo v tom tleskání. Vadil nám docela mobil, protože jsme si všímali zhora, že prostě svítí ty mobily, to ruší strašně lidi. To si neuvědomali několikrát i paní učitelky, že někdy, ale i paní učitelky se polepšily.
2: Výstava bude k vidění v Domě kultury do konce června. Návyky správného chování stovek dětí díky projektu Tleskat je normální. Určitě vydrží déle. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.
9: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
10: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
9: 20 let čekání.
10: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
9: Trenerská výměna.
10: Penaltová euforie.
9: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
10: Cesta na mundial.
9: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
10: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
9: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál, půl šesté. Zprávy s Eliškou Zámrockou.
3: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských klientských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 30 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimir Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. A desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů.
0: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. A čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky. Ještě se utkají s Lotyši a Poláky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Štěpánova a na D35 u Bíště. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí na 62,5 kilometru kamion. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšť stojí porouchaný kamion a teče z něj nafta. Na kilometru 135 stojí v odstavném pruhu, v pravém pruhu hasiči. Kolem se projíždí pomaleji, bez kolony. A v Brně na okruhu v Porgesově směrem do Židenic opatrně při sjezdu do Merhautovy ulice. Srazilo se tam nákladní a osobní auto, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem převažuje zatažená obloha a hlavně ve východní polovině Čech prší. Na Moravě a ve Slezsku je ještě na některých místech i polojasno. Oblohy s malou oblačností ale ubývá. Teploty se aktuálně pohybují mezi 15 a 11 stupni. V pražském Klementinu je ale tepleji až kolem 17 stupňů. Naopak v Teplicích nad Metují je o 10 stupňů méně, tedy jen kolem 7. Vůbec nejchladněji je dnes po ránu v Jizerských horách. Na meteorologické stanici Kořenov Jizerka Horní Jizera, tam jsou jen plus 2 stupně. I přes den bude převažovat zatažené až oblačné nebe, na většině našeho území s deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne se ale bude krom Slezska a východu Moravy oblačnost protrhávat a také bude ubývat srážek. Teploty se budou držet mezi 16 a 20 stupni, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku pak naměříte až kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Zatímco Karlovarský filmový festival se teprve chystá, začne 3. července, tak ten zlínský je v plném proudu. A už víme, že na zlínský chodník slávy před velkým kinem přibyla další dvě jména českého filmu. Která to jsou? I to se od nás dozvíte.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: na ryby si dnes ráno najdeme čas. Rybáři Pelhřimově teď ale bojují s nevítaným návštěvníkem. V rybníku Stráž se začaly objevovat sumečci černí, což je invazivní všežravá ryba, která nemá v české přírodě přirozené nepřátele. S monitorováním a s likvidací populace sumečků jim teď tedy pomáhají biologové.
1: To žere všechno, kuličky, všechno plastové kuličky, všechno to žere tohleto.
2: Přemysl Herman chodí na Stráž rybařit pravidelně.
1: Loni to začalo, no. Za ten rok teda vyrostly hodně, no. Bylo malý, tak 10 cm, ani ne.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců společně s jedním studentem vytahuje vrše, ve kterých přes noc uvízly sumečci černí.
3: Ta denní aktivita je nižší a přes den ty sumečci do těch plastí tolik nejdou.
4: Tak, váha 534.
2: Vedoucí týmu Pavel Jurajda na břehu úlovek z každé vrše zváží a ryby přeměří.
5: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, velcí ryby kolem 180 mm. Nechytli jsme víceméně dvouletý, jednoletý, jo? To je zvláštní.
2: Čím oni té přirozené populace ryb škodí, případně teda přeneseně i rybářům? No, jako
5: oni jsou konkurenti, ale hlavně především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo. Tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, před ten revír je úplně zničený.
2: Na břehu pozoruje práci vědců. Zdeněk Paul, předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
6: V té přírodě nemá téměř žádného přirozeného predátora a je schopný tím, jak se velmi intenzivně množí, vytlačit ostatní původní druhy ryb.
2: Podle Paula není jasné, jak se sumeček do rybníka dostal. Díky brzkému podchycení zatím rybářům nenapáchal větší škody. František Jirků, Radiožurnál.

0: 9.43, s vámi je ranní radiožurnál Jindřiško, ještě jsme nelili olovo. Známá Jindřiška z Pelíšků, tedy herečka Kristýna Badinková-Nováková, má od včerejška svou hvězdu na chodníku slávy z Zlínského festivalu. Spolu s ní získal i herec Martin Pisařík. Každoročně si ji vyslouží herci, kteří kariéru začali jako děti a mezi filmaři zůstávají dodnes.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já se si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damu, jsme povinni v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka z publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinetuovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. EET se vrací. Poslanci dnes poprvé projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice a my to probereme podrobněji hned po 6. hodině. Americká armáda oznámila, že odrazila íránské raketové a dronové útoky na Kuvajn a na Bahrajn. Úřady v obou zemích vyzvaly obyvatele ke klidu a k dodržování bezpečnostních pokynů. Američané také současně zaútočili na íránskou vojenskou pozemní řídící stanici na ostrově Kešm.
10: Překážky na D1 u Štěpánova a na D35 u Bíště. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí na 62. a půl kilometru kamion. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov zastavil další kamion, je na kilometru 105,5 neoznačený v odstavném pruhu, dostatečně daleko od pravého. A na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšť stojí porouchaný kamion, teče z něj nafta. Na kilometru 135 stojí v odstavném pruhu a v pravém pruhu stojí dvě hasičská vozidla. Kolem se projíždí pomaleji, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: V noci na dnešek se hlavně na jihozápadě Čech objevily bouřky. Podle radarových odhadů Českého hydrometeorologického ústavu při nich napršelo kolem 15 mm vody. Nejvíce to bylo v Černé v Pošumaví. A pásmo deště postupuje i dnes po ránu přes východní polovinu Čech, stále dále směrem k východu. Na Moravě a ve Slezsku teprve pršet začne. Místy to budou i vydatné deště, při kterých právě na severu a severovýchodě našeho území očekáváme místy kolem 20 mm srážek. V dalších dnech pak bude deště ubývat, stále ale spadne nejvíce srážek na severu a severovýchodě naší republiky. Právě tam se mohou srážkové úhrny za 3 dny, tedy do nedělního rána, přiblížit i 20 mm. Krásné ráno.
12: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: Novinka Olčina se 10 minut před šestou, kdo rozhodně neselhal, tak to byl hokejista Tomáš Hertl. Rozhodl gólem o vítězství Vegas Golden Knights 5-4 na ledě Caroliny v úvodním zápase finálové série playoff NHL. To utkání sledoval a poznámky si dělal Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Tomáš Hertl se prosadil 3 minuty před závěrečnou sirénou mezi kruhy o nezištnou zadovkou. Našel spoluhráč Sissons a český útočník mířil přesně k tyči. Hertl tak Vegas vystřelil první bod ve finálové sérii playoff NHL a takto gól od chovance pražské Slavie popsal komentátor televize ESPN. Hurdle into the dot to Sissons. Back for Hurdle. He scores! Tomáš Hurdle. Then it's 5-4 Vegas with 3:24 to go. V letošním playoff NHL to pro Tomáše Hertla byl už čtvrtý gól, k tomu zatím přidal 6 asistencí.
0: Přitom lépe do souboje o Stanleyův pohár vstoupila domácí Carolina,
1: která na soupeře hned od úvodu zápasu vlétla s obrovskou energií, už po 25 sekundách otevřel skóre Ehlers a dánský útočník pak dokonce ve 13. minutě po samostatném úniku zvýšil na 2-0. Jenže prostřední třetina ta přinesla výrazný obrat ve vývoji utkání. Hokejisté Vegas do ní vstoupili mnohem aktivněji než do první třetiny a už po 30 sekundách vyrovnal ruský útočník Barbašov. Dlouho bylo utkání vyrovnané, ale prodloužení odmítl už zmiňovaný Tomáš Hertl, který se prosadil precizní střelou z mezikruží.
0: Mikuláš Jáša, o tom, co se dělo zatím, co jste dost možná spali. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 6.

0: máme radiožurnál. Ukrajina opět zažila další silný útok Ruska. Zemřelo nejméně 23 lidí. Náš zpravodaj z Ukrajiny se přihlásí i dnes do ranního radiožurnálu. Ještě doprava. Kbelská v Praze. Kamion, osobní auto po nehodě v pravém pruhu směrem na Hloubětín. Kolona zatím krátká. Zdržení ale je.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. A s dalšími zprávami je tu Eliška Zábrocká.
3: Armáda bude podle ministra Zuny nabírat víc vojáků. Spojené státy a Irán hlásí útoky v Perském zálivu. Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, porazil Fonseku. Nehodu řeší ve Kbelské ulici i Novopatské směrem do Hloubětína a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
4: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
3: Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí, kteří mají

0: exekuci. Vyplývá to ze statistik konzorcia dluhových poraden z konce letošního prvního čtvrtletí. Do oddlužení můžou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky musí splácet 3 roky, zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové lidé oddlužení tolik nevyužívají, třeba proto, že na něj nemají prostředky.
1: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
0: Lidé podle Ašermanové o podmínkách oddlužení taky často nevědí. Informace můžou najít třeba na stránkách dluhového patrona. Spojené státy a Írán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O íránských vzdušných úderech informoval Kuvajt, letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že íránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Informovala taky o svých útocích, které měly zasáhnout radarové stanice na íránském ostrově Kešm. Teherán i Washington své údery označili za odvetné nebo sebeobrané. Děje se to i přesto, že v oblasti od dubna oficiálně trvá klid zbraní. Na komplexní mírové smlouvě se Spojené státy a Írán ještě nedohodli. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
3: Sport. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubljovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto mluví o svém zatím nejlepším zápase na antukovém turnaji.
4: Asi ano, jsem rád, že třeba s ním Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety. Taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
3: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou s Zverevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D35 u Bíště a nehoda ve Kbelské v Praze. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Bíšť. Na kilometru 134 hasiči likvidují únik nafty z kamionu, projíždí se jen levým pruhem, je to bez kolony. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí kamion, je na 62. kilometru v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna houstne provoz před nájezdem na D1 popojíždí se z prvního kilometru zpoždění do 10 minut. V Praze ve Kbelské směrem do Hloubětína hlásíte nehodu při sjezdu na Novopatskou.
7: V pravém pruhu stojí kamion s osobákem asi po nějakém ťukanci, čili kamiony v podstatě najíždí tím prostředním pruhem, takže smerůstající dopravou se to tam asi začne zpomalovat.
6: A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zesiluje provoz, zpomaluje se už ke konci východní části okruhu teď před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na více než 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: 6 hodin, 6 minut, středa 3.6. Krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff zámořské soutěže. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen jeho spoluhráč Shea Theodore, který vstřelil jednu branku a na další dvě přihrál. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek středoevropského času. Teď už Linkin Park, příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Spoustu emocí přinesl letošní ročník největšího fotbalového turnaje pro děti McDonald's Cup. Žáci a žákyně prvního stupně základních škol bojovali o medaile na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Radiožurnál Sport byl u toho přímo na místě. No a dvoudenní finále si nenechali ujít učitelé nebo třeba rodiče. Malým fotbalovým talentům fandili taky známé sportovní osobnosti.
1: I Tomáš Jipšman, bývalý úspěšný reprezentant, dorazil na finále McDonald's Cupu v Ostravě. Tomáš, jak se vám líbí to nadšení těch malých fotbalistů a fotbalistek?
2: Líbí se mi to nadšení, nasazení a vlastně i ty celé emoce, které v tom ty holky i kluci mají, a proto to rád vždycky vidím. Každý tady má svoji podporu a je to tady slyšet, takže je to nádherná akce a jsem rád, že prostě něco takového je.
1: Říká bývalý hráč národního týmu Tomáš Jipšman, který se tady v Ostravě účastnil před finálovými duely exibičního utkání plného hvězd. Vedle něj stáli na trávníku například bývalí reprezentanti Marek Jankulovsky nebo Vladimír Šmicer. Nechyběla ani patronka turnaje a profesionální fotbalistka Kateřina Svitková.
3: Spíš by měli toto, aby si děti tady zahráli, užili si ten den nebo všechny ty dny, které tady stráví, a celkově prostě fotbal si myslím, že by měl být hlavně zábava.
1: Po exibici přišly na řadu finálové zápasy. Hrálo se ve všech třech kategoriích, jak pro malotřídky, tak žáky od první do třetí třídy a od čtvrté do páté třídy. No a například v finále kategorie malotřídek mezi základní školou Veltruby a základní školou České Heřmanice bylo pořádně emočně nabité. Emotivní finále nakonec ovládly žačky a žáci základní školy České Heřmanice.
4: Domián.
1: No a ty jsi měl spoustu zákroků, tak jak jsi spokojený s tím svým výkonem, kolik střel na tebe šlo?
4: Asi 3 a jsem s tím hodně spokojený.
1: Jak oslavíte takovouhle výhru?
4: No nevím, jak jsme to slavili, no prostě jsme žvali na sebe. No.
1: Máme tu další vítězku, jak se jmenuješ?
5: Aneška.
1: Aneško, tak ty jsi se zapojila přímo do finálového zápasu, viděl jsem, jak tam makáš, tak popiš mi, co jsi měla za úkol od trenéra.
5: No, vyhrát. Hodně jsme spokojení a prostě jsme za to rádi.
1: V kategorii od první do třetí třídy vyhrála základní škola Josefa Hlávky Přeštice. V kategorii pro čtvrtou a pátou třídu byli nejúspěšnější žáci ZŠ Sever Hradec Králové. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Mike Oldfield, Roger Chapman, Shadow on the Wall, 6 hodin 17 minut, krásné středeční ráno všem, kteří třeba vstáváte. S radiožurnálem Sport tenista Jakub Menšík na Roland Garros porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále Grand Slamového turnaje. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rublovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto to podle něj byl zatím nejlepší zápas Antukového turnaje.
1: Obrovská gratulace, člověk by mohl chválit vlastně všechno, co jste dělal na tom kurtu. A já s dovolením vaším začnu returnem, protože co jste předváděl na příjmu v celém zápase, to muselo Fonseku deprimovat úplně.
2: Jo, tak jo, určitě ano, return jedna z hlavních vlastně zbraní nebo nějakých receptů pro dnešek a jsem strašně moc rád, že vlastně v těch úvodech, jak na servisu, tak na returnu, že to dneska padalo a myslím si, že to byl jeden vlastně z rozhodujících momentů a jsem za to moc rád.
1: Já jsem mluvil tady to pár dní zpátky s Matcem Vilanderem, ten vám neskutečně chválil váš mentální přístup, vaši mentální sílu, vy jste to ukázal už samozřejmě s Navonem, pak s dalšími soupeři, ať už Deminorem nebo s Rublevem. Teď tady ten třetí set, dvě otočky, de facto dvakrát minus break a nakonec vítězství. Jak moc si vážíte toho, že máte tuhletu mentální sílu v sobě?
2: Jo, tak je to něco, co určitě jedna z mých vlastně výhod a jsem za to strašně moc rád. S Draganem Vujovičem vlastně děláme skvělou práci už pár let, takže myslím si, že ta vlastně jako mentální stránka, že je pořád lepší a lepší a tam je prostě fajn strašně na tom, že se to dá pořád zlepšovat, takže jsem za to rád, že i když někdy to není prostě těžký a vypadá to lehce, tak v těch daných a určitých momentech jsem rád, že to jsem schopen překroutit na svou stranu.
1: Jakub Menšík, semifinalista Roland Garros v singlu v roce 2026, jak vás ten zápas bavil na síti? Protože zase chodil jste asi trochu častěji, byl to plán?
2: Jo, určitě ano, tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší, vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně, takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
1: Pauza, přestávka, vlastně konec druhého týdne vás zastihne pořád tady, což prostě musí být strašně příjemné v hlavě. Příprava na Zvereva, jak bude vypadat, protože to zápas, který jste nedávno hráli, bylo to vyrovnané, měl jste vlastně docela, jestli se pamatuju, ten zápas dobře rozehraný v tom třetím setu, tak kdybyste popsal pár stov, jaký to je tenista, protože je to asi ta poslední velká překážka, ne? Nebo samozřejmě byly by dva soupeři, ale Zverev je prostě výkonnostně mi přijde tady extrémně ustřelený.
2: Jo, určitě jsem rád, že ty dva dny volná teďka určitě bodnou, jak mentálně, tak určitě fyzicky, takže odpočinu se, připravím se co nejlépe, jak to jde a jasně Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale přesně tak, měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu, je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde, jak doposud a předvedu to své maximum.
1: Moc gratuluju a přeju, abyste minimálně stejně jako Fonsekovi znechutilo Zverevovi servis.
2: Díky moc.
0: S Jakubem Menšíkem si povídal reportér David Prouza. Připomeňme, do semifinále deblu postoupila taky Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou, naopak česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner v Paříži končí. Teď už Tom Petty, příjemný poslech.

Tom Petty dohrává v ranním radiožurnálu Sport. Je 6 hodin 25 minut. Přejeme krásnou středu 3. června. České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem v Nankingu proti domácí Číně do druhé sezony v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský ročník, ve kterém díky 5 výhrám ze 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem. Každý z 18 týmů Ligy národů odehraje na 3 turnajích celkem 12 zápasů, ty se počítají do společné tabulky, no a 7 nejlepších týmů a pořádající Čína potom postoupí na finálový turnaj, který bude od 22. do 26. července hostit Macao. To dnešní utkání Čína-Česko tedy začíná v 13 hodin a 30 minut středoevropského času. Teď už Imagine Dragons.

0: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: 6 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnál, Eliška Zábrocká.
2: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Chengwenem. Státní delegace dorazí taky na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. A v Liberci dnes začíná 32. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarnické dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Kompletní program je na webu festivalu.
0: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi 4 nejlepší hráče Grand Slamu se Menšík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 za Kývalkou a na D8 u Klíčan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 je silnější provoz a celý úsek od Kývalky k dálnici D2 je teď na 20 minut. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Výšť na kilometru 135 stojí kamion. Vytekla z něj nafta, hasiči už odjeli, čeká se na úklid vozovky, uzavřený je pravý pruh, nezdržíte se. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7,5 kilometru hlásíte kolonu, opatrně brzdí se téměř do zastavení na mokré vozovce. Jede se pomaleji až do Cínovecké, zpoždění 20 minut. V Praze v Liberecké se pak popojíždí za sjezdem na Kbelskou do Holešoviček. A ve Kbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na Novopatskou teď vyšetřují kolizi kamionu s osobním autem. Na místě je policie, blokují odbočovací pruh. Fronta se protahuje, brzdí se za nájezdem z Liberecké, zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Střední Evropa je v tomto týdnu pod vlivem atlantské tlakové níže, která i na naše území posílá jeden frontální systém za druhým. Proto zažíváme střídavé počasí. Jeden den poměrně slunečno, druhý den zataženo s deštěm. A právě taková bude středa, do které se právě probouzíte. Už v noci na naše území dorazila okluzní fronta, která k nám přináší déšť. Dnes zaprší téměř na celém našem území. Srážky budou během dnešního dne postupovat směrem od západu k východu. Lokálně může spadnout až 20 mm srážek. A právě kvůli zatažené obloze a četným přehánkám bude dnes také poměrně chladno. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, o 2 stupně tepleji bude jen na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Deštivé a chladnější počasí ale dneškem nekončí. Po slunečnějším a teplejším čtvrtku, tedy zítřku, k nám během pátečního dne dorazí další déšť. Po velmi suchém jaru se právě díky těmto dešťům alespoň částečně doplní vláha v krajině. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: hardly vidu.
1: To byl George Ezra, posloucháte středeční radiožurnál Sport. 6 hodin 37 minut, dva z nejzářivějších mladých talentů tohoto sportu vstoupili v úterý večer v Paříži na neprobádané území, píše se na oficiálních stránkách tenisového turnaje. Roland Garros, Brazilec João Fonseca a Čech Jakub Menčík dorazili na kurt Filipa Chatriera, přičemž oba usilovali o svoje vůbec první grandslamové semifinále. Jak zápas dopadl, to jste určitě už v ranním vysílání radiožurnálu Sport slyšeli a my z toho máme velkou radost. Jak ten tenhle článek pokračuje, to ví Jakub Marek, dobré ráno.
2: Krásné ráno, dál článek pokračuje ve smyslu, že pokud byl tento zápas ukázkou budoucnosti tenisu, byl zároveň i tak trochu studií kontrastu. Je tam sice pár podobností, oba mají skvělý tenis a hrají velmi agresivně. 19-letý Fonseca ale nedokáže skrýt emoce a kdekoliv hraje, těží z bouřlivé podpory brazilských fanoušků. Naproti tomu Menčík působí klidnějším, rozvážnějším dojmem a vyzařuje z něj sebevědomí, které neodpovídá jeho nízkému věku. A při jeho debitu na dvorci Filipa Chatriera se ukázal jako rozhodující právě klid 20-letého Čecha, i když, jak sám uznal v pozápasovém rozhovoru na kurtu, i on pociťoval nervozitu.
1: Navzdory ní to tedy ale zvládl Jakub Menčík 3-0 a zahraje se v semifinále s Alexandrem Zverevem. Revoluční v mnoha ohledech bude nadcházející fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Rozhodčím bude pomáhat systém VAR s posuzováním offsideu přímo během hry, tak jak to bude fungovat?
2: Rozhodčí dostanou zprávu o zjevných offsideových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Asistenti budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání akce, nově jim ale může i hned pomoct videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat offside s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Okamžité posuzování offsideu má zrychlit hru a také zabránit zbytečným zraněním hráčů.
1: Bude používat data z desítek kamer, ale taky senzorů v míči nebo ze skenování každého hráče, které probíhá před začátkem samotného turnaje. Upozornili zástupci Mezinárodní federace fotbalových asociací na určitá omezení.
2: Ano, upozornili. Novinka bude posuzovat jen zjevné offsidy, které jsou současně větší než 10 cm. V některých nepřehledných situacích ještě systém nedokáže nalézt řešení tak přesně a rychle. Čerpáme z oficiálních stránek FIFA.com, kde se také dočtete, že na šampionátu organizátoři nabídnou všem reprezentacím rozsáhlé statistiky a analytický program s využitím umělé inteligence. Od tohoto kroku si Mezinárodní federace fotbalových asociací slibuje, že zmenší rozdíly v možnostech taktické přípravy mezi většími a menšími týmy.
1: Zahraniční weby pročítal Jakub Marek, děkujeme.
2: Díky, hezký den.

Support Lesbians dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport 6 hodin 44 minut. Krásné ráno vám všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy. Tentokrát to bude ale v nových kulisách na novém místě. Místo Letenské pláně se tentokrát uskuteční na Štvanici, no a vedle boulderingu se poprvé bude závodit taky v lezení na obtížnost. Díky tomu se před domácím publikem může znovu představit taky největší česká lezecká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. V Praze se bude soutěžit od středy do neděle, tedy ode dneška, a mluvím o tom taky, protože právě o dvě permanentky na seriál ve sportovním lezení Světový pohár, tedy promiňte, budeme hrát dnes za nějaké 2 hodiny v naší ranní soutěži, tak pokud vás to zajímá, tak si to určitě nenechte ujít a k tomu navíc ještě přidáme tričko a kšiltovku naší stanice. Teď už Inexis, hezkou středu.

0: Čeští fotbalisté už se naplno ve Spojených státech amerických připravují na blížící se mistrovství světa. Ještě než se přesunou na svoji základnu v Dallasu, čeká je v New Jersey přípravný zápas s Guatemalou a v noci ze čtvrtka na pátek českého času. U toho bude taky Pavel Šulc, jedna z předpokládaných opor týmu na šampionátu.
1: Chci si to jako užít, aby mě to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ještě udělat třeba nějaký jiný úspěch.
2: Pavel Šulc vyrostl hned v premiérové sezóně v Lyonu v důležitého hráče, dával góly. A český reprezentant litoval jen zranění. Teď má další šanci ukázat se.
1: Já bych řekl, že to tak bere jako každej. Pro mě ještě, když řeknu jako výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu.
2: Právě na Šulce si ale soupeři budou dávat asi větší pozor.
1: Na tím jsem přemýšlel, ale nevím, samozřejmě budou nějakým způsobem řešit, že ho Páťu Šika, asi řekl bych jeho nejvíc, co se týče nějaký jako ofenzívy. A potom třeba mě, ale uvidíme, jak to bude. No.
2: Šikovný fotbalista zaujal fanoušky výkony, ale v současném světě sociálních sítí i svou vizáží. Výrazné oblečení a doplňky, typický účes, u kterého plánoval změnu před mistrovstvím světa.
1: Přemýšleli jsme samozřejmě na copánkama, že si nechám udělat, taky, že si nechám narůst vlasy. Pak bylo ještě třetí možnost, že se oholím, ale to by bylo asi moc, aby si pak lidi neříkali, že jsem se sem přijel hlavně ukazovat a nehrát fotbal.
2: A na sociálních sítích získala popularitu i Šulcova kočka Franta, která s ním bude alespoň na dálku i při zápasech.
1: Mám tam připravený, že na jedný kopočce mám vlastně jakoby Frantu jako kočku jenom jméno a na druhý mám Nateli přítelkyni, takže si to budu dávat ještě na Instagram.
2: A co přítelkyně řekla českému reprezentantovi před cestou na světový šampionát?
1: Že budu chybět no, měsíc, ale samozřejmě ať se mi daří a že je to jako, že to je úžasný.
2: Říká Pavel Šulc, který by měl patřit k důležitým hráčům fotbalového národního týmu na mistrovství světa. Z New Jersey Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Basketbalisti Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73 bodům a vykročili úspěšně za obhajobou titulu nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují o celkově 21. primát byl z 18 body. Jaromír Bohačík, hostům nepomohlo ani 23 bodů Treje Bonhema. Série bude pokračovat ve středu opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. All on time.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, dejme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý se šlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Jsme moc rádi, že posloucháte středeční Radiožurnál Sport. Bude 7 hodin. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
9: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy Eliška Zábrcka.
10: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Evropská komise nasadí hasiče a techniku na boj proti možným lesním požárům. Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, vyřadil Fonseku. Nehodu vyšetřují ve Kbelské ulici v Praze ve směru do Hloubětína a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona míří do prvního kola projednávání ve sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
10: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko nebo Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Podle eurokomisařky pro připravenost na krize Hadži Lahbibové zajistí unijní exekutiva taky nasazení dodatečné hasičské techniky.
12: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lahbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než milion hektarů území. Evropská komise proto zajistí na

0: období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude umělecké dílo. Půjde o točnu známou ze železničních muzeí nebo DEP. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Na té mladoboleslavské bude lavička a bude určená k odpočinku. Pokračuje ředitel nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.
2: Návrh je vlastně taková jakoby točna, která bude jak manuálně, tak elektronicky poháněná, samozřejmě poháněná tak, aby byla bezpečná pro všechny potenciálně handicapované spoluobčany. A točna má evokovat, že jsme Mladé Boleslavy, že jsme na nádraží a že vlastně kde jsme, tak pojďme se roztočit.
1: Dílo začne pravděpodobně fungovat ke konci roku. A vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem dnes nejezdí. Výluka má trvat do 18 hodin. Spoje směrem na Beroun a opačně začínají a končí na Smíchovském nádraží, kde pracovníci správy železnic vyměňují výhybku. Cestující musí v uvedeném úseku využívat hromadnou dopravu.
3: Sport. Tenista Jakub Menčík si na Roland Garros zahraje semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. Českého reprezentanta zdobil vynikající return a také agresivní hra, díky které řadu výměn, včetně té poslední, ukončil na síti. Že šlo o záměr, vysvětloval Menčík po utkání.
4: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, takže to vyšlo.
3: V pátečním semifinále Menčík vyzve světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Do semifinále čtyřhry postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Ostrovačic a na D5 u Rudné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice je fronta z kilometru 179 do omezení na kilometr 196. Celý úsek pojedete půl hodiny, pozor, na souběžné silnici je za Veselkou u Zavírka. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7,5 kilometru po pojíždí kolona na Pražský okruh za Ořech je to osobními auty na půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 12. kilometru po prvé přibrzdíte před Prahou, čekejte 15 minut navíc. Následně v Cínovecké směrem do centra se jede pomalu od sjezdu na Ďáblice do Holešoviček, zdržení dalších 20 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína u sjezdu na Novopatskou pokračuje šetření nehody, blokují odbočovací pruh a srazil se kamion a osobní auto. Od Cínovecké je to na 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště začala regulace provozu v tunelech. Hustý provoz teď čekejte před Cholupickým tunelem, zpomaluje se v okolí kilometru, vše se rozjede za sjezdem na Ořech a celkově počítejte s 20 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 stupňů. Tolik zprávy.
7: 7 hodin 6 minut, středa 3. června roku 2026, tedy roku, ve kterém slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky, mimo jiné, jak ale určitě víte, Antonín Panenka je v tomhle roce taky spjatý s Radiožurnálem Sport, je totiž hostem každého našeho výjezdu. Desítky Pavla Horváta za vámi, za posluchači po zastávkách v Českých Budějovicích, Jablonci, Praze, Brně a Teplicích se na vás znovu budeme těšit v hlavním městě, konkrétně tedy už za 10 dnů v sobotu 13. června od 10 hodin. Akce se tentokrát bude konat na pražském výstavišti a to v rámci Festivalu of Season. Prodej vstupenek je spuštěný, dostanete se k ním přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz a já jenom ještě dodám, že tahle akce může být zajímavá třeba i pro fanoušky kilometrů Jiřího Ježka, protože i Jiří Ježek bude přímo na Festivalu of Season natáčet jeden jeden díl svého pořadu a bude si povídat s Metodiem Jílkem a taky se Simonou Bubeničkovou, tak třeba i pro vás, pokud máte zájem poslouchat Jiřího Ješka, jak se baví s našimi olympijskými a paralympijskými medailisty, tak to může být zajímavá věc. Teď už Ejža, krásné ráno.
5: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: 7 hodin 11 minut, ranní radiožurnál Sport je tu dál s vámi, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Tenista Jakub Menšík se na antukovém Roland Garros znovu posunul kariérní maximum. Český reprezentant porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku a v Paříži už je v semifinále.
1: Jakub Menšík předvedl v zápase s Fonsekou neuvěřitelně vyspělý výkon. Soupeře trápil vynikajícími returny, tradičně silným servisem a také tím, že v utkání se často cpal na síť.
2: Jo, určitě ano, tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší, vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně, takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
1: Zkrácení od Jakuba Menšíka, Fonseka je u sítě, ještě to stihl, Jakub Menšík hraje tak, aby Fonseka nemohl hrát a to tohle už je konec.
2: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
1: Řekl Jakub Menšík krátce po postupu do semifinále Roland Garros. Jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka Němec Zverev. S ním se český tenista utká v pátek, opět v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Britská skupina Pulp ve středečním radiožurnálu Sport je 7 hodin a 18 minut. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. V úterý měli ve městě Harrystown trénink přístupný pro novináře, ti ale měli dlouho problém se do areálu dostat.
1: Společně s dalšími českými novináři stojíme už zhruba půl hodiny před tréninkovým centrem New Yorku Red Bulls, kde za 10 minut začne trénink českých fotbalistů. Je tu velké množství policistů, kteří na nás evidentně nebyli připraveni a dlouho nás nechtěli pustit do areálu. Nakonec svolili pod podmínkou, že si sebou vezmeme jen věci nutné k práci a batohy necháme u vstupu. V opačném případě bychom totiž museli zhruba dalších 20 minut čekat na to, až nás prohledá policejní pes.
2: Myslím, že jsou úplně všichni překvapení tím, jak to tady vypadá. Vlastně nikdo nečekal, že budeme mít 24 hodin na hotelu a v počtech, který tam jsou. Jako. Samozřejmě prohledávání autobusů, vy jste sami měli jako potíž se dostat do toho areálu. Jo. Čekalo se vlastně na psy, který přijeli mimochodem asi 3 minuty po vás a batohy vám učuchal. Takže tady je velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva, ten areál je jako výborně zabezpečený.
1: Říká k opatřením v New Jersey bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Policisté provázejí národní tým téměř na každém kroku. Během zhruba čtvrthodinové cesty autobusem z hotelu do tréninkového areálu mu cestu razilo několik policejních aut.
2: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic.
3: Asi je to trošku přehnaný, ale chtějí to mít, aby se nic jako nestalo, aby to bylo v pořádku. No. Je to hodně aut, ale třeba v tom Mexiku, co víme, tak to bude ještě víc. No. Tam budou vlastně vojenský auta, vojáci tam vyloženě nás budou eskortovat na ty tréninky a na ty zápasy.
1: Navázal na Jakuba Schoře reprezentační záložník Pavel Schulz. Bezpečnostní manažer fotbalové asociace má z celého mistrovství světa největší obavy z možného zemětřesení v Mexiku.
2: Guadalajara a Mexico City jsou v seismicky aktivní oblasti. A my jsme vlastně měli briefing s hráčema, než jsme se měli, ať už se to týká vlastně chování jako venku mimo hotel nebo na hotelu, tuhle tu část se týká zemětřesení možného. To jsem myslel naprosto vážně. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě tohohle krizového scénáře. Protože určitě je nepříjemný, aby v noci ve 3 hodiny ráno před zápasem začal hukat alarm prostě všem na mobilech. Samozřejmě nejsme na to zvyklí.
1: Dodává bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 7 hodin 24 minut, krásné středeční ráno všem posluchačům radiožurnálu Sport. Často a velmi rádi budeme připomínat postup českého tenisty Jakuba Menšíka do semifinále Roland Garros, ale teď vám chceme taky připomenout muže, pro kterého účast v téhle fázi turnaje byla dlouhou dobu absolutní samozřejmostí, tedy Rafael Nadal. Připomeneme to taky s reportérem Jaroslavem Plašilem. Krásné ráno.
1: Hezký den a můžeme to rovnou připomenout i jedním zvukem, protože takto to zpravidla pokaždé vypadalo v aktivní kariéře Rafaela Nadala v Paříži 3. června. Pomalu se to rozjíždí, zatím ještě ta kulisa není tak výrazná, ale za chviličku už to uslyšíte.
2: A very special moment for me to be here in the, you know, celebrate my birthday here in the center court of Roland Garros is just fantastic. Merci beaucoup à tout le monde.
0: Tak tradiční blahopřání v obýváku Rafa Nadala, jak se říkalo jeden čas.
1: Říkalo se tomu tak, na centrálním dvorci Rafael Nadal, obývací pokoj. 14 titulů, úžasná kariéra, úžasný sportovní počin, protože je to fyzicky nejnáročnější turnaj. Rafael Nadal ho vyhrál 14krát a když tedy vezmeme ještě tu oslavu narozenin, zpravidla to tam vypadlo vždycky tak, že mu lidi zaspívali, dostal na kurtu dort a pak zase ještě někoho porazil v zápětí, protože to ještě nevycházelo na ten úplný konec turnaje. Ještě měl lecos před sebou, ale když už mu takhle lidi přáli, tak to zpravidla dopadlo, takže pak nakonec slavil i pohár.
0: Jardo, nejsi v Paříži, ale já se tě na to musím zeptat, jaké to vlastně bylo, protože jsi tam velmi pravidelně jezdil, tak já nevím, jak to vlastně vypadalo, protože to bylo úplně samozřejmé, bralo se to jako absolutní automatismus.
1: Je to tak a možná teď mě napadá jedna historka, kterou bych to možná potrhl. Španělští kolegové z Majorky, Rádio Majorka, nevím už, jak se přesně jmenovalo to rádio, ale to teď není důležité, tak vždycky jezdili až prostě na druhý týden. Oni vůbec nejezdili na první týden Rafaela Nadala, že zkrátka počítali s tím, že v tom druhém týdnu bude. Akorát jednou se stalo v roce 2009, to bylo, kdy přijel ten Bartolomej Terasa, se jmenoval ten novinář, rozbalil si vedle mě nádobíčko, říkal, tak jsem tady a bohužel Rafael Nadal byl to zrovna ten rok, kdy prohrál s Robinem Sederlingem, to byl pro něj takový složitý čas, protože on tehdy hodně prožíval rozchod rodičů, ale zkrátka to byl, dá se říct, výjimečný moment, když byl Rafael Nadal zdravý, tak v této fázi turnaje pak v tom druhém týdnu nechyběl.
0: Dnes tedy bezesporu jeden z nejlepších tenistů historie tohohle sportu slaví 40. narozeniny, tak jsme to krátce připomněli s Jaroslavem Plašilem. Moc díky.
1: Hezký den.

0: Radiožurnál půl osmé. A jsou tu zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O iránských vzdušných úderech informoval Kuvajt, letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že iránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Děje se to i přesto, že v oblasti od dubna oficiálně trvá klid zbraní. A vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá, učitelka latiny, somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, oslovila porotu tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale také duševnímu zdraví mladých lidí. Sport. Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře v semifinále grandslamového turnaje. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V dalším kole ho v pátek čeká Němec Zverev. A o českém tenistovi budeme mluvit na Radiožurnálu, taky po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Všechroma, překážka na Štěrboholské spojce. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Benešov. Zpomalíte na 17. kilometru. Různě pomalu se pak jede až do Prahy k jižní spojce. Neobjíždějte D1 před Prahou přes Uhříněvé, se na příjezdu z Říčan stojí dlouhá kolona. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav hlásíte kolonu a také stojící vozidlo.
4: 11,5 kilometr, brzdí se tady až do zastavení v oba dva pruhy.
3: Na 8. kilometru stojí auto s defektem v odstavném pruhu, zpoždění do 10 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého na Lanový most je tradiční kolona od dálnice D11, ovšem teď se jede výrazně pomaleji, za sjezdem na Běchovice stojí porouchaný kamion v pravém pruhu, k Průmyslové pojedete 35 minut. Stihla se už ucpat trasa přes Staré Kyje Broumarskou ulicí. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se teď u Vestce na 3. kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem převažuje zatažená obloha a hlavně ve východní polovině Čech prší. Na Moravě a ve Slezsku je ještě na některých místech i polojasno. Oblohy s malou oblačností ale ubývá. Teploty se aktuálně pohybují mezi 15 a 11 stupni. V pražském Klementinu zůstalo tepleji až kolem 17 stupňů. Naopak v Teplicích nad Metují bylo o 10 stupňů méně, tedy jen kolem 7 stupňů. A vůbec nejchladněji bylo dnes po ránu v Jizerských horách. Na meteorologické stanici Kořenov Jizerská horní Jizer tam byly jen 2 stupně nad nulou. I přes den bude převažovat zatažené až oblačné nebe, na většině našeho území s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Během dne se ale bude krom Slezska a východu Moravy oblačnost protrhávat a také bude ubývat srážek. Teploty se budou držet mezi 16 a 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku pak až 22 stupni. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Billy Talent, Fallen Leaves, 7.37, středa 3. června, krásné ráno, ať už posloucháte jediné čistě sportovní rádio kdekoliv. Tenista Jakub Menšík je v semifinále Grand Slamového Roland Garros. To je zpráva, kterou začneme sportovní přehled s Jakubem Markem. Kubo, hezké ráno.
1: Krásné ráno. Jakub Menšík porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku, a to po setech 6-4, 6-3 a 7-6. Český reprezentant si pak po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubljovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto Menšík o duelu mluví jako o svém zatím nejlepším zápase v Paříži.
2: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety. Taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
1: Menšík je tak prvním českým semifinalistou na Grand Slamu od roku 2017, tehdy se mezi nejlepší čtyři tenisty probojoval Tomáš Berdych ve Wimbledonu. V souboji o finále čeká Menšíka v pátek světová trojka Němec Alexander Zverev.
0: Taky Kateřina Siňaková prožívá na Roland Garros povedený turnaj s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou, postoupili do semifinále. Navíc se aktuální světové jedničce ozvala Serena Williamsová s nabídkou deblové spolupráce. Bohužel jde o turnaj, který Siňaková neměla přihlášený. Jak se celá situace stala, vysvětluje Češka takto.
3: Ona jakože píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to, a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor, a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Za mě bych si ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
1: Tenistu Petra Nouzu s Rakušanem Neilem Oberleitnerem dělil jediný míč od postupu do semifinále čtyř hry Roland Garros. V souboji s italským párem Bolelli Vavasory měli dva matchboly, ale nakonec prohráli v závěrečném super tiebreaku třetího setu 12-14. Nouza po utkání uznal kvalitu soupeřů a vyzdvihl hlavně jejich returny.
4: Oni nám podle mě snad od druhého setu jako nedali jediný bod zadarmo. To bylo jako neuvěřitelný. Na to, jak vlastně my jsme dobře servírovali, tak jsem nikdy neřešil, že hlavně ten Bolelli, který má prostě jednoruč a mohli jsme na 200 prostě na téčko nebo kick na téčko, že mu to měl jako nad hlavou, ale vždycky dal jako lob, prostě, že jsme museli hrát a fakt to bylo jako náročný. Tohle to fakt bylo neuvěřitelný, kolik těch returnů dostali do hry, no, jako klobouk dolů, ještě se máme co učit.
0: Hokejista Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Série pokračuje v Las Vegas druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času.
1: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno středoevropského času se v New Jersey utkají s Guatemalou, do šampionátu pak vstoupí o týden později v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem a hráči se na to speciálně připravují. Náplň takzvaných heat tréninků vysvětluje reprezentační záložník Pavel Schulz.
5: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
0: Nová komise rozhodčích fotbalové asociace je kompletní. Španělského předsedu Carlose Kloze Gomeze a ředitele ligy Tomáše Bartu doplnili Ivo Nádvorník, Martin Vlk a Lucie Vopatová. Zbývající tři členy schválil výkonný výbor asociace. Nádvorník působí v nejvyšší domácí soutěži jako asistent sudích, Vlk je předsedou okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav a Vopatová bývalou českou rozhodčí, která pískala taky na mezinárodní scéně.
1: A nymburští basketbalisté vstoupili do ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73. Kapitán Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali také skalní fanoušci. Ti totiž dorazili a fandili, i když v černém, na protest proti sloučení se Slaví a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje, ale žádný z klubů nic z toho oficiálně stále nepotvrdil. Pokračuje Kříž.
6: Nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit hojným počtu a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavní je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli, máme první bod sérii.
0: Tolik tedy Martin Kříž na závěr sportovního přehledu, který připravil Jakub Marek, děkujeme.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Basketbalový Nymburk si na úvod finálové série Národní ligy poradil s Pardubicemi 81-73 bodům vítězství. V celkem zaplněné hale sledovala část fanoušků v černých tričkách, hlavně ti skalní to brali jako pohřeb klubu, který vybojoval v krátké době 20 titulů, ale jeho historie sahá mnohem dál. Pozorně a s nelibostí totiž sledují dění kolem Nymburka, protože se stále víc a víc spekuluje o jeho sloučení se Slavií Praha. Klub se zatím k případnému stěhování nevyjádřil.
3: Já dokážu fanoušky pochopit, ale myslím si, že to je tak jediné, co teď k tomu můžu říct, a věřím, že se budeme moci v brzké době k tomu nějak vyjádřit už konečně.
4: Říká sportovní manažer basketbalového Nymburka Ladislav Sokolovský k akci fanoušků středočeského klubu, kteří na první finále a hodně z nich dorazilo v černé. Po 97 letech se tak loučí s nymburským basketbalovým klubem, jak ho dosud znali.
5: Marek, uspořádal to jeden člen fanklubu, který vlastně vyrobil parté a chtěl vlastně udělat nějakou takovou pietu.
4: Jak vy tu situaci tedy jako fanoušci Nymburka vnímáte?
5: Nelibě, nelíbí se nám to, ale víme, že s tím nic neuděláme, že rozhodnutí se udělalo někde jinde a bohužel majitelé k tomu nemají takový vztah, jako máme my.
6: Pančík Blažej, tady v Nymburce nic nebude a to je smutný právě.
4: Berete už to sloučení Slávy s Nymburkem jako hotovou věc?
6: Ano. Tam Jirka, tak ten do toho se hodně motá a dá se říct, že nejvíc o tom ví.
4: Není to asi náhoda, že i fanoušek Jirka přišel v černém dlouhém triku?
7: Není to náhoda. A když se řekne Nymburk, tak Nymburk rovná se basketbal a teďka to nebude. No.
4: Budete jezdit případně do Prahy podporovat váš oblíbený klub?
7: Jako napadlo mě to, ale spíš ne. No.
8: Já se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat, a já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat na basket.
4: Říká po prvním finálovém vítězství nymburský kapitán Martin Kříša. Další dlouholetá opora týmu Jaromír Bohačík dodává.
9: S těma chlapama my už tady spolu bojujeme za Nymburk strašně dlouho a slyšeli jsme nějaké hlasy, že se možná nedostaví, ale jsem moc rád, že pořád hrajou s náma.
4: A vy jim rozumíte, že jsou nespokojení s tím, co se kolem klubu děje?
9: Já myslím, že fanoušci ví, jaký na to mám názor, a to stačí.
4: Jasněji by podle zákulisních informací mohlo být už za týden. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Skupina Green Day v 7 hodin 52 minut posloucháte středeční radiožurnál Sport. Před 50 lety mířili fotbalisté Československa za zlatem na evropském šampionátu, které získali 20. června po penaltovém rozstřelu v souboji s Německou spolkovou republikou. A protože je to letos 50 let, symbolicky procházíme posledních 50 dní až do závěrečného finálového zápasu. Začali jsme 2. května a teď už se v kalendáři a rozhlasovém archivu přesouváme do 3. června roku 1976.
1: V druhé polovině tohoto měsíce se uskuteční jedna z našich nejvýznamnějších kulturních akcí, filmový festival pracujících. Informuje o něm Anna Kunstová.
2: Filmový festival pracujících má už svou tradici.
3: 3. června roku 1976 zvou rozhlasové noviny na 27. ročník filmového festivalu pracujících. Jehož začátek se překrývá se startem závěrečného turnaje evropského šampionátu fotbalistů.
2: Už nyní lze říci, že k nejatraktivnějším bude pravděpodobně patřit naše filmová komedie o mladých lidech Léto s kovbojem, ve které vytvořili hlavní role Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Zájem diváků se bez...
3: Také o mistrovství Evropy v Bělehradě a Záhřebu je ohromný zájem a hlavními hvězdami ve městech tehdejší Jugoslávie mají být fotbalisté Nizozemská a Německé spolkové republiky, v té době úřadující vicemistři a mistři světa. Nizozemci mají pohromadě prakticky celou základní sestavu z posledního světového šampionátu v čele s kapitánem Johanem Cruyffem. Němcům chybí kanonýr Gerd Müller a možná i proto jsou obecně za největší favority považováni Holanďané. Nás berou za černého koně, což ovšem neznamená, že by nám nedávali naděje na největší úspěch a zřejmě budí určitý respekt série 19 zápasů bez porážky. Píše se 3. června na stránkách československého sportu.
4: Polufinále Jugoslávia. Němečka?
3: V Jugoslávii mezi tím spustili předprodej vstupenek a hned od začátku je jasné, že fanoušci zaplní 100-tisícový stadion v Bělehradě, který hostí utkání domácího týmu proti Německé spolkové republice. Semifinále Čechoslováků s Nizozemskem se bude hrát v Záhřebu, kde pak bude i utkání o třetí místo. Finále 20. června znovu v Bělehradě.
4: To bylo polufinále i finále.
3: Před časem jsme se s mikrofonem Českého rozhlasu vypravili na místo finálového zápasu na stadione tamní Červené zvezdy, kterému se pro ohromnou velikost přezdívá Marakana východu, a v tamní klubovně narazili na Rajka, který na červnové dny roku 1976 zavzpomínal.
4: To je prima Rumunii pod granice, ale jsem ovde išel u školu.
3: Rajko pocházel od rumunských hranic, ale do Bělehradu se šel učit na spojaře. Chodil zrovna do 3. ročníku, když domácí Jugoslávie bojovala v semifinále s Německem před 100-tisícovou návštěvou.
4: Já jsem byl tam na istok.
3: A bylo puno?
4: Da.
3: A z východní tribuny pak viděl i zápas o titul, ve kterém prý většina fanoušků fandila Čechoslovákům.
5: Mnoho lidí. Bylo ovako.
3: Vzpomínky na plné stadiony při závěrečném turnaji evropského šampionátu v červnu roku 1976 přidával na stadionu Červené zvezdy i Nenad, který rukou ukazuje na tribunu aktivních fanoušků tamních Delie, na kterou také kopal rozhodující penaltu Antonín Panenka.
5: Tam je bráně, to jsou byly penály, složené, tam je bráně.
6: To jsou byly penály.
5: To jsou byly penály. Panenka dal.
3: To se stalo 20. června roku 1976. Teď máme v kalendáři teprve 3. června a už zítra poznáme nového mistra Československé fotbalové ligy. Do finále evropského šampionátu zbývá 17 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 8 hodin. Eliška Zábrocká pro nás má zprávy.
1: Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Portugalsko dnes ochromila generální stávka, odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Český tenista Menšík se probojoval do semifinále Roland Garros. Kolona popojíždí na D5 na příjezdu do Prahy a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 začne projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti. A to kvůli billboardům v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je to obžaloba nezákonná.
3: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
1: Obžalobě čelil taky sám Okamura. Po loňských volbách ale znovu získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastaveno. Detaily přidáme na Radiožurnálu po 8:30. Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude i o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona ministra kultury o ty klempíře za motoristy. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy. Stávka pozemního personálu i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
4: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
5: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Závěrečný den zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Zlatý střevíček

0: za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
1: O té jeho zamlžené misky se nesmí dozvědět zejména dvořané.
2: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
3: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
2: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Sport. Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menčí, který v boji o nejlepší čtyřku antukového Grand Slamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. V zápase proměnil 7. matchball. Teď ho v Paříži čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
5: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
4: Do semifinále čtyřhry postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou. Česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner v deblu končí.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Holubic a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 211 je ranní kolona k dálnici D2 na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte se silnějším provozem, do zúžení v Brně pojedete půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov a z 18,5 kilometru pojedete v koloně a různě pomalu se jede až do Brněnské k Chodovu. Na silnici 2 směrem z Říčan stojí před Uhříněvsí dlouhá fronta, je na 40 minut. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem směrem na D1, za sjezdem na D6 se popojíždí z 24. kilometru, je to skoro na půl hodiny. Dálnice D5 se kvůli tomu ucpává, na příjezdu do Prahy kolona začíná za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, k Ořechu pojedete 45 minut. A v Praze je silná ranní špička, navíc potíže teď působí nehoda, kterou řeší ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most. Dvě auta tam blokují levý pruh, regulují provoz v tunelech. V Cínovecké stojí kolona od sjezdu na Ďáblice, k tunelu Blanka pojedete 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 stupňů. Tolik zprávy.
8: 8 hodin 6 minut, středa 3. června, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. První posilou Manchester United po květnovém jmenování Michaela Carricka plnohodnotným trenérem je brazilský fotbalista Ederson. 26-letý záložník přestoupí na Old Trafford z Atalanty Bergamo podle BBC za 35 milionů liber, což je necelá miliarda korun. Připravenou má 4letou smlouvu s opcí na další sezonu. Ederson by měl pomoct vystužit středovou řadu týmu po odchodu Krajana Kasemi. Jeho kontrakt na konci června vyprší. Vítěz Evropské ligy z roku 24 má na kontě 3 starty za brazilskou reprezentaci, byl v širším kádru pro letošní mistrovství světa, ale do konečné nominace trenéra Ancelottiho se nakonec nevešel. Teď už Stereofonix, krásné ráno.
6: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

8 hodin, 10 minut a stejně jako skupina Stereophonics vám přejeme příjemný den. Je středa, 3. června, jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Po 12 letech hrají basketbalisté Česka na mistrovství světa 3-3 a návrat jim vyšel ve velkém stylu. Ve Varšavě nejprve porazili Mongolsko 17-14 a ve večerním zápase pak taky druhý nasazený celek turnaje Spojené státy americké. Favorita Češi dokázali v dramatickém závěru udolat o jediný bod 21-20. Čeští reprezentanti jsou tak v základní skupině B jako jediní bez porážky a ve čtvrtek se v ní utkají ještě Slotyši a Poláky. Bicycle, bicycle.

0: Komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky je kompletní. Španělského předsedu komise Carlose Klose Gomeze a ředitele Šance ligy Tomáše Bártu doplnili další tři členové, které schválil výkonný výbor. Jsou to Ivo Nádvorník, Martin Vlk a Lucie Vopatová. Nádvorník stále působí v nejvyšší domácí soutěži jako asistent sudích. Vlk je předsedou okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav a Vopatová bývalou českou rozhodčí, která pískala i na mezinárodní scéně. Profesní minulost nebo současnost všech tří se odrazí i v jejich práci. V komisi rozhodčích doplňuje to předseda fotbalové asociace David Trunda.
1: Paní Lucie Vopatová, která bude zodpovědná mimo jiné za rozvoj ženského fotbalu. Pan Ivo Nádvorník, odpovědný jak za rozvoj rozhodcovství v profesionálním fotbalu, tak i řekněme development asistentů rozhodčích. A pan Martin Vlk, který bude především pro výkonnostní fotbal na regionální úrovni napříč Českou republikou.
0: David Trunda zároveň doplnil, že výkonný výbor schválil kompletní složení nové komise rozhodčích téměř jednomyslně. Jen jeden člen se zdržel hlasování. Už za chvíli vám nabídneme exkluzivní rozhovor s tenistou Jakubem Menšíkem, který je poprvé v kariéře v semifinále Grandslamového turnaje.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Kapena Oasis dohrává 8 hodin 19 minut, středa 3. června, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros opět posunul kariérní maximum, postoupil do semifinále. Brazilce Fonseku porazil jasně 3-0 na sety. Jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka turnaje Němec Alexander Zverev. Po utkání s Menšíkem mluvil reportér David Prouza.
1: Obrovská gratulace, člověk by mohl chválit vlastně všechno, co se dělal na tom kurtu. A já s dovolením vaším začnu returnem, protože co jste předváděl na příjmu v celém zápase, to muselo Fonseku deprimovat úplně.
2: Jo, tak jo, určitě ano, return jedna z hlavních vlastně zbraní nebo nějakých receptů pro dnešek a jsem strašně moc rád, že vlastně v těch úvodech, jak na servisu, tak na returnu, že to dneska padalo a myslím si, že to byl jeden vlastně z rozhodujících momentů a jsem za to moc rád.
1: Já jsem mluvil tady to pár dní zpátky s Matcem Vilanderem, ten vám neskutečně chválil váš mentální přístup, vaši mentální sílu, vy jste to ukázal už samozřejmě s Navonem, pak s dalšími soupeři, ať už s Deminorem nebo s Rublevem. Teď tady ten třetí set, dvě otočky, de facto dvakrát minus break a nakonec vítězství. Jak moc si vážíte toho, že máte tuhle tu mentální sílu v sobě?
2: Jo, tak je to něco, co je určitě jedna z mých vlastně výhod a jsem za to strašně moc rád. S Draganem Vujovičem vlastně děláme skvělou práci už pár let, takže myslím si, že ta vlastně jako mentální stránka, že je pořád lepší a lepší a tam je prostě fajn strašně na tom, že se to dá pořád zlepšovat, takže jsem za to rád. Rád, že i když někdy to není prostě těžký a vypadá to lehce, tak v těch daných a určitých momentech jsem rád, že to jsem schopen překroutit na svou stranu.
1: Jakub Menšík, semifinalista Roland Garros v singlu v roce 2026, jak vás ten zápas bavil na síti? Protože zase chodil jste asi trochu častěji, byl to plán?
2: Jo, určitě ano, tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší, vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně, takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, takže to vyšlo.
1: Pauza, přestávka, vlastně konec druhého týdne vás zastihne pořád tady, což prostě musí být strašně příjemné v hlavě. Příprava na Zvereva, jak bude vypadat, protože to zápas, který jste nedávno hráli, bylo to vyrovnané, měl jste vlastně docela, jestli se pamatuju, ten zápas dobře rozehraný v tom třetím setu, tak kdybyste popsal pár stov, jaký to je tenista, protože je to asi ta poslední velká překážka, ne? Nebo samozřejmě byli by dva soupeři, ale Zverev je prostě výkonnostně mi přijde tady extrémně ustřelený.
2: Jo, určitě jsem rád, že ty dva dny volná teďka určitě bodnou, jak mentálně, tak určitě fyzicky, takže odpočinu se, připravím se co nejlépe, jak to jde a jasně Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale přesně tak, měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu, je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde, jak doposud a předvedu to své maximum.
1: Kubo, moc gratuluju a přeju, abyste minimálně stejně jako Fonsekovi znechutil Zverevovi servis.
2: Díky moc.
0: To řekl Radiožurnálu Sport Jakub Menšík, do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou, česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner naopak na turnaji končí.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Volejbalový národní tým žen je v Číně, kde odpoledne proti domácí reprezentaci rozehraje Ligu národů. S jakými cíly svěřenkyně řeckého trenéra Atanasopoulose do prestižní světové soutěže vstoupí? To se zeptáme manažera českých volejbalových reprezentací pana Miloslava Javůrka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Pane Javůrku, máte od národního týmu zprávy, jaký je v Číně, konkrétně v Nankingu, jaký je třeba zdravotní stav hráček, jaké jsou tam podmínky?
1: Tak zprávy určitě mám, podmínky jsou komplikované, ale nicméně oproti tomu prvnímu aklimatizačnímu kempu v Xiamenu ta úroveň ubytování stravy je opravdu na top úrovni, takže tam si nemůžeme vůbec na nic stěžovat. Myslím si, že i ty problémy, které v prvních dnech po příletu jsme na místě měli, tak ty jsou za námi. A zdravotní stav, klepu to na nějaký dřevo okolo sebe, myslím si, že nic dramatického a všechny hráčky jsou připravené nastoupit.
0: Je záchrana soutěže opět cíl pro ten letošní ročník Ligy národů, nebo po úspěšném tažení v loňské sezóně jsou ambice vyšší?
1: Ne, určitě my jsme si to loni ošahali a moc dobře víme, že jsme opravdu s těma nejlepšíma na světě v této společnosti, v této soutěži, takže i přesto velmi úspěšný tažení v minulém roce, ten cíl zůstává, jak říkáte, záchrana v soutěži a mít možnost se konfrontovat s těmi nejlepšími.
0: Miloslav Javůrek s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Na začátku přípravy se zranila nahrávačka Kateřina Valková, která určitě patří mezi opory národního týmu, tak jak moc velká komplikace to je?
1: Tak samozřejmě Katka s náma odehrála několik posledních sezon, byla jedničkou na této pozici, nicméně operaci má za sebou a všichni držíme palce a dáváme maximální podporu, aby se stihla vrátit na to domácí mistrovství Evropy v srpnu, bude to trochu boj s časem. A díky komunikaci a vstřícnému postoji Pavly Šmídové jsme našli nejvhodnější možnou hráčku na tenhle post, tak doufejme, že jsme udělali maximum a že měla i Pavla dostatek času se se spoluhráčkama sehrát.
0: Pane Javůrku, naopak po zdravotních problémech, kvůli kterým celý minulý rok vlastně nemohla hrát se do reprezentace, vrátila univerzálka Gabriela Orvošová. Co vy osobně si od několikanásobné české volejbalistky roku slibujete?
1: Tak my v té volejbalové bublině moc dobře víme, jaký kvality Gabriela má a jsme hrozně rádi, že po loňské absenci se mohla vrátit a i dle jejich slov se těší, jak si vyzkouší tuhletu elitní soutěž, která začíná dneska v Číně.
0: No a ještě vlastně, jak z hlediska důležitosti, prestiže nebo významu vnímáte jako národní tým tu Ligu národů, kde máte možnost porovnávat se se světovou špičkou a domácí mistrovství Evropy? Já jenom připomenu posluchačům, že základní skupina některé zápasy té vyřazovací fáze se budou hrát na brněnském výstavišti.
1: K tomu je asi důležitý říct, že my nestavíme tu VNLku nebo mistrovství Evropy na vyšší, nižší stupínek. Tam je velmi důležitý se na to podívat i z důvodu a z pohledu toho, že v roce 28 jsou olympijské hry a my máme teďka 2 roky prostor vylepšovat náš ranking a přiblížit se k místům na tom rankingu, který by nám dali možnost se kvalifikovat na ty olympijské hry, takže tím, že hrajeme tuhle tu velmi náročnou kvalitní soutěž, tak máme šanci při nějakých velmi příznivých výsledcích získávat body do tohohle rankingu a přiblížit se k tomu snu, který ta účast na olympijských hrách v Los Angeles pro všechny je.
0: To říká Miloslav Javůrek, manažer českých volejbalových reprezentací, který byl hostem ranního radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, ať se daří.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Já ještě připomenu zápas Čína-Česko začne v 1:30 odpoledne a o jeho průběhu vás samozřejmě na radiožurnálu Sport budeme informovat.
2: 8:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexander Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimir Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. A desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo zhruba 800 civilistů. Sport. Jakub Menšík postoupil mezi nejlepší čtyři tenisty Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku ve třech setech. V semifinále ho v pátek čeká Němec Alexander Zverev. A hokejista Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Série pokračuje v Las Vegas druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdy na Rosice z kilometru 178 počítejte se silným provozem do zúžení v Brně. Pojedete půl hodiny. Pozor, na souběžné silnici je uzavírka. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 211 je obvyklá fronta k dálnici D2 na více než 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. a 5. kilometru zůstává kolona na Pražský okruh za Ořech na 45 minut. Na silnici 35 z Liberce do Turnova je u Hodkovic omezení a kolona na téměř 20 minut.
5: Zúžení momentálně, teď jsem projížděl na Jablonec, stojí to už od Rádovského mlýna.
4: A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most stále řeší nehodu v levém pruhu. Velmi špatná je mimo jiné situace na severu města. Z Cínovecké od sjezdu na Ďáblice je to k Blance na hodinu kvůli regulaci provozu. Rušno je v Libni, také kolem Balabenky, Kbelská směrem do Hloubětína je ucpaná celá. A v Dobříšské před tunelem Mrázovka stojí auto v levém pruhu, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác je na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Střední Evropa je v tomto týdnu pod vlivem atlantské tlakové níže, která i na naše území posílá jeden frontální systém za druhým. Proto zažíváme střídavé počasí. Jeden den je poměrně slunečno, druhý den zataženo s deštěm. A právě taková bude středa, která je právě na svém startu. Už v noci na naše území dorazila okluzní fronta, která k nám přináší déšť. Dnes zaprší téměř na celém našem území. Srážky budou během dnešního dne postupovat směrem od západu k východu. Lokálně může spadnout až 20 milimetrů srážek. A právě kvůli zatažené obloze a četným přeháňkám bude dnes také poměrně chladno. Teploty se budou pohybovat jen mezi 16 a 20 stupni, o 2 stupně tepleji bude jen na severovýchodě Moravy a také ve Slezsku. Deštivé a chladnější počasí ale dneškem neskončí. Po slunečnějším a teplejším čtvrtku, tedy zítřku, k nám během pátečního dne dorazí další déšť. Po velmi suchém jaru se ale právě díky těmto dešťům alespoň částečně doplní vláha v krajině. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Po prvních hracích dnech mistrovství světa v basketbalu 3-3 v Polsku, kde premiérově v historii startují národní týmy v obou kategoriích, mají možná celkem překvapivě lepší bilanci muži než ženy. Reprezentanti totiž po výhře nad Mongolskem v základní skupině zaskočili. Spojené státy americké a jsou 100% to basketbalistky. 3-3 dnes čeká s bilancí jednoho vítězství a jedné porážky tuhý boj o playoff. Teď bychom měli být ve spojení s kapitánkou českého výběru Kateřinou Galičkovou. Dobré ráno, přejeme do Varšavy.
1: Dobré ráno z Varšavy, taky zdravím.
0: Tak jaké dnes panuje v Polsku počasí, protože vám to celkem zkomplikovalo situaci na úvod, je to tak?
1: Ano, ano, první právě hrací den začalo pršet, takže byly lehké problémy, co se týče nějakého rozcvičení, ale myslím si, že i tak jsme to zvládli docela dobře.
0: Kateřino, po té úvodní porážce s obhajkyněmi titulu z Nizozemska jste před opravdu bouřlivou kulisou dokázali přehrát domácí Polky, které skončily na posledním šampionátu těsně pod stupni vítězů, tedy čtvrté. Dnes ale jedno vítězství ze dvou závěrečných duelů v té základní fázi nemusí na postup dál stačit. Čekají vás zápasy s Azerbajdžánem a Madagaskarem, tak to jsou celkem exotičtí soupeři, tak jak tu situaci vnímáte?
1: Tak v Azerbajdžánu hrají vlastně Američanky, který mají občanství z Azerbajdžánu, ale myslím si, že to určitě nebyl lehký zápas, bude to velmi důležitý zápas, ten první, a ten druhý bude spíš o tom hrát svoji hru a nespadnout do hry Madagaskaru, a určitě bychom potřebovali oba dva zápasy vyhrát, aby jsme měli jasný postup ze skupiny.
0: Kateřina Galičková s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Včera jste měli s reprezentačními kolegyněmi volný den. Byli jste se podívat na historicky první výhru českých basketbalistů 3-3 nad Spojenými státy, třeba načerpat pozitivní energii?
1: Samozřejmě, bylo to něco neskutečného a aspoň jsme viděli to, že v basketbalu 3-3 každý může porazit každýho a nikdy nevíme, co se může stát, a kluci hráli skvěle, atmosféra byla úžasná a bylo to fakt hustý.
0: Vy jste kapitánka národního týmu, ta je na hřišti, kam trenérka Uhrová nesmí takovou prodlouženou rukou, takže jak moc vlastně během utkání spoluhráčky Fučíkovou, Svatoněvou, Šotelovou koučujete? Jste v tomhle směru nějak aktivní, komunikujete na dálku s trenérkou, jde to vůbec nějak?
1: No, na dálku to určitě nejde, bohužel, takže všechno nějak jde z mojí hlavy, co mi buď řekne před tím zápasem, nebo co beru ze nějakých zkušeností, a podle dané situace, jak se nám vlastně komu daří, tak podle toho to nějak koriguju a snažím se vymyslet akce, aby holky dali koš, aby se zvedly, takže snažím se je pozbuzovat a je to náročný někdy, no.
0: To říká Kateřina Galičková, kapitánka českého výběru basketbalistek 3-3, které aktuálně hrají na mistrovství světa v Polsku. Vy se sice specializujete, snad jako jediná z toho současného výběru, vyloženě na basketbal 3-3, ale přes rok i tak hrajete ten klasický pětkový. KP Brno teď navíc měníte za španělskou štaci za Ferrol, kde hraje taky vaše současná reprezentační spoluhráčka Karolína Šotolová. Tak jak se ten přestup rodil a co si od něj slibujete, půjde to dál všechno kloubit?
1: Za mě to bylo hodně takový nečekaný, protože jsem nikdy moc nebyla pro opustit Českou republiku, protože jsem byla spokojená v Česku, ale nějak se tak všechno sešlo a řekla jsem si, že proč to neskusit zrovna teď. Ta zkušenost, za mě španělská liga je nejlepší liga v Evropě, takže když přišla ta možnost a ta nabídka, a kor ještě k tomu, když tam hraje moje spoluhráčka, která byla i v KP Brno a teď i v reprezentaci, tak jsem si řekla, že to bude o něco jednodušší, nebude to takovej šok, a proč to neskusit teď, když je ta možnost prostě. Takže jsem to vzala a teď se na to upřímně jako těším, sice tam je nějaký stres, to je samozřejmě, ale těším se na to a bude to velká změna pro mě.
0: To říká Kateřina Galičková v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Tak moc děkujeme za váš čas, ať se vám daří tedy jak v tom klasickém pětkovém basketbalu, tak i teď 3-3, a hlavně ať se vám vyvedou ty zápasy s Azerbajdžánem a Madagaskarem. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Moc děkuji, mějte se hezky, naschranou.

8 hodin 46 minut, středa 3. června, ranní radiožurnál Sport, je tu s vámi, dohrává skupina U2. Nový formát utkání hvězd NHL bude vycházet z loňského úspěšného turnaje 4 zemí. V roce 2027 se v tradiční exhibici utkají týmy Spojených států amerických, Kanady, Švédska a Finska. Pátým účastníkem pak bude výběr světa, složený z hokejistů z dalších zemí. Vedení ligy to oznámilo krátce před startem finále Stanley Cupu, tedy včera. 5 mužstev odehraje systémem každý s každým turnaj 5minutových zápasů se 3 hráči v poli. Po 10 duelech pak čeká 2 nejlepší týmy, 10minutové finále a prémie $2 miliony pro vítěze. Víkend utkání hvězd se uskuteční v hale klubu New York Islanders. UBS Arena měla původně akci hostit už letos, exhibice ale nakonec byla odložena, a to kvůli olympijským hrám za účasti hráčů NHL v Miláně. Změní se taky formát dovednostních soutěží, běž se ve snaze propagovat mladé hráče zúčastní jen 10 hokejistů do 25 let, kteří taky budou usilovat o finanční prémii. V tomhle případě to bude $1 milion. Ten premiérový turnaj 4 zemí za účasti hráčů NHL a bez Česka se uskutečnil, připomeňme, loni v únoru, vyhrála ho Kanada. No a vedení soutěže tu novou akci evidentně vnímalo jako úspěšnou. Posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport. Za chviličku nás, především tedy vás, čeká ranní soutěž. Dnes, připomínám, budeme hrát o 2 permanentky na světový pohár ve sportovním lezení, který začne už vlastně dnes a potrvá až do neděle na Štvanici. K tomu přidáme oficiální pánské tričko a taky kšiltovku akce, tak si to nenechte ujít.

0: 8 hodin 51 minut středa 3. června posloucháte ranní radiožurnál Sport a jdeme soutěžit 221 552 222, to je telefonní číslo sem k nám do studia a radiožurnálu Sport. Připomínám nejdůležitější pravidlo: pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním, tu cenu bychom vám nemohli dát poslat. Ještě jednou připomenu, o co dneska hrajeme, jsou to 2 vstupenky, dá se říct permanentky, na celý světový pohár ve sportovním lezení, který začíná na pražské Štvanici už dnes a potrvá až do neděle. K tomu ještě přidáme oficiální pánské tričko a taky kšiltovku akce. No a dnes to bude tak jako obvykle navázané na zvuk. Nebude mi ale stačit, když poznáte sportovce, protože to by bylo opravdu hodně jednoduché. Myslím, že i tak ale posluchač radiožurnálu Sport snad bude potom znát správnou odpověď na moji otázku. Pojďme si zahrát zvuk.
1: For me and I think for a lot of people who love the history of this sport is the best tournament of the world.
2: Pro mě a určitě pro mnoho dalších, co mají rádi historii tohoto sportu, je tohle nejlepší turnaj na světě. Takže děkuju všem, kdo se na něm podílí, od sběračů míčků přes dobrovolníky až po hlavní organizátory. Děláte všichni skvělou práci. Díky vám všem se tu cítím jako doma.
0: Pokud posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport, tak určitě moc dobře víte, proč jsme zahráli tenhle zvuk. Zvuk muže, který právě dnes slaví 40. narozeniny, muže, který patří rozhodně mezi největší, dá se říct, postavy z historie svého sportu. Tak pojďme na to, kdo se nám dovolal do studia radiožurnálu Sport. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Jendo, dobrý den.
0: Dobrý den, Jendo. Poznal jste sportovce, kterého jsem zahrál? Předpokládám, že ano, i když to bylo nadabované, tak na začátku byl slyšet.
3: Podle té vytříbené angličtiny bych řekl, že to byl Rafa Nadal.
0: Byl to Rafa Nadal, tak první polovina je splněna, ale pojďme na tu otázku, kterou jsem chtěl položit, protože přece jenom tohle by mi přišlo opravdu úplně zadarmo. Probíhá samozřejmě v Paříži antukový Grand Slamový turnaj. Mluvili jsme o tom s Jaroslavem Plašilem v ranním radiožurnálu Sport, že ten center kurt Filipa Šatriéra, to je vlastně místo, kterému se jeden čas přezdívalo, že je to obývák Rafy Nadala. Tak věděl byste, kolikrát španělský hráč dokázal v Paříži vyhrát Grand Slam?
3: 14krát.
0: No vidíte, 14krát, moc gratuluju, tak 2 lístky na světový pohár ve sportovním lezení na Štvanici jsou vaše, k tomu posíláme tedy pánské tričko a kšiltovku. Máte radost a víte, s kým tam půjdete?
3: Myslím, že to přenechám švagrovi a sestře, takže já sám tam bohužel nedorazím, ale vím, jak s tím naložit.
0: Dobře, skvěle, tak jo, předejte, snad budou mít radost, moc děkujeme a mějte se hezky a dál poslouchejte Radiožurnál Sport.
3: Děkuji, na plánu.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem k těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Je 9 hodin. Zprávy Eliška Zábrocka.
6: Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl iránský útok, na místě je několik zraněných. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Po nehodě ve Strahovském tunelu koloboje provoz na severu Prahy a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Iránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Irán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Spojené státy a Irán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi ji v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, vysvětluje jejich poslankyně Lenka Martinková Španihlová.
7: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
6: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě v Chengchi. Zmínil podobnosti Česka a Tajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
8: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
9: Předseda Senátu svoji cestu na Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu na Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá, učitelka somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, získala cenu Global Teacher Prize. V 10. ročníku soutěže porotu

0: oslovila tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale taky duševnímu zdraví mladých lidí. Důležité pro ně je, aby se studenti během hodin cítili dobře.
1: Pro mě ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci ten den cítí, jak se mají, tak volím vhodné metody pro výuku. Během výuky je pro mě důležité, aby se žáci cítili hlavně dobře.
2: Sport. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubliovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto Menšík o duelu mluví jako o svém zatím nejlepším zápase v Paříži.
3: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety, taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
2: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou s Zverevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Ostrovačic a kolaps v severní části Prahy. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 přetrvává silný provoz. Do omezení na kilometr 196 pojedete půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona. Na okruh za Ořech pojedete přes půl hodiny. Na pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Směrem na letiště se poprvé brzdí za sjezdem na Jesenici. Ve směru na D1 se zpomaluje za dálnicí D6 na 25. kilometru, zdržení v obou směrech zhruba půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 2. kilometru hlásíte kolonu. Od sjezdu na Březiněve se spíše stojí. K tunelu Blanka je to na více než hodinu a provoz kolabuje na severu města. Je to důsledek nehody ve Strahovském tunelu, tam uklízejí vozovku v levém pruhu směrem na Barandovský most. Výrazná regulace provozu tak pokračuje, plné jsou všechny možné okolní trasy. Z Balabenky stojí kolona po Vltavskou až k Blance. A v Uhříně vsi v ulici Přátelství do centra nehoda před kruhovým objezdem u Lidlu. Kolona stojí od odbočky na kolovraty, zpoždění 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
6: 9 hodin 6 minut, středa 3. června. Jsme moc rádi, že posloucháte dopolední radiožurnál Sport a budeme ještě radši, když nás budete poslouchat dál. Už za chviličku se spojíme s kolegou Davidem Prouzou, který je v Paříži a velmi pozorně sleduje tenisové French Open. Rozebereme určitě včerejší úspěšné čtvrtfinále Jakuba Menšíka na French Open. Rozebereme taky, co českého tenistu, toho posledního, který zbývá v singlové části turnaje, čeká dál. No a když vás ještě pozvu na naše vysílání po 10. hodině. Je středa, takže to znamená, že je to pravidelný čas pro naše moderátorské osobnosti. Dnes je řada na Davidu Novotném. Budete mít možnost poslouchat jeho pořad na place. Hostem bude vodní slalomář Václav Chaloupka. Teď už John Bon Jovi, příjemný poslech.
4: Radiožurnál Sport
7: a Karel Janů.

0: John Bon Jovi, Queen of New Orleans, 9 hodin 11 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Tenista Jakub Menšík se ve 20 letech poprvé probojoval do grandslamového semifinále. Budeme si o tom teď povídat s Davidem Prouzou, který je přímo u toho v Paříži. Davide, krásné dopoledne.
1: Dobré ráno, dobrý den.
0: Český tenista ve čtvrtfinále Roland Garros porazil ve třech setech Brazilce Fonseku. Slyšeli jsme možná už v raní vysílání radiožurnálu Sport všichni tvůj příspěvek, kde si mimo jiné chválil výkon českého tenisty na returnu. Mně zase přišlo, že fantasticky podával, tak komplexně můžeme Jakuba Menšíka pochválit. Byl to od něj velmi vydařený zápas.
1: Stoprocentně, tam opravdu jako by se dalo vyzdvihnout skoro cokoliv. Mně ty returny prostě přišly nad rámec toho jeho standardu, protože Fonseca, co by velice zdatně servírující tenista, který si hodně pomáhal podáním třeba v zápase s Djokovicem nebo potom s Kasperem Rudem, tak najednou jako neměl jak dělat body. A v podstatě, neříkám každý jeho servisový gem, ale víceméně většina z těch důležitých, tak se hrála přes schodu a Menšík si prostě pomáhal od začátku do konce zápasu tím, že musel prostě Fonseca každou tu výměnu hrát, každou si musel udrhnout nebo ubojovat. A to je prostě strašně těžké hrát to a dva sety, tři sety, jeden set je to těžké. A Menšík takhle podle mě zmáčkl psychicky Fonseku a podle mě to fungovalo skvěle. Samozřejmě, Karle, zmiňuješ servis, jednoznačně věc, která prostě Menšíka zdobí dlouhodobě, ale právě proto jsem spíše vypichoval ten příjem, protože to čtení hry od Menšíka prostě bylo naprosto excelentní, stejně jako jeho pohyb k síti, který je pro mě prostě naprosto zásadní. Je to věc, která v tenisu vládla léta, pak se z něj trochu vytratila, respektive vytrácí se z něj asi, ale jak kdysi říkal Radek Štěpánek, velké zápasy se vyhrávají na síti a Jakub Menšík to včera potvrdil.
0: No a velké zápasy, a to by určitě Radek Štěpánek taky potvrdil, se vyhrávají taky hlavou. Ve 20 letech Jakub Menšík se stal rovněž nejmladším českým semifinalistou na Grand Slamu v takzvané Open éře, překonal dosavadní maximum Ivana Lendla z French Open v roce 1981. Tak Davide, ta koncovka přece jenom byla opravdu vyrovnaná, vůbec to nebylo jednoduché to dotáhnout a i tady Jakub Menšík ukázal, že je neuvěřitelně vyspělý.
1: Ve dvou věcech. Dvakrát ztrácel, byl minus break v tom třetím setu. Byl ztrácel 0-2, ztrácel 3-5. Dokázal se vrátit v obou těch gemech nadstandardní výkon, zase primárně na příjmu, ale hlavně on potom měl hrozně velké množství matchballů. Já si myslím, že v tom stavu 6-5, kdy servíroval Fonseca, tak jich bylo 6, pak měl další v tiebreaku a z těch 6 matchballů on jeden prostě zahodil na smeči, to je věc, která samozřejmě vám může zatřást mentálně a Menšík v podstatě tak jenom se podíval, zakroutil hlavu a šel dál, jako absolutně ho to neovlivnilo, což to přesně se má stát, ale ono je rozdíl, když se to řeknete v teorii na papíře a když to uděláte ve čtvrtfinále singla Roland Garros, tak úžasná věc. Jednou já už jsem Jakuba Menšíka poslal do semifinále dříve, protože Fonseca zkazil forehand, kdy já už jsem předpokládal, že tedy konec a ono se ukázalo, že těsně předtím Menšík trefil malinký out, který prostě přes Fonseku nebyl dobře vidět, takže i tohle samozřejmě mohlo Menšíka trochu ovlivnit, byť on to možná viděl lépe, on možná cítil, že ten out opravdu dal, ale na každý pád to všechno hodil za hlavu a v tom tiebreaku byl prostě, to je jako kdyby do toho tiebreaku nastoupil Novak Djokovic v roce 2011. Naprosto koncentrovaný a v podstatě jako Fonseca neměl kudy, on hrál skvěle, i v tom tiebreaku hrál skvěle a nešlo to, neměl jak.
0: A tak tedy Jakub Menšík je ve 20 letech poprvé ve svém grandslamovém semifinále, navazuje na Tomáše Berdycha. No a teď ho ale čeká Alexander Zverev. Davide, z tvého pohledu hodně těžký soupeř, předpokládám.
1: Nejtěžší možný, ale to jsme věděli v podstatě celou dobu, co Menšík postupoval turnajem a pořád posouval tu pozici svojí kariérní nejlepší na Roland Garros a stále držel pozici také nejlepšího nebo jediného Čecha v turnaji. Teď pochopitelně těžká situace. Samozřejmě Zverev při absenci Alcaraze a při vypadnutí Sinera od začátku pro mě byl favoritem číslo 1. Potvrzuje to, hraje velmi dobře v Paříži. Obecně na té pařížské antuce prostě předvádí znamenité výkony. Ale v momentě, když jsem měl tu možnost včera vidět, jak se Menšík zachoval v tomhle zápase, kdy pro mě byl mírným favoritem, opravdu mírným, ale byl favoritem, tak to, že to zvládl, tak teď bude za odměnu v té pozici, že favoritem prostě nebude. A já si myslím, že mu to může jenom pomoct. a samozřejmě o tom, že Alexander Zverev někdy nebývá úplně mentálně silný, tak o tom už se napsalo opravdu hodně textů, o tom už se namluvilo hodně slov a v téhle disciplíně Jakub Menšík pravděpodobně je silnější než Alexander Zverev, takže kombinace těchto faktorů by ho mohla, proč ne, dovést do finále, ale bude k tomu potřebovat nějakou pomoc. Třeba v tom, že Zverev nebude tak skvěle servírovat, nebo, a to je věc, kterou jsem říkal Menšíkovi úplně na závěr našeho rozhovoru, mu tak svým returnem Zverevovi znechutí servis, že to prostě půjde. Ale v momentě, kdy Zverev bude hrát svůj nadstandard, který tady hraje, tak to bude extrémně těžké.
0: Zverev Menšík, to je jedno semifinále mužské dvouhry na Antukovém grandslamovém turnaji v Paříži, o tom druhém se bude dneska rozhodovat, Davide, a to je ta italská část pavouka, tak co na to říct?
1: Mistrovství Itálie, no, s malým přispěním Kanady, neuvěřitelná záležitost. Tři Italové a ani jeden z nich není Jannik Sinner ve čtvrtfinále Grand Slamu. Já si myslím, že tohle prostě opravdu je asi největší překvapení celého toho turnaje. Možná, já nevím, jestli někdo třeba počítal s tím, že Flavio Cobolli něco uhraje, tak ten je ve čtvrtfinále právě s Ožerem Aliasimem, ale že ten druhý duel bude Berrettini Arnaldi, nebo to prostě je tak malá šance, že se taková tahle věc může stát, že je to opravdu až neuvěřitelné. Ale o to zajímavější, že minimálně jeden Ital bude ještě v semifinále. Já bych to osobně přál Mateu Berrettinimu, protože to je velký sympatiák, kterého taky trápili v minulých letech značné zdravotní problémy. Předtím byl už na cestě k tomu stát se tenistou třeba elitní desítky, pětky určitě. Hrál několikrát v semifinále Grand Slamu, finále Grand Slamu. Tak doufejme, nebo doufejme. Nám to může být samozřejmě jedno jako fanouškům Jakuba Menšíka, ale Berrettini by prostě napsal krásný příběh tady na Roland Garros, kdyby ještě pošel o to jedno kolo dál.
0: To říká David Prouza z Paříže, který dál bude sledovat Antukový Grand Slam. Já připomenu na závěr ještě to nejpodstatnější. Český tenista Jakub Menšík ve 20 letech se dokázal dostat do svého prvního Grand Slamového semifinále, no a v něm v pátek si zahraje s Alexandrem Zverevem. Davide, moc děkujeme a budeme se těšit na slyšenou.
1: Také děkuji a připomenu, aby se na to nezapomnělo, byť to takový úspěch samozřejmě není ve srovnání se singlem Jakuba Menšíka, ale Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou jsou v semifinále debla. Málem to byly tři české účasti, Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem prohráli z dvou matchballů v super tiebreaku posledního setu, a jestli si, Karle, vzpomeneš na náš včerejší vstup, aniž bych si chtěl ohřívat polívčičku, tak jsem věštil tři postupy a nakonec jsou to dva postupy a jeden nepostup z matchballů, takže zas tak daleko jsem nebyl.
0: Děkujeme, Davide, měj se krásně.
1: Hezký den.

0: Robert Palmer, Johnny and Mary, 9 hodin 22 minut, příjemné středeční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Brněnská zbrojovka představuje první posilu po postupu do nejvyšší soutěže. Dresy jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestupuje z plzeňské Viktorie. 27-letý kanonýr s nedávnými zkušenostmi z evropských pohárů ve zbrojovce podepsal víceletý kontrakt. My ve vysílání Radiožurnálu Sport od fotbalu pojďme ke královně všech sportů, tak bývá nazývána atletika. No a její krásu se Český atletický svaz pravidelně snaží ukazovat taky malým dětem. Atletický den v Ústí nad Labem si užilo 700 chlapců a dívek z prvního stupně základních škol.
1: Plné hřiště dětí, je tady několik stanovišť.
2: Boční přeskoky.
1: Martine, tak jak to šlo? Kolik jsi jich udělal za nějakou dobu?
3: Se skáče až do 10 a musíte co nejrychleji.
1: Jaký jsi měl čas?
3: 5,6.
1: To je dobrý, říká Kuba. Kuba půjde další na řadu, tak Kubo, myslíš, že se to povede vylepšit?
4: To ne asi.
1: Kuba si nevěří, tak se přesvědčíme, jak mu to půjde. Tak pojďme, Kubo.
4: Takže připravit, pozor, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A máš to za 4,94. Takže jsi ho překonal.
5: Jupi.
1: Máme tady další sportovce, tak vidím, že už máte nějaké disciplíny za sebou. Která z těch disciplín pro vás byla nejzábavnější?
6: Asi slalomový běh. Pro mě hod na cíl. Pro mě hod oštěpem.
7: Skok z místa.
8: Tak pořádně, ruky do toho.
1: Mám u sebe Ditu Franklovou z Českého atletického svazu, která má tuhle akci na starost.
9: Hezké počasí, hodně dětí, radost, pohybu, co víc si přát.
1: A to je právě asi to hlavní, děti přivést k pohybu a aby děti chodili na kroužky do klubů atletiky, která je základem, myslím si, pro většinu sportu.
9: Ano, ale samozřejmě je to i o to, aby si vyzkoušeli, nebáli se jít do sportu, že i to, co vypadá, že bude těžké, že se dá zvládnout, a spíše je to o té radosti z toho pohybu, namotivovat je, aby právě sportovali. Nemusí to být jenom atletika, i když je základ pro všechny ostatní sporty.
10: Vem si míček nebo raketku, hážeš 3x, jo?
11: Připravit, pozor, teď, běž,
1: Luci, tak mi řekněte, co už jste dělali za disciplíny?
12: Slalomový běh a boční přeskoky.
13: Já salámový běh.
1: Salámový běh? Ne, to je slalomový běh.
13: Jo, to je stejný. A potom boční přeskoky. A baví mě to tady, je to lepší než ve škole, nebo mě si dřevěný židl zadek. Tady můžu chodit aspoň. A prostě fotbal je nejlepší, jezdě na koloběžce, prostě sportujte a ne, seďte doma na zadku a nehrajte.
1: To vzkazuje posluchačům, rodičům a dětem 9letý Tonda z Ústí nad Labem. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Valné shromáždění OSN si zvolilo nového předsedu. Bangladéšský ministr zahraničí Khalilur Rahman se úřadu ujme 10. září na pravidelném zasedání v New Yorku. Ve funkci vystřídá bývalou německou ministryni zahraničí Annalenu Baerbockovou. Valné shromáždění je nejvyšší orgán OSN. Funkční období předsedy trvá jeden rok. A v Liberci dnes začíná 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, hry nebo kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Kompletní program je na webu festivalu. Sport. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Ostrovačic a nehoda na D35 u Sedlic. Na D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Rosice je nadále silný provoz z kilometru 178. Osobními auty je to do zúžení v Brně na necelou půl hodinu. Na D1 z Ostravy do Brna před sjezdem na Slavkov zůstává kolona z 211. kilometru. Za Rohlenkou se jede rychleji, v levém pruhu je to ke sjezdu na Bratislavu na 20 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře opatrně při sjezdu na Olomouc a D35 ku exitem 84. Na konci sjezdu, tedy už na D35, se srazilo nákladní a osobní auto, blokují levý pruh, sjezd z dálnice je kvůli tomu ucpaný, náhle se zpomaluje zdržení do 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby na prvním kilometru hlásíte kolonu, pokračuje do Prahy k tunelu Blanka, tam pojedete zhruba hodinu. Ve Strahovském tunelu se po nehodě už jede dvěma pruhy, rozjezd kolon na severu města ještě nějakou dobu potrvá. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů za odbočkou na Třeboň jsou silničáři, jezdí se kyvadlově, podle našich zpravodajů jsou fronty až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Divoký byl 9 hodin 38 minut středa 3. června, posloucháte radiožurnál Sport. No a čeští fotbalisté už se ve Spojených státech amerických chystají na začátek mistrovství světa a náš seriál je tento týden věnovaný právě národnímu týmu. Ten za sebou neměl před březnovou baráží úplně povedené období, došlo i k hádce mezi některými hráči a fanoušky o kapitánskou pásku, kvůli tomu přišel Tomáš Souček. Do rozhodujících bojů o šampionát nastoupila reprezentace s novým trenérem Miroslavem Koupkem a svoji misi fotbalisti zvládli.
1: Teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelných 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
5: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno, míč přetažený, tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede v Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím před mužstvem smeknout, ukázalo odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky, jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu a my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
6: To je normální v novém systému, naučení nových věcí, to se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali z postupu přes Irsko do finále baráže.
7: Penalty samozřejmě jsou loterie, byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předvedl dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Glosoval v přímém přenosu fotbalový expert radiožurnálu Sport a radiožurnálu Pavel Horvát. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2 a opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
4: Já si pamatuju, že jsme na světě někdo tady. V 62 bylo Chile, mě bylo 11 let, jo. A tomu z toho bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se vícemistři světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

Fotbalisti Haiti v přípravném utkání účastníků mistrovství světa deklasovali Nový Zéland 4-0. Podle světového žebříčku FIFA jsou obě země největšími outsidery blížícího se šampionátu v Severní Americe. Haiti se chystá na první start na mistrovství světa po 52 letech. Generálku odehraje v pátek proti Peru. Na šampionátu bude ve skupině C se Skotskem, Brazílií a Marokem. No a Nový Zéland ten tedy neměl opravdu příliš mnoho důvodů k tomu slavit. Může si to napravit v neděli proti Anglii, to je docela těžká písemka, no a ve skupině G pak na šampionátu Novozélanďany čekají Irán, Egypt a taky Belgie.

0: Spoustu emocí přinesl letošní ročník největšího fotbalového turnaje pro děti McDonald's Cup. Žáci a žákyně prvního stupně základních škol bojovali o medaile na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Dvoudenní finále si nenechali ujít učitelé nebo třeba rodiče. Malým fotbalovým talentům fandili taky známé sportovní osobnosti.
1: I Tomáš Jipšman, bývalý úspěšný reprezentant, dorazil na finále McDonald's Cupu v Ostravě. Tomáš, jak se vám líbí to nadšení těch malých fotbalistů a fotbalistek?
2: Líbí se mi to nadšení, nasazení a vlastně i ty celé emoce, které v tom ty holky i kluci mají, a proto to rád vždycky vidím. Každý tady má svoji podporu a je to tady slyšet, takže je to nádherná akce a jsem rád, že prostě něco takového je.
1: Říká bývalý hráč národního týmu Tomáš Jipšman, který se tady v Ostravě účastnil před finálovými duely exibičního utkání plného hvězd. Vedle něj stáli na trávníku například bývalí reprezentanti Marek Jankulovsky nebo Vladimír Šmicer. Nechyběla ani patronka turnaje a profesionální fotbalistka Kateřina Svitková.
3: Spíš by měli toto, aby si děti tady zahráli, užili si ten den nebo všechny ty dny, které tady stráví, a celkově prostě fotbal si myslím, že by měl být hlavně zábava.
1: Po exibici přišly na řadu finálové zápasy, hrálo se ve všech třech kategoriích, jak pro malotřídky, tak žáky od první do třetí třídy a od čtvrté do páté třídy. No a například v finále kategorie malotřídek mezi základní školou Veltruby a základní školou České Heřmanice bylo pořádně emočně nabité. Emotivní finále nakonec ovládly žačky a žáci základní školy České Heřmanice.
4: Damian.
1: No a ty jsi měl spoustu zákroků, tak jak jsi spokojený s tím svým výkonem, kolik střel na tebe šlo?
4: Asi 3 a jsem s tím hodně spokojený.
1: Jak oslavíte takovouhle výhru?
4: No nevím, jak jsme to slavili, no prostě jsme žvali na sebe. No.
1: Máme tu další vítězku. Jak se jmenuješ?
5: Aneška.
1: Aneško, tak ty jsi se zapojila přímo do finálového zápasu. Viděl jsem, jak tam makáš, tak popiš mi, co jsi měla za úkol od trenéra.
5: No, vyhrát. Hodně jsme spokojení a prostě jsme za to rádi.
1: V kategorii od první do třetí třídy vyhrála základní škola Josefa Hlávky Přeštice. V kategorii pro čtvrtou a pátou třídu byli nejúspěšnější žáci ZŠ Sever Hradec Králové. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6krát ovládl

0: vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
1: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Na železničním koridoru z Prahy na Moravu nejezdí vlaky. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Česká fotbalová reprezentace se v New Jersey chystá na generálku před světovým šampionátem. Kolony čekejte v Praze v Cínovecké a Liberecké ulici směrem do centra. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě až kolem 22 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou nejezdí vlaky. Provoz je přerušený kvůli poškozenému trakčnímu vedení u Kolína. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se podle Kavky dotklo desítek spojů. Provoz by mohl být obnovený kolem poledne.
7: Dálkový vlaky v tuto chvíli jezdí odklonem přes Nymburk. To znamená, že to zastavení provozu by se nemělo tak zásadně týkat těch dálkových vlaků. Nicméně je možné, že ty vlaky tam budou nabírat nějaká zpoždění. Co se týká osobní dopravy, řeší se s dopravci náhradní autobusová doprava.
5: České dráhy vypravily náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Kolínem a Velimí. Část vlaků pojede odklonem přes Lysou nad Labem. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Radiožurnálu řekla, že změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zemřelo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude umělecké dílo. Půjde o točnu. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Pokračuje ředitele nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.
9: Návrh je vlastně taková jakoby točna, která bude jak manuálně, tak elektronicky poháněná, samozřejmě poháněná tak, aby byla bezpečná pro všechny potenciálně handicapované spoluobčany. A točna má evokovat, že jsme Mladé Boleslavi, že jsme na nádraží a že vlastně kde jsme, tak pojďme se roztočit.
10: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech dál připravují na začátek mistrovství světa. V pátek ráno středoevropského času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. V kádru národního týmu je i plzeňský univerzál Alexander Sojka, který v nedělním přípravném zápase s Kosovem v reprezentačním Ačku debitoval.
11: Jakože já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem, že na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
12: Teď je to strašně rychlý, ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, docela povedený půl rok a teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, bylo to rychlý, ale jsem za to rád.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D1 u Tasova a kolona na D8 u Zdib. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 150

0: 4 opravují portál. Uzavřený je pravý pruh a brzdí se v dešti před kilometrovou kolonou, zpoždění 10 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Karlupy nad Vltavou zůstává ze 3. kilometru kolona, tam zpomalují kamiony. Čím blíže Praze, tím se jede pomaleji. V Cínovecké a Liberecké se následně spíše stojí. Je to kvůli regulaci provozu na vjezdu do Blanky po dřívější nehodě ve Strahovském tunelu. A tam pojedete 50 minut k Blance, plná je stále také Libeň nebo okolí Balabenky. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most stojí za sjezdem na Běchovice porouchaný kamion. Popoždí se od Černého mostu, naberete zpoždění 20 minut. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů za odbočkou na Třebouň pracují silničáři. Jezdí se k Ivadlově, podle našich zpravodajů jsou tam fronty až na půl hodiny. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna je u obce Veletiny dopravní omezení, jezdí se k Ivadlově na semafor, fronty jsou v obou směrech na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy.
3: Na place s Davidem Novotným.
4: David Novotný na place a se mnou na mým place je Václav Chaloupka, vodní slalomář, single kanoe specialista, který se nechá říkat hlavně Váša. Já ti asi taky budu říkat Vášo. Takže Váša Chaloupka. Ahoj.
5: Ahoj.
4: Ty jsi se nedávno vrátil s nějakou medailí.
5: Jo, jo.
4: Pojď, pochlup.
5: Se stříbrem ze Svěťáků v Tacenu.
4: Svěťák je světový pohár.
5: Svěťák je světový pohár. Tacen je předměstí Lublaně, takže teďka
4: ty
5: už brdě, to máme.
4: Fakt je to předměstí. Jako
5: je to předměstí Lublaně, nebo nějaká část jako Lublaně. No.
4: Jo, co tam teče?
5: Sáva.
4: Sáva.
5: Hezký,
4: to je nějaká jejich taková jako průvodní. Jakou má barvu frajerka?
5: No krásně modrou. Krásně
4: jako opravdu?
5: Modrou. Jako opravdu
4: takovou
5: modrou.
4: Azura? Jako,
5: jo, jo, jo.
4: Znáš
5: jako ne jako Soči?
4: Znáš
5: ne
4: jako Salcach?
5: No jasně. Salza, Soča, tak ty jsou ještě trošku víc.
4: Víc.
5: Do zelena, víc, do zelena, ale jako kdyby prostě s Vltavou se to nedá úplně srovnat. Jako.
4: Bůh, ale máme rádi, ale tu naší Vltavu. Ale
5: máme,
4: z jiných důvodů. Počkej, k tomu se na chvilku dostat.
5: Ne úplně koupacích, jako no.
4: Takže, jasně, takže krásná řeka.
5: Je to krásný.
4: A Čistěnka. Lublaň?
5: Byl nádherný trošku... město, jo, jo.
4: Fakt, jo.
5: Taková menší Praha mě přijde.
4: Já si jako představuju to Slovinsko, že je prostě krásná.
5: Je to krásný, je to krásný.
4: Je tam docela málo lidí, mají i kousíček moře pro sebe, takový
5: krásný hory.
4: Krásný hory a prostě taková zelená. A to je jako
5: já to Slovinsko mám moc rád.
4: Máš, jo?
5: Takže já se do toho Tacenu, do té Lublaně vždycky rád vracím a my jsme s trenérem právě řešili, který ten světový pohár tam zařadit, tuhle sezónu, protože potom je ještě příští týden je Svěťák v Německu, v Augsburgu a ten vynechávám víceméně čistě jenom z toho, že mám raději ten Tacen než ten Augsburg. Jako.
4: Takhle fakt, jo. Ty si můžeš dovolit vynechat nějaký Svěťáky, není pak důležitý nazbírat určitý počet. Já vůbec nevím vlastně, jak to
5: z hlediska jako celkovýho Svěťáku je samozřejmě důležité jezdit všechno. Ale vzhledem k tomu, že ta olympijská nominace už se rozbíhá letos a počítá se tam mistrovství světa a potom dva podzimní světové poháry, tak tady tyhle ty jako kdyby první tři, tady ten první blok není zas tak důležitý.
4: Nejsou takzvaně tak důležitý.
5: Jo, takže tam jsem si mohl jako vybrat.
4: To je strašně zvláštní, člověče, musíš teda,
5: je to zajímavý,
4: můžeš jako teda trošku strategizovat, jsou to ještě šachy jako na suchu.
5: Dá se to tak
4: jako
5: říct.
4: Ta příprava je.
5: Jo, to určitě.
4: Zaměříš to. Co to, ještě se vrátím do toho Slovenska, co, jaký jsou tam lidi?
5: Moc hodní. No ne,
4: a
5: tak
4: co se týká sportu, asi si myslím, že oni jsou sportovní země, ne?
5: Extrémně sportovní. Tak když si vezmeš, že mají Dončiče, mají Pogačara, prostě jako...
4: Jo, Dončič je taky.
5: No právě, a mají prostě skvělý ty týmy, oni jsou prostě, já to nechápu, že jich jsou 2 miliony. A jsou tak dobří v těch sportech, to je prostě neuvěřitelný. Jako
4: a fakt. Tak to se vem si Island, ty mají ještě méně, mají někde 300
5: no, to je pravda,
4: tisíc
5: to je pravda,
4: taky jsou jako házenkáři a atletů. Prostě
5: je to zajímavé, jako... jak některé ty sporty, i to Norsko a tak, prostě ten sport mají prostě fakt jako úplně jako zakomponovaný v té své kultuře.
4: Mají to někde v DNAčku, no. No a jsou třeba hluční u té vody jako fanděj spontánně?
5: Fanděj, ale jako to v Praze je lepší kotel. To zase.
4: No to jsem, k tomu jsem se samozřejmě chtěl dostat, protože nevynecháš Svěťák v Troji.
5: Určitě ne, no, to je svátek.
4: A teď mi řekni, i když je to teda ošklivá Vltava, ve který nechceš dělat glo-glo, tak co pro tebe ten Svěťák v té Troji znamená?
5: Je to... ta nejvyšší soutěž, kterou my v Česku můžeme jezdit. Uh-huh. Samozřejmě jasně, může být mistrovství světa, mistrovství Evropy, ale to se nekoná prostě tak pravidelně. Za to ten světový pohár je v Praze každý rok, až na výjimky a prostě Dunstack s Mírou Lencem jsou schopni vytvořit úplně fantastickou atmosféru.
4: Jasně.
5: A tím to jako pozvedávají úplně na jiný level a i ta organizace je prostě je fakt jako dotažená do puntíku.
4: Jsou v tomhle s tom teda ty rozdíly. Plus teda, jakože už se tam naučili chodit lidi,
5: jo,
4: který prostě vlastně si zvykli na to, jak je to komentovaný, zvykli si na to, že vlastně ty úspěchy přicházejí a jsou schopní vytvořit prostě fakt jako takový kotel úl.
5: Jo.
4: Takový prostě včelín,
5: jo,
4: úplně.
5: Jo. Určitě to tak je a pomohli tomu, myslím si, i ty prostě úspěchy těch jako našich, ano, sportovců v poslední době. Samozřejmě Štěpánka to nastartovala, mm-hmm, prostě jako na přelomu tisíciletí. Pak si myslím, že tomu hodně pomohl Vávra Hradílek, mm-hmm, tou olympijskou medailí z Londýna, mm-hmm, a teďka vlastně Jiře Prskavec to jako kdyby navázal a do toho se samozřejmě přidávaly jako kdyby další a další úspěchy, ale samozřejmě nejvíc ve společnosti rezonují ty olympijský, takže tohle tomu určitě pomohlo.
4: A je to ještě i ta zodpovědnost, je tam ještě i taková ta zodpovědnost, že tady zrovna chceš uspět, jakože tady jezdím doma, tady jezdím pro ty svý.
5: Jo, určitě tam je. Určitě tam je. A možná i to mě vlastně trošku tady na tom pražském svěťáku, jako nechci říct, že svazuje, ale jako určitě tam cítím nějaký trošku jako tlak navíc, že to je ta domácí trať a chci tam předvíst se.
4: Rozklepou se ty párečky trošku víc.
5: Trošku víc, než třeba teďka v tom tacenu. Jakože
4: jsi jel uvolněně?
5: Myslím si, že jsem jel uvolněný. Určitě víc uvolněný.
4: A proto možná to cinklo.
5: Jo, prostě, určitě tam hraje roli.
4: Ty víš, že uvolněnost, prostě, když si jen tak mícháš, tak jako, že to přinese.
5: Určitě.
4: Když jsi malinko v křeči, že můžeš udělat. Jsi
5: takový za tohle.
4: Váša Chaloupka je mým hostem na place.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je váša chaloupka, vodní slalomář, single kanoista, který jezdí světový poháry a pojede i v Praze. Můžete se na něj přijít podívat do Troji. A prosím tě pěkně, i v Tacenu, i v Praze, předpokládám, že je živá ta voda.
1: Ano.
0: Že to není umělej kanál.
1: Jo, takhle. No, jako je to umělej kanál.
0: No, tak počkej, umělej kanál, jako jasně vždycky, ale jo, počkej. No, jsou přeci, třeba na olympiádě v Londýně bylo special prostě uděláno.
1: Rozumím, už se chytám.
0: No,
1: myslíš, že si ta voda jako kdyby teče přímo z řeky?
0: Ano, ano.
1: A nebo je nějaká jako kdyby umělá nádrž, kde se to jako kdyby točí?
0: No. A jaký je mezi tím rozdíl?
1: Jasně. I Tacen, i Praha, i ten Augsburg, je všechno jako
0: z řeky.
1: Je z živý řeky, je to prostě jenom odvedené jako kdyby zvlášť koryto, kde se samozřejmě to reguluje klapkama a tak dál, ale je to jako je to z řeky.
0: A
1: potom ty olympijské, tak to se jako to se vytvoří nějaká jako nádrž.
0: Nachystaný, ano.
1: Ano, nádrž,
0: kde
1: jsou pak jako kdyby cirkulující pumpy, které to tahají nahoru. Steče ten kanál a pak zase do těch pump a pak na to jezero se jako vyjíždí a tak dále.
0: A to mi to přijde jako rozdíl mezi živou a umělou trávou. Že prostě,
1: jak tam
0: cirkulují ty pumpy, takže máš vlastně jako pravidlo, že to je nějaká voda. Tady ti prostě připluje nějaká voda, která je živá a která prostě občas ti šplouchne malinko jinak, i když tam trénuješ, i když jsi naučený, tak ji musíš načíst třeba i na poslední chvíli, že jaký to je tohleto jako ježdění, máš tam nějaký prostor na improvizaci a musí být rychlá asi ta improvizace případně.
1: Určitě a rozhodně víc potřeba umět improvizovat na těch přírodních tratích, protože prostě tam ten faktor té vody, která prostě opravdu může být jako nepředvídatelná, je ještě mnohem větší.
0: Ano.
1: Ale na druhou stranu ta voda pulzuje i na těch jako kdyby umělejch tratích a tak dál a i tam člověk musí jako kdyby umět zaimprovizovat. Ale bohužel se prostě v těch posledních letech přechází spíše na ty umělý.
0: Fakt, jo.
1: A odchází se bohužel prostě od té přírodní vody. Samozřejmě jako velkou roli v tom hraje i sucho, že už prostě jako té vody prostě nebývá tolik, takže prostě přechází se na ty umělý tratě a naštěstí v té Vltavě je ještě vody dost, takže v Troji držíme.
0: No mně přijde právě, že ty vodácký sporty zhlukujou takový jako vodní lidi. A ty vodní lidi, že jsou jako dobrá parta většinou. Že to bývá spojený prostě, jako rozumíš, táborák, zpívání, chlastání, hodně dětí, taková rodinná session. A jakmile se to stane nějakým umělým, tak mám pocit, že by tohleto jako mohlo trošičku někam vyfrčet, vymizet.
1: No,
0: to nebyla určitě úplně otázka,
1: ale je to ale zamýšlení, ale máš pravdu, protože rozhodně ten sport se víc profesionalizuje a jako bohužel se opouští trošku tady tyhle jako kdyby táboráky a jako kdyby po tréninku na pivko a tak dál, to už prostě se jako kdyby opouští, na druhou stranu ta parta se tam drží skvělá. Takže to je jako super. Jako profesionalizuje se to, prostě hlídáme si víc životosprávu a tak dál, ale ta parta je tam furt skvělá.
0: Takže když porušíš burstama, tak musíš se potrestat další dva dny, se musíš potrestat.
1: Mě to potrestá pak na té vodě, se cítím výrazně hůř, takže jako se tak potrestám sám, jako ale.
0: Hele, a je i to parťáctví jako něco, co tě k tomu sportu váže víc a láká tě to na něm?
1: Já prostě mám tam strašně silný jako vztahy. I vlastně manželku jsem potkal u vody, takže prostě většina mých kamarádů jako je tady z toho prostředí a prostě to v tom srdci budu mít jako navždycky.
0: Jak jsi potkal manželku u vody, jako šla tam s Valchou prát prádlo? Asi ne, viď? Závodila taky,
1: ne na tak vysoké úrovni, ale taky pochází z Olomouce jako já, takže my jsme se potkali jako v Olomouci v oddíle a tak dál. Takže.
0: Hele, Olomouc, to je zajímavý, co tam teče, prosím tě?
1: Tam teče Morava.
0: No dobře,
1: ale my pádlujeme na Mlýnském náhonu.
0: Co to jako znamená?
1: Já ani nevím, co to přesně znamená.
0: Co to znamená pádlovat na Mlýnském náhonu? To prostě jen
1: ale
0: se,
1: ono
0: se pomalinku
1: to,
0: valí
1: ono to
0: někam.
1: Ono to jako i romanticky a i tak romanticky to tam jako vypadá, protože ta divoká voda tam moc není.
0: Je to hlavně zní hrozně líně.
1: Hodně líně.
0: To prostě líně. A jak to, že prostě frajer, který potom jako cinká na svěťácích medailema, prostě trénuje někde na líný vodě?
1: Tak já jsem nadrtil fyzičku. Díky tomu. A pak jsem se samozřejmě musel jako naučit na ty divoký vodě. No.
0: My se k tomu ještě vrátíme, vy si zatím odpočiňte, David Novotný a váša chaloupka vás baví na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je vaša chalupka, vodní slalomář, a my se malinko pozvrátíme, úplně blbý slovo, ale vrátíme se v čase, a protože ty jsi zmiňoval, že jsi trénoval v Olomouci na nějaký líný vodě. A kde se vůbec vzalo v malém Vášově, jakože kdo to do něj nasypal, že si má sednout do kánoe a pádlovat?
2: Já jsem hrával fotbal, úplně od mala.
1: No vidíš, tak to, tam mi Olomouc trošku sedí.
2: Ano,
1: Mušle,
2: ano, za Sigmu jsem hrál, za Sigmu.
1: No ne.
2: No, ale pak jsem se zranil. U 9, u 10 jsem plně končil.
1: Tak to je maličké. Myslím,
2: to ještě
1: a tam se zranil jako U10.
2: No ale já jsem měl nějaký, myslím, že to bylo jako růstový, jsem měl zánětky čelního kloubu.
1: Ty brďo.
2: A prostě půl roku musel
1: jako,
2: jsem...
1: Jako, že jsi moc rychle vytáhl.
2: Asi, jako no. Ale jako dlouho jsme řešili, jako po doktorech jsme lítali s taťkou a řešili jsme, jako čím, co to může být, jak to zastavit a tak dál. A prostě více mi nám řekli, musíš si odpočinout.
1: Děláš si srandu v
2: Takže
1: deset,
2: jsem prostě v 10 letech, jako kdyby to zastavil. Musel pustit. A byl jsem půl roku doma, z čehož mamce samozřejmě jako hráblo, takže říkala, rozhodně si musíš něco najít, jako kdyby místo toho fotbalu.
1: Jeď,
2: a víceméně jsme prostě domů. Hledali jenom něco, kde nebudu zapojovat nohy. Protože prostě jsme jako měli strach, aby jako prostě, že prostě jak díky tomu přetížení z toho fotbalu, z toho běhání, tak prostě se to jako kdyby furt vracelo.
1: Počkej, ale za toho půl roku už se to nějak uklidnilo, ne? Zastavil
2: asi
1: si trošku, pozastavil
2: si ale růst. Jako kdyby ty bolesti přetrvávaly pořád. Jako.
1: Bolelo to fakt.
2: Bolelo to pořád.
1: Byl jsi nešťastný malý Váša.
2: Byl jsem nešťastný.
1: A miloval jsi ten fotbal, jo?
2: No, jo, a to miluji pořád. Jako.
1: Ty brďo! A. Takže fandíš Sigmě, předpokládám.
2: Jo, Sigmě pořád.
1: To nevadí, to nevadí.
2: Ne, to je v pohodě.
1: Někdy jako, budeš mít nějaký, no. Tak to, vlastně
2: tak
1: poslední,
2: loni, že jo,
1: poslední
2: loni.
1: Byl po vítěz
2: no,
1: poháru, že jo.
2: No, to je v pohodě.
1: Ale v Evropě...
2: Jasně.
1: Tak jako ukázalo
2: tak,
1: se, no.
2: No, tak...
1: Měli jste klíku trošku, viď? A pak, no dobře, no. Chodíš tam jako celebrita na Andrew stadion, jako...
2: Jo, tak to mě ještě neoslovil, ale vidíš, to by si mohl...
1: Promiňte, já jsem ten Váša Chaloupka.
2: Jo, já jsem
1: promiňte,
2: za vás hrál.
1: Já jsem hrál, no, půjde se něco stalo a to... No prosím tě, no a takže se nožka dala do kupy a maminka, která už tě měla plný zuby doma, tak tě potřebovala odlifrovat a odlifrovala. Ale koho teda napadla voda?
2: Přes rodinou známou. Jejíž děti fakt, dělali vodní slalom nebo právě kanoistiku.
1: Taky v Olomouci.
2: Jo.
1: Na tom samým líným místě.
2: Na tom samým líným mlýnským náhoně.
1: Tak ono se tam asi něco děje, ta voda tam je
2: To trenérský zázemí máme skvělý.
1: Fakt,
2: v Olomouci. Máme tam jako kdyby spoustu reprezentačních trenérů jako juniorských, takže ta líheň tam je a ta parta mě vlastně chytila hnedka od začátku. Bylo to určitě něco jiného než prostě v té Sigmě, kde to prostě byl samozřejmě větší taková mašírka a toho řvaní tam bylo dost na té vodě.
1: Jasný.
2: To bylo jako takový prostě přátelský a
1: zároveň teda Vášo, je to přestup z kolektivního sportu na individuální.
2: Určitě, ale já jsem jako se přiznám, vlastně občas se k tomu vracím, že já jsem byl i dost nervózní během toho fotbalu. Když si pamatuju, já jsem hrál obránce a prostě na startu těch zápasů jsem prostě jako cítil tu nervozitu za ten tým.
1: Fakt?
2: Že to nechci zkazit a tak dál.
1: Tak jsi byl kapitán?
2: Myslím si, že některý roky jsem byl i kapitán,
1: prostě
2: jsem hrál jako stopera a prostě jako a takže jsem to jako určitě cítil a tady v tom individuálně jsem si říkal, jako ta nervoza tam byla pořád, ale hrál jsem sám za sebe, nikomu to jako by nepokazím.
1: Nebudeš to kazit
2: nikomu
1: dalšímu. Já
2: budu ten sám, který se když tak musí jako kdyby zkousnout tu prohru a to vlastně mě taky asi bylo potom jako blížší, no.
1: No a víš, co se říká, jako já mám rád kolektivní sporty, protože sdílená radost je dvojnásobná
2: to
1: to trápení je poloviční, protože
2: jo,
1: se podělí.
2: Jo. Jako ta radost a vlastně já strašně rád sleduju jako ostatní sporty. I ten fotbal pořád, prostě Ligu mistrů, prostě všechno to sleduju. A ta radost jako v tom týmu, to se jako nedá moc srovnat. To je určitě prostě větší a i když všech jako vítězství jsem pár zažil, tak v tom kolektivním sportu, když si prostě člověk projde celou tou sezónou a pak nebo nejenom na konci, ale prostě se slaví, tak to je určitě něco, co mi teďka chybí, ale prostě vybral jsem si jako takhle a nelituju.
1: Je tam možnost jako zažít víc příběhů. Máš třeba prostě nějakýho lůzříčka, který prostě najednou se a vybublá tě a ty jako kapitán máš za něj radost. No nic, já tady nebudu adorovat jako kolektivní sporty, to jen proto, že jsme zabloudili k mýmu oblíbenému fotbalu, samozřejmě. Nicméně říkáš, že prostě ta líheň olomouckýho vodního slalomu je prostě nějaká. No a mají třeba jako tady pražáci jako strach z olomoučáků, když jim tady začnou sbírat.
2: No strach nemají z jednoho prostého důvodu. Vlastně všichni ti olomoučáci, kteří se jako ukážou, že mají nějaký talent, tak přecházejí do Prahy a mění a přestupují do oddílu pražských.
1: Dobře.
2: To znamená, oni jsou za Olomouc moc rádi, protože to mají jako jakoby líheň, ano. A pak si skautujou, jako, ať už Dukla nebo USK si skautujou.
1: Čili larvičky, prostě, z kterých se vylíhnou potom.
2: Takže oni strach nemají.
1: A ty motýlci už jsou vlastně pražský.
2: Ano, tak, ano. To by v Olomouci musel být kanál, kde by, no, a pak by jo, se mohli konkurovat, jako, ale to je běh na dlouhou trať. No.
1: No ale děje se něco v tom směru? Opravdu se něco děje? Z toho mlýnského náhodou se něco stane? Opravdu?
2: Ano, ano.
1: Něco živějšího.
2: Jako prostě to už bylo posledních 10-20 let, se tam takový jako kdyby se tak jako řeší a tak dále. To je na dlouho. Ale jako věříme.
1: Váša chaloupka je hostem Davida Novotného na place.
0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Czechoslovakia are the new European champions.
4: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
5: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
6: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
5: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
7: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
5: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
5: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová má zprávy.
9: Iránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura. Úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajtského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Irán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Spojené státy a Irán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD se dnes věnuje obvodní soud pro Prahu 1. Například první z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží krvavý nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí se podle obžaloby dopustilo podněcování k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura ale tvrdí, že obžaloba je nezákonná. Vlaky v Praze dnes nejezdí mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Výluka má trvat do 18 hodin. Spoje směrem na Beroun a opačně začínají a končí na Smíchovském nádraží, kde pracovníci správy železnic vyměňují výhybku. Cestující musí v uvedeném úseku využívat hromadnou dopravu. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví.
5: Sport.
9: České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně v Nankingu do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Kývalky a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 popojíždí kolona do omezení v Brně. Je to na necelou půl hodinu v osobních autech. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru čekejte kolonu, více stojí kamiony, na okruh za Ořech pojedete 25 minut, kamiony postojí déle. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pomalu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 53. kilometru havarovalo osobní auto, je v odstavném pruhu, je tam v dešti hodně vody, na vozovce hrozí aquaplaning. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Karlupy nad Vltavou ze 6. kilometru počítejte s kolonou kamionů, osobní auta více zpomalí na 1. kilometru a pomalu se jede do Ucpané k Belské i Liberecké. V Praze na vjezdu do tunelu Blanka nadále výrazně regulují provoz, Liberecká je zcela ucpaná nebo Povltavská a Čuprova z Balabenky až k tunelu Blanka, fronta je až na hodinu. hodinu. A na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most stojí za sjezdem na Běchovice porouchaný kamion. Blokuje pravý pruh, popojíždí se od sjezdu z dálnice D10 a je to na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu srážek a oblačnosti ubývat. Teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je vaša chalupka, single kanoista, vodní slalomář. A my jsme probrali Malýho Vášu a to se mi líbilo, protože tam byl, to jsme šli rychle fotbálek. A Malý Váša teda už jezdí na kánoje a už vlastně jako taky putuje do Prahy, taky si teda putoval do Prahy, aby tě tady jako ten nebroušený diamant malinko vybrousili. Čili si strávil půl života v Troji?
2: No, 9 let jsem v Praze už
1: teďka. No, to není málo. Jo,
2: to není málo.
1: To není málo. To je docela zásadní. Hmm. Taky myslím, že ti jako už opouští ne úplně, protože máš třeba takový to severomoravský. Takže tam máš, ale ne moc přízvuku, na to já jsem jako, ne, že bych byl na to pes, že by mě to nebavilo, ale baví mě vždycky odhadovat, kdo odkud je, protože prostě mám na to ouško, takže už máš takovej jako nádech.
2: Já jsem v tom hodně nalívací, že tu praštinu jsem jako rychle chytil, jo, že... ale zároveň občas tam samozřejmě vykoukne ještě to hanácký nářečí.
1: No, tak nedivě se, jezdíš domů, předpokládám, a tam to tak, zpívání přesně. Okamžitě chytíš, ne?
2: A hlavně doma dostávám dost CRS za to, když mluvím pražsky, že jo, takže...
1: Jako nespisovně vlastně.
2: Ano.
1: Trojský kanál, to je trojský, no vlastně v Olomouci je to je trojský kanál,
2: no.
1: Co děláš?
2: Přesně.
1: No jasně, takže dostáváš CRS a to je správný, musíš si držet kořeny a vlastně kam patříš. Jezdíš s sebou rodiče po svěťácích?
2: Ne všude, protože mám 3 sourozence. Takže jasný. Tu pozornost musí dělit nějak.
1: Jasný. Taky ale, sportujou teda?
2: Mám jednu ségru a 2 bráchy a 2 ano. Bráchové hodně, ségra tolik ne.
1: A co dělají bráchové?
2: Bráchové, fotbal a házenou. Takže
1: ty brňohle rodiče, to mají teda rozhozený.
2: Hodně rozhozený.
1: Pekelně.
2: Takže jako kdyby teďka super rozhodí sporty. Ten celý rok a teďka jo, tak tenhle víkend jsme tady. No.
1: Oni musí pečlivě plánovat,
2: jo,
1: v podstatě. A tu ségru sebou tahají.
2: Ségra, ta už je, jako, ta je vlastně o 2 roky méně než mě, takže jasně. Ta už má teďka, čeká druhý dítě. Takže
1: nic,
2: ta už jako,
1: jiný starosti.
2: Co jiný starosti.
1: Pro rodina, nazdar. Bráchové, ať si dělají, co chtějí, je to prostě.
2: A bráchové jsou v pubertě, takže ti teďka
1: Tak to je super. No. Co víkend, tak někde jsou a musí to teda podělit. No to je výborný.
2: Mm. Ale je to pěkný, jakože to prostě sdílí se všema. Mm. Prostě ví, že já teďka mám tenhle ten závod, druhý brácha má prostě fotbal, tamhle jako u Olomouce, další prostě má prostě házenou v Brně a tak dále prostě.
1: No ale vlastně vy bráchové se na sebe moc to nestíháte, protože co víkend, tak každý něco má, ne? Nebo...
2: No to je těžký, no.
1: Je to těžký
2: prostě tohle. Prostě já si myslím, že stihnu každýho vidět třeba tak 2x ročně a no, to mě jako mrzí prostě, no.
1: Ta házená je v Olomouci?
2: Jo.
1: To nebude teda
2: nějaký jako výběr olomouckého kraje a
1: jasně. A ten druhý hraje za Sigmu teda.
2: My bydlíme, nebo naši bydlí jako kousek od Olomouce v jedné vesnici a hraje za tu vesnici jako no.
1: Jo. No tak to je úžasný. Ty brděl, to si úplně umím.
2: Ale no, prostě, no, takhle, ještě chci říct, že prostě s těma bráchama máme jako super vztah a všichni ten sport milujeme, takže to pak spolu sdílíme a prostě to je pěkný. No to mám moc rád.
1: Samozřejmě. A teda, jak to bude v té Troji? Kdo tam bude, kromě včelího úlu, který vytvoří prostě různý turisti?
2: Bude tam... Z těch 2 bráchů tam bude ten starší, bude tam táta a bude tam děda, takže tam budou 4 generace, protože já už mám teďka teda taky čerstvě syna, takže...
1: To by se třepou párky už teď, ale jo, z té zodpovědnosti.
2: No ne, zodpovědnosti ne, já se na to moc těším,
1: že tam budou. Musíš si to užít.
2: Tohle si fakt užívám moc.
1: Protože jako. Když si to užiješ, tak prostě to klapne, že jo. Umím si představit, že v těch rodičovských očích je ta pícha a že to je vlastně dojemný docela, ne? To je
2: určitě,
1: prostě takový těžkej.
2: Jo, to jo, ale taťka je docela nervák.
1: Nerva.
2: Takže taťka to jako kdyby je hodně nervózní. Děda už je víc nad věcí,
1: jasně.
2: Takže oni se tak jako kdyby doplňují.
1: Prosím tě, život, no, tak příští týden pojede zase, nech toho.
2: Samozřejmě děda veze Slibovici, že jo, tak to je taková jistota. Jako. A to si může dát až po závodě, no, tak to
1: A to jsou rádi teda i tvoji jako souputníci, ne? Že jako přijedou od vás.
2: Jo, oni ví, oni už
1: přijedou od vás a přivezou, jo. Je to takhle, tak to je moc dobře. Protože ty jsi zmínil senátora, že další jako to, ten je ale malinký.
2: 2 měsíce.
1: No to je opravdu malinký.
2: To je malička, ty. Ještě nebyl v lodi, to je ještě moc brzy. No,
1: tak prosím, se uklidníme, ne? Jo. Ale budeš mít ty ambice?
2: Určitě, ale zároveň prostě chci, ať umí kopnout do balónu, chci, ať umí držet hokejku, chci, ať umí jako kdyby prostě odehrát tenisový míček, takže prostě chci mu ukázat veškerou tu plejádu těch sportů a pak jaký si vybere, tak si vybere.
1: Ať si vybere, ale tak bude mít jako vzor asi nějaký a určitě. To asi pro něj bude těžký. Těžký se tomu nějak jako vyhnout.
2: Asi jo, tím, že vlastně žena jako se tomu věnovala, tak prostě oba jsme v tom jako vyrostli určitě předpokládáme, že to bude asi sport číslo 1, ale uvidíme. Mm. Nemusí to tak být.
1: Žádný cpaní teda, myslíš?
2: Ne, nechci ho tam určitě cpát.
1: Ale aby sportoval, ono se to neúplně nosí, ne? Jako jasně, že ze sportovních rodin, protože víš, jaký život prožíváš a i co to přináší a že to k něčemu je a že z tebe je vlastně nějakým způsobem, proto že to má pravidla, tak jakoby rovnější člověk, protože prostě máš pravidla, který by si měl ctít. Ne, každý je cí a bababá, jasně, ale že k tomu sportu výst jako není asi úplně moderní, ale...
2: No. Ale to my určitě budeme, jako. No. I ty prostě mu chceme, jako kdyby vštěpovat ty správné jako hodnoty, zásady, fair play a tak dále. To si myslím, že ten sport je super. Na
1: zároveň mám pocit, že ty mladáci... No, je to takový zhlížení těch generací, jako, takže to není třeba fér úplně a nechci to dávat do jednoho pytle, že prostě mají už ty zábavy takový jako nemoc kolektivní, jako že se nevyhledávají v těch osobních těch, a když je to ta voda, tak úplně tam musíš prostě tam jít, musíš se sebrat, zvednout prdku prostě od telefonu, od počítače, z toho domova nějakýho, z toho teplíčka a musíš z nějaký komfortní zóny zřejmě do nějaký nekomfortní, která se ale stane postupně tvojí komfortní zónou přeci, že jo?
2: Určitě, no. Ale ten diskomfort prostě bez toho by to nešlo a rozhodně budeme chtít vychovat. Nebo je, mluvím v množném čísle, máme první zatím.
1: Máte postupně. Plány teda. Máte
2: ano,
1: plány.
2: Máme plány.
1: Protože ale... ty jsi hodně dětí a žena jo. taky?
2: Žena má 2 sourozence.
1: Takže v podstatě to vypadá,
2: tam je to
1: že,
2: ložený,
1: že 3 je minimum.
2: No. 3 je minimum, no. Tak uvidíme, uvidíme.
1: Vy jste měli třeba florbalový tým, nebo prostě...
2: Jako klapzubová jedenáctka to asi nebude, to ale jako...
1: Budeme brzdit. Hele, tak jako pro tátu asi žádná velká obstrukce, ale pro mámu, ty brďo, jako porodit 11 frajerů, aby mohli...
2: To je moc.
1: A ten strach
2: moc,
1: pak...
2: No jasně, no.
1: No takže malý se jmenuje...
2: Benjamín.
1: Benjamínek. No vidíš, ten by měl být ale nemlčí, to už mu teda, když mu nadělíte.
2: My jsme si říkali, že jako kdyby odkládat si tohle jméno, který se nám líbí, až na to posledního, aby byl kluk, to je takový riskantní, tak jsme to radši jako kdyby bouchli hnedka na začátku.
1: Rovnou vyplejtvat, rovnou vystřelit, v pořádku. David Novotný na place a se mnou Váša Chaloupka.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, single kanoista. Vášo, už se přesuneme jako mezi dospěláky a teď mě zajímá v tom tvým sportu, my už jsme to někdy v průběhu hovoru vlastně toho rozhovoru naznačili, jak moc těžký je v tomhletom vlastně takovým českým už trošku jako sportu se dostat do repre na ty důležité události.
1: No je to hodně těžký.
0: Výborně. Ty nominace, já to potřebuji malinko rozkrejt. Jo, jako,
1: ty domácí nominace jsou jako stěžení bod celé té sezóny, kde se vlastně člověku jako otevře vůbec potom ta mezinárodní scéna, mezinárodní akce, a když to člověk nezvládne a není mezi těma nejlepšíma třema na ten daný rok, tak prostě má rok mimo. No. A to se mi bohužel stalo loni, kdy to byla velká rána, ale zase pomohlo mi to jako si to trošku srovnat, ale to jsem se vrátil, za což jsem moc rád.
0: Jasně. Takže tě někdo šmiknul prostě, ale ono to není, je ta konkurence prostě velká a i v té naší zemičce, ale ten vodní slalom je opravdu taková, že když se člověk podívá na mistrovství světa nebo na olympiádu, říká, no tak metály přivezeme prostě tady z tohohle sportu, to je jako jasný.
1: Přesně tak, a je to podle mě právě i díky té konkurenci, že prostě my se jako bijeme mezi sebou a je to strašně těžký, ale pak člověk, když už to zvládne a přijde na ty mezinárodní závody, tak je prostě vycepovaný z té domácí konkurence, z domácí nominace a pak prostě má mnohem větší šanci uspět na těch velkých závodech. Takže vlastně ono to je těžký, ale vlastně jako je to dobře. Ten český vodní slalom je to dobře.
0: No samozřejmě, chápu, že vždycky tam je nějaký top závodník, přesně který tak, právě proto může,
1: tak,
0: může...
1: Který si to prostě jako to fakt prožil a jako vydrtil si to, prostě všechny ty nervy a tak dál, ale to jej posunulo na vyšší úroveň a to je prostě dobře. Jako.
0: A když se teda dostaneš do repre, tak jsou dvě události, které jsou stěžejní, je to mistrovství světa, který se jezdí co rok?
1: Co rok výjima olympijského roku.
0: Výjima olympijského roku.
1: Jo, takže, a potom mistrovství Evropy a to se
0: tři roky po sobě je mistrovství světa a čtvrtý rok je olympiáda.
1: Přesně tak.
0: To
1: přesně
0: je tvůj sen samozřejmě,
1: ano,
0: jak jinak. Ano. To je prostě...
1: Je to prostě v tom našem sportu, je to jako vrchol kariéry, ale ta olympiáda je stížena ještě tím, že tam jede jenom jeden. Nejenom ty tři, co jezdí na to mistrovství světa, ale jenom jeden.
0: To je strašný.
1: A to si to je jako šílený a je to těžký a to je velký boj.
0: A teď vy jste kamarádi a musíš to dopřát potom tomu druhému a přitom by si tam sám radši prostě byl.
1: Je to těžký, ale vlastně třeba to poslední olympiáda do Paříže, která se mě teda nepovedla, tak tam jsem o to jel proti Jiřovi Prskavcovi a Lukáši Rohanovi.
0: No jo, no.
1: A jako s klukama jsme potom měli jako, nebo během toho to bylo jako v pohodě, že prostě jsme spolu jako docházeli vycházet a i potom prostě podali jsme si ruce a bylo to jako super. Jako.
0: Musí to tak být, musíš jim to přát.
1: Bylo to vlastně jako silný, strašně silný, ale krásný.
0: Hele, a kombinuješ to třeba i s tím crossem?
1: Ne. Já jsem to párkrát zkusil, ale...
0: Není to pro tebe?
1: No, jako nemyslím si, že ani to není pro mě, ale tak přece jenom ten cross je jako na kajaku, já jezdím na kanoji, takže to je trošku určitá...
0: Je to velká změna asi.
1: Je to určitá změna a ten cross se za poslední roky šíleně posunul a já jsem to jako kdyby už teďka, kdybych začal... tak jako ty kluky by bylo strašně těžký dohnat.
0: Nedoskočíš.
1: To znamená, jako držím si tu svou kánoji a držím jim palce.
0: Jestli by to jestli by skrz ten cross jako nebyla ještě nějaká cestička.
1: Jako už i v Česku máme tak dobrý jako kluky v tom crosse, že jako to je zavřený. Takže já věřím, že moje cestička je pořád na té kánoji.
0: Jasný, chápu. A teď mi řekni, co teda příští olympiáda je Los Angeles, respektive vodní kanál bude jinde.
1: Ten bude jinde, docela dost daleko, 30 kilometrů. Ale samozřejmě budeme součástí olympijských her Los Angeles. Ano.
0: A ty by si byl rád samozřejmě. A co ty pro to konkrétně vlastně jako musíš udělat?
1: Pokusím se být co nejvíc stručnej.
0: To nemusí.
1: Je to celkem 9 závodů. Ano. Letos 3 mistrovství světa a 2 světové poháry a příští rok zase mistrovství světa a 5 světových pohárů. To znamená, tady těchto 9 závodů se počítá a z nich se počítá nejlepších 5 výsledků a ty se potom, každý vlastně z těmu závodníku se počítá těch 5 výsledků a pak se udělá jako kdyby celkový žebříček. A podle mě myslím si, že v naší kategorii je to prvních 8 států má olympijské místo. A vlastně česká trenerská jako rada se rozhodla, že kdo bude nejvýš tady v tom žebříčku přímo jako na jméno z těch Čechů, tak ten jede na olympiádu.
0: Žádný rozlišovací závod, jedny nervy prostě.
1: Což je vlastně jako by, za mě to je super, to je protože prostě, to prostě je v té mezinárodní konkurenci.
0: A lepší
1: a
0: vlastně.
1: A je to lepší než v té české a je na nějaký vzájemný jako pořadí mezi Čechama, to je takový jako víc ošemetný a tak dále.
0: Je to malinko ošemetný. Prostě jako co se týče vlastně těch vztahů, se mi zdá, že potom vlastně to může pokazit tady na tomhle tom.
1: A spoustukrát vlastně v minulosti se stalo, že si to vyjel člověk, který byl velmi silný v té domácí nominaci, ale nebyl už třeba tak dominantní v tom světě. A tohle je tím jako kdyby eliminovaný, že prostě tam ty světový závody, které jsou samozřejmě důležitější.
0: Ta dlouhodobá forma, jako taky to ukáže tu dlouhodobou
1: přesně
0: formu.
1: Přesně tak. No. Je to jako kdyby ve dvou letech. Ano. To je jako taky
0: proto já jsem měl i starý mistrovství světa třeba v hokeji radši, když hrál každý s každým v tabulce, pak se prostě sečetlo a nazdar, než to playoff, kdy no, prostě jestli. Se může trošku stát, jako cokoliv. Váša Chalupka je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na place je Váša chalupka, vodní slalom, single, kano. Tenhle sem pořad je na place a já vždycky k tomu přidávám, že vám přineseme nějaké emoce. Mně se líbí emoce. Já vlastně s emocema pracuju celý život, líbí se mi moje emoce, líbí se mi, že nezvládám a tak dále, ale líbí se mi na sportovcích emoce, jsem dojatej, dokážu se prostě naštvat, potěšit, husí kůži mít a dojímat se jako k smrti nad těma úspěchama. Co tobě přináší vlastně jako to tvoje sportování za emoce? Byl jsi smutný?
2: Mě to strašně dobře, jak jsi teďka řekl, protože já to mám velmi podobně se sportem a já miluji ten sport a prožívat ty emoce. Samozřejmě pro mě to je specifický, že jsem ještě jako profesionální sportovec, to znamená, já to prožívám jako kdyby na sobě a zároveň já jsem jako velký fanoušek sportu obecně, to znamená, mě ten sport baví sledovat a já to prožívám i prostě s těma ostatníma sportovcema, nejenom českýma, ale prostě řeknu to fandím Arsenalu, to znamená, teďka tahle sezóna byla jako silná, zažili jsme jako i prohry i vítězství a jako když teďka mě viděli, jsme sledovali finále Ligy mistrů, teďka po cestě vlastně zpátky, když jsme se vraceli z Tacenu, tak já jsem u toho vlastně jako skákal prostě a byl jsem více víc nervózní než na finále toho světového poháru, že jsem 3 hodiny předtím, jo. To znamená, já ty emoce jako prožívám hodně, ať už aktivně nebo pasivně a prostě já to mám strašně rád.
1: No a co třeba ještě další jiný sporty, komu jsi schopný fandit a užívat si?
2: Tenis hodně, teďka French Open sleduju. Respektive já faním Alcarazovi, to znamená, když teďka nehrál, tak jsem si říkal, no tak to bude nuda a že to vyhraje Sinner, no ale tím, že on vypadnul, tak rázem je to otevřený, takže zase začínám trošku jako do toho víc jako sledovat každý zápas a tak dál. Takže tenis, hokej taky, ale ne tolik, protože vlastně sám jsem ten hokej nikdy moc nehrál.
1: Jo.
2: Takže spíš tak jako se snažím se tam mít přehled a tak dál, ale už nejsem do toho tak vtažen, jak do toho fotbalu, do toho tenisu, protože ten tenis jsem vlastně taky v mládí trošku hrál asi rok nebo dva.
1: Okay.
2: A ten fotbal vlastně hodně a vlastně taťka je fotbalista, děda je fotbalista, vlastně oba bráchové.
1: A prostě a fandí se u vás to... se fandí Durch jako Sigmě?
2: No, jako Sigmě asi nejvíc.
1: Asi nejvíc Sigmě? A z těch zahraničních tam už se to láme.
2: Tam se to láme, vlastně bráchy jsem oba přetáhnul na ten Arsenal, tam to bylo snadný, jako, ale tátu s dědou ne, jako jo.
1: Tak no a ty jsou zatvrzelý, když se jde fandit venku někomu, Bayern Mnichov.
2: Nevím, nebavili jsme se někde, jako, že bych viděl jako jeden konkrétní tým.
1: Ne,
2: jako oni to sledují hodně, jako děda sleduje každý zápas Ligy mistrů, takže jako vlastně on má takový přehled velký, jako, takže s ním pak můžu všechno řešit.
1: A máš pocit, že tomu rozumí, nebo že někde nebo se zaparkoval v 90. a to ty tenký trenýrky, to bývaly časy, kdy se ještě přihrávalo golmanovi.
2: Ne, myslím si, že ne.
1: Jde s modernou.
2: Jde s modernou a super, že si o tom popovídáme, takže...
1: Hele, a jak těší. Vlastně teďko, když jsme řekli slovo moderna a jak se ten fotbal vyvíjí a vlastně ty pravidla se vyvíjejí a jde to všechno do takového toho atletického a nic, žádný velký zdržování a prostě jako všichni jsou výborní atleti a pak teprve vlastně fotbalisti. Jde takováhle nějaká dynamika s tou vodou?
2: Jo. Přesně tímhle směrem.
1: Prostě, přesně tímhle směrem.
2: Ano, zlehčuju, ale samozřejmě tam není takový prostor, protože ten materiál prostě jako má nějaký svoje vlastnosti a nejde zlehčovat jako do nekonečna.
1: Jasně, takže
2: ale rozhodně se zlehčuje váha závodníků.
1: A je výhodný teda
2: prostě
1: být lehčí.
2: Je mnohem lepší je být lehčí, prostě víc takový šlachovitej. A takže tímhle směrem to prostě jde, fakt je to jako mnohem víc takový atletický, prostě ti lidi jsou výbušní, prostě musíme na tom pracovat jako a je to jiný než prostě 5-10 let zpátky. Takže vlastně je to zajímavý, ale v tom sportu prostě jako cítím,
1: takže
2: že
1: celoplošně.
2: A i ta
1: sport.
2: Voda, i ten fotbal prostě jde to tímhle směrem.
1: Jde, no jasně, no. A taková ta česká vyčúranost, taková to filištínství, jako víš co, vzpomenu třeba Lukáše Polerta, protože ten si tak vařil vodu. On to tam měl tak jako tak kvrdlal a úsporně velmi vlastně a pro sebe tím pádem dobře, protože zrychloval a nějak jako mý námahy jako k tomu spotřeboval. Je tam i prostor pro tohle?
2: Nebo určitě, nevím, jestli bych použil to slovo jako
1: vyčuránkovský, ale
2: nebo takový jako ta efektivita a tak dál, tak to si myslím, že tam je určitě jako nezbytný. A myslím si, že to my Češi jako zase jako umíme. Rozhodně si myslím, že prostě díky tému trenerskému zázemí, který máme, tak prostě nás jako kdyby vedou k tomu jako hledat ty cesty, samozřejmě

0: kdyby vnímá toho komentátora, vnímá tu svoji jízdu, jak moc to může ještě, nebo musí naopak tlačit v tom zbytku, vzhledem tomu, jak se mu podařil, ten vršek a tak dál. Takže jako s tímhle prostě člověk musí pracovat a to myslím, že ti nejlepší závodníci prostě mají jako dotažený úplně do puntíku.
1: Hele, moc pěkný povídání, Vášo, s tebou, já ti za to děkuju, Váša Chaloupka, byl hostem Davida Novotnýho na place.
0: Já taky moc děkuju.
2: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Kriminalisté obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i obchodech. Hokejista Hertl rozhodl o výhře Vegas v prvním finále NHL. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu u Ořechu ve směru na D1 a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes projednají poslanci. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by mohli vstoupit do systému EET off, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
3: Návrat EET kritizuje opozice, vítá ho naopak Svaz obchodu a cestovního ruchu a nebo Hospodářská komora. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS důležitější než okamžitý zisk anebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě. Zmínil podobnosti Česka a Tajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
6: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
7: Předseda Senátu svoji cestu nad Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu nad Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Desítky studentů a dalších účastníků se vydali na pochod z Postoloprt na Lounsku do Žatce. Akce připomíná oběti masakru. V roce 1945 při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo skoro 800 civilistů. Sleduje to reportérka Kateřina Kučerová.
8: Na Postoloprtském náměstí se sešla zhruba jak studentů, tak veřejnosti i potomků obětí zdejšího masakru. Akci zahájil v kostele pražský arcibiskup Stanislav Přibyl mší, při které připomněl důležitost dnešní akce. Následně se všichni přítomní vydali na pochod směrem Žatec, který zakončí v 17 hodin poutní mše v kostele Korunování Panny Marie v Žatci, vedená arcibiskupem. Z Postoloprt na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejista Tomáš Hertl dal v dresu Vegas vítězný gol v prvním finálovém zápasu NHL na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a tým z Las Vegas vyhrál 5-4. Hertl přitom v sezóně dlouho hledal střeleckou formu a prošel si i obdobím, ve kterém 29 zápasů v řadě nedal gól. A negativní sérii ukončil až v playoff proti Anaheimu a český útočník popisuje jeden klíčový telefonát.
10: Dost mi pomohl bývalý spoluhráč Joe Pavelski, který byl skvělým střelcem a v zápasech toho hodně prožil. Zavolal mi, mluvil se mnou o tom, co je potřeba udělat, a hned další den jsem dal gól. Bylo to od něj moc hezké.
11: Zelená vlna.
4: známe lepší cestu.
11: Omezení na D1 u Tasova a nehoda na Pražském okruhu u Ořechu. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 154 opravují portál. Uzavřený je pravý pruh a brzdí se v dešti před krátkou kolonou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru

0: Popojíždí kolona, fronta hlavně kamionů pokračuje do Prahy do Kbelské ulice. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru stojí fronta kamionů až na ucpaný Pražský okruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 19. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem. Blokují pravý pruh, kolona začíná u dálnice D5 a je na půl hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stojí za sjezdem na Běchovice kamion, blokuje pravý pruh. Kolona popojíždí od sjezdu z dálnice D10 zpoždění přes 20 minut. A na silnici 50 z Uherského Brodu do Brna jsou u Veletin silničáři, tam se zdržíte jen krátce. Ovšem další omezení je za odbočkou na Kunovice.
1: Jo, tam dělají nějak výstavu, nějaký výtluk nebo něco. Ale kolona začíná už vlastně u sjezdu na Kunovice. Takže a Brno je tam zdržení přijde tak na půl hodiny. To může obě přes Uherské Hradiště a Staré Město.
0: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy.
4: Hezké dopoledne s Radiožurnálem Sport, je 11 hodin a 6 minut a sami jste to slyšeli ve zprávách. Tomáš Hertl se stává takovou nenápadnou, ale docela důležitou postavou Vegas Golden Knights v cestě za Stanley Cupem. Vedení tedy 1-0 v sérii, finálové sérii, která se otevřela v noci na dnešek. Ten další duel se bude hrát v noci na 5. června, což tedy logicky znamená v pátek ráno. Následovat bude přesun do Nevadské pouště, kde Vegas přivítají Carolinu v noci na 7. a následně v noci na 10. června. To jsou tedy zápasy, které nás budou enormně zajímat, stejně jako můžeme připomenout, že v NHL se postupně rozdávají trofeje a třeba tu pro nejlepšího obránce získal back Columbusu Zach Werensky, americký obránce, který je velmi důležitý, co se týče své produktivity a hraje taky třeba za národní tým Spojených států amerických, je to tedy olympijský vítěz z Milána, tak Zach Werensky překonal Kejla Makara a Rasmuse Dalina, ti byli na druhém, respektive třetím místě v hlasování.
2: Radiožurnál Sport
5: a Adam Weidenthaler.

Jediný nový tým budeme sledovat v novém ročníku Šance ligy, tedy fotbalové nejvyšší domácí soutěže. Bude to Zbrojovka Brno a ta si po suverénním postupu mezi elitu může začít posilovat kádr. A tou první posilou je docela zajímavý hrotový útočník Daniel Vašulín, muž, který přestoupil z Viktorie Plzeň a podepsal víceletý kontrakt v 27 letech. Rozhodně stále slušný potenciál, tím spíš, když má za sebou Vašulín už tolik ligových utkání, dohromady skoro 150 a z nich 33 branek. Dalších 18 startů pak přidal taky v evropských pohárech, takže Daniel Vašulín možná klíčovou postavou brněnské Zbrojovky pro příští ročník Šance ligy.

0: 11 hodin a 14 minut musíme znovu připomenout tu skvělou zprávu, že tenista Jakub Menšík si na Roland Garros opět posunul své kariérní maximum a postoupil už do semifinále. Brazilce Fonseku vyřadil 3-0 na sety a jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka, tedy Němec Alexander Zverev. Po utkání s Menšíkem mluvil náš reportér David Prouza.
1: Obrovská gratulace, člověk by mohl chválit vlastně všechno, co jste dělal na tom kurtu. A já s dovolením vaším začnu returnem, protože co jste předváděl na příjmu v celém zápase, to muselo Fonseku deprimovat úplně.
2: Jo, tak jo, určitě ano, return jedna z hlavních vlastně zbraní nebo nějakých receptů pro dnešek a jsem strašně moc rád, že vlastně v těch úvodech, jak na servisu, tak na returnu, že to dneska padalo a myslím si, že to byl jeden vlastně z rozhodujících momentů a jsem za to moc rád.
1: Já jsem mluvil tady to pár dní zpátky s Matcem Vilanderem, ten vám neskutečně chválil váš mentální přístup, vaši mentální sílu, vy jste to ukázal už samozřejmě s Navonem, pak s dalšími soupeři, ať už s Deminorem nebo s Rublevem. Teď tady ten třetí set, dvě otočky, de facto dvakrát minus break a nakonec vítězství. Jak moc si vážíte toho, že máte tuhle tu mentální sílu v sobě?
2: Jo, tak je to něco, co je určitě jedna z mých vlastně výhod a jsem za to strašně moc rád. S Draganem Vujovičem vlastně děláme skvělou práci už pár let, takže myslím si, že ta vlastně jako mentální stránka, že je pořád lepší a lepší a tam je prostě fajn strašně na tom, že se to dá pořád zlepšovat, takže jsem za to rád. Že i když někdy to není prostě těžký a vypadá to lehce, tak v těch daných a určitých momentech jsem rád, že to jsem schopen překroutit na svou stranu.
1: Jakub Menšík, semifinalista Roland Garros v singlu v roce 2026, jak vás ten zápas bavil na síti? Protože zase chodil jste asi trochu častěji, byl to plán?
2: Jo, určitě ano, tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší, vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně, takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
1: Pauza, přestávka, vlastně konec druhého týdne vás zastihne pořád tady, což prostě musí být strašně příjemné v hlavě. Příprava na Zvereva, jak bude vypadat, protože to zápas, který jste nedávno hráli, bylo to vyrovnané, měl jste vlastně docela, jestli se pamatuju, ten zápas dobře rozehraný v tom třetím setu, tak kdybyste popsal pár stov, jaký to je tenista, protože je to asi ta poslední velká překážka, ne? Nebo samozřejmě byli by dva soupeři, ale Zverev je prostě výkonnostně mi přijde tady extrémně ustřelený.
2: Jo, určitě jsem rád, že ty dva dny volná teďka určitě bodnou, jak mentálně, tak určitě fyzicky, takže odpočinu se, připravím se co nejlépe, jak to jde a jasně Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale přesně tak, měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu, je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde, jak doposud a předvedu to své maximum.
1: Moc gratuluju a přeju, abyste minimálně stejně jako Fonsekovi znechutili Zverevovi servis.
2: Díky moc.
0: To tady řekl Radiožurnálu Sport Jakub Menšík. Do semifinále deblu pak postoupila i Kateřina Siňaková a to po boku Američanky Townsendové. Naopak česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner končí

0: Basketbalový Nymburk si na úvod finálové série Národní ligy poradil s Pardubicemi 81-73. Vítězství v celkem zaplněné hale sledovala část fanoušků taky v černých tričkách a hlavně ti skalní to brali jako v uvozovkách pohřeb klubu, který vybojoval v krátké době 20 titulů, ale jeho historie sahá mnohem dál. Pozorně a se nelibostí totiž sledují dění kolem Nymburka, protože se stále víc spekuluje o jeho sloučení s pražskou Slaví.
1: Já dokážu fanoušky pochopit, ale myslím si, že to je tak jediné, co teď k tomu můžu říct, a věřím, že se budeme moci v brzké době k tomu nějak vyjádřit už konečně.
2: Říká sportovní manažer basketbalového Nymburka Ladislav Sokolovský k akci fanoušků středočeského klubu, kteří na první finále a hodně z nich dorazilo v černé. Po 97 letech se tak loučí s nymburským basketbalovým klubem, jak ho dosud znali.
3: Marek uspořádal to jeden člen fanklubu, který vlastně vyrobil parté a chtěl vlastně udělat nějakou takovou pietu.
2: Jak vy tu situaci tedy jako fanoušci Nymburka vnímáte?
3: Nelibě, nelíbí se nám to, ale víme, že s tím nic neuděláme, že rozhodnutí se udělalo někde jinde a bohužel majitelé k tomu nemají takový vztah, jako máme my.
4: Pančík Blažej, tady v Nymburce nic nebude a to je smutný právě.
2: Berete už to sloučení Slávie s Nymburkem jako hotovou věc?
4: Ano. Tam je Jirka, tak ten do toho se hodně motá a dá se říct, že nejvíc o tom ví.
2: Není to asi náhoda, že i fanoušek Jirka přišel v černém dlouhém triku?
5: Není to náhoda. A když se řekne Nymburk, tak Nymburk rovná se basketbal a teďka to nebude. No.
2: Budete jezdit případně do Prahy, podporovat váš oblíbený klub?
5: Jako napadlo mě to, ale spíš ne. No.
6: Já se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat, a já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat na basket.
2: Říká po prvním finálovém vítězství nymburský kapitán Martin Kříša. Další dlouholetá opora týmu Jaromír Bohačík dodává.
7: S těma chlapama my už tady spolu bojujeme za Nymburk strašně dlouho a slyšeli jsme nějaké hlasy, že se možná nedostaví, ale jsem moc rád, že pořád hrajou s náma.
2: A vy jim rozumíte, že jsou nespokojení s tím, co se kolem klubu děje?
7: Já myslím, že fanoušci ví, jaký na to mám názor, a to stačí.
2: Jasněji by podle zákulisních informací mohlo být už za týden. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až odpoledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví a nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Odboráři v Portugalsku stávkují, protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku anebo oslabila kolektivní smlouvy. Zavřené jsou třeba školy, nemocnice poskytují jen základní péči, stojí taky vlaky. Do stávky se zapojili i zaměstnanci leteckých společností. Dotkne se to asi 500 letů. Pražské letiště Václava Havla eviduje jeden zrušený přílet a jeden odlet. Sport. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 vítězně. Ve Varšavě nejdříve vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali i Američany 21-20. Češi startují na šampionátu poprvé od roku 2014. V základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a zítra se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Tasova a kolona na D8 u Postřižína. Na D1 z Brna směrem do Prahy je u sjezdu na Osovou Býtýšku na kilometru 154 dopravní omezení. Jede se levým pruhem, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru zůstává kolona hlavně kamionů až do Kbelské v Praze. Je to jen silným provozem. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru stojí fronta kamionů ve dvou pruzích, osobní auta jedou plynuleji. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se podařilo odklidit následky nehody. Za sjezdem na Ořech se už jede dvěma pruhy, zpoždění od dálnice D5 kleslo na 10 minut. Na východní části Pražského okruhu se postupně rozjíždí kolona směrem na Lanový most. Na Štěrboholské spojce několik hodin překážel stojící kamion. Už tam není, osobními auty se už téměř nezdržíte. A na silnici 50 z Uherského Brodu do Brna jsou u Veletin silničáři, tam je to na pár minut. Ovšem za odbočkou do Kunovic se stojí téměř půl hodiny. Opravují tam vozovku, dá se to objet přes Hradiště a Staré město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty je většinou 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hokejista Tomáš Hertl pomohl vítězným gólem k výhře Vegas Golden Knights 5-4 na ledě Caroliny. Byl to úvodní zápas finálové série playoff NHL a o něm se teď budeme bavit s Jakubem Markem. Hezký den.
1: Hezké dopoledne. Tomáš Hertl se prosadil necelé 4 minuty před koncem třetí třetiny. Mezi kruhy ho našel spoluhráč Colton Sissons a český útočník mířil přesně k tyči. Hertl tak Vegas vystřelil první bod ve finálové sérii playoff NHL a takto gól odchovance pražské Slávie popsal komentátor televize ESPN. Hurdle into the dot to Sissons. Back for Hurdle. He scores! Tomáš Hurdle. Then it's 5-4 Vegas. V letošním playoff NHL to pro Tomáše Hertla byl čtvrtý gól, k tomu zatím přidal 6 asistencí.
0: Přitom lépe do souboje o Stanleyův pohár vstoupila v noci domácí Carolina.
1: Je to tak, hráčům Caroliny patřil úvod zápasu, už po 25 sekundách otevřel skóre Ehlers a dánský útočník pak dokonce ve 13. minutě po samostatném úniku zvýšil na 2-0. Pak se postupně obraz hry vyrovnal stejně tak jako skóre a prodloužení nakonec odmítl v 57. minutě jediný Čech v sérii o Stanley Cup, tedy Tomáš Hertl. Přitom Hertl se v sezóně dlouho hledal, tedy hledal tu střeleckou formu a měl i zhruba dvouměsíční období, ve které 29 zápasů v řadě neskóroval. Negativní sérii pak ukončil až v playoff proti Anaheimu a český útočník po prvním finálovém zápase popsal klíčový telefonát. Tell my old teammate who
2: called me actually Joe Pavelski, you know, and I. Dost mi pomohl bývalý spoluhráč Joe Pavelski, který byl skvělým střelcem a v zápasech toho hodně prožil. Zavolal mi, mluvil se mnou o tom, co je potřeba udělat a hned další den jsem dal gól. Bylo to od něj moc hezké.
0: V noci na pátek znovu od 2 hodin ráno českého času se tedy bude hrát druhé utkání v finále o Stanleyův pohár. Hokejisté Caroliny znovu přivítají na svém ledě Vegas. My jsme se o tom teď bavili s Jakubem Markem, díky za to.
1: Díky, hezký den.

Radiožurnál Sport posloucháte v 11 hodin a 41 minut. Mluvili jsme před chviličkou o fotbalové posile pro fotbalové Brno a teď tedy pro hokejové Brno, protože je oficiální taky návrat Stanislava Svozila, který se po 5 letech strávených v zámoří znovu objeví v Česku a bude to za extraligovou Kometu Brno. Aktuálně je Svozilovi 23 let, řadu sezon teď strávil na farmě Columbusu Blue Jackets, tedy v American Hockey League v AHL, ale nikdy se nastálo neprobojoval do hlavního týmu. Mimochodem ještě předtím, než Stanislav Svozil odešel za oceán, tak odehrál za Kometu 79 extraligových zápasů. Takže brněnská Kometa mocně posiluje, spolu se Svozilem už pro novou sezónu přivedla ze zámoří třeba svého dalšího bývalého mladíka Jakuba Brabence.

V minulých dnech jsme vás informovali taky o evropském šampionátu v malém fotbale, no a brány boju o medaile se českým reprezentantům právě v tomhle sportu v malém fotbale nedaří otevřít, protože na mistrovství Evropy v Bratislavě Češi prohráli ve čtvrtfinále s Azerbajdžánem 2-5, včera ve večerních hodinách, pozdě večerních hodinách, začínalo se hrát až někdy v 8:30 večer. No, na velkém turnaji tak už po 6. za sebou Češi došli maximálně mezi nejlepší osmičku týmů. Tak věřme tomu, že to zase za 2 roky vyjde ještě o chlup lépe. Ale na druhou stranu, Azerbajdžánci jsou úřadující šampioni.

0: Tento týden zažívají kariérní milníky dvě české mimořádné golfové naděje. Filip Jakubčík, ten získal členství na zámořské Korn Ferry Tour, a Veronika Kedroňová bude na US Women's Open debutovat na majoru. To probereme s Krištofem Kouselem, který se na radiožurnálu Sport golfu věnuje. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Jakubčík i Kedroňová jsou studenty amerických univerzit a za mořem sbírají zatím taky sportovní úspěchy, vedle těch jistě i školních. Který poslední úspěch zajistil tedy Filipu Jakubčíkovi starty v té takzvané druhé zámořské lize, tedy Korn Ferry Tour?
1: On, student posledního čtvrtého ročníku Arizonské univerzity, podával po celý ročník skvělé výkony. Probojoval se na prestižní šampionát univerzitního systému NCAA. Díky tomu v kalifornském městě Carlsbad bojoval až do posledního kola o vítězství dokonce, které by mu zajistilo start na slavném Masters a US Open v příští sezóně, ale to jenom za předpokladu, že by si do příští sezóny udržel amatérský status. Ale to se dost možná nestane, protože letos absolvuje a protože na to výkonnostně má, tak plánuje přechod mezi profesionály.
0: Ale to je dilema, které nakonec Jakubčíka tolik tížit nemusí, tak proč?
1: Ano, toho startu na Masters a US Open, protože na šampionátu NCAA nakonec skončil čtvrtý, ale díky tomu udržel stejnou pozici v celkovém hodnocení žebříčku PGA Tour University, to je poměrně nová záležitost. Hráči umístění na druhé až desáté příčce celkového pořadí získávají právě kartu na Korn Ferry Tour, kde se tak Jakubčík může připojit k Petru Hrubému, ten na ní minulý rok prorážel cestu jako první Čech a letos tam hraje tedy druhou sezonu, byť s podmínečným statusem a nemá na svém kontě tolik startů. Tenhle týden tam odehraje šestý turnaj a letos se mu tam úplně nedaří, na žádném z předchozích podniků neprošel katem zatím.
0: Ve třetím ročníku na státní univerzitě v Kentu je pak Veronika Kedroňová, která se tedy představí od zítřka na ženském US Open, tak pojďme přiblížit tu její cestu, jak se tam ona dostala.
1: Ona si tu účast uhrála v kvalifikaci na začátku května na hřišti v New Albany. Jako jediná ze 78 hráček zahrála v součtu obou dvou kol pod par a tu kvalifikaci ovládla. A vítězka čtyř turnajů této univerzitní sezóny tak poměří síly s nejlepšími golfistkami na světě. Turnaj kategorie Major si zahraje jako třetí Češka po Kláře Davidson-Spilkové a Sáře Kouskové. No a do toho turnaje na hřišti Riviera Country Clubu vstoupí zítra před 23. hodinou českého času.
0: České golfové úspěchy z minulého týdne shrnul Krištof Kousal na radiožurnálu Sport. Díky za to.
1: Hezký den.

Pilot Formule 1 Charles Leclerc prodloužil smlouvu na další sezony ve Ferrari. Skutečně to množné číslo je napsané v oficiální listině, co se týče webu Ferrari. Tahle staj oznámila nový kontrakt krátce před Leclercovou domácí velkou cenou Monaka. Ta se pojede v neděli a na radiožurnálu Sport o ní jistě budeme taky mluvit. Za chviličku je tady hlavní zpravodajská relace v součinnosti i s radiožurnálem.

0: Podporu bydlení mají nově dostat na starosti úřady práce, rozhodují o tom poslanci.
1: Protože úřad práce je již dnes orgánem, který vlastně systematicky posuzuje sociální i ekonomickou stránku té společné domácnosti.
0: Po íránském útoku na mezinárodní letiště v Kuvajtu je podle tamních úřadů nejméně jeden mrtvý a několik zraněných. Český tenista Jakub Menšík je v semifinále Roland Garros.
2: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám.
0: Kolona kamionů stojí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů. Je středa 3. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Poslanci by měli každou chvíli schvalovat změny v podpoře bydlení. Koaliční novela má přesunout některé pravomoci z obcí na úřady práce. Část opozice se obává kolapsu podpory. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
4: Debatě o koaličním návrhu poslanci věnovali celé dopoledne, zhruba před půl hodinou se už schylovalo k hlasování. Debata se ale znovu velmi rozporudila po tom, co předseda Pirátů Zdeněk Hřib se vrátil ke kauze obecního bytu ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. Řekl, že vládní politici už dostupné bydlení zajistili, ale pouze pro ni a předali klíčenku. Mrázové se pak zastávali koaliční politici, předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková z hnutí ANO avizovala, že bude chtít, aby sněmovna schválila kodex s doporučeními pro chování poslance. Igor Červený z motoristů to označil za televarieté Pirátů. Teď pokračuje série faktických poznámek. Pokud jde o samotný zákon, tak převedení některých pravomocí na úřady práce má podle předkladatelů odstranit duplicity, snížit administrativu a tedy taky zrychlit samotná řízení. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva. Podle mluvčího Ondřeje Medala jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku.
5: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
0: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta tvrdí, že není důvod k obavám. Systém podle ní bude na jednotlivých ministerstvech fungovat lépe. S odbory chce jednat zítra. Právní zástupce SPD u soudu odmítl vinu vládního hnutí z podněcování k nenávisti. Volební plakáty z roku 2024 podle něj vyjadřovaly politický názor k migračnímu paktu a zneužívání dávek. Státní zástupce trvá na tom, že hnutí SPD spáchalo trestný čin. Soudní jednání sleduje reportérka Františka Rohlíčková.
6: K nenávisti měli podle obžaloby podněcovat plakáty s mužem tmavé pleti s nápisem o chirurzích z dovozu a plakát s romskými chlapci, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Téměř 2 hodiny čte soudkyně Ivana Tichá vybrané důkazy, například mediální analýzu plakátů, protože na tom trval advokát SPD Martin Batuna. Před soudem měla vystoupit taky zmocněnkyně hnutí Lenka Burgetová, ta ale vypovídat odmítla. Obžalobě čelí i předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura, jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
0: Nejméně jeden člověk zemřel při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště. Rakety a drony vypálil Irán jako údajnou odvetu za noční americké útoky na iránský ostrov Kešm. Ze vzájemného ostřelování se obě strany obvinují navzdory dojednanému příměří.
8: Irán vypálil od včerejška několik salv raket a dronů, namířených mimo jiné proti americkým základnám v Bahrajnu a Kuvajtu. Zatímco bahrajnská protivzdušná obrana všechny střely zneškodnila, v Kuvajtu se Iráncům podařilo zasáhnout terminál tamního letiště, které na několik hodin pozastavilo provoz. Iránské ministerstvo zahraničí tvrdí, že za útoky jsou zodpovědné Spojené státy, které podle Iránců porušují příměří. Navzdory obnovenému násilí je americký ministr zahraničí Marco Rubio přesvědčený, že se podaří dojednat mezi Spojenými státy a Iránem trvalý mír. Na jednání zahraničního výboru Senátu uvedl, že se v rozhovorech daří otvírat nová, citlivá témata, o kterých Teherán dříve jednat nechtěl. Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Šéf NATO Mark Rutte nečekaně přicestoval do Kyjeva. Provází ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí Aliance. Rusko i Ukrajina v noci pokračovali ve vzájemných dronových útocích. Ukrajina zasáhla taky objekty na 3 místech Petrohradu a poškodila tamní ropný terminál. Podle svědků z města stoupá hustý šedý kouř. Ve druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Promluvit na něm má i prezident Vladimír Putin. Česko vyšle letos do

0: Kvůli zvýšenému riziku požáru 44 hasičů. Budou se tam střídat od poloviny července do poloviny srpna a budou součástí evropské spolupráce pomoci ohroženým státům. Detaily má reportérka Kristýna Vašíčková.
1: Počet lesních požárů v Evropě roste. Podle Evy Hrnčířové, mluvčí Evropské komise pro otázky civilní ochrany, byl rok 2025 rekordní. Schořelo přes 1 000 000 hektarů území, což odpovídá zhruba velikosti Kypru, řekla Hrnčířová.
2: Buďme realisté, nejspíš i letos uvidíme řadu lesních požárů v průběhu léta. Tak je dobře, že máme tenhle ten systém solidarity, který opravdu ukazuje, že ho státy čím dál tím víc využívají.
1: Loni čeští hasiči kromě Řecka zasahovali třeba při lesních požárech v Portugalsku nebo Španělsku. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Doprava na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou dál stojí. Mezi Velími a Kolínem ráno poškodilo nákladní auto trakční vedení. Problém podle Správy železnic potrvá až do 16. hodiny. Ve Zlíně večer skončí 66. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
3: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
4: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
5: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
4: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Sport. Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menšík, ten v boji o nejlepší čtyřku antukového Grand Slamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. Teď ho čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
7: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
6: Hokejista Tomáš Hertl dal vítězný gol v prvním finálovém utkání NHL a rozhodl o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě, série pokračuje v Carolině druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Popůvek a na D8 u Kralup. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zpomalíte na kilometru 184. Je to provozem a také kvůli zúžení na kilometru 196 a je to na více než 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru stále počítejte s kolonou hlavně kamionů. Pokračují do Prahy do Kbelské, levým pruhem projedete rychleji, je to silným provozem. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ve stoupání na 7,5. kilometru popojíždějí kamiony a pokračují na Pražský okruh. Osobními auty se zdržíte kolem 10 minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Brna jsou na dvou místech silničáři u Veletin, tam je zpoždění krátké a za odbočkou na Kunovice, tam opravují vozovku a postojíte tam 15 až 20 minut. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů za odbočkou na Třeboun pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově, fronty z obou směrů jsou na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle počítejte i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Odpolední teploty většinou 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou naměříme kolem 12 stupňů. Tolik zprávy.
10: zprávách jsme zpátky s vysíláním jediného sportovního rádia v Česku. Hezký den. Zajímavý verdikt přichází od Evropské unie fotbalových asociací, tedy od UEFA, i směrem k tomu, co se v Česku řeší ohledně Karviné, protože právě UEFA vyřadila z příštího ročníku konferenční ligy azerbajdžánský fotbalový klub Turan Tovuz, a to kvůli jeho zapletení do korupční aféry před několika lety. Klub uvedl, že se proti verdiktu odvolá k arbitrážnímu soudu pro sport, tedy CAS. Turan obsadil v uplynulé sezóně azerbajdžánské ligy třetí místo a kvalifikoval se do druhého předkola konferenční ligy, ale UEFA tady oznámila, že nesplnil kritéria, a k nim tedy mimo jiné patří to, že klub nesmí být přímo ani nepřímo zapleten do aktivit sloužících k ovlivnění výsledků zápasu. Ten matchfixing přišel u azerbajdžánského Turanu Tovuz v roce 2019. Co se týče Karviné, tak ta stále na verdikt UEFA čeká. Slezský klub se sice díky květnovému triumfu v domácím poháru kvalifikoval, nikoliv do konferenční, ale dokonce do Evropské ligy, ale protože je podezřelý v rozsáhlé korupční kauze, tak není jisté, zdali ho UEFA do svých soutěží pustí.
8: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.

0: Hodně v těchto dnech řešíme tenis a je to pochopitelné. Roland Garros, to je velký turnaj, jeden ze 4 Grand Slamů a Jakub Menšík je tam už v semifinále po včerejším úspěchu a vítězství 3-0 na sety nad Brazilcem Fonsekou ho čeká Němec Zverev. Tomu se budeme věnovat zase příště později. Teď návrat k Jiřímu Lehečkovi, dalšímu českému elitnímu tenistovi a reprezentantovi, který před odletem na turnaje na travnatém povrchu ještě ztratil pár slov ve svém domovském prostějovském klubu, nebyl tam však, aby si zahrál na probíhajícím challengeru Unicredit Czech Open, ale aby si zatrénoval a pomohl taky dobré věci.
1: Tohle je strašně jako hezká příležitost, protože sport si myslím, že by měl mít určitě nějaký přesah. Tohle jsou věci, které nás jako drží nohama zpátky při zemi, ukazují nám, že v tom životě to opravdu jsou důležitější věci, než to, jestli se nám povede jeden nebo dva zápasy. A když máme tu možnost i díky tomu, že se nám někomu biznisově, někomu osobnostně daří trošku pomoct v něčem, tak jsme ani neváhali a rovnou jsme to podpořili.
2: Vyprávěl tenista Jiří Lehečka, který se do turnaje v Prostějově nezapojil jako hráč, ale během něj předal šek v hodnotě 150 tisíc korun rodině malého Tobiáška, který bojuje s těžkým neurologickým onemocněním. Po příjemných starostech ho ale čekají zase ty tenisové. Začíná totiž část sezony na jeho oblíbeném travnatém povrchu a na ní se připravoval právě na půdě svého klubu.
1: Tady těch pár dní v Prostějově jsme nějak tak vzali, abychom se zase trošku přenastavili z antukového tenisu na vlastně úplně jiný herní styl, jiný princip hraní. Tady v Prostějově je to super, ty podmínky tady k tomu, abychom se dobře připravili, jsou parádní a vždycky, když mám možnost být na pár dní zpátky v Česku, tak sem do Prostějova zavítám, protože opravdu trénuje se mi tady dobře.
2: Vrcholem travnaté části sezóny bude bezesporu Wimbledon. Na obou dvou dosavadních letošních Grand Slamech ale Lehečka vypadl hned v prvním kole, což v All England Clubu bude přirozeně chtít změnit.
1: Určitě budu chtít spravit chůj, ty první dva Grand Slamy téhle sezóny se mi rozhodně nepovedly a nepředváděl jsem na nich ten tenis, který jsem rozhodně chtěl. Přece jenom ta sezóna je dobrá, dostal jsem se blízko k první desíce, ale rozhodně se budu snažit co nejlépe připravit na prvních dvou přípravných turnajích. Poté doufám, že si tu formu nabuduju a převezu do Londýna, kde ji budu moct využít plným potenciálem.
2: 12. místo žebříčku je jeho kariérním maximem a vysněná top desítka je blíž než kdy dřív. Sám Lehečka ale přiznává, že nejvyšší prioritu tento posun v jeho kariéře aktuálně nemá.
1: Pro mě to hlavní bylo zůstat zdravý celý rok a mít z toho radost. A to si myslím, že se mi zatím dařilo. Vždycky tam jsou nějaké lepší fáze, horší fáze. Tak jak se to nějak sešlo, ty výsledky se nějak nastřádaly, tak mě to ukázalo na 12. příčce a určitě ta desítka je o dost blíž, než byla třeba rok zpátky touhle dobou. Budu dělat všechno pro to, aby se mi to povedlo, ale znova já říkám, já se soustředím na to, abych hrál dobře, předváděl dobrý tenis, protože vím, že když budu předvádět dobrý tenis a budu postupovat do těch finálních fází těch turnajů, tak ta první desítka se povede.
2: S tím, že na Wimbledonu loni Jiří Lehečka vypadl ve druhém kole, má šanci nazbírat do žebříčku větší množství bodů. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Ve 12 hodin a 17 minut se můžeme taky podívat na Roland Garros, o kterém jsme mluvili v podstatě před tímto příspěvkem, protože se dnes budou hrát, respektive hrají další čtvrtfinálové zápasy, pokud jsme v tom tedy přítomném čase, tak ruská Kalinská hraje s polskou Chvalinskou, hezky se to rýmuje, Kalinská Chvalinská, zatím 0-0 a tiebreak první sady, 3-3, v něm je to vyrovnané a teď tedy 4-3 pro polskou hráčku, o něco málo později začne hrát taky běloruska Sabalenková proti Rusce Schneiderové. No a co se týče odpoledního programu na Roland Garros mezi muži, tak tam čtvrtfinále čeká 3 Italy, 2 nastoupí proti sobě logicky, Berrettini s Arnaldim, no a Coboli, ten bude hrát proti Kanaděnu Ožeru Aliasimovi. I o tom budeme ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku mluvit.
3: Radiožurnál Sport.
4: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Je středa 3. června, dnes jste mohli na place Davida Novotného slyšet Václava Chaloupku, tedy vodního slalomáře, který otevřel velmi pěkně světový pohár ve slovinském Tacenu, kde zajel druhý nejlepší výsledek. Každopádně, co se týče dnešního odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport, tak tam půjdeme od vody zase kousek dál, a to konkrétně k fotbalu, protože hostem Radiožurnálu Sport bude bývalý fotbalový sudí Jan Jílek, který v první lize odřídil 209 zápasů, a dojde i na téma nedohraného derby v Edenu. Jílek se totiž zastal svého kolegy Karla Roučka.
1: Dovedu pochopit, proč on to nepřerušil. Ten rozhodčí utkání nastavuje o nějakých 8-9 minut. V tenhle moment, kdy jakoby prostě ta Sparta tlačí, on by to přerušil. Podle mýho názoru Slavie dostane jakoby prostě šťávu, protože to by trvalo 15 až 20 minut, než by se to srovnalo. Tam by museli prostě nastoupit pořadatelská služba, ty těžkooděnci, a v tuhle chvíli, jako na rovinu říkám, hrálo by to do karet Slavie.
0: Tak pokud si ještě chcete nedohrané fotbalové derby pražských S připomenout, tak pro vás máme odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport po 17. hodině. Jinak toho ale uslyšíte mnohem více, třeba i to, jak Jan Jílek svou rozhodcovskou kariéru musel otevřít tak trochu kvůli zlomené noze. Paradoxní situace.

0: Tohle je britská rocková kapela Sleep Token, která dohrála na Radiožurnálu Sport ve 12 hodin 28 minut. Připomeňme, že iránský fotbalový tým, nad jehož startem na mistrovství světa, se kvůli válce se Spojenými státy dlouho vznášel otazník, odletí na svou základnu do Mexika v sobotu. Ještě předtím odehraje ve čtvrtek iránský národní celek za zavřenými dveřmi v Turecku generálku na šampionát proti Mali. Iránský svaz to uvedl v prohlášení. Na mistrovství světa se kvalifikoval Irán, připomeňme, jako jeden z prvních týmů. Od konce února ale byla ta účast nejistá. Jinak skupina G, a to jsou zápasy proti Novému Zélandu a Belgii a taky Egyptu. Ta čeká fotbalisty Iránu, kteří budou cestovat na tyhle ty zápasy nejprve do Los Angeles a následně na ten poslední do Seattlu, tedy do amerických měst.
1: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
2: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
3: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
4: z Delray Beach,
5: z Herenfénu, Radiožurnál.
1: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Korý se rozbírá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
2: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
1: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
2: poslouchat Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun, anebo umožnit lidem do 630 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Při iránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk. Informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil několik lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím není jasné. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou iránskou agresi. Přesně před 20 lety vydal černohorský parlament deklaraci nezávislosti. Poslanci tak potvrdili výsledky referenda, ve kterém přes 55% voličů hlasovalo pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského uskupení, které zbylo po rozpadu Jugoslávie. A moravský vysílač Kojal nebude zítra ráno a odpoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin. Lidé na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím technologie DAB+.
1: Sport.
8: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin opět v Nymburku. Hraje se na 4 vítězné duely.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Popůvek a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky přibrzdíte na kilometru 183 do omezení u sjezdu na Bratislavu, je to na více než 20 minut, kamiony postojí déle. Na D5 z Plzně do Prahy je stále neměná situace za sjezdem na Loděnici, stojí tam kamiony z 8. kilometru, levý pruh jede rychleji až k Pražskému okruhu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7. kilometru popojíždí kolona kamionů. Situace se zlepšuje, za sjezdem na Zdiby se už jede rychleji. Na východní části Pražského okruhu od dálnice D11 pojedete k Průmyslové více než 20 minut, navíc v koloně za sjezdem na Běchovice řeší nehodu. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně opravují vozovku. Jezdí se Kyvadlově, naberete zpoždění 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Dál řešíme tenisový turnaj Rolanda Garrose. Hraje se čtvrtfinále mezi Ruskou Kalinskou a Polkou Chvalinskou. Je to 1-0 na sety pro polskou hráčku, která ovládla úvodní sadu v tiebreaku. V té druhé je to teď vyrovnané 1-1 při servisu Kalinské. Má ale výhodu Polka Chvalinská. Bude to zajímavá rýmovačka ještě v několika dalších vstupech na radiožurnálu Sport. Teď je 12 hodin 36 minut. Krásné odpoledne.

0: Hrajete rádi stolní tenis? Tak pak pro vás máme zajímavou informaci, protože v České republice se představí špičkový stolní tenisté z minulých let, tedy Švédové Jan Ove Waldner a Jürgen Persson. Spolu s nimi pak taky nejlepší čeští hráči. Má to být exibice, kterou přivítají Praha a Liberec už příští týden. No a my jsme zjišťovali, jakže bude taková exibice stolních tenistů vypadat. Konkrétně to byl náš redaktor Pavel Petr, který se zeptal jednoho z organizátorů Martina Protivy.
1: Přes jejich manažera se nám to podařilo, takže jsme velmi rádi, že takhle významní hráči pro tu vlastně pingpongovou komunitu se objeví dva dny v České republice.
2: Můžete představit vlastně tyto dva světové hráče?
1: Jan Ove Waldner je vlastně úplná pingpongová celebrita, je to několikanásobný mistr světa, mistr Evropy, vítěz světového poháru a vítěz olympijských her 1992 v Barceloně. Přezdívá se mu pingpongový Mozart a je vlastně ve světě velmi známý, možná v Číně úplně nejznámější, tam se říká, že nemůže ani vyjít na ulici a jeho parťák Jürgen Persson, jsou to oba Švédové, je rovněž několikanásobný mistr světa i Evropy.
2: Nebývá často, aby tyto osobnosti se objevovaly v České republice, tak po jaké době se třeba sem vrací?
1: Zajímavé bude takové jubileum, kdy to je 40 let od mistrovství Evropy v Praze, kde vlastně začala taková velká kariéra Jürgena Perssona, protože v roce 1986 zde vyhrál titul mistra Evropy v singlu, takže se sem vlastně po této době vrací a oslavíme spolu s ním tohle jubileum.
2: Ten program ale bude doplněný o další vystoupení, tak kdo třeba v Praze se představí kromě těchto dvou hvězd?
1: Tak můžeme se těšit na velmi netradiční souboj v pingpongu v podání Jakuba Koháka a Richarda Genzera, ale samozřejmě zde budou i další pingpongové osobnosti z České republiky, nejlepší hráči posledních dekád i Iveta Vacenovská a Petr Korbel, budou zde legendy Milan Orlovský, Jindřich Panský. A nebo se můžeme těšit na osobnosti, které rovněž hrají občas stolní tenis, a to třeba Antonín Panenka nebo tenistka Helena Suková.
2: Co v Liberci, jak tam to vypadá s tím doprovodným programem?
1: Tak v Liberci uvidíme Petra Korbela v souboji s Janem Ove Waldnerem, což bude takový souboj králů, jak jsme to pojmenovali, českého světového stolního tenisu. A z těch mimo pingpongových osobností bude určitě zajímavá účast dalšího olympijského vítěze Dominika Haška, který svede souboj v pingpongu s jednou z místních celebrit.
2: Co se dá očekávat od té exibice, protože vybavím si souboje třeba Panský-Orlovský, kdy se hraje všemi možnými způsoby. Jsou nějaké představy o tom, jak by ten večer nebo to odpoledne mohlo vypadat?
1: Tak my věříme, že to bude rovněž uvolněné atmosféře, vlastně nebude se hrát asi úplně na 100%, ale tito hráči nehrají s těma malýma prkínkama a tak dále, jako třeba Orlovský, Panský, který mají tu exibici trošku jinou, takže bude to zkrátka, řekl bych, normální pingpong, ale věříme, že předvedou ještě něco ze svého umění a bude to zároveň v pohodové atmosféře. Bude se hrát na dva vítězné sety a diváci vždycky uvidí souboj nebo čtyři zápasy proti místnímu vlastně výběru domácím hráčům a pak teprve bude ta jejich hlavní exibice Waldner Persson.
2: Říká za organizátory Martin Protiva. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Pražská Unip Arena, tedy ta, která je na oblasti Libně, ta exibice stolních tenistů uvidí 10. června, no a diváci v hale Liberecké Dukly pak o den později. Začínat se bude vždy v 18 hodin.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

and pray.

Basketbalisté Olomoucka budou od příští sezóny Národní basketbalové ligy hrát domácí zápasy v Prostějově. Klub na svém webu oznámil, že jeho novou domovskou halou bude tamní sportcentrum s kapacitou 1900 míst. Posledních 5 let hrál přitom olomoucký basketbalový tým v tamní Čajk aréně. V Prostějově už hanácký klub ale v minulosti taky působil a v minulé sezóně tam i příležitostně trénoval a hrál taky zápasy severoevropské ligy. Co se týče nejvyšší domácí basketbalové soutěže, tak ta nás pochopitelně v těchto dnech taky zajímá, protože včera se rozehrálo první finálové utkání. Nymburk v něm dokázal porazit pardubické basketbalisty, no ale dnes budou mít hosté k dispozici prostor na odvetu, protože se hrát bude podruhé za sebou. Znovu to tedy bude na hřišti Nymburka a to od 18 hodin. Radiožurnál Sport bude taky u toho.

Za 8 dní a pár hodin začne světový šampionát ve fotbale. Všechno to odšpuntuje utkání Mexicko-Jihoafrická republika. No a o pár hodin později Jižní Korea vyzve český národní tým. U toho budeme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport a opravdu se hodně těšíme na ten světový šampionát, který začíná poodkrývat některé zajímavé statistiky. Tady jedna taková trochu vděčná, řekněme, protože na šampionátu se představí přes tisícovku hráčů, nejvíc zástupců. Na turnaj vyslal Manchester City, konkrétně 19 hráčů, ale pražská Slavia jich tam bude mít 10, no a stejně je na tom Real Madrid anebo AC Milan. A dokonce jsou na tom slávisté taky lépe nežli Chelsea, Benfica, Lisabon nebo Tottenham Hotspur. Zkrátka tohle statistika tak trochu vytržená z kontextu. Na druhou stranu lecos to ukazuje. Manchester City tedy z 19 fotbalisty a na dalších předních příčkách další evropské velkokluby jako Bayern Mnichov, Arsenal, Paris Saint-Germain nebo Barcelona z 12 fotbalisty, pak se může chlubit třeba takový Al-Hilal ze Saudské Arábie.

0: Úspěšní hokejisté často po kariéře úplně od tohoto sportu odejdou a věnují se něčemu jinému a i to je trochu příklad pro Martina Hanzela, který prožil úspěšnou hokejovou kariéru, ve které strávil řadu let v NHL, sbíral taky reprezentační starty, ale teď se baví třeba na závodech malých motocyklů a dokonce se z něj stal ředitel Fichte Cupu přímo na Floridě, tedy ve Spojených státech.
1: Florida je název oblasti u obce Rudolfov pár kilometrů od Českých Budějovic. Martin Hanzel dokáže porovnat, jaké to je v bruslích na ledě a v helmě za řídítky motocyklu.
2: Troufám si říct, že bezpečnější je za mě hokej. Samozřejmě každý má zábrany jiný a když na té motorce jezdí v klidu, já si myslím, že jezdí docela v klidu, tak se to dá taky vodit bezpečně.
3: Hokejisté často říkávají, že zápasy se rozhodují v detailu. Hrajete si z detaily na motocyklu?
2: Samozřejmě, je to i tady o tom a já třeba jsem jel do Prahy předevčírem pro 102-oktanový benzín, takže každý detail rozhoduje.
1: Martin Hanzel je a na ledě býval vždy hodně soutěživý. Těžko se v hokejových zápasech smířoval s porážkou. Na motocyklu uvažuje přece jenom trochu jinak. Soutěže, třeba konkrétně Fichte Cup na Floridě, jehož je ředitelem, bere hlavně jako zábavu.
2: Pro mě to zábava je, pro spousta dalších nadšenců si myslím, že taky.
1: Určitě pro bratrskou dvojici Adama a Dominika z Jaronic. Jejich maminka Věra Latka při závodech napětím ani nedýchá.
4: No, dívám se na to tak, že je to baví, takže jim to dopřávám, no ale bojím se, jo. Už mají větší motorku, silnější. Jak jsou dva, tak mezi sebou soupeří.
3: Závody sledujete nebo raději s odstupem?
4: Ne, vždycky to sleduju a všude s nima jezdím, no.
1: Víc než konečné umístění Martinu Hanzelovi udělalo radost, že v závodě překonal stovku. Ne rychlost, ale počet jezdců.
2: Historický náš rekord, že pokoříme 100 závodníků. No.
1: Vysvětlil Martin Hanzel motivaci, se kterou zorganizoval závod na jihočeské Floridě. Z Rudolfova Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
6: Zajímá vás zákulisí sportu?
5: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
6: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
7: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční? Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila? Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
6: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
9: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Caucidisová a zprávy.

0: procent na 0,5%. Změnit by se měla taky konzervativnost fondů, které budou víc dynamické. Vláda plánuje i snížení dolní hranice pro státní příspěvek pro dítě z 500 na 100 korun, říká Schillerová.
1: Zároveň pro všechny účastníky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků na 40%. To znamená, k měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně 400 korun.
0: Mladí lidé do 36 let budou taky moci jednorázově vybrat třetinu svého spoření. Podle Schillerové ale půjde jen o lidi, kteří spoří 10 a více let. Vláda by návrh měla projednat do konce června. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy. Stávka pozemního personálu i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
2: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
3: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Heitmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
0: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požáru. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům, pokračuje Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
4: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
0: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních více než 1 000 000 hektarů země.
5: Sport. Útočník Daniel Vašulín je první posilou, kterou po návratu do nejvyšší fotbalové soutěže představila brněnská Zbrojovka. 27letý hráč přestupuje na jih Moravy z Plzně. Ve Zbrojovce podepsal víceletý kontrakt, přesnou délku klub nezveřejnil.
6: Fotbalista Daniel Vašulín začal uplynulou sezónu na hostování v Signě Olomouc, za kterou na podzim nastřílel 9 gólů a zimní pauzu trávil v čele ligové tabulky střelců. Na jarní část sezóny se vrátil do Viktorie Plzeň, kde se ale nastálo do sestavy neprosadil. Teď tedy přestupuje do brněnské Zbrojovky, která se do nejvyšší soutěže vrací po 3 letech ve druhé lize. David Nekvinda, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Brzdí se za Kývalkou na 184. kilometru a pomaleji pojedete až k omezení na 196. hlavně v pravém pruhu kamionem. A pozor na D1 na 190.5. kilometru za sjezdem na výstaviště je navíc mezi pruhy upínací popruh. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně po pojíždí kolona. Jsou to hlavně kamiony od 9. kilometru od Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu. V Praze je dost ucpaná taky Kutnohorská silnice, a to na příjezdu i na průjezdu u Hříněvsí směrem na Říčany. Na silnici 50 z Brna na Slovensko se zdržíte asi 15 minut na obchvatu Uherského Hradiště. Mezi dálnicí a sjezdem na Kunovice opravují vozovku, jede se kyvadlově. Ucpaná je i silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. Za Toužimí v Třebouni pracují silničáři, i tam se jede kyvadlově, kolony jsou na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, teploty většinou od 16 do 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Ve 13 hodin a 5 minut přejeme krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport. Na čtvrtečním mítinku atletické diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů, tedy Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezony

0: Je taky tyčkařka Amálie Švábíková a další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a taky výškaře Jana Štefelu. Všem českým reprezentantům přejeme hodně štěstí a vám krásný den s Radiožurnálem Sport.
1: Radiožurnál Sport
2: a Adam Weidenthaler.

0: Zpřísnění imigrační politiky a přísnější kontroly cizinců přicházejících do Spojených států. To je jedna z věcí, kterou americký prezident Donald Trump sliboval a taky splnil. Potíže se vstupem do Spojených států se také nevyhýbají studentům, turistům, ale ani účastníkům blížícího se fotbalového mistrovství světa ve fotbale. Aktuálně se svým týmem do Spojených států nedostala třeba hvězda švýcarské reprezentace Brill Embolo a detaily už má Dominik Tesár ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně se tady stalo? Proč Embolo s týmem neodcestoval?
1: Nastal prý problém s jeho ESTou. ESTA je elektronický systém, přes který musí návštěvníci Spojených států žádat o vstup do země, když se na ně nevztahuje vízová povinnost. Často ho používají třeba i čeští turisti a podobně. Švýcarská reprezentace odlétala včera kolem poledne z Curychu do Los Angeles. Svoji základnu pro mistrovství světa mají v nedalekém San Diegu. Švýcarská fotbalová federace uvedla, že Embolova ESTA byla nejdříve schválena, ale krátce před odletem ji americké úřady začaly znovu přezkoumávat. Švýcarovi kamerunského původu a opoře reprezentačního útoku tak v současnosti Američané nedovolují přiletět.
0: No a víme důvody proč?
1: Nevíme. Americké úřady ani švýcarská fotbalová federace k tomu neuvedla detaily, jen to, že zatím zůstává ve Švýcarsku a snad se ke zbytku týmu připojí později. Neue Zürcher Zeitung napsali, že Embolo teď napjatě čeká v hotelu u letiště a rozdává tam fanouškům autogramy. Můžeme jen spekulovat, že celá věc může mít souvislost s Embolovými potížemi se zákonem z minulosti. Server Politico připomíná, že současného hráče francouzského Rennes soud sledal vinným z vyhrožování před 8 lety. Jeho dřívější zaměstnavatel německá Borussia Mönchengladbach ho taky trestala za účast na večírku v době opatření proti šíření COVID-19. A taky v Bazileji se Embola týkal kriminální případ nákupu padělaných certifikátů o bezinfekčnosti na COVID. Nicméně útočník už od té doby ve Spojených státech se švýcarskou reprezentací byl. Tým tam v rámci přípravy porazil dvě z pořadatelských zemí šampionátu, proti Mexiku vyhrál 4-2 a Spojené státy rozstřílel 4-0. Doplním, že Švýcaři na šampionátu budou favority skupiny B, ve které se utkají s Katarem, Bosnou a Hercegovinou a další pořadatelskou zemí Kanadou.
0: Švýcaři nejsou jediný tým, který má cestu do Severní Ameriky nebo do Spojených států amerických před mistrovstvím světa a trochu s problémy, protože s nějakými potížemi se potýkal taky budoucí soupeř českých reprezentantů ve skupině A, a to konkrétně Jihoafrická republika. Tak co tam bylo za komplikace?
1: Oni Jihoafričané potřebují při cestách do Spojených států na rozdíl od Švýcarů plnohodnotná víza a to bývá složitější proces, než jen vyplnit a zaplatit tu žádost ESTA. Někde v tom procesu nastaly problémy. Jihoafričané neupřesnili v čem, kde přesně. Jejich národní tým měl každopádně do Mexika odletět v neděli, ale odlet museli odložit. Jihoafrický ministr sportu Gaten McKenzie se na sociální síti X rozčiloval, že Jihoafričané vypadají jako blázni a naznačoval, že vina je na straně Jihoafrické fotbalové asociace, která problémy s vízy přiznala. McKenzie později informoval, že všichni hráči nakonec víza dostali a v pondělí o den později na šampionát odletěli. Víza prý ale zatím stále nemají asistent trenéra reprezentace, týmový lékař, člen ochranky a jeden analytik.
0: Takže ne úplně stěžejní figury, ale stále důležité persony. Jak se vyvíjí, Dominiku, už déle diskutovaná situace ohledně íránské reprezentace, protože tam má na mistrovství světa zápasy ve Spojených státech, které proti zemi vedou spolu s Izraelem válku?
1: Íránci na americká víza teprve čekají, takže jejich situace je nadále trochu nejistá. Turecká agentura Anadolu informovala o tom, že víza do Mexika by měla íránská reprezentace dostat právě dneska, ačkoliv má Írán naplánované všechny zápasy ve skupině proti Novému Zélandu, Belgii, Egyptu. Na západním pobřeží Spojených států svoji základnu nakonec přesunul do Mexika, odkud má tedy do států dojíždět. Do Tichuany mají Íránci přiletět v neděli. No a šéf Íránské fotbalové federace Mehdi Taj řekl iránské televizi, že americká víza by měl tým i jeho doprovod dostat rychle.
0: Problémy s vízy na trase Evropa, Afrika nebo Asie a Severní Amerika jsou teď na pořadu dne a může za to fotbalový světový šampionát. Takže tyhle komplikace budeme i dál řešit ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď jsme probrali spolu s Dominikem Tesárem se zahraniční redakce. Díky moc.
1: Hezký den.

13 hodin 19 minut na Radiožurnálu Sport, taky zmínka o fotbalových evropských soutěžích, protože Neapol získala natrvalo z Manchester United dánského útočníka Rasmuse Højlunda. Ten už v italském klubu v minulé sezóně hostoval a oba dva týmy to teď tedy spečetili i na veřejnosti, přestože se o tom šuškalo už nějakou dobu, že Rasmus Højlund bude zůstávat v tomto tradičním italském celku. Podle agentury Reuters dostanou United za 23-letého kodaňského rodáka 50 milionů eur, tedy více než miliardu korun.

0: Teď drobný pohled do zákulisí sportovní novinařiny. K fotbalovým zápasům totiž stejně jako hráči v poli, brankáři, trenéři, rozhodčí a hodně početné realizační týmy patří i reportéři, včetně těch našich rozhlasových. No a třeba taky televizní kameramani. A napadlo vás někdy, jaký zážitek asi z fotbalu má takový kameraman přímého televizního přenosu? Na to jsme se zeptali Martina Hileho.
1: Tohle je kamera číslo 8, to je pravej offside.
2: Kamera... Z logiky věci je 8 kamer na zápase v Táboře.
1: V Táboře je dneska 8 kamer.
2: Vysvětluje kameraman Martin Hile. Pro společnost OnePlay byl na Malém Můstku při barážovém utkání o první ligu. Zápas Silon Táborsko Baník Ostrava se hrál na stadionu v Kvapilově ulici. Hile měl od režiséra přenosu jasný úkol držet v záběru pozici, ve které by mohlo dojít k offsideovému postavení.
1: Moje kamera zabírá offsideovou linii, především pro VAR.
2: Žádné detaily, žádný rychlý pohyb kamerou. Na to všechno musí kameraman během přímého přenosu myslet.
1: Důležitý je v tom záběru, aby byly v obě postranní čáry, hráč s míčem a poslední hráč z druhé strany, aby se ten offside samozřejmě dal nějakým způsobem zaměřit.
2: A tak i kdyby na druhé straně hřiště běžel hráč sám na branku, kameraman se na něj ani jedním okem nepodívá.
1: Ne, musím se opravdu soustředit na to, aby tam byly všechny ty důležité věci. Záběr musí být širší, takže pro toho kameramana to asi není tak záživný. Dneska už je to tak prostě.
2: A to je kamera číslo 2, ta dělá co?
1: Ta dělá konkrétně hráče s balonem.
2: A jednička, to je asi celek?
1: Ta dělá celek jako takovej.
2: Tedy televizní hantýrkou, celkový pohled z tribuny na hřiště. V Táboře na menším stadionu bylo 8 kamer, standardně jich bývá i víc. Jsou očíslované a každý kameraman má speciální úkol.
1: Tak trojka kamera, ta dělá hru bližší, plus vykopávajícího branaře, plus při kopání rohového kopu dělá přímo toho kopajícího hráče.
2: Je to výhoda pro kameramana, když trochu zná hru, když umí fotbal, nebo ho třeba i někdy hrál?
1: Určitě. Základ je znát pravidla a úplně nejlépe, když ten člověk ten fotbal někdy hrál.
2: Říká kameraman Martin Hile, který sám hrával fotbal ve Veselí nad Lužnicí. Na hřišti mu utekl málo kdo. A tak se snaží, aby to tak zůstalo i během televizních přenosů. Zatím se mu nestalo, že by mu něco zásadního uteklo jako kameramanovi na offside line.
1: Zatím ne, ale to víte, může se stát všechno.
2: Dodal Martin Hile z Tábora, Kamiliáša, Radiožurnál.

0: světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze s novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Lidem v bytové nouzi by měli víc pomáhat úřady práce, schválili to poslanci. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na to, jak může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. V Boskovicích začíná rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje jak kácení starých stromů a výsadbu nových, tak i úpravu jezírka nebo montování nových hlaviček. Dělníci zbourají některé menší stavby. Revitalizace bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok v říjnu. Sport. Fotbalisté Haiti porazili v přípravném utkání účastníků blížícího se mistrovství světa 4-0 Nový Zéland. Podle světového žebříčku FIFA jsou obě země největšími outsidery blížícího se šampionátu v Severní Americe, na který se chystá po 20 letech i český tým. Haiti bude na mistrovství světa po 52 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 187. kilometru až na 196. Hlavně kamiony, osobním se zdržíte asi jen 15 minut. Na D1 dejte pozor ve směru z Brna do Prahy. U sjezdu na osobou Býtýšku na kilometru 153 je zúžení. Silničáři opravují vozovku a dojíždí se do kratší kolony. Na dálnici D5 stále kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Jede hodně kamionů směr východ. Brzdí se už za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu se táhne až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním zastavíte jen místy. Silnější provoz taky na Štěrboholské spojce směr Barandovský most a nebo na Kutnohorské silnici na průjezdu u Hříněvsí. Tam je kolona směr Říčany na 15 až 20 minut. Na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně stojíte za Toužimí v koloně. U Třebouně je omezení semafor a kolony v obou směrech na 20 minut. Ještě na Sokolovsko, silnice 222 Schodová na Dolní Nivu je neprůjezdná. U průmyslového areálu hasiči likvidují uniklou nebezpečnou látku. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu, Moravy srážek a oblačnosti obývat. Teploty většinou do 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Během kabátu dotančil do studia Radiožurnálu Sport reportér Jakub Marek, chtěl jsem říct Jakub Menšík, ale Jakub Menšík, o tom se taky budeme bavit, protože on před půlnocí se dokázal probojovat do semifinále grandslamového Roland Garros. Tam ho v pátek čeká Němec Alexander Zverev, ale i tak se ve sportovním přehledu vydáváme do pařížského areálu právě díky tobě, Kubo. Tak hezký den.
1: Hezký den. Na Antuce ve francouzské metropoli se dnes rozhodne o zbývajících dvou semifinalistech mužské dvouhry. Podrobnosti má přímo z Paříže reportér David Prouza.
2: Překvapivou semifinalistkou ženského pavouka je Polka Maja Chvalinská, která dosud na Grand Slamech došla nejdál do druhého kola hlavní soutěže. Teď je tedy v semifinále, potom co si poradila s ruskou Kalinskou 7-6 a 6-3. Aktuálně na centrálním dvorci Filipa Šatriera nastoupila světová jednička běloruska Sabalenková proti Rusce Schneiderové. Je to zatím 1-0 pro světovou jedničku. A pokud jde o mužský program, tak postupně proti sobě nastoupí Kanaďan Ožer Aliasim a Ital Koboli a pak dojde na italské derby dvou Mateu Berrettini versus Arnaldi, takže jistota minimálně jednoho italského semifinalisty na Roland Garros. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Tomáš Hertl, hokejista, dal v dresu Vegas vítězný gol v prvním finálovém zápase NHL na ledě Caroliny. Český útočník skoroval 57. minutě a tým z Las Vegas vyhrál 5-4. Hertl přitom v sezóně dlouho hledal střeleckou formu a prošel si obdobím, ve kterém 29 zápasů v řadě nedal gól. Negativní sérii ukončil až v playoff proti Anaheimu a český útočník tak popisuje jeden klíčový telefonát.
3: Dost mi pomohl bývalý spoluhráč Joe Pavelski, který byl skvělým střelcem a v zápasech toho hodně prožil. Zavolal mi, mluvil se mnou o tom, co je potřeba udělat a hned další den jsem dal gól. Bylo to od něj moc hezké.
0: A druhý zápas finálové série NHL se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek. Podle českého času znovu po 2 hodině raní a znovu na ledě Caroliny.
1: Čeští fotbalisté ve Spojených státech pokračují v přípravě na mistrovství světa. V pátek ráno českého času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. Úterní trénink provázela výrazná bezpečnostní opatření a cestu z hotelu do tréninkového areálu razila národnímu týmu početná policejní eskorta. Mluví o tom bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř.
4: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic. Takže tady velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva, ten areál je výborně zabezpečený.
0: Útočník Daniel Vašulín je první posilou, kterou po návratu do první fotbalové ligy představila brněnská Zbrojovka. 27letý hráč přestupuje na jih Moravy z Plzně. Ve Zbrojovce podepsal víceletý kontrakt, ale přesnou délku klub nezveřejnil.
5: Fotbalista Daniel Vašulín začal uplynulou sezónu na hostování v Signě Olomouc, za kterou na podzim nastřílel 9 gólů a zimní pauzu trávil v čele ligové tabulky střelců. Na jarní část sezóny se vrátil do Viktorie Plzeň, kde se ale nastálo do sestavy neprosadil. Teď tedy přestupuje do brněnské Zbrojovky, která se do nejvyšší soutěže vrací po 3 letech ve druhé lize. David Nekvinda, Radiožurnál.
1: České volejbalistky vstupují zápasem proti domácí Číně v Nankingu do druhé sezony v Lize národů a v prvním setu aktuálně vede Čína 8-5. Mezi elitou budou Češky navazovat na loňský ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem. A basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely.
6: Radiožurnál Sport.
7: Mějte sportovní přehled.

V noci na zítřek začne finále NBA mezi San Antoniem a New Yorkskými Knicks. Série bude reprízou duelu o titul v roce 1999, kdy byly v poměru 4-1 na zápasy úspěšnější San Antonio Spurs. Oba týmy se v této sezóně utkali taky v prosincovém finále vloženého NBA Cupu, tedy poháru, ve kterém New Yorkský tým kolem Jalena Brunsona porazil sestavu vedenou francouzskou hvězdou Viktorem Wembanyamou 124-113. Tak uvidíme, jestli dojde na odplatu.

0: Asi jste v posledních dnech viděli na sociálních sítích fotografii, jak stojí bývalý tenista Tomáš Berdych na kurtu s malým klukem. Tak co je spojuje, jsou to poslední dva Češi v semifinále Roland Garros. Berdych v něm byl v roce 2010 a ten malý kluk na fotce se jmenuje Jakub Menšík. Takže pořádně od té doby, kdy byl Berdychovi popás, vyrostl a on si právě zahraje v semifinále v pátek. V přehledu sociálních sítí se k tomu vrátíme, tedy k postupu Menšíka přes Brazilce Fonseku, díky Martinu Charvátovi. Hezký den.
1: Krásný den. Na sítích je samozřejmě na Menšíka spousta chvály, vyberu pár zajímavostí. Menšík v tiebreaku třetího setu proti Fonsekovi doběhl výborně zahraný kraťas Brazilce. To je asi nejčastěji zmiňovaná výměna z celého utkání. Na sítích je velký úžas nad tím, jak Menšík následně zahrál. Vlastně to jediné, co v tu chvíli šlo, tedy křížný úder podél sítě, na který špatně postavený Brazilec nedosáhl. A nemuselo jít o tradiční tenisové servery, které se tomu věnovaly, třeba portugalský Estagario da F1, pokud to snad můžu krásně zkombinovat s češtinou, tedy server věnující se, jak jste dobře poznali, Formule 1, pochválil Jakuba Menšíka, jak neskutečně bojoval až do konce a dodal, že pro Fonseku to bude lekce pro příště. Fanoušek Raul zase upozorňuje Němce Alexandra Zvereva, že vypadá možná až příliš sebejistě. Na tiskové konferenci po svém utkání totiž zazněla tato otázka.
2: Most players don't tell you if you ask them if you would prefer.
1: Tedy jestli by radši hrál proti Menšíkovi nebo Fonsekovi.
2: But if you don't want to do it.
3: Who do I prefer to play?
1: Ano, tohle je Alexandr Zverev a říká, jak slyšíte, že mu to vlastně jedno, že mu na tom nezáleží. Tak snad mu po tom pátečním semifinále bude záležet na tom, proti komu hrál, tedy proti Jakubu Menšíkovi.
0: Wikipedia to není zdroj, dozvíte se třeba i ve škole, ale dokáží se tam zajímavé věci věštit, třeba to, kdo dnes postoupí do semifinále mužského Roland Garros.
1: Utkají se totiž Berrettini a Arnaldi a na Wikipedii už je předvyplněno, že v semifinále bude hrát Mateo. To je totiž křestní jméno u obou, takže v tom se logicky nespletete. Jeden z účtů na síti X zase poukazuje na to, že si můžete předvyplnit u toho Matea také italskou vlaječku a u druhého semifinále dopředu dáte F. Tedy buď to bude Felix Ožer Aliasim, Kanaďan, anebo Flavio Cobolli, což je Ital, takže nic jiného kromě toho F tam předvyplnit nemůžete. Kdybychom se podívali třeba na před chvílí dohrané semifinále, respektive čtvrtfinále žen, tak mezi Kalinskou a Chvalínskou toho také můžete předvyplnit poměrně dost.
0: To je taky slušná rýmovačka. Každopádně Italové mají docela žně na Roland Garros, navzdory tomu, že Jannik Sinner vypadl kvůli zdravotním problémům předčasně. Ještě krátký průlet tím, co vidí náš instagramový účet. Třeba zimní sportovci už mají částečně po sezóně, po sněhu, anebo ne?
1: No úplně ne. Zuzana Maďarová je v těchto dnech na Countertálu, což je tradiční tréninkové místo. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu testuje materiál na novou sezónu a znovu jezdí, ale tipuju, že třeba teď v pátek, kdy je vyhlášení krále bílé stopy, tak bude zase v Česku v Praze. Na horách testuje materiál také Martina Dubovská, alpská lyžařka. Naopak juniorská mistryně světa ve skocích na lyžích, tedy Aneška Indráčková, je teď se zimou spojená leda tak, že na Instagramu sdílela fotku se zmrzlinou.
0: Bavíte se s námi pořád, to si přejeme spolu s Martinem Charvátem i poté, co jsme přeříkali hity sociálních sítí. Díky za to.
1: Hezký den.
0: Tak teď tedy skutečně ta písnička. Máte pořád radost, bavíte se pořád. Eagle Eye Cherry na Radiožurnálu Sport.

0: Kompaktní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causrisová.
4: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Předseda Senátu Vystrčil na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. Čeští fotbalisté se v New Jersey připravují na generálku před mistrovstvím světa. Kolony popojíždějí na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí a

0: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby společnost dotace čerpat nemohla. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tajpeje má podle Vystrčila vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení podle něj má sloužit taky jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
1: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
2: Lavičku odhalili kromě starosty města, taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu nad Tchaj-wan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
3: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
2: Je to první lavička Václava Havla nad Tchaj-wanem a v pořadí už třetí v Asii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikasteria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize, která sídlí ve Spojených státech. Do úřadu nastoupí v listopadu.
4: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno středoevropského času se v New Jersey utkají s Guatemalou, do šampionátu pak vstoupí o týden později v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem a hráči se na to speciálně připravují. Náplň takzvaných heat tréninků vysvětluje reprezentační záložník Pavel Schulz.
5: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Silný provoz na D1, u Šmejkalky, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se chvilku zdržíte před omezením u Šmejkalky na kilometru 24. Brzdí se poprvé u sjezdu na Benešov, hlásí náš zpravodaj.
8: Teď aktuálně jsme zastavili ve všech třech jízdních pruzích na kilometru 19, tak ať si dají řidiči bacha, staví i úplně levý jízdní pruh.
7: A je to asi na 10 minut. Vy větší kolony na D1 čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru až do omezení na 196. Hlavně kamiony osobním v levém pruhu zastavíte jen místy. Ještě jednou dálnice D1 směr z Brna do Prahy. Na kilometru 153 u sjezdu na Býtýšku zavřený pravý jízdní pruh, tam je fronta asi na 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona. Jsou to hlavně kamiony už od 9. kilometru a je to na hodiny. Osobním autem těch 10 kilometrů od Loděnice k okruhu pojedete asi 15 minut. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně ucpaná za Toužimí. V Třebouni semafor a zdržíte se 20 minut. Výraznější kolony i na 27 z Plzně na Klatovy. Po pojíždějí za Přešticemi v Lužné je omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle stále ještě bouřkami, teploty do 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22. Tolik zprávy.
9: Český tenista Tomáš Macháč si několik týdnů nezahraje, má totiž po Roland Garros trhlinu v levé noze, ale doufá, že stihne alespoň část travnaté sezony s vrcholem ve Wimbledonu. Takové jsou aktuální tenisové zprávy, za těmi dalšími se vydáme taky v téhle půlhodince Radiožurnálu Sport, protože přímo na Roland Garros máme našeho reportéra. Pěkné odpoledne.
6: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler.

0: 14 hodin 9 minut na Radiožurnálu Sport je tedy jako každou středu čas na české šampionky a dnes se budeme věnovat basketbalu, protože právě české basketbalistky se v létě po 12 letech vrátí na mistrovství světa. Základní skupinu odehrají v září v Berlíně a o přípravě na vrchol sezony si teď budeme povídat s jedním z trenérů národního týmu Martinem Baštou. Hezké odpoledne, díky za váš čas.
1: Hezké odpoledne všem, dobrý den.
0: Po náročné sezóně z USK Praha jste si asi jistě stihli užít nějaké to volno, stejně jako reprezentantky. Každopádně, jak složité teď bude po té pauze se vrátit do co nejlepší formy? Jaký je třeba tréninkový plán pro české reprezentantky a i reprezentační trenéry?
1: Tak já věřím, že ten čas bude, máme vlastně hodně prostoru, to mistrovství světa je až v září, takže teďko se budeme scházet 9. června na nějaký takový první oťukávací kempy, kde nás čekají 3 kempy v Praze a pak vlastně budeme se připravovat až vlastně v srpnu na ten šampionát. Teďko to bude prostě jenom takový, aby ta pauza nebyla moc dlouhá, aby jsme to vyplnili nějakýma individuálníma prácema s hráčkama, na čem pracovat a aby jsme je udrželi trošku v nějaký basketbalové formě a nevypadli z toho úplně.
0: A oťukávací test, jak si to máme představit? Jsou to nějaké třeba běžecké disciplíny taky navíc nebo něco podobného, letní příprava, klasika?
1: Ne, bude to hodně jakoby nějaký basketbalový skill, samozřejmě nějakou kondiční přípravu tam s naším kondičákem asi mít budeme, ale nebude to nic velký, bude to spíš takový jako udržovací, spíš a přátelský.
0: Říká jeden z trenérů české basketbalové reprezentace žen Martin Bašta, už víte jména soupeřů pro přípravné zápasy a třeba kdy a kde je odehrajete?
1: Přesně, vím, teďko mám v hlavě, že jedeme na nějaký, nebo letíme spíš na přípravný turnaj do Finska. Pak tam určitě bude i něco v České republice, ale tam to teďko nemám úplně v hlavě, jak je to tam naplánovaný, jak to tam v tom programu bylo. Každopádně minimálně nějakých 4-5 zápasů tam určitě naplánovaný je a věřím, že nám to pomůže v té přípravě.
0: No, jdou taky hlasy, že se podařilo oslovit minimálně vedení americké reprezentace, že by výběr v čele s populární Caitlin Clarkovou mohl být zlákaný na přípravu do Česka. Jak to vypadá? To nemáte informace?
1: Informace nemám a doufám, že to neproběhne, takže asi k tomu. Vzhledem k té zdravotní situaci v tom našem týmu si myslím, že by to byl absolutní nesmysl a troufnu si říct i ztráta času pro oba dva týmy, takže a navíc máme ve skupině, takže to taky je další takovej dílek, protože to určitě neproběhne.
0: Asistent trenéra národního týmu českých basketbalistek Martin Bašta dál v českých šampionkách na Radiožurnálu Sport. Vy budete o postup do play-off mistrovství světa v Berlíně bojovat tedy nejen s obhájkyněmi titulu ze Spojených států, ale taky s Italkami a Číňankami, což je poměrně silná konkurence. Nebudete v těchto soubojích asi úplně favorité, navíc vám určitě bude chybět pivotka Emma Čechová, tak jaká je teď nálada v české reprezentaci vzhledem k tomu, jací soupeři vás čekají?
1: No tak náladu jsme si zatím sdíleli jenom po telefonu, ještě jsme se od té doby vlastně neviděli s celým realizačním týmem a nálada určitě není příjemná, tak Emma je pro nás hrozně důležitý článek celého týmu a odváděla neuvěřitelnou práci teďko poslední rok až dva, takže je to obrovská škoda, ale spíš mě to asi víc mrzí vůči ní, vůči té její kariéře, která si ji tímhle s tím zabrzdila. A pro nás jako tým, no tak jak jste říkal, budou to 2 těžký zápasy, 1 super těžký. A uvidíme, je to za 3 měsíce, ten čas je ještě dlouhej na to, doufám, že už se nikomu nic nestane a že potom uděláme maximum pro to, aby jsme minimálně toho jednoho soupeře dostali pod nás.
0: To zranění Emmy Čechové v WNBA v dresu Minnesota po velmi dobrých výkonech na úvod nového ročníku přišlo vlastně po té, co dostala premiérovou smlouvu, navíc po titulu v nejvyšší domácí soutěži. Taky to ovlivnilo částečně i situaci v zámoří kolem její spoluhráčky v Minnesota, Elišky Hamzové. Co jste na to říkala? Máte třeba i nějaké zprávy od obou z nich?
1: Jo, s obouma jsem byl v kontaktu, pro Emču to byl obrovský zásah, tak o tom se asi nemusíme bavit, jak jste říkal, měla to úplně úžasně rozehraný, dostávala prostor a bohužel stalo se to nejhorší, co se stát mohlo, takže to nikomu nemůžeme přát, akorát takový strašně hodný holce, pokorný, ale já věřím, že ona to zvládne, teďko si vytrpí ten rok a potom se vrátí ještě silnější a ukáže jim v Americe, že na to má, že ta hráčka, že to udělali správný, to rozhodnutí, že si ji tam nechali a dali jí smlouvu. A Eliška samozřejmě z pozice garda, tak to má ještě daleko složitější, protože na těchto z těch pozicích oni tam jsou fakt silní a minimálně to, že tam působila chvilku, tak jsou to pro ní skvělé zkušenosti, které tady potom v Evropě hned bude moc uplatnit, takže i kdyby to mělo být na týden, což nebylo vlastně na týden, tak jsou to úžasné zkušenosti, které tady potom bude zhodnocovat v průběhu celé své kariéry a já doufám, že se tam třeba ještě podívá.
0: Basketbalové mistrovství se to tedy bez Emy Čechové. Jak jsou na tom další opory, další důležité hráčky se zdravotním stavem? Teď narážím třeba na to, že basketbalistka Julia Reisingerová má za sebou taky operaci kolene. To byla už informace, řekněme, necelý měsíc stará.
1: Jo, tak Julče je po operaci kolene taky. Tam zatím ty vyhlídky jsou takový, že rekonvalescence probíhá v pořádku a to koleno relativně dobře drží, takže uvidíme samozřejmě v jakém stavu, ale přijde do přípravy, jak rychle se to koleno bude hojit a bude se všechno odvíjet podle toho, jestli doktoři její vůbec pustí. Ale já věřím, že nějaký ten start a nějaký ten zápas by tam s náma odehrát mohla, když všechno půjde podle plánu. Takže věřím, že to bude dobrý a o nikom jiném nevím, že by měl nějaký větší zdravotní problémy. Tak doufám, že to už bude konečná pro nás.
0: Věřme tomu, že už se žádné další neobjeví. Martin Vašta, jeden z trenérů národního týmu českých basketbalistek, s námi mluvil, protože právě české basketbalistky se pomalu začnou chystat na světový šampionát, kam se Češky vrátí na konci léta po 12 letech. Pane Vašto, díky za váš čas, mějte se fajn, hezké léto.
1: Děkuji, vám taky, mějte se hezky, na shledanou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Ano, slibovali jsme na nejposlouchanějším digitálním rádiu v Česku, že se vydáme na tenisový turnaj Rolanda Garrose, a tak teď slib plníme, protože náš reportér David Prouza je připravený na rozhlasových linkách přímo v areálu, kde se antukový Grand Slam hraje. Dobrý den.
2: Krásný den zase z pozice Radiožurnálu Sport přímo nad centrálním dvorcem Filipa Šátriéra.
1: Po něm se dnes nebude prohánět žádný český tenista, každopádně jedno utkání už je odehrané, a to v ženském čtvrtfinále ve dvouhře. Tak prosím připomeň, jak to dopadlo v polsko-ruské rýmovačce Chvaliniska Kalinská.
2: No, po vypadnutí Jannika Sinnera, já bych asi řekl druhé největší překvapení turnaje, protože Polka Maja Chvalinská je v semifinále Roland Garros, tenistka, která na všech Grand Slamech předtím nejdál došla do druhého kola, a to jenom jednou, jinak nikdy vlastně se nějak daleko na těch turnajích velké čtyřky nedostala. Teď zvládla v Paříži kvalifikaci, takže 3 zápasy, a teď dalších 5 k tomu, takže 8 výher během nějakých 12 nebo 11 dní, velmi solidní počin od Chvalinské a neuvěřitelný katapult, pokud jde o umístění v živém žebříčku, protože Polka se dostane minimálně na 30. místo z, řekl bych, nějakého 115. nebo 113. pozice. Takže obrovský skok a krásný příběh, nelze jí to nepřát. Je to tenistka, která měří 1,63 m, přesto dokázala si poradit s mnoha silnými soupeřkami, a teď je tedy v semifinále, a říkám, no, podle mě asi jedno z největších překvapení turnaje, pravděpodobně výpadek Sinnera to pořád převyšuje, ale opravdu jenom o kousíček. Doplním, že Chvalinská čeká na svoji soupeřku a ten zápas se hraje právě teď na Filipu Šátriérovi. Sabalenková, běloruská světová jednička, vede nad ruskou Schneiderovou 1-0 na sety.
1: Co se týče mužského pavouka, tak tam dnes uvidíme 3 italské tváře, 3 italská jména. Ani jedno tedy nepatří Janiku Sinnerovi, to už si zmiňoval. Dá se tam najít nějaký favorit třeba na celkové vítězství, anebo o něm se musíme bavit spíš v té dvojici Jakub Menšík, Alexander Zverev?
2: Asi je ta spodní polovina pavouka silnější. Rozhodně samozřejmě díky tomu, že tam je Zverev, tak asi to platí dvojnásob. Ze zhora, pochopitelně, pardon, můžeme zmínit Ožra Aliasima, Kanaďana, který nastoupí proti Flaviu Kobolimu po 15. hodině, který už si taky zahrál, řekněme, závěrečné fáze Grand Slamu. Ale já se upřímně asi nejvíc těším na ten italský souboj Matteo Berrettini versus Matteo Arnaldi. Ze dvou důvodů. Za prvé, Berrettini v minulosti před pár lety byl velmi úspěšný na Grand Slamech, hrál i finál, byl v semifinále a měl slušně nakročeno, pak se zranil, teď se vrací po dlouhé době. No a za druhé, oba tihle hráči už na kurtu dokázali strávit třeba 5 hodin při jednom zápase, Arnaldi dokonce 6. A když si, Adame, vezmeme v potaz, že to utkání nezačne dřív než takových 20 hodin a 30 minut, tak kdyby se tam Italové mlátili 6 hodin, tak opravdu Pařížané tady by měli v publiku pestrou noc, možná až pestré ráno, protože tohle by se mohlo táhnout opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: A připomeň prosím mě i posluchačům, když se zápas hraje, právě ten pětisetový, takhle v pozdních večerních hodinách, je tam nějaký čas, dokdy se musí přestat v uvozovkách, že by se třeba ještě dohrávalo druhý den? Funguje to tak?
2: Upřímně, pokud by to nějak nenarušily podmínky, tak zatím jsem se s tím nesetkal. Celý Grand Slam se ty zápasy prostě dohrávaly, Jakub Menšík končil před půlnocí, nikomu to nevadilo, na US Open je třeba tohle úplně běžné, tam ta night session běžně končí třeba ve 2 ráno, takže tady bych to úplně na žádné velké úlevy neviděl. Tím, že se může zatáhnout střecha, tak se vlastně předejde nějakým rozmarům počasí, a jediné prostě, na čem záleží, je to, jak dlouho tenisté budou hrát. No. Druhá věc je pochopitelně, jestli by se divákům chtělo čekat takhle dlouho, ale samozřejmě v momentě, kdy si koupíte vstupenku, a že jsou lístky drahé na Roland Garros letos zase o něco dražší než loni, tak si myslím, že nikdo odcházet nebude.
1: Tak to je zajímavá dlouhá směna třeba i pro rozhlasové reportéry, mezi které patří taky David Prouzak, aktuálně na Roland Garros. Pojďme ještě ztratit slovo o Jakubu Menšíkovi, české hvězdě, která se tady dokázala včera dostat do semifinále antukového turnaje. Jaký je aktuálně program Jakuba Menšíka, co ho čeká v těch následujících desítkách hodin? Protože připomeňme, jeho semifinále proti Němci Zverevovi je na programu až v pátek, nikoli v zítra.
2: Je to vlastně příjemná dvoudenka, no, pro Jakuba Menšíka, který určitě si zatrénuje. Dnes je psaný v tom rozpisu tréninku na jeden z kurtů toho přípravného centra. Po 15. hodině by se tam měl objevit Jakub Menšík se svým týmem. Plánuju se tam vydat, snad tam Jakuba Menšíka zastihnu minimálně v tom smyslu, že se podívám, jak ten trénink bude vypadat. Protože mě vlastně zajímá, jak se tenista připravuje na Alexandra Zvereva, protože obvykle, když je začátek turnaje, tak vám někdo, kdo se v tu chvíli pohybuje, taky v tom areálu, může simulovat toho soupeře. Teď už samozřejmě v druhém týdnu je těch tenistů výrazně méně v areálu Rolanda Garrose a nevím, kdo v tuhle chvíli by třeba Menšíkovi právě tu simulaci Alexandra Zvereva udělal. Tak je možné, že se Menšík bude připravovat trochu jinak. Myslím si, že dnes to bude hodně volnější, přeci jenom ještě ten jeden den zbývá, celý zítřek má Jakub Menšík k dispozici, aby nabral co nejvíce sil. Už on taky strávil hodně hodin na kurtu, hrál téměř pětihodinovou bitvu s Argentincem Navonem, takže řekl bych, že to nebude velká intenzita, že to spíš prostě v obou dnech bude, řekněme, volnější a celkově to celé bude o tom načasovat ty síly tak, aby to zase gradovalo Menšíkovi, tak jako to gradovalo včera v tom zápase, který jsme na radiožurnálu Sport víceméně dali celý v přímém přenosu a kdy Menšík Fonseku prostě přejel, já to tak řeknu, byť třetí set byl vyrovnaný, ale Jakub Menšík ve třech sadách to zvládl naprosto fantasticky.
1: A zvládl to i náš reportér David Prouza, který právě komentoval ten zápas Jakuba Menšíka. Moc děkujeme za to ještě jednou a přejeme příjemný pobyt v Paříži, samozřejmě s pracovními povinnostmi pro Davida Prouzu. Davide, díky.
2: Já se těším na slyšenou.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až ve 4 hodiny odpoledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy a nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Policie pátrá po pohřešované 58leté Jitce Blaškové z Brna. Včera odešla z domova ve čtvrti Královo pole. Od té doby o sobě nedala vědět. Informoval o tom mluvčí policie Petr Vala. Žena má podle něj psychické potíže. Pátrají po ní desítky policistů a vrtulník s termovizí. Pohřešovaná vypadá na 60 let, měří asi 165 cm a je štíhlá. Má krátké černé vlasy a nosí výrazné brýle s červenými obroučkami. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 vítězně. Ve Varšavě nejdříve vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali i favorizované Američany 21-20. Češi startují na šampionátu poprvé od roku 2014. V základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a zítra se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Rousínova, taky na Mladoboleslavské dálnici před Prahou. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 217 narazilo auto do pravých svodidel. Na místě jsou hasiči a začíná se tvořit kolona. Pozor, dojíždí se v dešti a na mokré vozovce. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Od 179. kilometru až na 196. Platí, že kamiony jedou pomaleji anebo stojí. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte u Brna asi 20 minut. Na D1 silný provoz se i za Prahou směrem do Brna. Před Šmejkalkou je omezení na 24. kilometru a budete popojíždět 10 až 15 minut od 16. kilometru. Pozor, dejte na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Na 3. kilometru za sjezdem na Radonice nehoda blokuje jeden pruh a dojíždí se do zatím asi 10 minut. Kolony. Větší kolony čekejte na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5, kamiony od 9. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobní jedou v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, ve východní polovině zpočátku velká oblačnost, na východě s doznívajícím deštěm. K ránu se ojediněle také vytvoří mlhy. A nejnižší teploty v noci 11 až 7 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno našeho času nastoupí v New Jersey, a to proti Guatemale. V úterý měli ve městě Harristown trénink přístupný pro novináře. Ti ale měli dlouho problém se do areálu vůbec dostat.
1: Společně s dalšími českými novináři stojíme už zhruba půl hodiny před tréninkovým centrem New Yorku Red Bulls, kde za 10 minut začne trénink českých fotbalistů. Je tu velké množství policistů, kteří na nás evidentně nebyli připraveni a dlouho nás nechtěli pustit do areálu. Nakonec svolili pod podmínkou, že si sebou vezmeme jen věci nutné k práci a batohy necháme u vstupu. V opačném případě bychom totiž museli zhruba dalších 20 minut čekat na to, až nás prohledá policejní pes.
2: Hello. Myslím, že jsou úplně všichni překvapení tím, jak to tady vypadá. Vlastně nikdo nečekal, že budeme mít 24 hodin na hotelu a v počtech, který tam jsou. Jako. Samozřejmě prohledávání autobusů, vy jste sami měli jako potíž se dostat do toho areálu. Jo. Čekalo se vlastně na psy, který přijeli mimochodem asi 3 minuty po vás a batohy vám učuchal. Takže tady je velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva, ten areál je jako výborně zabezpečený.
1: Říká k opatřením v New Jersey bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Policisté provázejí národní tým téměř na každém kroku. Během zhruba čtvrthodinové cesty autobusem z hotelu do tréninkového areálu mu cestu razilo několik policejních aut.
2: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic.
3: Asi je to trošku přehnaný, ale chtějí to mít, aby se nic jako nestalo, aby to bylo v pořádku. No. Je to hodně aut, ale třeba v tom Mexiku, co víme, tak to bude ještě víc. No. Tam budou vlastně vojenský auta, vojáci tam vyloženě nás budou eskortovat na ty tréninky a na ty zápasy.
1: Navázal na Jakuba Schoře reprezentační záložník Pavel Schulz. Bezpečnostní manažer fotbalové asociace má z celého mistrovství světa největší obavy z možného zemětřesení v Mexiku.
2: Guadalajara a Mexico City jsou v seismicky aktivní oblasti. A my jsme vlastně měli briefing s hráčema, než jsme se měli, ať už se to týká vlastně chování jako venku mimo hotel nebo na hotelu, tuhle tu část, co se týká zemětřesení možného. To jsem myslel naprosto vážně. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě tohohle krizového scénáře. Protože už je nepříjemné, aby v noci ve 3 hodiny ráno před zápasem začal houkat alarm prostě všem na mobilech. Samozřejmě nejsme na to zvyklí.
1: Dodává bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 14 hodin 42 minut a my můžeme na Radiožurnálu Sport mluvit taky o tom, že královnou všech sportů je nazývaná atletika a její krásu se Český atletický svaz snaží pravidelně ukazovat i malým dětem. Třeba atletický den v Ústí nad Labem si užilo 700 chlapců a dívek z prvního stupně základních škol a my byli u toho.
1: Plné hřiště dětí, je tady několik stanovišť.
2: Boční přeskoky.
1: Martine, tak jak to šlo? Kolik jsi jich udělal za nějakou dobu?
3: Se skáče až do 10 a musíte co nejrychleji.
1: Jaký jsi měl čas?
3: 5,6.
1: To je dobrý, říká Kuba. Kuba půjde další na řadu, tak Kubo, myslíš, že se to povede vylepšit?
4: To ne asi.
1: Kuba si nevěří, tak se přesvědčíme, jak mu to půjde. Tak pojďme, Kubo.
5: Takže připravit, pozor, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A máš to za 4,94. Takže jsem překonal.
6: Jupi.
1: Máme tady další sportovce, tak vidím, že už máte nějaké disciplíny za sebou. Která z těch disciplín pro vás byla nejzábavnější?
7: Asi slalomový běh.
8: Pro mě hod na cíl.
9: Pro mě hod oštěpem.
10: Skok z místa.
11: Tak pořádně, ruky do toho.
1: Mám u sebe Ditu Franklovou z Českého atletického svazu, která má tuhle akci na starost.
12: Hezké počasí, hodně dětí, radost, pohybu, co víc si přát.
1: A to je právě asi to hlavní, děti přivést pohybu a aby děti chodili na kroužky do klubů atletiky, která je základem, myslím si, pro většinu sportu.
12: Ano, ale samozřejmě je to i o to, aby si vyzkoušeli, nebáli se jít do sportu, že i to, co vypadá, že bude těžké, že se dá zvládnout a spíše je to o té radosti z toho pohybu, namotivovat je, aby právě sportovali. Nemusí to být jenom atletika, i když je základ pro všechny ostatní sporty.
13: Vem si míček nebo raketku, hážeš 3x, jo?
14: Připravit, pozor, teď, běž.
1: Kluci, tak mi řekněte, co už jste dělali za disciplíny?
15: Slalomový běh a boční přeskoky.
16: Já salámový běh.
1: Salámový běh? Ne, to je slalomový běh.
17: Jo, to je stejný.
18: A potom boční přeskoky. A baví mě to tady, je to lepší než ve škole, nebo mě si dřevěný židle zadek. Tady můžu chodit aspoň. A prostě fotbal je nejlepší, jezdě na koloběžce, prostě sportujte a ne, seďte doma na zadku a nehrajte.
1: To vzkazuje posluchačům, rodičům a dětem 9letý Tonda z Ústí nad Labem. David Kalvas, Radiožurnál.

Dál se na Roland Garros hraje o postup do semifinále. Světová jednička běloruská Arina Sabalenková vyzvala Rusku Dianu Šnajdrovou. Sabalenková vede 6-3 a 4-3 a teď taky servíruje, takže brzy by mohla utkání ukončit. Na předposlední kolo turnaje už se může chystat Polka Chvaliňská, která po cestě právě do semifinále French Open nestratila téměř žádný set, jen prohrála jediný a dnes to tedy bylo taky pouze ve dvou sadách, kdy vyřadila Rusku Kalinskou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Dnes si znovu připomeneme to, jak šla cesta českých fotbalistů, nebo lépe řečeno československých, na zlatém evropském šampionátu. Připomeňme, že Čechoslováci uspěli v roce 1976 20. června, a to po penaltovém rozstřelu v souboji s Německou spolkovou republikou. No a protože to je letos 50 let, tak si symbolicky procházíme posledních 50 dní právě až do toho závěrečného zápasu. Začali jsme 2. května, no a teď jsme logicky u 3. června. Tak si pojďme připomenout, co třeba říká kalendář a rozhlasový archiv.
2: V druhé polovině tohoto měsíce se uskuteční jedna z našich nejvýznamnějších kulturních akcí, filmový festival pracujících. Informuje o něm Anna Kunstová.
3: Filmový festival pracujících má už svou tradici.
4: 3. června roku 1976 zvou rozhlasové noviny na 27. ročník filmového festivalu pracujících. Jehož začátek se překrývá se startem závěrečného turnaje evropského šampionátu fotbalistů.
3: Už nyní lze říci, že k nejatraktivnějším bude pravděpodobně patřit naše filmová komedie o mladých lidech Léto s kovbojem, ve které vytvořili hlavní role Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Zájem diváků se bez...
4: Také o mistrovství Evropy v Bělehradě a Záhřebu je ohromný zájem. A hlavními hvězdami ve městech tehdejší Jugoslávie mají být fotbalisté Nizozemská a Německé spolkové republiky, v té době úřadující vicemistři a mistři světa. Nizozemci mají pohromadě prakticky celou základní sestavu z posledního světového šampionátu v čele s kapitánem Johanem Cruyffem. Němcům chybí kanonýr Gerd Müller a možná i proto jsou obecně za největší favority považováni Holanďané. Nás berou za černého koně, což ovšem neznamená, že by nám nedávali naděje na největší úspěch, a zřejmě budí určitý respekt série 19 zápasů bez porážky. Píše se 3. června na stránkách československého sportu.
5: Polufinále Jugoslávia, Němečka.
4: V Jugoslávii mezitím spustili předprodej vstupenek a hned od začátku je jasné, že fanoušci zaplní 100-tisícový stadion v Bělehradě, který hostí utkání domácího týmu proti Německé spolkové republice. Semifinále Čechoslováků s Nizozemskem se bude hrát v Záhřebu, kde pak bude i utkání o třetí místo. Finále 20. června znovu v Bělehradě.
5: To bylo polufinále i finále.
4: Před časem jsme se s mikrofonem Českého rozhlasu vypravili na místo finálového zápasu, na stadione tamní Červené zvezdy, kterému se pro ohromnou velikost přezdívá Marakana východu, a v tamní klubovně narazili na Rajka, který na červnové dny roku 1976 zavzpomínal.
5: To je prima Rumunii od granice, ale jsem ovde išel u školu.
4: Rajko pocházel od rumunských hranic, ale do Bělehradu se šel učit na spojaře. Chodil zrovna do 3. ročníku, když domácí Jugoslávie bojovala v semifinále s Německem před 100-tisícovou návštěvou.
5: Já jsem byl tam na istok.
4: A bylo puno?
5: Da.
4: A z východní tribuny pak viděl i zápas o titul, ve kterém prý většina fanoušků fandila Čechoslovákům.
6: Mnoho lidí. Bylo ovako.
4: Vzpomínky na plné stadiony při závěrečném turnaji evropského šampionátu v červnu roku 1976 přidával na stadionu Červené zvezdy i Nenad, který rukou ukazuje na tribunu aktivních fanoušků tamních Delie, na kterou také kopal rozhodující penaltu Antonín Panenka.
6: Tam je bráně, to jsou byly penály, zložené, tam je bráně.
7: To jsou byly penály.
6: Tak to jsou byly penály. Panenka dal.
4: To se stalo 20. června roku 1976. Teď máme v kalendáři teprve 3. června a už zítra poznáme nového mistra Československé fotbalové ligy. Do finále evropského šampionátu zbývá 17 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření, chce ho zvýhodnit pro mladé. Šéf NATO Mark Rutte přijel do Kyjeva. Dva dny před volbou není oficiální kandidát na funkci šéfa svazu lyžařů. Nehoda brzdí provoz na D1 u Rousínova směrem z Ostravy do Brna. A zítra ráno bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti a přidají se přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
3: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka.

0: viníkem války. Kriminalisté obvinili v případě černé skládky v Jiříkově na Bruntálsku 4 muže. Podle policie dovezli v roce 2024 na různá místa na Moravě zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten skončil na černých skládkách třeba v Jiříkově na Bruntálsku a nebo v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obvinění z neoprávněného nakládání s odpady a hrozí jim od 1 do 5 let vězení.
1: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
2: Sport. Dosavadní prezident svazu lyžařů David Trávníček by v pátek měl oficiálně odstoupit. Tento záměr oznámil na začátku dubna. Ke konci ve funkci má osobní důvody. 2 dny před konferencí svazu lyžařů ale není nikdo, kdo o pozici prezidenta potvrdil zájem, říká mluvčí svazu Tomáš Heisel.
3: V tuto chvíli v prostředí neevidujeme žádného kandidáta, který by svou kandidaturu formálně a veřejně oznámil v některém z předních orgánů svazu typu Rada SLČR, Výkonný výbor nebo Valné hromady jednotlivých sportovních úseků.
2: Kandidáta mohou jednotliví delegáti navrhnout ještě v průběhu páteční konference. Basketbalisté Nymburk a Pardubic se utkají ve druhém zápase finále NBL. Nymburk se po včerejším vítězství 81-73 ujal vedení v sérii o titul. Druhý duel začne na palubovce Středočechů v 18 hodin. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Rousínova, zavřená silnice v Psárech u Prahy. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna po pojíždí kolona před Rousínovem. Na kilometru 217 zasahují hasiči. U nehody auto narazilo do svodidel. Průjezdný je pouze levý pruh a zdržíte se 15 minut v koloně. Na D1 postojíte i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 178. kilometru až na 196. kolona. A platí, že kamiony jedou pomaleji a nebo stojí, osobním zastavíte jen místy. Osobním se u Brna zdržíte asi 20 minut. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna. Úsek od sjezdu na Velké Popovice k omezení na 24. kilometru pojedete 15 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hlásíte dlouhé kolony od 10. kilometru od Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu. Kamiony stojí v pravém pruhu, osobní jedou o něco rychleji. A pozor, pokud vyjíždíte z Prahy směr Jílové u Prahy po silnici 105 v Psárech je po nehodě neprůjezdná silnice. Nákladní auto se srazilo s motorkou. Objíždějte přes Dolní Břežany a nebo Zlatníky. A ještě silnice 27 z Klatov do Plzně. V Lužanech semafor kolony v obou směrech 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude ráno polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer se v Čechách od západu místy přidají přehánky nebo i boušky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy.
6: Čtvrtfinále tenisového Roland Garros se protahuje. Arina Sabalenková uzavřít druhou sadu s ruskou Dianou Schneiderovou. Zatím tedy vede sále 6-3 v prvním setu. To už zvládla a teď je to 5-5, ale zdá se, že Diana Schneiderová si udrží podání a bude posouvat tu druhou sadu na 6-5. O výsledku budeme pochopitelně na Radiožurnálu Sport ještě mluvit. Tou první postupující do semifinále je Polka Chvaleňská.
4: Radiožurnál Sport
7: a Adam Weidenthaler.

Čerstvé aktuality jdou z hokejové reprezentace, která má kompletní složení nového realizačního týmu. Národní tým doplní Patrik Eliáš na pozici generálního manažera a Richard Král jako asistent trenéra. Jejich jmenování dnes schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčíka výkonný výbor Českého svazu. Stejně jako hlavní trenér Zdeněk Moták, asistent Pavel Gross a trenér brankářů Jaroslav Kameš mají i Eliáš s Králem smlouvu na 2 roky. Oba dva asi netřeba připomínat, byť můžeme zmínit, že Patrik Eliáš má za sebou velmi oslnivou hráčskou kariéru v NHL, ověnčenou 2 Stanley Cupy v barvách New Jersey Devils. Teď naposledy byl 3 sezóny v roli sportovního poradce v týmu HC Slavia Praha. No a Richard Král, to je jméno, které má taky dost úspěchů už jako hráč a následně tedy jako trenér. V roli trenéra vedl jako hlavní kouč Pardubice a nebo Mladou Boleslav. No a jak zmínil Alois Hadamčík pro svazový web, tak Richarda Krále si vybrali sami trenéři Moták s Grossem a zdůvodnili tedy, proč chtějí zrovna jeho. Na základě toho výkonný výbor schválil právě Richarda Krále. Takže Zdeněk Moták, Pavel Gross a Richard Král přímo na střídačce, Patrik Eliáš v roli generálního manažera české hokejové reprezentace.

0: Ruská tenistka Diana Schneiderová srovnala čtvrtfinále Roland Garros na 1-1 na sety. Druhou sadu s běloruskou Arinou Sabalenkovou totiž vyhrála 7-5. Později odpoledne se bude hrát taky o mužské semifinále. To jsou souboje kanadsko-italský Ožer aliasím Coboli a čistě italský Berrettini Arnaldi. Ještě připomeňme, že v semifinále už je Jakub Menšík. Toho čeká duel se světovou trojkou Němcem Zverevem v pátek, tedy pozítří.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a basketbalisté Pardubic, ti si přáli zaskočit v prvním ligovém finále favorizovaný Nymburk hned na úvod na jeho palubovce, ale nepovedlo se to. Východočeši vstoupili do série na 4 vítězné zápasy prohrou ve sportovním centru 73-81, ale dnes budou mít v hale obhájců titulu další šanci. Pokračuje pardubický kapitán Kamil Švrdlík.
3: Od nás to nebyl nejlepší výkon, představovali jsme si, že budeme hrát daleko líp. Myslím si, že jsme schopni potrápit Nymburk daleko víc, než se jenom držet takhle na dostřel. A myslím, že od nás hlavně první poločas byl takový jako ustrašený, kdy jsme zbytečně driblovali do plné obrany, snažili jsme se porazit 1-5, 1-4 a takhle se Nymburk nedá porazit. A potom samozřejmě doskok nás trápil, ale jsou věci, které můžeme zlepšit a máme další pokus.
4: Předpokládám, že se budete snažit také trochu víc vážit si míče, protože množství ztrát vás taky celkem hodně sráželo, vy jste se několikrát dokázali do toho zápasu vrátit, ale nakonec prostě Nymburk ukázal tu svoji sílu, tak co se dá ještě třeba do toho dalšího duelu, který se bude hrát 24 hodin po tom prvním tady změnit?
3: Musíme se na to podívat i na videu a jako nesmíme ztrácet a nabízet Nymburku jednoduchý body, protože opravdu, jak říkáte, jsme se několikrát vrátili na dostřel vždycky, ale vždycky jsme dostali zpátky nějaký třeba jednoduchý koš, který je vrátil zase zpátky do nějakého podlunějšího vedení. A to jsou věci, které se dají změnit, ale já myslím, že určitě musíme lepší si půjčovat balón v útoku, což tam některé záblesky byly a hnedka to i na Nymburk fungovalo. Takže nemůžou to být jenom záblesky, ale musí to být nějaký kontinuální jako proces toho.
4: Pardubice jsou ve finále po 42 letech. Kolik sil vám zbývá do toho boje o titul, ve kterém je jasný favorit Nymburk?
3: My jsme naštěstí měli aspoň těch 5 dní volno mezi tím semifinále a finále a samozřejmě je to konec sezóny. Je už červen, hraje se hodně dlouho, ale já myslím, že teďka se každý ještě dokáže vyždíme na týden až dva a síly stále máme a že předvedeme mnohem lepší výkon.
4: Je výhoda, že Nymburk není od Pardubic daleko, že to není tolik cestování pro vás?
3: No, samozřejmě, můžeme být doma, protože je to, já nevím, 45 minut, takže je to samozřejmě lepší, než když jet někam přes celou republiku, být tam dva dny, ale takhle každý může být doma a já doufám, že nám to prospěje, že dobře zregenerujeme a budeme lepší.
4: Vy už jste v pokročilé fázi kariéry, ale řekl bych, jako hrajete jeden z nejlepších basketů v kariéře, budete se mnou souhlasit?
3: No to nevím.
4: Reprezentační forma, že by zase?
3: Nevím, zeptejte se trenéra, byl tady, ale...
4: Já jsem tady právě, Luboše Bartoně viděl.
3: Ne, jako nemyslím si, že nejlepší... Je to nějaká role, já se cítím pořád dobře, nevím, jestli to je nejlepší basket v kariéře, myslím, že jsem hrával líp, jsem byl mladší, ale cítím se dobře a chci takhle pokračovat.
4: Říká kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík po úvodní finálové porážce v Nymburce a před druhým finále od 18 hodin zase ve sportovním centru. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Svazu lyžařů České republiky hrozí, že nebude mít prezidenta. Ten současný David Trávníček na začátku dubna oznámil, že především z osobních důvodů skončí. Formálně to udělá na páteční konferenci Svazu lyžařů, na které se má volit jeho nástupce, ale možná nebude koho zvolit. Tu situaci sleduje Martin Charvát z naší redakce. Hezký den.
1: Hezký den, jde o to, že zatím nikdo neprojevil o funkci formální zájem, potvrzuje mluvčí svazu lyžařů Tomáš Heisl.
2: V tuto chvíli v prostředí neevidujeme žádného kandidáta, který by svou kandidaturu formálně a veřejně oznámil v některém z předních orgánů svazu typu Rada SLČR, Výkonný výbor nebo Valné hromady jednotlivých sportovních úseků.
1: Oznámit kandidaturu s velkým předstihem není povinností. Kandidáti si mohou vyjednávat dostatečnou podporu potají a opozici prezidenta svazu lyžařů se mohou přihlásit třeba těsně před samotnou volbou, připomíná Heisl.
2: Stanovy svazu neurčují žádný nejzazší termín pro oznámení kandidatury na prezidenta a kandidáti tak mohou být navrženi nejen před samotnou konferencí, ale také přímo během jejího jednání.
1: V minulosti také nebyly zrovna zástupy kandidátů, ale minimálně o jednom, dvou jménech se vážně mluvil. Připomeňme, že co do příjmu státních dotací a veřejných peněz obecně patří lyžaři a snowboardisti mezi jeden z těch největších svazů v Česku za fotbalem, hokejem nebo třeba basketbalem a pár dalšími. Má pod sebou velkou část olympijských sportů, přesně polovina olympijských medailí se rozděluje v lyžování nebo snowboardingu a v Česku se právě těmto dvěma sportům věnuje více než 2 miliony lidí.
0: A všichni jsou tady sdruženi pod touto organizací, to ne, to jsou
1: amatéři. No tak my dva třeba ne, my také jezdíme, ale v žádném svazu nejsme.
0: Přesně tak, konference je volební kvůli ohlášenému odstoupení Trávníčka, jinak by se mělo volit až za rok, tak proč o tu funkci podle tebe není oficiálně zájem?
1: Těch důvodů samozřejmě může být hned několik. Jedním z těch možných jsou kauzy z poslední doby, které na svaz nevrhly zrovna dobré světlo a týkají se českého pořádání závodů světového poháru. Připomeňme, závody alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně z tohoto ledna skončily ztrátou přibližně 24 milionů korun. V minulé sezóně se měl v Novém Městě na Moravě konat světový pohár běžců na lyžích. Kvůli financím byl odřeknutý. Stejně tak měl být loni v lednu světový pohár ve snowboard crossu na Dolní Moravě. Také ten svaz zrušil oficiálně kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám. A letos sice po návratu z olympijských her jela olympijská vítězka Zuzana Maďarová domácí závod ve Špindlerově Mlýně v paralelním obřím slalomu, ale byl jen jeden. Také tahle akce byla zkrácena, protože závody měly původně podle plánu světového poháru být dva. To všechno vrhá na svaz lyžařům poměrně špatné světlo.
0: A co kdyby se ta konference dostala do bodu, který je nazvaný volba prezidenta svazu lyžařů České republiky a nebyl by v tu dobu žádný kandidát pro tu volbu?
1: No to by bylo nepříjemné, ale pořád řešitelné, připomíná mluvčí Heisl.
2: Pokud by se skutečně nepodařilo navrhnout žádného kandidáta na funkci prezidenta svazu lyžařů České republiky, nemohla by pochopitelně konference o obsazení této funkce rozhodnout a v horizontu 2 měsíců by byla svolána mimořádná volební konference svazu lyžařů České republiky.
1: Nicméně, podle našich informací by k takové situaci dojít nemělo i kvůli zvýše zmíněným potížím. Jsou některé úseky naštvané, snaží se prosadit samozřejmě své zájmy a ve vzájemné spolupráci se nejspíš pokusí právě podle zmíněných stanov navrhnout na poslední chvíli vlastního kandidáta. Konference svazu lyžařů začíná v pátek v 10 hodin v Praze a my na Radiožurnálu Sport pochopitelně budeme sledovat.
0: To slibuje Martin Charvát. Díky za tvé informace.
1: Hezký den.

0: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů, ve které mezi elitou loni debutovali. Aktuálně 6. tým světového žebříčku porazili vůbec poprvé. Tentokrát to tedy v čínském Nankingu bylo pro svěřenkyně kouče Atanasopoulose ve 3 setech 25-20, 25-20 a 26-24. Také na dálku českým volejbalistkám gratulujeme a bedlivě pochopitelně budeme sledovat i další zápasy zítra proti Polkám, v pátek proti Belgii a pak i proti Thajsku.
2: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice můžou litr prodávat nejvýše za 1,40 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně stoupne. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatku za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun, anebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk. Informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil přes 60 lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím není jasné. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou íránskou agresi. A policisté odvolali pátrání po 58leté ženě z Brna. Z Brna našli v pořádku v brněnských Medlánkách. Informoval o tom policejní mluvčí Petr Vala. Podle policistů má žena psychické potíže. Od úterního večera po ní pátrali 20 policistů a vrtulník s termovizí. Sport. Nový realizační tým české hokejové reprezentace doplní jako asistent trenéra Richard Král. Přidá se k hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi a Pavlu Grosovi. Roli generálního manažera po Jiřím Šlégrovi převezme Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. A české volejbalistky na úvod sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu. Se světovými šestkami si Češky poradily 3-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpadá D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Vyškovem směrem do Brna. Na kilometru 217 je tam nehoda, sice už to řeší na krajnici, ale kolona od 225. kilometru se ještě nerozjela. Opatrně dojíždějte. Hodně ucpadá je D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se na 178. kilometru v obou pruzích a je to až na 196. kilometr k omezení. Pro osobní auta na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Je to asi na 20 minut od Zlíčína a ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou od 8. kilometru, hlavně kamiony. Nehoda i z Prahy do Tuchoměřice. Nedá se sjet z dálnice D7 na Tuchoměřice. Za sjezdem z D7 na 3. kilometru stojí policisté, nepouštějí auta do Tuchoměřic. Sjíždějte už sjezdem k letišti. Taky silnice 105 z Prahy do Jílového je v Psárech po nehodě neprůjezdná. Srazilo se nákladní auto s motorkou. Objíždějte přes Libeř v obou směrech. Jinak v Praze už je velmi silný provoz kolony. Čekejte na obvyklých místech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, ve východní polovině zpočátku velká oblačnost, na východě s doznívajícím deštěm. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty v noci 11 až 7 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Český tenista Jakub Menšík se v tuto chvíli přímo na kurtu připravuje na semifinálový souboj Roland Garros s Němcem Zverevem. To se bude hrát pátek, tenhle duel. U toho tréninku byl na chvíli i člověk, který je tím naším zrakem, který ale přetaví pouze do poslechu, jak před chviličkou dospívali Rammsteini. Je to David Prouza. Davide, hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Můžeme zmínit, že máš u sebe jeden takový cenný suvenýr, nevím, jestli ti přilétl přímo z rakety Jakuba Menšíka, povídej víc.
1: Nepřilétl, vlastně ani nevím, protože tady v tom tréninkovém areálu, kde jsem se nacházel před chvílí, tak těch kurtů je opravdu požehnaně. Možná na to, jak je malý, tak třeba 14 dvorců se sem poskládalo a ten míč tak jako přiletěl, řekl bych, od nikud a nikdo se po něm nescháněl, takže jsem si ho s dovolením nechal. Každopádně trénink Jakuba Menšíka vlastně začínal v době, kdy já už jsem byl nucen k odchodu, takže čas jsem viděl, ale samozřejmě byl to začátek, takže velice, řekl bych, uvolněné pinkání českého reprezentanta, jak už to tak na začátku každé tréninkové hodiny bývá. Co je podstatné, že panuje dobrá nálada a to si myslím, že je asi tak to nejdůležitější, co si v tuhle chvíli Jakub Menšík musí udržovat, protože tu tenisovou kvalitu tu má teď stabilně v podstatě v každém zápase, takže budeme doufat, že ji najde a že ji znovu zopakuje také v pátek v souboji s Němcem Alexandrem Zverevem.
0: Na co se musí chystat? Co zdobí Němce s ruskými kořeny?
1: No, Alexandr Zverev začal s tréninkem dříve, takže tam jsem měl možnost se dívat vlastně docela dlouho a upřímně mě vlastně až překvapilo, nemám úplně velká očekávání od toho tréninku, protože zákonitě asi nemůžete úplně vidět tu absolutní kvalitu, kterou pochopitelně Zverev v sobě má, ale překvapilo mě, kolikrát vlastně Němec chyboval, a to z relativně jednoduchých úderů, a vlastně to skoro bylo, jako kdyby si všechny ty chyby chtěl vystřílet teď na tréninku, aby potom v pátek už byl naprosto přesný, ale vlastně v momentě, kdy jsem si říkal, aha, tak no to vlastně není tak složité být profesionálním tenistou, tak najednou Zverev přepnul na tři údery a nikdo z jeho trenérů a těch sparring partnerů vlastně vůbec nestíhal, no, takže samozřejmě trénink zajímavý. Největší ale perla celé přípravy Němce Zvereva byla v momentě, kdy tam vběhly dva psy, jeden malý jezevčík, jeden druhý malý pudl, očividně buď přímo Zvereva nebo někoho z jeho rodiny, kde tam opravdu byla početná skupinka lidí a jezevčíci vlastně vzbudili asi největší show nebo největší zájem přihlížejících diváků nebo spíše různých dalších tenistů nebo třeba členů toho pařížského tenisového klubu, kde se tady hráči připravují vedle areálu Roland Garros, takže hezká vložka. Ještě jednu zajímavost připomenu nebo přidám. Jezevčík v jednu chvíli se extrémně rozštěkal na jednoho ze zaměstnanců klubu a Zverev to glosoval s úsměvem. Říkal, on je velmi přátelský, ale hodně hlasitý.
0: Ve fotbale je běžnou praxí třeba u evropských pohádů, že novinář dostane nějakých 15 minut na to, aby se podíval na tréninky jednotlivých týmů a pak musí odejít. Jaké jsou v tomto ohledu podmínky pro novináře na tenisovém turnaji, jakým je Grand Slam, jakým je Roland Garros?
1: Já bych řekl velice striktní, protože sice z 15 minut máme my 30, co by novináři tady na Roland Garros, nicméně vyměníte při vstupu svoji akreditaci, dáte ji jako zálohu, dostanete takovou pásku, připomínající trochu kapitánskou právě třeba ve fotbale. Každopádně dostanete pásku a instrukce, no photo, no audio, no video, no nothing. Takže prostě nemůžete dělat nic, jenom se přijdete podívat, koukáte se, ideálně samozřejmě si vyberete ten čas, kdy přijde ten dotyčný hráč, kterého chcete vidět, kterého chcete sledovat, no a pak po té půl hodince už po vás tak začnou významně pošilhávat, jakože už je čas zase tedy se vydat mimo areál, takže já bych řekl relativně striktní, ale zároveň zase hezký moment vlastně i pro mě vidět to zákulisí, tu přípravu tenistů na kurtech, které jsou vlastně úplně obyčejné. Tohle je prostě tenisový pařížský klub, tak jako byste ho našli třeba v Praze, byť je pochopitelně trochu větší, ale jinak to složení je úplně stejné. Pár kurtů, trocha zeleně, teráska, malinká restaurace nebo takový kiosek. Je to vlastně všechno úplně stejné, jenom trochu pochopitelně větší, s tím rozdílem, že teď tam na kurtu stojí Alexandr Zverev, světová trojka a druhý nasazený tenista na turnaji Roland Garros a také příští soupeř Jakuba Menšíka. Ale atmosféra příjemná, samozřejmě zastaví se tam řada tenistů, kteří třeba jdou z tréninku, rozhodně je zajímá, jakým způsobem si počítá na kurtu Alexandr Zverev. A ještě jedna věc, měl jsem možnost sledovat chvíli přípravu vozíčkářů, tenistů, kteří tady, to je pro mě tak neuvěřitelná záležitost. Já jsem kdysi měl možnost si s jedním zatrénovat a jejich koordinace, jejich schopnost pracovat rukama, jak se odráží vlastně na tom vozíku po celém kurtu, tak to je prostě naprosto obdivuhodná věc, před kterou lze jen smeknout, a to samé vlastně platí teď v případě toho dotyčného tenisty o muskulatuře jeho předloktí, protože to byla opravdu neuvěřitelná věc. Takhle namakané ruce jsem opravdu dlouho neviděl.
0: Zajímavé detaily přidává David Prouza. Páteční souboj v zatím neupřesněném čase mezi Menšíkem a Zverevem bude právě on komentovat. Teď nás tady vzal na trénink před semifinále Grand Slamu, před semifinále Roland Garros. Tak Davide, moc díky za to.
1: Děkuji taky, tenisák si nechávám naslyšenou.
0: Nech.

0: Před chvílí jsme se bavili s Davidem Prouzou o tenisu, tak ještě zbývá doplnit jeden konečný výsledek, který jsme tak trochu zamlčeli, ale to proto, že to byl rychlý set číslo 3 ve čtvrtfinálovém utkání mezi ruskou Schneiderovou a běloruskou Sabalenkovou. Sabalenková, tedy světová jednička z Běloruska, vedla po první sadě, tu vyhrála 6-3, následně druhou prohrála 5-7, no a ve třetí sadě i Diana Schneiderová nadělila Kanára. Takže 6-0 a dále jde 23. hráčka světového žebříčku. Překvapení se urodilo už v tom prvním dnešním tenisovém čtvrtfinále v ženské dvouhře na Roland Garros, kdy Polka Chvaliňská vyřadila ve dvou setech Rusku Kalinskou.
1: Radiožurnál Sport.
0: Mě teď se sportovní encyklopedii, protože jak sami slyšíte, nefunguje úplně jazyk, pomůže Jan Suchan, náš dnešní editor, hezký den.
2: Tak snad si pomůžeme, dobré odpoledne.
0: Pojďme na to, blíží se fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Začne už za 8 dní a v dějišti šampionátu už taky máme naše reportéry a ti se vám ozvou 18. června z Mercedes, vidíte, Benz stadionu. Proč, Honzo?
2: Protože čeští reprezentanti tam odehrají druhý zápas ve skupině mistrovství světa proti Jihoafrické republice a proto jsme i tenhle stánek zařadili do té naší zmiňované encyklopedie, kterou v tomhle týdnu věnujeme stadionům, na kterých se bude hrát, jak říká Jan Pěruška, letošní mundial.
0: V naší nesoutěžní otázce na radiožurnálu Sport se teď můžeme zeptat, kde se stadion s tím názvem slavné německé automobilky nachází.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA nedovoluje během turnajů, které pořádá, sponzorské názvy stadionů, a tím už se dostáváme pomalu k té odpovědi na naší položenou otázku. Mercedes-Benz Stadium se tedy bude po dobu světového šampionátu jmenovat Atlanta Stadium. Češi se představí v základní skupině kromě Mexika právě v americké Atlantě, tedy hlavním městě státu Georgia.
0: Tamní stadion pojme zhruba 75 tisíc diváků a je domovem dvou sportovních týmů, tedy fotbalové Atlanty United a Atlanty Falcons, což je tamní celek amerického fotbalu.
2: Prostě mohli bychom říct Sokol Atlanta. Stadion v Atlantě bude hostit celkem 8 zápasů fotbalového mistrovství světa. Ještě před českým a jihoafrickým výběrem se tam jako první na letošním turnaji představí úřadující mistři Evropy ze Španělska proti Kapverdům. Kdo tam bude hrát jako poslední, to zatím nevíme, protože Atlanta Stadium bude hostit jedno semifinále.
0: Stánek to je prý poměrně moderní, otevřený vlastně teprve před 9 lety a je opravdu atypický pro nás, kteří jsme zvyklí na klasické, řekněme, evropské stadiony, protože ten v americké Atlantě je obalený takovým pláštěm, který tvoří velké trojúhelníky a taky zatahovací střecha tam je a ta je taky složena z oněch trojúhelníků.
2: Jejich 8. Z hokeje jsme zvyklí na kostku nad ledem. V Atlantě se fanoušci klasického i amerického fotbalu můžou dívat pod střechu na skóre, čas a opakované záběry na obrovskou 360-stupňovou LED obrazovku.
0: A není to jediné, co vás v interiéru stadionu v Atlantě zaujme. Raritní je taky pohled na jednu tribunu za brankou.
2: Za ní je totiž prosklená část pláště a tak máte krásný výhled taky na mrakodrapy v centru města.
0: A tak ho budou mít i fanoušci řady fotbalových týmů.
2: No a doufejme, že ten nejlepší pohled bude na to, co budou předvádět čeští fotbalisti právě na stadionu v Atlantě 18. června v zápase proti Jihoafrické republice. U nás na radiožurnálu Sport o tom pochopitelně uslyšíte v přímém přenosu.
0: To je připomínka od Jana Suchana, který mi pomohl se sportovní encyklopedii. Zvládl to mnohem lépe než já. Díky.
2: Ráda se stalo.

0: pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Portugalsko dnes ochromila generální stávka. Odbory protestují proti reformě zákoníku práce. České volejbalistky porazily v Lize národu Čínu 3-0 na sety. Kolona popojíždí na silnici 35 u Litomyšle. A zítra bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti a přidají se přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí se odvolá.
7: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
6: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
8: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností.

0: i zaměstnanci leteckých společností. Pražské letiště Václava Havla eviduje jeden zrušený přílet a jeden odlet. Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Stavba nové základny stála zhruba 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, říká ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
1: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírána.
2: Sport. České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden stejným soupeřkám podlehli v pěti setech 1-4. Smečařka Michála Mlenková po zápase řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
3: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelé, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli, nemohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný dvě hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
2: Další utkání elitní skupiny Ligy národů čeká český tým zítra proti Polsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna a kolony u Litomyšle. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte dlouhé kolony od 178. kilometru až k omezení v Brně a po pojíždění nejen kamiony. Osobním autem se zdržíte u Brna asi půl hodiny. Na provoz vázne i na D1 za Prahou směrem do Brna od 15. kilometru až k omezení u Šmejkalky. Na 24. kilometru pojedete pomaleji asi 15 minut. Na pražském okruhu se tvoří kolony před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z letiště na D1 od Zličína a je to asi na 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou a to zhruba od 8. kilometru. Tam jsou to hlavně kamiony. V Praze odpolední špička, to znamená kolony na těch tradičních místech, taky dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A pozor, stále zavřená je silnice 105 v Psárech u Prahy po těžké nehodě nákladního auta s motorkou. Jeďte přes Libeř. Ještě silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice. Čekejte kolony mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Po pojíždění od Cerekvice až do Litomyšle a je to na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude ráno polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer se v Čechách od západu místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
6: Ještě pod starým reprezentačním vedením se hráli čeští hokejisté čtvrtfinále mistrovství světa. Nakonec nebylo minulý týden úspěšné v utkání s Finy, ale teď už víme, kdo bude součástí nově sestaveného realizačního týmu. Už jsme věděli samozřejmě o Zdeňku Motákovi a taky Pavlu Grosovi, ale spolu s nimi bude taky na střídačce české reprezentace v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem pak po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Adamčíka výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
4: Radiožurnál Sport
7: a Adam Weidenthaler.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
2: Velká senzace a velký úspěch se povedl českým volejbalistkám hned na úvod Ligy národů, protože v čínském Nankingu porazili právě domácí výběr, tedy Čínu, 3-0 na sety. Favoritky překvapily prakticky bezchybným a skvělým výkonem. My si o tom teď chceme povídat s univerzálkou národního týmu Monikou Brancuskou. Hezký den, díky za váš čas a gratulujeme do Číny.
3: Dobrý den, děkujeme moc.
2: První zápas jste tedy zvládli vítězně, tak v čem se vám to utkání proti domácím Číňankám povedlo vůbec nejvíc?
3: Já si myslím, že nám hodně pomohlo, že jsme s nimi hráli už jeden přípravný zápas, ve kterém jsme byli teda hodně ztracený, protože jsme o nich nevěděli vlastně vůbec nic, ale tentokrát se nám dařilo dobře zatlačit na servisu, tím pádem nemohli zas tak dobře kombinovat a hrát tu svoji rychlou hru a povedlo se nám dobře odblokovat kůly a to byl základ úspěchu.
2: Takže dobrá taktická příprava, to je klíč k úspěchu v podstatě obecně, dá se říct, ve volejbalovém utkání, když jste povídala o tom porovnání první zápas, druhý zápas.
3: Řekla bych určitě a myslím si, že nám to taky to první utkání přípravný dodalo odvahu, že s nima můžeme hrát poměrně dobře. To jsme sice nevyhráli, ale dokázali jsme si, že můžeme hrát zase tenhle velký volejbal. Je to trochu nervózní, protože to zase začátek, ale myslím si, že se to bude ještě zlepšovat.
2: Jaká je aktuální atmosféra ohledně Ligy národů právě v Číně? Je to přece jenom pro českého fanouška trochu asi nepředstavitelné prostředí, tak vemte nás trošku za kulisy.
3: Tak je to Čína, takže je to takový trochu zvláštní tady, ale teď u nás v týmu je atmosféra velmi dobrá. Myslím si, že rozhodně tuhle výhru nikdo nečekal, rozhodně ne takhle jednoduchou, ale je to taky tvrdá dřina, protože už zítra hrajeme poměrně brzo hned další zápas s Polkama.
2: Polky, jaký to je tým? Měl by vás potrápit trochu víc než Číňanky? Jak to teď vidíte po té dnešní senzační výhře 3-0 na sety?
3: Já si myslím, že Polky nás hodně potrápějí. Doufám, že sebereme všechny síly, co budeme mít a zase předvedeme jen ten nejlepší volejbal a uvidíme, na co to bude stačit.
2: Monika Brancuská, univerzálka české volejbalové reprezentace s námi na Radiožurnálu Sport na trase Česko-Čína, to je tedy spojení, které teď se snažíme malinko obnovit, ale zdá se, že znovu funguje. Manažer Miloslav Javůrek mluvil o tom, že se český tým chce v soutěži hlavně zachránit, tak nemění se to teď po té senzační výhře nad Čínou?
3: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily, pořád jsme poměrně malá země, samozřejmě je dobrý mít velký ambice, ale ta konkurence je veliká, tohle byla senzační výhra, myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to VNL udržet.
2: To říká Monika Brancuská, univerzálka české volejbalové reprezentace, která zvládla vstup do volejbalové Ligy národů velmi dobře, protože Čínu porazila 3-0 na sety. Moniko, moc díky za rozhovor, mějte se fajn.
3: Děkujem, taky pěkný den.

V Radiožurnálu Sportu už jsme vám to taky několikrát říkali, ale hokejisté Vegas Golden Knights otevřeli vítězně finálovou sérii Stanleyova poháru díky rozhodující trefě Tomáše Hertla, takže hostující tým vyhrál na ledě soupeře na ledě Caroliny a může se celkem s klidem chystat na ten druhý duel. Mimochodem uvidíme, kde se nakonec Tomáš Hertl umístí, co se týče nejproduktivnějších Čechů v historii finále Stanleyova poháru. Zajímavou tabulku vydal český profil NHL na svých sociálních sítích. Vůbec nejproduktivnějším Čechem ve finálové sérii je v 26 zápasech Patrik Eliáš, tedy nový generální manažer národního týmu. Hezky to koreluje, hezky to vyšlo. 19 bodů ze 26 zápasů. Druhý za ním jeho někdejší spoluhráč z New Jersey, 16 bodů ze 30 zápasů, měl Petr Sýkora, který tedy si zahrál finálovou sérii i třeba v barvách Pittsburghu. Na třetím místě pak Ondřej Palát s 15 body ze 23 zápasů. Ale to logicky ukazuje, že nejproduktivnější hráči jsou ti, kteří se dostali do finálové série o Stanleyův pohár minimálně třikrát. Tomáš Hertl zatím při své druhé účasti, poprvé to v barvách San Jose Sharks nevyšlo. Tak uvidíme, jestli bude rok 2026 přece jenom úspěšnější pro pražského rodáka a odchovance Slávie.

Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí, jak uvedly nepálské úřady. A píše to agentura AP, podle které se jedná o historický rekord, protože horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který vzrostl na 15 000 dolarů, to je přes 300 000 korun. Připomeňme, že jarní sezóna skončila na konci května. Každé povolení na výstup Everestu tedy stojí zahraničního horolezce 15 000 dolarů, byť nebylo tomu tak vždy. Ze všech nepálských vrcholů je po Everestu asi logicky největší poptávka, a to právě ze strany zahraničních návštěvníků. Prostě každý chce stanout na nejvyšší hoře světa.

0: Zajímavost ze světového šampionátu ve fotbale, nejvíc hráčů dodá Francie. To se může zdát trochu zvláštní, když vždyť každý má stejný počet 26 nominantů. Každopádně 75 z celkového počtu fotbalistů se narodilo ve Francii, ale bude reprezentovat jiné země. Včetně samotného týmu Le Bleu se tak na šampionátu objeví téměř 100 francouzských rodáků, což je zhruba 8% všech fotbalistů, kteří jsou aktuálně na soupiskách. Čeští fotbalisté ti už se naplno ve Spojených státech připravují právě na šampionát, ale ještě než se přesunou na svou základnu v Dallasu, tak je čeká v New Jersey přípravný zápas s Guatemalou a v noci ze čtvrtka na pátek českého času. U toho bude taky Pavel Šulc, jedna z předpokládaných opor týmu na mistrovství světa.
1: Chci si to jako užít, aby mě to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ještě udělat třeba nějaký jiný úspěch.
2: Pavel Šulc vyrostl hned v premiérové sezóně v Lyonu v důležitého hráče, dával góly. A český reprezentant litoval jen zranění. Teď má další šanci ukázat se.
1: Já bych řekl, že to tak bere jako každý. Pro mě ještě, když řeknu jako výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu.
2: Právě na Šulce si ale soupeři budou dávat asi větší pozor.
1: Na tím jsem přemýšlel, ale nevím, samozřejmě budou nějakým způsobem řešit, že ho Páťu Šika, asi řekl bych jeho nejvíc, co se týče nějaký jako ofenzívy. A potom třeba mě, ale uvidíme, jak to bude. No.
2: Šikovný fotbalista zaujal fanoušky výkony, ale v současném světě sociálních sítí i svou vizáží. Výrazné oblečení a doplňky, typický účes, u kterého plánoval změnu před mistrovstvím světa.
1: Přemýšleli jsme samozřejmě nad copánkama, že si nechám udělat, taky, že si nechám narůst vlasy. Pak bylo ještě třetí možnost, že se oholím, ale to by bylo asi moc, aby si pak lidi neříkali, že jsem se sem přijel hlavně ukazovat a nehrát fotbal.
2: A na sociálních sítích získala popularitu i Šulcova kočka Franta, která s ním bude alespoň na dálku i při zápasech.
1: Mám tam připravený, že na jedný kopočce mám vlastně jakoby Frantu jako kočku jméno a na druhý mám Nateli přítelkyni, takže si to budu dávat ještě na Instagram.
2: A co přítelkyně řekla českému reprezentantovi před cestou na světový šampionát?
1: Že budu chybět měsíc, ale samozřejmě ať se mi daří a že je to jako, že to je úžasný.
2: Říká Pavel Šulc, který by měl patřit k důležitým hráčům fotbalového národního týmu na mistrovství světa. Z New Jersey, Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin a 30 minut. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. Šéf hnutí Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se SPD odvolá. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislosti, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tunde Barta Radiožurnálu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat dalšímu jednání. Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Vyšegrádské čtyřky s Francií a Německem. Péter Maďar to řekl v Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Maďarský premiér přijel do Paříže z návštěvy Berlína, ještě předtím byl v Polsku a Bruselu. A moravský vysílač Koyál nebude zítra ráno a odpoledne v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 do 16 hodin. Lidé na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Dostupné nebudou ani další veřejnoprávní stanice, vysílané prostřednictvím technologie DAB+. Sport. Světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále dvouhry. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vyřadila Ruska Diana Schneiderová po obratu 2-1 na sety. 22-letá Schneiderová se o účast ve finále utká s dalším překvapením turnaje, polskou tenistkou Majou Chvalinskou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpala D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Brzdí se na 175. kilometru v obou pruzích a táhne se to až do Brna k omezení. Osobním se zdržíte u Brna až půl hodiny kamionem delší dobu. Provoz vázne na D1 i za Prahou směrem do Brna. Na od 15. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete asi 15 minut. Na Pražském okruhu velké kolony před sjezdem na Ořech, delší ve směru z letiště na D1. Od Zličína je to asi na půl hodiny. Ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou, a to zhruba od 8. kilometru, tam postávají hlavně kamiony. Na okruhu dejte pozor i ve směru z D1 na letiště na 15. kilometru za sjezdem na Lochkov, nehoda v prostředním pruhu a brzdí se prudce. Silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice hlásíte kolony mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Po pojíždějí od Cerekvice až do Litomyšle a je to na 25 minut. Ještě do Horažďovic, silnice 169 z Horažďovic do Rabí je zavřená. Vyprošťují tam nákladní auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, zítra čekejte polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne večera se v Čechách od západu místy přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Takové byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud nás budete poslouchat zítra v dopoledních hodinách nebo možná okolo poledne, tak už možná uslyšíte novinky ohledně valné hromady Fotbalové asociace České republiky. Tahle řádná valná hromada na rozdíl od loňského roku bude nevolební a tentokrát bude mít na programu včetně procedurálních úkonů celkem 19 bodů. Mimo jiné se bude schvalovat úprava stanov a taky odměna pro místopředsedy Fotbalové asociace. Co se týče dnešního programu Radiožurnál Sport, tak pro vás ještě máme spoustu zajímavých příspěvků a taky jeden, řekněme, takový přímý přenos, minimálně tedy pravidelné vstupy z basketbalového finále s pořadovým číslem 2, protože basketbalisté Nymburka znovu přivítají Pardubice. Hrát se začne za necelou hodinku a půl. Nymburk to první utkání na svém hřišti vyhrál.

0: 16 hodin 42 minut opatrně, pakliže někam cestujete. Jako o fotbalistech z duší umělce se občas mluví o různých kreativních hráčích s vynikající technikou, ale my vám teď ukážeme příklad, kdy se stal skutečný umělec z fotbalisty, který měl na hřišti úplně jiné úkoly. Je tu pravidelné středeční povídání o současném životě bývalých sportovců a dnešním protagonistou bude stoper Jody Kredok ve studiu. O něm řekne víc Alena Benešová. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Na úvod prosím přibliž Kredokovu sportovní kariéru.
1: Je to anglický stoper narozený v roce 1975 a už je možná trochu zapomenutý. Nikdy nehrál za reprezentaci a vlastně ani nepatřil k výrazným hvězdám. Dá se říct, že většinu kariéry se pohyboval na rozhraní dvou nejvyšších anglických soutěží. 6 let strávil Sunderlandu a po jeho sestupu v roce 2003 zamířil do Wolverhamptonu, který naopak do Premier League postupoval. V tomto klubu pak strávil dalších 10 let a stal se jeho kapitánem. Část této doby byl klub nejvyšší soutěži a část strávil v druhé lize. V roce 2013 ukončil Jody Kredok kariéru.
0: Zmínili jsme, že se z něj stal umělec, tak čemu se tedy tenhle umělec věnuje?
1: Ještě když hrál, tak začal malovat obrazy, měnit prostředí hlučných stadionů a kolektivu v šatně za klid u malířského plátna. Pro něj prý znamenalo určitou formu terapie a taky reakce na to, že v roce 2002 náhle zemřel Kredokův 4měsíční syn. Ve volných chvílích se tedy schovával do ateliéru, kde při poslechu klasické hudby maloval portréty. Po konci kariéry dostal od Wolverhamptonu nabídku zapojit se do trénování mládežnických týmů. Tuto možnost ale odmítl a začal se malování věnovat naplno. V ateliéru podle vlastních slov tráví každý den až 10 hodin.
0: Tak to je pořádná práce Jodyho Kredoka. Jak tedy ta jeho výsledná díla vypadají?
1: I při malování zůstává bývalý stoper spojený s fotbalem a maluje především portréty fotbalistů, při kterých zachycuje jejich emoce. Maluje třeba hráče při oslavách gólů, při hádkách s protihráči a podobně. Někdy jde o malé formáty podobné kartičkám, které si vyměňují sběratelé, jindy jde o velké obrazy v nadživotní velikosti. Občas ale Kredok maluje taky různé historické postavy a někdy od portrétů úplně odbočí a věnuje se přírodě. Svá díla pravidelně prezentuje na Instagramu, takže se na ně může podívat kdokoliv.
0: Z fotbalisty se stal malíř. Příběh Jodyho Kredoka nám přednesla ve vysílání Radiožurnálu Sport Alena Benešová. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 45 minut.

0: Dvěma českým mimořádným golfovým nadějím se v tomto měsíci, v tomto týdnu daří. Filip Jakubčík, ten získal členství na zámořské Korn Ferry Tour, a Veronika Kedroňová bude na US Women's Open debitovat na majoru. To teď probereme s Krištofem Kousalem. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Jakubčík i Kedroňová jsou studenty amerických univerzit, za mořem tedy sbírají sportovní úspěchy, tak pojďme nejprve na Filipa Jakubčíka.
1: Ano, student posledního čtvrtého ročníku Arizonské univerzity podával po celý ročník skvělé výkony a probojoval se díky tomu na prestižní šampionát univerzitního systému NCAA. V kalifornském městě Carlsbad bojoval až do posledního kola dokonce o vítězství, které by mu zajistilo start na slavných turnajích Masters a US Open, ale to jenom za předpokladu, že by si do příští sezóny udržel amatérský status. To se ale nejspíš nestane, protože letos absolvuje a plánuje přechod mezi profesionály.
0: Bude to nějaké dilema pro Filipa Jakubčíka?
1: Nakonec ne, protože na šampionátu NCAA nakonec skončil čtvrtý, ale díky tomu udržel stejnou pozici i v celkovém hodnocení žebříčku PGA Tour University. Hráči umístění na druhé až desáté příčce tohohle pořadí získávají právě kartu na Korn Ferry Tour, tedy na druhou zámořskou ligu, kde se tak Jakubčík může připojit k Petru Hrubému, ten na ní minulý rok tak říkajíc prorážel cestu jako první Čech a letos tam hraje druhou sezónu, byť s podmínečným statusem a nemá na svém kontě tolik startů. Tento týden tam odehraje šestý turnaj, ale to se mu tam navíc moc nedaří. Na žádném z předchozích podniků neprošel katem.
0: Ve třetím ročníku na státní univerzitě v Kentu je Veronika Kedroňová, ta se představí od zítřka na ženském US Open, tak jaká je její cesta?
1: Ona si účast uhrála v kvalifikaci na začátku května na hřišti v New Albany. Jako jediná ze 78 hráček zahrála v součtu dvou kol pod par a celou kvalifikaci ovládla. Vítězka čtyř turnajů této univerzitní sezóny tak poměří síly s nejlepšími golfistkami na světě. Turnaj kategorie Major si zahraje jako třetí Češka po Kláře Davidson-Spilkové a Sáře Kouskové. Do turnaje na hřišti Riviera Country Clubu vstoupí zítra před 23. hodinou českého času.
0: Říká v golfovém magazínu Krištof Kousal. Děkujeme za informace.
1: Není zač, naslyšenou.

Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici, hvězdu pražského světového poháru, v lezení tedy Adama Ondru nadchla. Čtyřnásobný mistr světa očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra, alespoň to tedy řekl při dnešním setkání s novináři před tou čtvrteční kvalifikací. My právě u světového poháru v lezení budeme taky na radiožurnálu Sport, stejně jako vás se můžu pozvat znovu na basketbalové finále číslo 2 mezi Nymburkem a Pardubicemi, začne se už za hodinku a pár minut. K tomu znovu u toho budeme s radiožurnálem Sport taky. No a třeba zítra příjemná pozvánka i na desítku Pavla Horváta, čeká nás rozhovor s Michalem Fridrichem, tedy obráncem, kterého asi nejvíc máme spjatého s ostravským Baníkem.

0: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze s novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
3: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
1: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
4: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: SPD má zaplatit pokutu za předvolební plakáty, proti rozsudku se odvolá. Šéf NATO Mark Rutte přijel nečekaně do Kyjeva. Asistentem trenéra hokejové reprezentace bude Richard Král, novým generálním manažerem pak Patrik Eliáš. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: 3 miliony korun má zaplatit vládní hnutí SPD za předvolební plakáty. Podle zatím nepravomocného rozsudku spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Hnutí vinu odmítá s tím, že v roce 2024 pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Podle státního zástupce Davida Jachnického ale není svoboda slova absolutní.
7: Já jsem předkládal v rámci závěrečné řeči titulní výtisky týdeníku Der Stürmer, který vlastně zobrazoval alegorie, které byly v té době taky považovány nebo označovány za pravdivé, které směřovaly vůči Židům a myslím si, že nemusím v České republice říkat, kam to směřovalo.
6: Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna s rozsudkem nesouhlasí a odvolá se proti němu. Obžalobě čelí také předseda hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Česká federace potravinových bank plánuje rozšířit síť výdejen potravinové pomoci. Lidí v nouzi podle jejich dat přibývá. Federace teď má 261 mobilních výdejen ve 230 městech.
8: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
9: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
10: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
9: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
11: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
9: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělství.

0: zástupcům haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června.
1: Sport. Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Král a jako generální manažer Patrik Eliáš. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání.
2: Nastupující hlavní trenér Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grosem si Richarda Krále vybrali sami. Výkonný výbor jejich volbu schválil. Král v minulosti koučoval extraligové Pardubice a Mladou Boleslav. Generálního manažera Jiřího Šlégra nahradí další reprezentační legenda Patrik Eliáš, který v posledních třech letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slávii Praha. Celý realizační tým má u národního týmu dvouleté smlouvy. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: České volejbalistky zahájily senzačním vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou novou sezónu elitní ligy národů. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili Češky poprvé v historii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony brzdí na 175. kilometru, osobní auta o kus dál a je to až do Brna k omezení. Osobním autem se zdržíte asi 20 minut. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší kolona, větší zdržení je ve směru z letiště na D1, aktuálně asi na 20 minut. Plus je tam ucpaná ještě plzeňská dálnice D5 na příjezdu k okruhu. Kolona a hlavně kamionů se senuje už od 8. kilometru. Provoz vázne i na výjezdu z Prahy směr letiště. Opravují tam kruhové objezdy u letiště a kolona z Prahy je na 10 minut. Ucpaný je pak i sjezd k letišti. Jinak v Praze silný odpolední provoz musí regulovat vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Třeba Povltavská směr Blanka je plná už z Libně. Velké kolony jsou taky v Patočkově ulici, v oblasti Dejvic i v Radlické do centra. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, zítra pak bude ráno polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne večer se v Čechách od západu místy přidají přehánky. Teploty 23 až 27, na západě Čech jen kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
5: Hezké středeční odpoledne. Věřme, že bude hezké, stejně jako podvečer pro české basketbalistky ve hře 3-3, protože ty se právě chystají na své třetí vystoupení na světovém šampionátu v polské Varšavě. České basketbalistky už dokázaly porazit domácí Polsko a prohrály s Nizozemskem, takže v pětičlenné skupině je čekají ještě dva zápasy. Za malou chvíli proti Azerbajdžánu a potom večer po 8:30 duel s Madagaskarem. Češky potřebují být na prvních třech místech skupiny, aby si zajistili postup do vyřazovací části, a kdyby skupinu dokázali i vyhrát, tak by šli tedy rovnou do čtvrtfinále. Budeme samozřejmě jejich počínání sledovat, no a za malou chvíli už si dáme náš pravidelný odpolední rozhovor. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
6: a Filip Šedivý.

0: Je 17 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a další minuty budou patřit našemu odpolednímu rozhovoru. Jeho hostem bude tentokrát bývalý fotbalový rozhodčí Jan Jílek. Možná nevíte, že i v době, kdy patřil mezi elitní české sudí, byl starostou jedné z jeho českých obcí. K mikrofonu Jana Jílka pozval reportér Kamil Jáša.
1: Bývalý fotbalista, fotbalový rozhodčí, fotbalový funkcionář, dokonce předseda jeho českého krajského fotbalového svazu, fotbalové asociace České republiky. Starosta Holašovic a Jankova, zapomněl jsem na něco?
2: Ne, asi ne. Taky manžel, rodič, podnikatel, víceméně, přesně tak.
1: Jak se vám daří?
2: Daří se mi fajn, prostě je to trošku jiný, maličko bez fotbalu víc, trošku jiné aktivity, ale je to fajn.
1: Já bych se ale právě toho fotbalu rád držel. 15 sezon s Píšťalkou, předtím fotbalová kariéra, jak to všechno začalo?
2: 15 sezon s Píšťalkou v lize, ale celkově to bylo 25 let s Píšťalkou. Kariéra začala tak, že mi víceméně v Netolicích divizi zlomili nohu.
1: Jak začal vůbec váš vztah k fotbalu? Jako malý žáček jste hrával fotbal?
2: V Jankově, ano, tačka mě přived k fotbalu, jak to na vesnici bývá. Tačka byl dlouholetý hráč Jankova a prakticky tam nic jiného nebylo možné v té době.
1: A pak se pokračoval ve fotbalové kariéře?
2: Jsem víceméně hrál za dva kluby, chvíli jsem byl v Dynamu, ale to byla opravdu epizoda velmi krátká. Pak jsem přešel zpátky do Jankova, odteď do Netolic, do divize, když Netolice zažívají největší slávu. A tam právě jsem přihodil jako úraz, kde jsem teda chtěl u fotbalu zůstat. Nevěděl jsem ještě, jestli zůstanu jako aktivní hráč, tak jsem se rozhodl, že bych zkusil pískání. A víceméně začal jsem dělat paralelně oboje, jak fotbal, teda jak hráčskou kariéru, kterou jsem dokončoval teda v Netolicích a v Jankově a vedle toho jsem pískal.
1: Máte speciální píšťalku? Jak to vlastně vypadá na té vrcholné scéně, na nejvyšší úrovni? Máte i rezervní do zápasu?
2: Ano, mám rezervní píšťalku, nebo měl jsem rezervní píšťalku. Je to píšťalka, která byla hodně okousaná, hodně zvaný je ta, ale jsem pískal na Foxky, to znamená, byly ještě další jako druhý.
1: Značka Píšťalek.
2: Ano, Fox 40 a byly Tornáda a další značky. Jsem pískal na Foxky a vždycky prostě jsem měl dvě píšťalky u sebe. Měl jsem mi samozřejmě dvoje karty, zápisníky, tušky. Co se mi stalo i, že mi píšťalka vypadla. Vypadly mi propisky, vypadly mi i karty. Dokonce jednou jsem byl rád za ty náhradní karty, protože jsem si zapomněl v kabině. Takže jo, prostě bylo různých příhod a jiného, které se v té mojí kariéře staly, které by asi vydali na nějaký jako pěkný příběh.
1: Třeba dojde i na knihu. My se často ptáme fotbalistů na jejich nejvydařenější sezónu, nejpovedenější zápas, nejkrásnější gol, který si pamatují třeba celý život. Máte nejpovedenější zápas, co by rozhodčí?
2: Tak určitě jako těch zápasů bylo poměrně jako hodně. Vždycky ty zápasy, kdy se v rozhodčích nemluví, tak byly povedený. Když se pak mluvilo o rozhodčích nebo o mě, to bylo vždycky jako spíš k horšímu. Ale mám jako hezký vzpomínky na exponované zápasy Plzeň Sparta, samozřejmě derby Sparta Baník nebo Baník Sparta, to je opačně. Byly tam hodně vyvrocené utkání, kdy se hrálo o titul Mladá Boleslav Sparta. Boleslav tenkrát byla mistrem, dokonce porazila Spartu 2-0 na tom malém stadionu v Boleslavi. 5000 oficiálně lidí, tak jich bylo snad 8 nebo 9 tisíc. Tam to bylo prostě fantastický. I na mezinárodní scéně byly krásné věci, třeba vrcholový turnaj U17, mistrovství Evropy. Byly tam některé zápasy před kole kvalifikací UEFA, velmi exponované utkání v Bělehradě, kde bylo víc policajtů než diváků. Takže byl tam fakt jako, musím říct, že to jsou jako hezký zážitky.
0: Říká bývalý fotbalový rozhodčí Jan Jílek. Za malou chvíli budeme na Radiožurnálu Sport v rozhovoru s ním pokračovat a dojde třeba i na neslavný závěr nejslavnějšího zápasu České ligy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin 17 minut a na Radiožurnálu Sport pokračujeme v rozhovoru s bývalým fotbalovým rozhodčím Janem Jílkem, který v 15 ligových sezónách odřídil v nejvyšší soutěži celkem 209 utkání. Byla mezi nimi i derby mezi Spartou a Slávií. Jan Jílek pochopitelně sleduje fotbalové duely i po ukončení rozhodcovské kariéry. Po nadstavbě, kdy v Edenu vnikli na trávník diváci a zápas zůstal nedohraný, se Jan Jílek v rozhovoru s Kamilem Jášou zastal kolegy Roučka.
1: Tam jsou dva pohledy. Samozřejmě ten pohled pravidlový, správný, všichni jako říkají, že rozhodčí to měl přerušit nebo měl víceméně reagovat na tu situaci, což ten postup asi jako určuje tak správně, ale podle mého názoru tam sehrálo roli několik věcí. Byla podceněná příprava na utkání ze strany bezpečnostního manažera a pořadatelské služby ze strany Slavie. Možná rozhodčí nepředpokládal, že by se něco takového mohlo stát. Nebyla tam dostatečná komunikace a příprava prevence, jak postupovat před tím, protože tam je prostě doporučený přesný postup, jak v takovém případě postupovat. A já vlastně jsem se zastal Karla Roučka z toho důvodu, že jsem říkal, já jsem tam na tom hřišti stál. V téhle situaci dovedu pochopit, proč on to nepřerušil. Odehrávaly se dvě věci jako dohromady. Samozřejmě fanoušci Slávie, který se stoupili vlastně do bezprostřední blízkosti hrací plochy. A druhá věc bylo to, že Slávie v deseti tahala nohy, Sparta chtěla dát góla, aby co nejvíc nepříjemnila oslavy titulu Slávii. V tu chvíli ten rozhodčí tkání nastavuje o nějakých 8-9 minut. V tenhle moment, kdy jakoby prostě ta Sparta tlačí, on by to přerušil. Podle mýho názoru Slávie dostane jakoby prostě šťávu, protože to by trvalo 15 až 20 minut, než by se to srovnalo. Tam by museli prostě nastoupit pořadatelská služba, ty těžkooděnci, a v tuhle chvíli jako na rovinu říkám, že to by prostě bylo, hrálo by to do karet Slávie. Sparta by vypadla z tempa a bylo
2: naprosto
1: by to...
2: Naprosto by to změnilo celkově závěru zápasu.
1: Tak. A jestli si jako pamatujete, jenom Tomáš Rosický vlastně zkritizoval Karla Roučka 14 dní předtím na Bohemce a teďkon Karel se dostává do stejné situace. Pod tlak, Sparta, jo, opakovaně a tak dále, a tak dále. A může to fakt jako ovlivnit jako prostě všechno. Takže já ho jako trošku chápu z toho rozhodcovského hlediska, že to nepřerušil, protože podle mě nikdo nepředpokládal, že by se tohle mohlo stát.
2: Určitě sledujete vývoj dění Dynamo České Budějovice. Konec konců zahrál jste si i za ten klub. Tak co tomu říkáte? Vypadá to na dvě Dynama.
1: To samozřejmě je smutný příběh. Na druhou stranu, jako to vyústění, který tady je, není určitě neprospívá nikomu. Já bych se přikláněl na to, aby se to dokázalo vyřešit co nejrychleji racionální cestou, protože ten klub je prostě jeden a ta tradice jedna. Já samozřejmě fandím především fotbalu a především tomu, aby se to vyřešilo kultivovaně a řeknu na rovinu teďkon už takzvaně za zavřenými dveřmi a prostě přišlo se s prohlášením, že ta situace je pod kontrolou a že ten klub a Dynamo bude pokračovat v Českých Budějovicích, bude to tradiční klub, protože má fantastickou mládež, dneska má obrovskou podporu kraje a města, což je z mýho pohledu obrovský benefit, který je potřeba jako docenit a navnímat, protože tohle nikdy nebylo a ta připravenost toho města a kraje vůbec jako tomu pomoct, podle mýho názoru nahrává tomu, aby ta situace se vyřešila ku prospěchu především fotbalu a fanoušků tady v Českých Budějovicích. Já jsem o tom přesvědčený, že se to podaří.
2: Díky moc za odborné postřehy a sejdeme se někde na fotbale.
1: Děkuju moc a děkuji za pozvání.
2: Hostem u mikrofonu byl bývalý prvoligový rozhodčí Jan Jílek z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Neuvěřitelnou výhrou, jak ji označili samotné české volejbalistky, vstoupil národní tým do Ligy národů, ve které mezi elitou loni debitoval. Svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose v Nankingu porazili domácí Čínu po setech 2x25-20 a 26-24. Češky tak porazili šestý nejlepší tým světového žebříčku a skvěle se naladili na další pokračování, protože už zítra dopoledne našeho času nastoupí proti Polkám, potom se v Nankingu utkají v pátek s Belgií a v neděli s Thajskem. Následně se české volejbalistky přesunou na Filipíny a potom také do Bělehradu. Jen doplním, že každý z 18 účastníků odehraje 12 zápasů a 8 nejlepších postoupí do čtvrtfinále, anebo 7 nejlepších, pokud tedy mezi tou osmičkou nebudou Číňanky, protože právě oni budou ten finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů pořádat. Takže místo mají jasné. No a věřme, že když to loni o kousek nevyšlo, české volejbalistky skončily při své premiéře v Lize národů na 11. příčce, tak tentokrát už do vyřazovacích bojů postoupí. Začali skvěle. Na domácí Čínou vyhráli 3-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Světová tenisová jednička Arina Zabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet čtyřnásobné grandslamové šampionky se postarala ruská Diana Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Schneiderová si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum a o finále se utká s další debitantkou, polskou tenistkou Majou Chvalinskou. A to už zítra. Aktuálně se na pařížské Antuce rozhoduje o třetím semifinalistovi mužské dvouhry. Prvními dvěma jsou Němec Zverev a náš Jakub Menšík. Kanaďan alias Félix Ožel aliasim vyhrál nad Italem Félixem Kobolim první sadu poměrem 6-4. Ve druhé vede Ožel aliasim 2-1.
1: Mikrofon se loučí i Tomáš Pancíř.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Tři členové britského královského námořnictva zemřeli při havárii vrtulníku. Nehoda se stala na jihozápadě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Příčina nehody zatím není známá. A celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubice rozehrají za necelou půl hodinu druhý zápas finále NBL. Favorizovaný Nymburk se včerejším vítězstvím 81-73 ujal vedení v sérii. Druhý duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Horažďovic. Na D1 stále kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 174. kilometru. Osobním zastavíte na chvilku pouze u Kývalky v okolí 181. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 budete až půl hodiny popojíždět v koloně před sjezdem na Ořech. Kolona je kvůli tomu i na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy, hlavně kamiony v pravém a prostředním pruhu od 8,5. kilometru. V Praze výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. V Radlické ulici kolona z Jinonic na půl hodiny. Kolona je kvůli tomu i v Patočkově ulici a tam ještě pomalejší. A velmi ucpaná je oblast Prašného mostu. Pozor, pokud z Prahy vyjíždíte směr Jílové u Prahy. V Psárech je po tragické nehodě auta s motorkou zavřená silnice 105. Jeďte přes Libeř. A ještě do Horažďovic je neprůjezdná silnice 169 mezi Horažďovicemi a Rabí. Vybrošťují tam nákladní auto po nehodě a jede se přes Budětice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci čekejte už jen málo oblačnosti, na východě bude doznívat déšť, ochladí se na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra pak bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Takové byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Po vítězství nad domácím Polskem a porážce s Nizozemskem nastoupily české basketbalistky na mistrovství světa ve hře 3-3 ke svému třetímu utkání ve skupině proti Azerbajdžánu. Dlouho to byl velmi vyrovnaný duel, dospěl tenhle zápas až do skóre 11-11, jenže v samotné koncovce už české basketbalistky Kateřina Galíčková, Lucie Svatoňová, Karolína Šotolová a Monika Fučíková nezapsali ani bod a tak české basketbalistky na světovém šampionátu 3-3 prohrály s Azerbajdžánkami 11-14. České reprezentantky tak zapsali druhou porážku ve třetím utkání. No a teď mají před sebou jednoznačný úkol. Večer po 8:30 porazit Madagaskar a to by mohlo snad stačit na postup ze třetího místa ve skupině do osmifinále mistrovství světa. Budeme českým basketbalistkám držet palce a samozřejmě vás o výsledku tohoto utkání informovat. No a pokud je o basketbal, tak tomu se naplno budeme věnovat už velmi brzy, protože za 22 minut začne druhé utkání finále Národní basketbalové ligy. Na úvod celé série mezi Nymburkem a Pardubicemi včera zvítězili obhájci titulu ze středních Čech. Nymburk si tedy připsal první ze 4 nutných vítězství k celkovému triumfu. No a dnes se tedy Východočeši z Pardubic pokusí o reparát a o odvetu. Tenhle duel ve vysílání radiožurnálu Sport tedy po 18. hodině rozhodně nebude chybět.

0: Je 17 hodin 42 minut a Radiožurnál Sport teď bude patřit lednímu hokeji. A to proto, že Tomáš Hertl zařídil vítězným gólem výhru Vegas Golden Knights 5-4 na ledě Caroliny v úvodním zápase finálové série playoff NHL. Bavit se tedy teď o úvodním souboji o Stanley Cup, o té poslední sérii téhle sezóny budeme s Krištofem Kousalem. Krištofe, vítej.
1: Hezké odpoledne, Tomáš Hertl se prosadil necelé 4 minuty před koncem třetí třetiny. Mezi kruhy ho našel spoluhráč Colton Sissons a český útočník mířil přesně k tyči. Hertl tak Vegas vystřelil první bod ve finálové sérii playoff NHL a takhle gól odchovance pražské Slavie popsal komentátor televize ESPN. Hertl into the dot to Sissons. Back for Hertl. He scores! Tomáš Hertl! Then it's 5-4 Vegas! V letošním playoff NHL to pro Tomáše Hertla byl čtvrtý gól, k tomu zatím přidal 6 asistencí.
0: Když se tedy vrátíme, Krištofe, k tomu prvnímu zápasu, tak do něj na domácím ledě Lenovo Centra, jak se jmenuje Arena Caroliny, vstoupili právě domácí Hurricanes.
1: No, hráčům Caroliny patřil úvod zápasu, už po 25 sekundách otevřel skóre Ehlers a dánský útočník pak dokonce ve 13. minutě po samostatném úniku zvýšil i na 2-0. Pak se postupně obraz hry vyrovnal, stejně tak jako skóre a prodloužení nakonec odmítl v 57. minutě jediný Čech v sérii o Stanley Cup. Tomáš Hertl přitom v sezóně dlouho hledal střeleckou formu a měl i zhruba dvouměsíční období, ve kterém 29 zápasů v řadě neskóroval. A negativní sérii pak ukončil až v playoff proti Anaheimu a český útočník po prvním finálovém zápase popsal klíčový telefonát. Tell my old teammate who
2: called me actually Joe Pavelski, you know, and I dost mi pomohl bývalý spoluhráč Joe Pavelski, který byl skvělým střelcem a v zápasech toho hodně prožil. Zavolal mi, mluvil se mnou o tom, co je potřeba udělat a hned další den jsem dal gól. Bylo to od něj moc hezké.
1: Říká Tomáš Hertl, který hraje podruhé v kariéře v finále o Stanley Cup. Naposledy ho hrál před 10 lety a tam neuspěl v dresu San Jose proti Pittsburghu.
0: Je to přesně tak, po 10 letech a ve 32 se Tomáš Hertl tedy do poslední série sezóny vrátil. Zajímavé je, že mu v dresu Vegas Golden Knights dělá kapitána muž, se kterým se jako s jediným v kariéře v NHL popral v roce 2021, tedy schodil rukavice proti Marku Stonovi. No a asistentem trenéra Johna Tortorelli je jeho bývalý dlouholetý spoluhráč ze San Jose Joel Ward. Takže takhle se ty hokejové vody mění, ale jedno tedy věřme, že zůstává Tomáš Hertl důležitým hráčem svého týmu dříve San Jose, teď tedy Vegas Golden Knights a střelcem vítězného gólu v prvním finále Stanleyova poháru 2026. Vegas tedy vede nad Carolinou 1-0 na zápasy. Druhý duel se bude hrát v pátek nad ránem našeho času, konkrétně od 2 hodin a 20 minut. No a jak ten druhý souboj mezi Hurricanes a Golden Knights dopadne, o tom našem pátečním ranním vysílání samozřejmě uslyšíte. Teď jsme první finále Stanley Cupu probrali s Krištofem Kousalem. Krištofe, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Je středa 3. června, tak můžeme, myslím, s klidným svědomím říct, že se blíží světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou ti nejlepší závodníci planety bojovat v areálu v Troji, tedy na klasickém místě, od pátku až do neděle. No a mimořádná událost to bude také pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v Tedražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antony, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Fakt jsem se hrozně snažila přes tu zimní přípravu a znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že s Toničkou jsme schopní jako rozlišovat vlastně osobní život a sportovní život, takže si myslím, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
3: Přijde se sestra podívat a zafandit?
2: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
1: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
4: Ale rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
1: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
5: První věc, co jsme udělali, tak jsme ji objeli, celá naše rodina, protože tady je taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z Tedražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, oposinkovali jsme ji.
2: A hrozně jsme toto nic se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to je jako náš malý bobánek.
1: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní, nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a vlastně v průběhu těch mých jako let, co jezdím na vodě, jsem se vlastně oboma dvouma ségrama inspirovala a obě dvě mě posouvaly dál a dál, jak v tréninku, tak i v osobním životě a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na Svěťáku v Praze a no, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenko přišel s tým, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Ja som řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc s tým, že pořád ešte rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomíná. Jmeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Roční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis Standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Za 10 sekund bude 18 hodin, moment, kdy začne druhé finále mužské národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Ještě předtím, než zamíříme za naším reportérem, tak zpráva z Paříže, z místní Antuky, tenisové Roland Garros čeká na jméno třetího semifinalisty mužského singlu a zatím těžko říci, jestli to bude Kanaďan Ože Aliasim nebo Ital Koboli, protože je vyrovnáno 1-1 na sety, první sadu vyhrál Kanaďan 6-4, druhou Ital stejným poměrem. No a teď už na Radiožurnálu Sport pojďme do Nymburka, kde se tedy chystá druhé finále národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Obhájce titulu dokázali vyhrát první zápas nad vyzývatelem z východních Čech. Teď je tedy duel číslo 2, který nám přiblíží Jakub Kanta. Kubo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, 22 hodin po tom úvodním zápase, který skončil ve prospěch Nymburka 81-73, mají pardubičtí basketbalisté druhou možnost pokusit se zaskočit favorita na jeho palubovce, v jeho hale, před jeho diváky, fanoušky. Momentálně se hráči pomalu, ale jistě trousí na palubovku Nymburk, protože včera hrál v domácí bílé sadě dresů, tak dnes oblékl, nebo lépe řečeno hráči Nymburka oblékli černou sadu dresů, zatímco pardubičtí oděni dnes do bílé. V základní sestavě obhájců titulu, tedy Nymburka, který útočí na 21. titul v české lize, nechybí Jaromír Bohačík, Ondřej Sehnal, Marcos Santos Silva, obranný specialista František Rilich. No a právě mezi Marcose Santose Silvu a hostujícího pivota Zeda Kije teď hodil ceremoniální rozkok mistr světa, olympijský šampion v rychlostní kanoistice, místní slavný rodák Martin Fuxa, který si nenechal ujít tohle druhé finále. Říkal, že se na basket hodně těší, že v letošní sezóně ještě se na své kolegy sportovce ze svého rodného města podívat nebyl. Myslí si, že je to zřejmě na dlouhou dobu naposledy, také on narážel na tu stále ještě nepotvrzenou, ale velmi pravděpodobnou fúzi pražské Slávie s Nymburkem. Po 20 sekundách jako první pálí nymburští basketbalisté, ale nepřesně. Nicméně doskočili balon v útoku a tak Ondřej Sehnal teď může se pokusit ohrozit pardubický koš, ale bude se muset prodrat z levého rohu hřiště až do podkošového prostoru. Tam ho nepustil Lukeš a tak vystřelil Sehnal z trochu větší vzdálenosti za dva body a protože to nebyla úspěšná střela, tak na konci první minuty stále platí stav 0-0, včera úvodních 5 bodů Nymburka a tedy rychlé vedení 5-0 zařídil František Rilich. Dnes je ten začátek zápasu trochu jiný, o něco opatrnější na

0: body hráčů, body týmu a také osobní chyby. Další ztráta, teď laciná hodně v podání nymburských basketbalistů, znamená, že se hra bude stěhovat zase honem rychle na druhou stranu. 8 minut a 49 sekund zbývá odehrát z první čtvrtiny. Stále ještě nikdo nedokázal smazat nulu na tom svém kontě. Nymburští basketbalisté se dostali k míči a už jsou na útočné polovině. František Rilich střílí dlouhou dvojku, ale byl hodně těsně bráněný. Tohle byla hodně špatně zvolená střela, také podle toho tak vypadala. Protože nejen, že netrefil obroučku, ale použil příliš hodně síly, netrefil ani desku. Ten míč zleva střílený a přeletěl obroučku doprava a skončil v zámezí. Teď už ale jeden z lídrů hostující ofenzivy, tedy nejužitečnější hráč základní části Jamonda Bryant na útočné polovině, předává balón svému krajanovi Bonemovi, ten mu vrací nájezd od pravé postraní čáry Bryanta, končí dvěma body. Takže na konci druhé minuty se pardubičtí basketbalisté ujímají vedení 2-0, reaguje na to Rilich pěknou přihrávkou. Poté, co naběhl do podkošového prostoru, prakticky hlavou byl pod obroučkou, ale viděl zbíhajícího kolegu, kamaráda z podkošového prostoru, prostě svého spoluhráče, kapitána Martina Kříže, který srovnal na 2-2. Teď rychlá střela za tři body hostujícího Bonema po přechodu na ofenzivní půlku. Body nekončí tenhle jeho střelecký pokus, ale protože Santos Silva fauloval, tak Bonem už teď stojí na čáře trestného hodu a tak jakoby na nečisto bez míče už si zkouší, jak za malou chvíli pošle tu svoji úvodní šestku na koš, no a budou celkem tři, pokud jsem dobře viděl, signalizaci hlavního rozhodčího, kterým je dnes Jan Baloun. První trestný hod Bonhem proměnil, k dispozici by měl mít tedy ještě dva, protože byl faulovaný za tříbodovou línii. Druhý pokus v podání tohoto amerického basketbalisty Roberta Lee Bonhema také končí v obroučce, takže dvoubodové vedení Pardubic na začátku třetí minuty druhého finále, kdy prohrávají hosté v sérii 0-1, ale teď už vedou 5-2, protože Bonem proměnil i ten třetí nařízený trestný hod a teď už brání Sehnala, snaží se mu zablokovat cestu na útočnou polovinu, to se mu ale vůbec nepovedlo. Sehnal tak vybízí ke skórování ve vymezeném území postaveného pivota Santose Silvu, ten z dobré pozice jednoruč nedostal balón do obroučky, ale byl faulovaný Bonem, autor tří pardubických bodů, si připisuje první osobní chybu a bude se vyhazovat spod nymburského koše v polovině třetí minuty, kdy jsou u míče nymburští a prohrávají s Pardubicemi 2-5. Ondřej Sehnal uvádí míč do hry a vybral si přihrávku o zem Jaromíra Bohačíka, který z vrcholu tříbodového území zbíhal směrem do levého rohu, ale srazil se tam s jedním z protihráčů. Tuším, že to byl Luboš Kovář, ano, už mu tam bliká osobní chyba. Přišlo mi, že se nějak zaklínili nohama a nakonec oba skončili.
1: 18 hodin 7 minut posloucháte přímý přenos druhého utkání finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Než se vrátíme zase na tenhle duel, tak jedna aktuální tenisová zpráva. Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, kterého trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnů nezahraje. Davis Cupový reprezentant na svém instagramovém účtu uvedl, že má v levé noze trhlinu. Macháč doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. Nutno podotknout, že Tomáš Macháč laboruje se zánětem paty už několik týdnů. Minulý týden v utkání druhého kola grandslamového Roland Garros proti Němci Alexandru Zverevovi se nechal ošetřovat a utkání nakonec prohrál 0-3 na sety. Pak ještě po boku krajana Matěje Vocela zvládl jeden zápas ve čtyřhře, ale z dalšího průběhu pařížského turnaje musel tedy Tomáš Macháč odstoupit. V Paříži se samozřejmě stále ještě hraje, aktuálně tedy probíhá třetí čtvrtfinále mužského singlu, ve kterém proti sobě nastoupili Kanaďan Felix Ogier Aliassim a Ital Flavio Cobolli. Vyrovnané skóre 1-1 na sety. Ogier Aliassim vyhrál úvodní sadu 6-4, druhou Cobolli stejným poměrem. Teď na začátku třetí sady si oba dva dokázali pohlídat svůj servis a skóre je tedy vyrovnané 1-1.

0: A večerní čtvrtfinále, to poslední, obstarají mezi muži Italové. Bude to tedy výhradně souboj kamarádů z Apeninského poloostrova. Proti sobě půjdou Mateové, Berrettini a Arnaldi. No a nás samozřejmě bude potom hodně zajímat páteční program v areálu Rolanda Garrose, protože to obstará se jedno ze semifinále. Jakub Menčík, jehož soupeřem bude Alexander Zverev, muž, který už si na pařížském Grand Slamu dokázal finále zahrát. Tak doufejme, že tentokrát si to nezopakuje a že poprvé v kariéře se mezi nejlepší dva hráče Grand Slamového podniku dostane český tenista Jakub Menčík. Samozřejmě u toho budete tedy v pátek v přímém přenosu, stejně jako teď budete v přímém přenosu u pokračování finálového souboje číslo 2 v národní basketbalové lize mužů mezi Nymburkem a Pardubicemi. Pokračuje reportér Jakub Kanta.
1: V polovině čtvrté minuty se Nymburk dostává poprvé ve druhém finále do vedení. Momentálně je to z jeho pohledu 7-5 a to proto, že od toho stavu 2-5 se jednou za dva body prosadil František Rilich. No a před malou chvílí z levého křídla zakončil přesně za tři body střídající rozehrávač Chorvat Goran Filipovič. Proto tedy Nymburk v drobném náskoku dvoubodovém zatím nejvyšší vedení, stejně tak tři body zatím maximálně měli k dispozici hostující pardubičtí basketbalisté. Na konci čtvrté minuty to ale budou ti nymburští v černých dresech, kteří rozehrávají za vlastní koncovou čárou. Filipovič už se díky driblinku přesunul na útočnou polovinu, tam si přihrál, rychle vyměnil balon s křížem a zatímco Filipovič zůstal na pravém křídle, tak nymburský kapitán přeběhl na druhou stranu hřiště, tedy na levou stranu, no ale nakonec z toho nic nebude, protože Filipovič přišel o balón, přešlápl postranní čáru a tak Bryant od levé postranní čáry si vybral Tůmu, který dribluje, Filipovič za ním trochu vlaje a využil toho Tůma k tomu, aby na sebe navázal výpomoc dalšího bránícího nymburského hráče, schodil balón dolů do podkošového prostoru na Luboše Kováře, který se dokázal prosadit. 7-7 snižuje, tedy ne snižuje, ale vyrovnává tenhle pardubický pivot. No a protože se provinil proti pravidlům nymburský basketbalista, tak bude moct ještě házet český reprezentační pivot, řekněme spíš z toho širšího výběru. Ještě jednu šestku jeho pravačka teď zacílila naprosto přesně. Luboš Kovář posílá zpátky Pardubice do vedení 8-7 v začínající páté minutě první čtvrtiny. Tady máme další střídání na nymburské straně. Poprvé si jde zahrát nejenom JT Shumate, ale také Matěj Svoboda, který je právě před malou chvílí přihrál Jaromíru Bohačíkovi. Ten se teď vyhl dvěma bránícím hráčům, Lukešovi a Švrdlíkovi, kteří k němu na půlce přišli, aby ho nepustili na útočnou polovinu, třeba ho donutili k tomu udělat krok zpátky, tím by Nymburk přišel o balon a jestli se nepletu, tak právě to se teď stalo. Bohačík si to teď ještě vysvětluje s jedním z rozhodčích, s Martinem Kučírkem, ale nic už na tomhle rozhodnutí, že rozhodčí viděli jeho vrácení se přes půlící čáru a to aniž by se míče dotkl některý z pardubických basketbalistů, to se basketu nesmí a tak jsou u balónu zase teď pardubičtí hráči, kteří v základní fázi i nad stavbě skončili za Nymburkem druhý a teď Jakub Tůma ukazuje proč, velice agresivní nájezd na levou ruku ke koši, ale jednoruké zakončení tomuhle pardubickému rozehrávači nevyšlo. Nymburk si pohlídal obraný doskok a rychle vyrazil směrem kupředu. Filipovič našel Svobodu, ten se snažil hledat v podkošovém prostoru Jacquana Lawrence, amerického pivota, který hraje první sezónu za Nymburk. Právě on teď postavil od slonu Jaromírovi Bohačíkovi, který si doběhl pro ten vyhozený míč Svobodou od levé postraní čáry. Vrací právě na levé křídlo Bohačík Svobodovi. Ten chtěl poslat míč do vymezeného území, jak říkají basketbalisté, do bedny na Lawrence. A to úplně se nesetkalo s pochopením pardubických basketbalistů. Řekl bych, že Kamil Švrdlík svojí pravou, tentokrát ne rukou, ale nohou, se do toho vložil a míč odpálil do zámezí. Nymburk tak rozehrává. Jaromír Bohačík si dal teď hodně záležet, aby při tom uvádění míče do hry bylo vidět, že když se snažil uvolnit pro tu přihrávku, tak byl faulovaný. Hodně, řekl bych, neatletický běh tam teď předvedl proto, aby zvýraznil ten nedovolený nákrok, ne nákrok, ale samozřejmě zákrok na svou osobu. Ještě si to tam stále vysvětluje právě Jaromír Bohačík s hlavním balounem. Teď tam přichází i Lukeš, ale už se bude pokračovat ve hře. JT Šumejt přihrává Lorencovi, ten vrací za trojku na Filipoviče, ten kombinuje na levé straně s Bohačíkem, který mu vrací na osu hřiště. Filipovič najíždí na pravou ruku. Celkem těžké zakončení v podání tohohle chorvatského reprezentanta znamená, že v začínající šesté minutě Pardubice vedou nad Nymburkem 8-7 a je to právě hostující Evans, kdo přenáší hru na útočné polovině už z pravé strany na levou. Lukeš nadribloval na osu hřiště na vrchol tříbodového území, kam proti němu vystoupil JT Šumejt, který tady ve středočeském klubu ležícím nedaleko Labe, tedy teď pokud se bavíme o sportovním centru, o té hlavní hale, ve které se hraje i druhé finále. V tom prvním připomínám, že Nymburk porazil Pardubice 81-73, ale pardubičtí teď už v polovině šesté minuty drží toho druhého finále nejtěsnější možný jednobodový náskok. Tůma kombinuje se Švrdlíkem, adresoval mu přihrávku do bezprostřední blízkosti koše, ale Švrdlík byl zablokovaný a je tady rychlý přechod nymburských basketbalistů do útoku. Filipovičova nepřesná trojka, ale balón ten odražený dokázal skrotit Šumejt, teď dokázal i ho poslat na koš, ale tohle byla hodně divoká střela, která nymburskými body nekončí, takže i v začínající sedmé minutě první čtvrtiny Nymburk prohrává 7-8. Evans už spolupracuje na útočné polovině s Jakubem Tůmou, které od pravé postraní čáry naběhl někam směrem k čáře trestného hodu, tedy na osu hřiště, a snažil se využít trochu prostoru na levé straně a právě, řekněme, z čáry, která označuje...
0: Je 18 hodin a 16 minut na Radiožurnálu Sport, posloucháte druhé finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Teď malá odbočka k hokeji, protože nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo po štábu Radima Rulíka od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi pak bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojze Hadamčíka výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. 56-letý bývalý útočník Richard Král se na reprezentační střídačce tedy připojí jednak k Motákovi, jeho asistentovi Grosovi a také trenérovi brankářů Jaroslavu Kamišovi, kteří byli do svých funkcí jmenováni už v polovině dubna. A stejně jako on podepsal, tedy respektive jako oni, i Richard Král podepsal smlouvu na 2 roky. No a Jiřího Šlégra na pozici generálního manažera nahradí tedy jiná legenda historie tuzemského hokeje, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru Patrik Eliáš, a i jeho kontrakt má 2letou platnost, tedy až do světového poháru v roce 2028. Teď máme středu 3. června a jdeme zpátky na basketbal. Třetí finále nejvyšší domácí soutěže mužů, respektive druhé finále, omlouvám se, mezi Nymburkem a Pardubicemi, a reportér Jakub Kanta.
1: Běží 7. minuta tohohle zápasu, Pardubice vedou 9-7, a to proto, že Jakub Tůma, postující rozehrávač, proměnil jeden ze 2 trestných hodů Pardubice, tak přišli kvůli němu do té doby 100% bilanci, i když to měli z čáry trestného hodu 4-4. 3 minuty a 7 sekund před koncem úvodní 10minutovky přichází hvist rozhodčích, a to proto, že se bude vyhazovat spod nymburského koše. Jan Balon se rozhodl přerušit hru. František Rilich už si k němu přichází pro balón a také ho dostává, a jeho adresátem je na pravé straně Sehnal. 2 metry od půlící čáry zahajuje dribbling, přihrává za ní na Šumejta, ten počkal, až k němu Sehnal přiběhne a předává mu míč z ruky do ruky. Sehnal teď přihrávkou bez dívání se snažil vybídnout ke skórování Lorence, to se ale nepovedlo. Pardubická obrana byla pozorná a těží z toho v rychlém přechodu do útoku. Trojka z pravé strany, Mofata, ale v koši nekončí. Tenhle hráč si ale rychle doběhl do vymezeného území, pohybem si řekl od přihrávku od Zedakije, který doskočil v útoku tenhle odražený balón a vracel právě na Mofata, který sice tedy se bodově prosadit nedokázal bezprostředně na začátku 8. minuty za stavu 9-7 pro Pardubice, ale bude mít k dispozici dva trestné hody. Takže teď už je připravený, aby poslal balón na koš. No a k velké radosti tak 40, možná 50 hlavého pardubického kotle. Prostě pardubických příznivců, kteří dorazili v hojném počtu do Nymburského sportovního centra i dnes, sledují, jak Mofat proměňuje i druhou šestku. Pardubice se tak ujímají dosud nejvyššího vedení v tomhle utkání v polovině 8. minuty. Je to v jejich prospěch 11-7 v hale obhájců titulu, kteří se zatím pomaleji rozjíždí do toho utkání, než tomu bylo třeba včera, kdy si podle mě dali větší pozor na to, aby nastoupili s velkou energií po té 12-denní pauze. Tolik totiž dní museli nymburští basketbalisté čekat od hladkého postupu 4-0 a výhře nad Opavou. Postoupili ze semifinále do finále, jejich protějšci z Pardubic, tak ti si užili jen 5-denní volno, poté co v 6-zápasové sérii vyřadili vicemistry z Brna. Teď Ondřej Sehnal z čáry trestného hodu 2,5 minuty před koncem úvodní části snižuje z pohledu Nymburka na 8-11 a ještě bude střílet 1-6. Teď tam ještě komunikuje s doskakujícím nebo na doskok se připravujícím Šumejtem. Teď už ale Sehnal zahájil dribling, zvedá balon na svou hlavu a neproměňuje. Takže stav zůstává z pohledu středočeského klubu 8-11. Východočeskou akci, tedy postupný útok, teď táhne Bonem, stále dribluje, už jen 10 sekund, 14 využil a stále nikomu ještě nepůjčil balon. Teď už je to jenom 5 a je to jeho nepřesné zakončení. Tak tohle určitě není cesta, která by vedla k pardubickému úspěchu, co na druhé straně Sehnal po rychlém přechodu do útoku. Byl úplně volný za trojkou a dává. Takže přesně 120 sekund před úvodní sirénou, je to 11-11. Teď Mofat na levé straně, tenhle pardubický křídelník, přichází o balón po té, co se ho snažil přihrát na pivota Zedakije. Sehnal přes svobodu, dostal balón až do levého rohu na Rilicha, teď přes svobodu se vrátil zase na vrchol tříborového území k Sehnalovi, ten najíždí do koše. Dává, ale předtím se ozval hvist rozhodčích, 1:39 před koncem úvodní čtvrtiny si připisuje osobní chybu autor dvou bodů, hostující Ryan Everett Mofat, a posílá tak na čáru trestného hodu nymburského reprezentačního rozehrávače, kterým není nikdo jiný než Ondřej Sehnal, který se chystá se svojí dlouholetou přítelkyní Kristýnou Brabencovou na veselku a také na první přírůstek do jejich rodiny. Ondřej Sehnal teď svojí pravačkou naprosto rutinérsky posílá balon do obroučky. Balon se dotkl jen síťky, propadl s ní zpátky na palubovku. Nymburk se tak znovu dostává po druhé utkání do nejtěsnějšího vedení 12-11 a bude ho moct ještě o něco rozšířit. Sehnal, ale tentokrát jeho pokus byl příliš krátký, od přední části obroučky se ještě odpíchl do zadní části, pak se odrazil ven, a protože Rilich pak velice pěkně uvolnil právě Sehnala, který si naběhl na levé křídlo za tříbodovou čáru a trefil to naprosto přesně. Takže Nymburk vede 1:17 před koncem první čtvrtiny nad Pardubicemi 15-11. Nejvyšší vedení středočeského klubu se snaží trochu upravit hostující Svojanovský, ale on svoji dlouhou střelu za tři body nedokázal dostat do obroučky a tak je tady ještě jeden další nymburský útok, který chvíli táhl Svoboda, teď už zase sehnal přenesení hry na levou stranu přes Rilicháš úplně do rohu na Šumejta a právě tenhle americký basketbalista, který se do Nymburka vrátil po působení ve Francii v téhle sezóně, on tady působil už v té předchozí, tak posílá Nymburk do vedení 18-11 a 54 sekund před úvodním klaxonem oznamujícím konec první čtvrtiny. Je tady první oddechový čas hostující lavičky. Jan Šotnar si obere za stavu 11-18.
0: Říká Jakub Kanta v 18:24, než se začne v Nymburku znovu hrát, tak můžeme zamířit na chvilku na pražskou Štvanici, protože tam začal světový pohár ve sportovním lezení, a to kvalifikací boulderingu, a očekávání splnil nejlepší z českých lezců v této disciplíně Lukáš Mokroluský, který totiž postoupil do semifinále. Z 11. místa prošel mezi 24 nejlepších. No a v pátek se pokusí dostat Lukáš Mokroluský i do bojů o medaile. Pro dalších 5 Čechů dnes závod skončil. Nejlepší byl japonský mistr světa Sorato Anraku. Mezi ženami se aktuálně snaží o postup v novém prostředí Štvanice 6 Češek: Emma Galejová, Natálie Párová, Adéla Koňaříková, také Veronika Šmaklová, dále Arina Jurčenko a konečně Viktorie Konečná. Kvalifikace bude trvat až do 21. hodiny, takže si na výsledky ještě chvíli počkáme. Ženy potom budou mít v boulderingu na programu semifinále a finále v sobotu. No a zítra na světovém poháru na Štvanici přijdou na řadu kvalifikační boje v lezení na obtížnost a ve startovním poli nebude chybět ani bývalý mistr světa Adam Ondra. No a teď ve vysílání radiožurnálu Sport nebude chybět pokračování druhého finále Národní basketbalové ligy mužů mezi Nymburkem a Pardubicemi. Slovo má znovu Jakub Kanta.
1: Oddechový čas skončil, 54 sekund svítí na časomíře, ještě tolik se bude hrát první čtvrtina. Tůma trochu v problémech po rozehrávce na vlastní obrané polovině, stihne to. No, nymburští avizují, že to nestihl v těch 8 sekundách dostat se na útočnou polovinu, bylo to opravdu hodně těsné. Zvedl jsem oči ve chvíli, kdy tam svítila 15, ale Tůma už v tu chvíli možná byl na útočné polovině. Teď při pardubických stálo štěstí, protože poté, co se Tůma lízal z téhleté šlamastiky, tak pěkně přihrál na kapitána Pardubic Kamila Švrdlíka, který se v podkošovém souboji proti Matěji Sobodovi zorientoval, využil svoji výškovou, i když ne tak velkou převahu, možná i co se týče kill, je na tom, nevím, jestli teď použiju správné slovo, ale v basketbale určitě, co se týče pivotů, lépe. Kamil Švrdlík má prostě trochu větší hmotnost než křídelník Svoboda, který je spíš lepším střelcem za 3 body. Teď je může skompletovat 3-bodovou akci Švrdlík, ale to se mu nepovedlo. 33 sekund zbývá Nymburku na další útok, jak už posluchači radiožurnálu Sport jistě vědí, není to celý čas, který si může nechat balon, jen 24 má každý z týmů sekund na útok, pokud tedy nevystřelí do té doby na koš. Teď se o to možná pokusí Svoboda, který najel od levé postraní čáry směrem ke koši. Někde u obroučky se rozhodl zastavit ten pohyb a zkusit pivotmanskou otočku, ale noha mu podjela. A tak je z toho nymburská ztráta, ale teď Pardubice už mají jenom 7 sekund na to snížit to nymburské vedení, které je teď 5-bodové. Bryantovi se to nepovedlo a stihne to ještě Nymburk na druhou stranu. Dlouhá přihrávka Filipoviče na druhou stranu pod koškama upaloval JT Šumejt. Ten ještě ze vzduchu se pokusil zakončit, to se mu povedlo, koš ale nedal. A tak po úvodní 10-minutovce Nymburk otočil v ní ten nepříznivý vývoj, no odskočil nakonec na rozdíl už až 7 bodů. Teď má k dispozici před začátkem druhé čtvrtiny vedení 5-bodové, vedena Pardubicemi ve druhém finále 18-13 a také 1-0 na zápasy.
2: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
3: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
2: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
3: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
2: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
3: Václav Němeček.
4: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
3: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
2: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
3: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
2: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Další desítka Pavla Horváta živě na pražském výstavišti se tedy blíží, no ale mnohem blíže je zítřejší klasická čtvrteční desítka našeho fotbalového experta s hostem, no a tím bude tentokrát fotbalista Baníku Ostrava Michal Fridrich. Tenhle rozhovor pořídil Pavel Horvát s Janem Pěruškou v rámci McDonald's Cupu, tedy v rámci svátku fotbalu, finálového turnaje největšího školního klání, tedy toho fotbalového v českých a také moravských a slezských zemích. Konalo se všechno v Ostravě, no a možná jste byli přitom. No a teď tedy, protože se chystá začátek druhého poločasu, respektive druhé čtvrtiny druhého finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi, tak za malou chvíli půjdeme právě tedy do středočeského města, abychom byli u všeho podstatného. Teď ale ještě můžeme také na chvilku zmínit tenis, protože se hraje třetí čtvrtfinále mužského singlu na Roland Garros, druhém Grand Slamu téhle tenisové sezóny. Zatím je to opravdu velmi vyrovnaný souboj mezi Kanaďanem Felixem Auger Aliassimem a Italem Flaviem Kobolim. 6-4, 4-6 a 3-3 z pohledu Kanaďana. Takže velmi vyrovnaný duel, ve kterém se teď bojuje o to, kdo se dostane do možná klíčového vedení 2-1 na sety. Večerní poslední čtvrtfinále obstarají ryze Italové, Matteové, Berrettini a Arnaldi. Jen doplním, že dnes už jsou odehrána dvě ženská čtvrtfinále, která určila složení toho druhého semifinále. No a utkají se překvapivě Polka Maria Chvaliňská, no a také Ruska Diana Schneiderová. Ta dokázala vyřadit světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. Běloruska přitom ten duel měla víceméně ve svých rukou. Vedla 6-3, 5-3, podávala na vítězství, ale ten zápas totálně ze svého pohledu pokazila a nakonec Sabalenková prohrála se Schneiderovou 0-6 v rozhodujícím třetím setu. Polka Chvalinská ta zvítězila nad Ruskou Kalinskou ve dvou sadách 7-6 a 6-3.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Nesmíme zapomenout také na to, že se dnes dařilo velmi českým volejbalistkám, které na úvod svého druhého ročníku, tedy druhého působení v elitní lize národů, dokázali zvítězit nad domácí Čínou. V Nankingu vyhráli 3-0 na sety. No a hned zítra dopoledne nastoupí proti Polsku. Teď ale v 18 hodin a 31 minut zpátky na basketbal. Druhé finále mezi Nymburkem a Pardubicemi má na starosti Jakub Kanta.
1: V úvodu druhé čtvrtiny jako první skórovali hostující basketbalisté, snížili tak z pohledu Pardubic na 15-18 v hale Nymburka, který ale teď bude mít k dispozici další postupný útok, protože před pardubickou lavičkou trpělivě čeká na pohyb některého ze svých spoluhráčů za postraní čárou Rilich. Uvolnil se mu Filipovič, ten už se dostává na ofenzivní polovinu, kde přihrává na Bohačíka. Ten hledá pod košem se uvolňujícího pivota Lorence, ten si ale míč dlouho nenechal a vyhodil ho do levého rohu na Františka Rilicha. Jenomže tam zřejmě bylo provinění proti pravidlům. V některém z těch podkošových soubojů tam teď ukazuje Jakub Tůma, který se jde uvolnit pro balón, který uvede do hry spod vlastního koše jeho spoluhráč Lukáš Tůma. Je hodně těsně a dotěrně bráněný Filipovičem. A teď o tom 8 minut a 42 sekund ještě bude hrát druhá čtvrtina. Pardubice už nemají k dispozici svůj nadějný náskok a prohrávají ve druhé čtvrtině v hale Nymburka. Teď už 15-20. Jakub Kanta, Radiožurnál. 8 minut a 23 sekund ještě zbývá odehrát ze druhé čtvrtiny a Pardubice to opět zkouší z dálky, jenomže ani tentokrát Lukešova trojka obroučkou nepropadla a tak se zase pětice v bílém snaží rychle vrátit zpátky, ale nemusí. protože míč nakonec skončil v zámezí nymburské střídání. Do toho přichází trenér Oren Amiel. Nechává odpočinout Filipoviče s Šumejtem, proto se vrací zatím nejlepší střelec dosavadního průběhu, nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal, no a spolu s ním se přišel zapojit do hry poprvé ve druhém finále také Bém, David Bém, který přišel v průběhu letošního ročníku z pražské Slávie, což jenom tak řekněme přiživilo ty sílící spekulace o sloučení Nymburka a Slávie. Teď je další osobní chyba pardubického pivota Kováře, autora 3 bodů. Pro něj už je to druhý faul, který jim poslal na čáru trestného hodu domácího obraného specialistu Františka Relicha, který se na úvod se svojí pravačkou nemýlí, zvyšuje tak na 21-15 a bude mít k dispozici ještě jednu šestku. Když se podíváme, kolik trestných hodů už nymburští měli k dispozici, tak v tuhle chvíli je to úspěšnost 3 proměněné z 5 pokusů, teď už 4 z 6 a nymburské vedení 22-15 nad Pardubicemi. Zaty teď dribluje s míčem na útočné polovině Bonem, ale chtěl najít na pravém křídle nabíhajícího kapitána Švrdlíka, ale tu přihrávku mu poslal opravdu hodně nízkou. Takže tenhle takřka dvoumetrový čahoun, bývalý český reprezentant, 39-letý Kamil Švrdlík, opravdu neměl prakticky šanci na ten balón dosáhnout. Možná ho tečoval konečky prstů, ale jen ho tím vyprovodil za levou postranní čáru, odkud ho teď vyhazuje už František Rilich, a i hned, co přihrál Sehnalovi, tak rychle běží se schovat na útočnou polovinu do levého rohu. Se chovat, to mě berte trochu s rezervou. On ho tam totiž dobře brání Bryant. Kdyby tam byl volný, tak by tam třeba ta přihrávka přišla, ale přichází přenesení hry na pravou stranu. Tam hraje zády směrem ke koši Bohačík a přihrává Lorencovi. Ten z levé strany se snaží bodově prosadit, to se mu nedaří, ale Bohačík zabojoval a vybojoval balón. Další nymburská šance. Trojka Sehnala od přední části obroučky se odráží zpátky k němu do rukou, úplně do prakticky stejného místa, ale ani jeho druhý pokus obroučkou nepropadl. Co o 2 metry víc vlevo František Rilich, tak tomu se zadařilo a v polovině 13. minuty je tady poprvé ve druhém finále dvouciferné vedení, a to ve prospěch Nymburka 25-15, a Jan Šotnár, pardubický trenér, si bere oddechový čas.
0: Říká Jakub Kanta v 18 hodin a 36 minut, kdy posloucháte Radiožurnál Sport, který samozřejmě i další pokračování druhého finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi bude sledovat. České basketbalistky ve hře 3-3 mají za sebou třetí zápas na světovém šampionátu ve Varšavě. Nevydařil se jim úplně, dlouho s Azerbajdžánkami drželi krok až do skóre 11-11, jenže potom Azerbajdžánky dokázali třikrát bodovat, zatímco Češky se neprosadili. A tak ten konečný výsledek zněl tedy 14-11 pro Azerbajdžán. Znamená to tedy, že české basketbalistky budou muset zabrat v tom svém posledním utkání ve skupině proti Madagaskaru. Duel začne zhruba kolem 20. hodiny a 30. minuty. A pokud by dokázali české reprezentantky zvítězit, tak by měli naději na to, že postoupí ze třetího místa do osmifinále světového šampionátu. Záležet bude samozřejmě na výsledcích dalších zápasů. Možná budou muset české basketbalistky ve hře 3-3 počkat až na úplně poslední zápas toho dnešního programu mezi Nizozemkami a domácími Polkami. My jsme si ve vysílání Radiožurnálu Sport chvilku počkali na to, než tedy uběhne oddechový čas ve druhém finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. No a teď už se můžeme zase vrátit za naším reportérem Jakubem Kantou.
1: Za malou chvíli se rozběhne 13. minuta opět a teď už je to skutečnost, protože hostující Moffett si vybral Bonema, který se jako už tradičně stará o pardubickou rozehrávku. On je tím ústředním mozkem pardubické ofenzívy. Teď je z toho ale hodně přihrávek, řekl bych na nikoho, no a nakonec je to nepřesnost, která rezultuje v rychlý přechod Nymburka do útoku, takže break sehnal pěkně, najel do vymezeného území, vyhodil na Béma, ten si ale střelu rozmyslel a přišel o míč, Bonham rychle míří na druhou stranu a tohle jsou lehké dva body pro Roberta Bonema, rozehrávače pardubického basketbalového klubu, který snížil z pohledu svého zaměstnavatele ve druhém finále na nymburské palubovce na 17-25. Jaromír Bohačík, tenhle veleskušený někdejší český reprezentant, který už ukončil kariéru v národním týmu a soustředí se pouze na klubovou scénu, tak přes něj jde dnes i včera hodně akcí, ale věří si především Ondřej Sehnal, který to teď zase vypustil zpoza tříborové linie nepřesně, stejně jako teď po útočném doskoku také Bém, ale další útočný doskok a trojka Rilicha, ale ani ta nepropadá obroučkou. Santos Silva ještě bojuje o to, aby udržel ten míč ve hřišti a Nymburk v útoku 5:52 před koncem druhé čtvrtiny se mu to ale nakonec nepovedlo. Přešlápl koncovou čáru k velké radosti hostujícího Evanse, který tam teď čeká na to, až mu sudí balón, půjčí balón a bude ho tak moc předat dál Bonemovi. To se právě teď děje, Bonem už je na útočné polovině, najíždí, nebo spíš tak řekl bych se, naznačil, že bude vnikat, ale pak udělal úkrok zpátky a vystřelil a neudělal vůbec špatně, protože snížil na 20-25. Pardubice ale stále prohrávají o 5 bodů. Matěj je Svoboda na útočné polovině, přihrává na osu hřiště Sehnalovi, ten mu vrací do rohu. Svoboda najíždí na osu hřiště, kam se tlačí hodně na sílu. Nakonec to bylo nepřesné zakončení, ale zase útočný doskok Santose Silvy a další nepřesná nymburská střela, která ale byla zapříčiněna také osobní chybou Zedakije, tedy hostujícího pivota, který se tedy zapsal v tomto ohledu, co se týče osobních chyb do statistik poprvé. Co je pro Pardubice ještě horší, takže zatím nedal ani bod. No to teď může naopak přidat na straně druhé nymburský protivník v podkošových soubojích dost často Santos Silva. Tenhle nymburský pivot má k dispozici dvě šestky, tu druhou proměnit dokázal. A tak posílá svůj tým do šestibodového náskoku. 26-20 vede Nymburk 5:20 před koncem úvodního poločasu. Kdo jiný než Bonem přiváží balon na útočnou polovinu, pak se schoval za Kovářovu clonu a protože Šumejc ji rozhodl obíhat, tak Bonem zkusil štěstí za 3 body, ale neměl ho, stejně jako v poslední době nymburští basketbalisté, ta střelba za 3 body není bůhví jaká, na to procento se podíváme až za malou chvíli, protože teď to zkouší z rohu, zase za 3 body Svoboda, další útočný doskok Nymburka, to je opravdu velký problém pro Pardubice, pokud budou nechávat tolik možností zakončení po sobě domácím basketbalistům, tak to nevím, jak chtějí tady v tom druhém finále uspět. Kamil Švrdlík po tom prvním mluvil o tom, že to nebyly Pardubice takové, jaké by si představoval, ale jestli to nebyly včera takové Pardubice, tak dnes bych řekl, že to je snad zatím ještě horší, když ve skóre to zatím tak špatné není, protože zbývá odehrát ještě polovina druhé čtvrtiny. Nymburk vede 26-20 a je to pardubický Bonem, kdo teď velice pěkně individuálně driblinkem se zbavil svého obránce, pak mu vůbec nevadilo, že proti němu vystoupili další dva nymburští hráči, zakončil naprosto přesně a Pardubice stahují na 22-26 a nymburský trenér z Izraele Oren Amiel na to reaguje svým prvním oddechovým časem v tomhle druhém finále.
0: Říká Jakub Kanta, za kterým se samozřejmě na Radiožurnálu Sport za chvíli vrátíme, až se v Nymburku začne znovu hrát a bude pokračovat tedy druhé finále nejvyšší domácí basketbalové soutěže, a to mezi Nymburkem a hosty z Pardubic. Jen připomínám, že obájci titulu, tedy středočeši, vedou 1-0 na zápasy.
3: V pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
2: A s ním i zajímaví hosté ze světa běhu a cyklistiky. republiky.
5: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
6: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
3: Na své si ale přijdou i amatéři.
2: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
3: Máme pro vás názory odborníků.
7: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
2: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
3: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Teď máme středu 18:43 a vracíme se do Nymburka na basketbalové finále mezi domácími a Pardubicemi za Jakubem Kantou.
1: Stejně jako v úvodním finále, také dnes se Pardubice bodově hlavně můžou spolehnout na Bonhema, který už se dostal na 10 bodů a hlavně zásluhou jeho, tedy Pardubice ztrácí jen 4 body, 22-26 je to z jejich pohledu a to nám pomalu ale jistě v Nymburském sportovním centru končí 16. minuta a jsou to zase hostující basketbalisté, kteří mají držení míče ve své moci a zase je to Bonhem adresátem téhle přihrávky z levého rohu, ale tentokrát Jaromír Bohačík mu dokázal spoza zad ten míč vyrazit a dostat se nakonec i k němu, takže pardubické snížení, přiblížení ve skóre další z toho nebude a teď je Matěj Svoboda úplně sám po přihrávce sehnala někde kolem čáry trestného hodu, vyskočil si, ale nedal. Tohle byla opravdu volná pozice a myslím, že Matěj Svoboda bude litovat toho, že se nedokázal prosadit nymburští basketbalisté. Když se podíváme na střelbu z krátké vzdálenosti, nebo pojďme to vzít na střelbu z pole, tak proměnili 8 z 29 střel, což je 27%. No, pardubičtí na tom nejsou o moc lépe, ti mají totiž 31% střelbu z pole, ale z trojky to mají hosté 1-6, no a to nymburští tedy jsou na tom zase v tomhle směru o něco lépe, protože proměnili 5 z 18 trojek, ale ani jejich 27% úspěšnosti střelby za 3 body tedy není bůh ví jaké. Ale jsou to nymburští hráči, kteří budou moct na své konto přidat další body, protože to bude Matěj Svoboda, který je 3 minuty 28 sekund před koncem úvodního poločasu, před odchodem do kabiny na poločasovou přestávku uvádí balon do hry, nachází na ose hřiště Sehnala, ten si prohazuje několikrát balon mezi nohama, proti je Jakub Tůma, ale Sehnal ho, zatlačil směrem ke koši a nakonec zatlačil i balon do obroučky, i když ne s mečí, ale jenom takovou donáškou. Nymburk vede 28-22, rychlé snížení po spolupráci na trase Evans Kovář, tak právě český pivot se zapisuje mezi střelce také a snižuje z pohledu Pardubic na 24-28 pro Kováře. To byl čtvrtý a pátý bod. Teď další nepřesná trojka Matěje Svobody, ale další útočný doskok, po kterém zase za 3 body spálí. Teď zleva Sehnal po přihrávce Bohačíka nepřesně. Bonem už je po obraném doskoku na útočné polovině. Zastavuje se hned za trojkou a pálí. Ne. Tohle neskončí pardubickým košem, takže hosté stále prohrávají. V polovině 18. minuty 4bodovým rozdílem v Nymburce 24-28. Pardubičtí basketbalisté se můžou právě spolehnout hlavně na svého bodového lídra Bonema. Pak je druhým nejlepším střelcem už ten, o kom jsem před malou chvílí mluvil, tedy Luboš Kovář, autor 5 bodů, Jamonda Bryant, který v celých vyřazovacích bojích v pardubickém dresu nezáří tak jako ve většině základní části, za kterou si zasloužil to ocenění MVP, tak ten je zatím na 4 bodech, ale můžeme se podívat, jestli k tomu nepřidal třeba nějakou jinou ceněnou statistiku, ale ne, ani doskok, ani asistence. Tohle není úplně ideální. Pokud Pardubice budou chtít pomýšlet na úspěch, tak budou muset dostat tohohle svého velice důležitého hráče do hry. Zatímco Svoboda proměňuje úvodní trestný hod a zvyšuje na 29-24 a maže tak nulu na svém kontě, tak Jaromír Bohačík teď právě přichází k tomu, o kom jsem před malou chvílí mluvil, Jamondu Bryantovi na půlící čáře, aby případně poté, co Svoboda nepromění, což se ale nestalo, Matěj Svoboda zvýšil na 30-24, tak Jaromír Bohačík hlídal ten rychlý break na druhou stranu. Jamonda Bryant se teď uvolňuje pro balon, ale nechal si ho Švrdlík, najel do bedny, udělal dobře, protože tohle zakončení na levou ruku nebylo vůbec složité, ale hlavně skončilo košem. 26-30, prohrávají 2 minuty a 12 sekund před koncem druhé čtvrtiny pardubičtí basketbalisté a teď o tom budeme také informovat na Radiožurnálu. Jo, právě teď se už po několikáté v zápase zase zbláznila časomíra. Je to ty technické problémy, tenhle zápas provází opravdu už po čtvrté, po páté, nicméně zpamatovala se zase rychle. A tak se můžu podívat třeba i kolik zbývá. Do konce druhé čtvrtiny je to přesně 2 minuty a 17 sekund. A přestože pardubičtí basketbalisté prohrávali v hale obhájců titulu už o 8 bodů, tak momentálně je to z jejich pohledu 26-30. Jan Šotnár, hostující trenér, teď dostal technickou za to, že si, řekněme, pustil ústa na špacír, ještě teď diskutuje s jedním z trojice rozhodčích, ale moc platné mu to nebude. Zatím hodně málo bodů padá. Nymburk vládne na doskoku, ta úspěšnost střelby není moc dobrá, o čem svědčí to nevysoké skóre. 30-26 ve prospěch Nymburka, 2 minuty a 12 sekund před odchodem do kabin. Neproměňuje domácí křídelník JT Šumej, ten jeden nařízený trestný hod po technické chybě, kterou rozhodčí udělili Janu Šotnarovi, tak Nymburk neodskočil na rozdíl 5 bodů a jsou to zase Pardubice, kdo v posledních 2 minutách se můžou ve skóre přiblížit svým favorizovaným konkurentům. Teď ale rozhodčí opět foukají do píšťalky, vidí další nedovolený zákrok a tak těch 122 sekund před odchodem do kabin za stavu 30-26 ve prospěch Nymburka nad Pardubicemi se asi můžu na Radiožurnálu rozloučit. Pokračovat tak můžeme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, protože Jakub Tůma je tím pardubickým basketbalistou, který teď má k dispozici na druhé straně první šestku, kterou proměnil, a bude mít k dispozici ještě jeden trestný hod. Spolu s Tůmou je tam Evans, Bryant, Kovář a Švrdlík, který se bude snažit doskok dostat případně k tomu odraženému míči, ale doskok nebyl potřeba, protože Tůma proměnil tuhle šestku. Pardubice prohrávají 27-30 v začínající 19. minutě druhého finále. Bohačík pěkně se zatočil, navázal na sebe pozornost hned dvou bránících hráčů a všiml si na druhé straně úplně volného Filipoviče. Ten ale neměl přesnou ruku zpoza trojky, nicméně zůstávají nymburští basketbalisté v útoku, protože opět se dostali k tomu odraženému balónu, ať už od obroučky nebo od desky. Tohle je disciplína, která domácím basketbalistům dnes opravdu vychází. Nymburští basketbalisté mají na svém kontě už 25 doskoků, z toho 13 na útočné polovině. Pardubice o 10 méně, a to jak v globálu, tak i na tom útočném doskoku. Takže to je věc, kterou musí pardubičtí bezpodmínečně zlepšit, ale i tak jsou stále ve hře minutu a půl před odchodem na poločasovou přestávku. A že trestné hody domácí pivot Santos Silva.
0: 18 hodin 52 minut, za chvilku se vrátíme do Nymburka, jen krátká odbočka k tenisu, ke grandslamovému Roland Garros, kde se rozhoduje o třetím semifinalistovi mužského singlu a do předposledního souboje, tedy v rámci turnaje pro jednoho hráče, má mnohem blíž Ital Flavio Cobolli, který totiž se dostal do vedení v souboji s Kanaďanem Felixem Ogier Aliassimem 2-1 na sety. První sadu přitom vyhrál Ogier Aliassime 6-4, další dvě ale stejným poměrem patřily Cobollimu. Tolik tedy krátce tenis a teď už zase basketbal a druhé finále Národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Slovo má znovu Jakub Kanta.
1: Už jen 6 sekund mají na zakončení pardubičtí hráči, ale Kovář zakombinoval se Švrdlíkem, ten sice neproměnil celkem lehkou střelu, ale Evans doskočil a snížil na 29-31, 65 sekund před koncem druhé čtvrtiny. No tak Pardubice teď hodně zabojovali, konkrétně to byla dvojice podkošových hráčů Kovář-Švrdlík. Protože to nebyla vůbec jednoduchá situace. No a co je ještě lepší zpráva, tak nymburští basketbalisté přišli o balón a budou tak vyhazovat spod vlastního koše hostující basketbalisté, kteří dnes přijeli sem do nymburského sportovního centra z Pardubic. Lukeš hledá Tůmu, ten není nikterak tísněn Sehnalem a tak už je na útočné polovině. Tam přivahrává doprava na Švrdlíka, ten nadribloval na osu hřiště a postavil clonu, předal míč Kovářovi a ten se prosazuje z dlouhé vzdálenosti. Tahle trojka byla úspěšná. Osmý pokus za tři body v podání pardubických basketbalistů a teprve druhá proměněná dvojka. Stará se o to Luboš Kovář, ale co je pro hosty mnohem důležitější, tak 49 sekund před přestávkou, tou poločasovou, se dostávají oni sami zase zpátky do vedení, sice je to opravdu to úplně nejtěsnější 32-31, ale věřím, že tohle by je mohlo nakopnout, přestože v posledních minutách se jim úplně nedařilo, tak Nymburk tento vypustil možná snad ještě víc a to je ten důvod, proč se hostující basketbalisté dostali před své favorizované soupeře ve skóre a proč si domácí trenér Oren Amiel musel vzít druhý oddechový čas, který už ale za malou chvíli skončí. Teď zazněla siréna, zatímco maskot basketbalového nymburského oddílu ještě háže poslední suvenýry mezi fanoušky, kterých jsem dnes dorazilo, řekl bych zase něco kolem 1000, tak se už ale pomalu jistě také vrací basketbalisté, bude se pokračovat, ještě 49 sekund zbývá odehrát ze druhé čtvrtiny. Nymburský trenér Amiel posílá do hry Béma, Svobodu, Bohačíka, Sehnala a vyhazovat bude Rilich, ten si vybírá Bohačíka, ten přihrává ještě na obrané polovině Sehnalovi, ten už předává na útočnou polovinu na pravé křídlo na Bohačíka, ten si vybírá na ose hřiště prudkou přihrávkou Sehnala, ten se snažil bez dívání poslat balón do rohu, ale tenhle úmysl naprosto bezchybně vystihla hostující obrana a nepustila tam tu přihrávku na úplně volného Sehnalova spoluhráče. No a tak 32 sekund před druhou sirénou Pardubice stále vedou a to 32-31 a budou moct rozjet svůj další postupný útok, ale to až poté, co se minimálně bude střídat, protože se ozval hvist rozhodčího. Myslel jsem, že se tam dožadoval domácí trenér Amiel toho, aby právě Santos Silva se mohl dostat ještě v té přerušené hře na palubovku a bylo mu tedy nakonec i dokonce vyhověno. Bém si jde zase odpočinout. David Bém, tenhle mladý člen širšího národního týmu, ani dnes zatím nedostal příliš prostoru na palubovce, něco kolem 3,5 minuty. Nevyužil to zatím k žádným bodům, no a i proto třeba pardubičtí basketbalisté samozřejmě vedou o 1 bod 15 sekund před koncem druhé čtvrtiny. Zkouší štěstí za 3 body Jamonda Bryant, ale ani tentokrát se tenhle americký rozehrávač v pardubických službách nedokázal trefit. Takže tady mají nymburští ještě 15 vteřin na poslední zřejmě útok v tomhle hracím období, ale zase se ozývá hvist rozhodčího v úplně pro mě nepochopitelnou dobu a sudí balón běží ke stolku časoměřičům a asi bude problém s tím.
0: No a teď je bohužel také problém se spojením s Nymburskou sportovní halou, abychom mohli být dál na radiožurnálu Sport u druhého finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Středočeští obhájci titulu vedou 1-0 na zápasy a jak jsme slyšeli od našeho reportéra Jakuba Kanty, tak také je to velmi vyrovnané v zápase číslo 2. On ten první byl opravdu také docela vyrovnaný v závěru Nymburk, ale získal tedy to rozhodující vedení. Teď pár sekund před koncem druhé čtvrtiny Pardubice vedou na palubovce Nymburka o bod 32-31. Jakmile se spojení obnoví, tak zase za naším reportérem na radiožurnálu Sport zamíříme.
2: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
8: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
9: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
2: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
3: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
10: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chcem postoupit.
2: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
3: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
2: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
3: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a pokud jde tedy o fotbalovou reprezentaci, tak ta se aktuálně ve Spojených státech amerických chystá na vstup do turnaje, ale ještě předtím tedy odehraje jedno přípravné utkání, a to proti Guatemale. Ten duel začne 2 hodiny po půlnoci v noci se čtvrtka na pátek našeho času. No a tenhle duel na radiožurnálu Sport samozřejmě také podrobíme naší pozornosti. Teď v 18:59 mohu nabídnout poločasové skóre druhého finále Národní basketbalové ligy mužů. Nymburk prohrává po 20 minutách s Pardubicemi 31-32. Jen připomenu, že středočeši úvodní zápas téhle finálové série hrané na 4 vítězství dokázali získat ve svůj prospěch. S naším reportérem Jakubem Kantou se ze začátkem druhého poločasu samozřejmě zase spojíme. Ještě předtím tu ale budou zprávy v 19 hodin, opravdu už za pár sekund, a potom si také dáme přehled všech dalších sportovních novinek zatem 3. června. Příjemný poslech.
11: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
12: Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Kuvajt vyhostil 2 iránské diplomaty, jde o reakci na dronový útok na mezinárodní letiště. Basketbalisté Nymburka hostí ve druhém ligovém finále tým Pardubic. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehoda za nájezdem z plzeňské dálnice směrem na D1. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Po útoku na mezinárodní letiště Kuvajt vyhostí 2 iránské diplomaty. Iránský dronový úder měl 1 oběť a nejméně 63 zraněných. Letiště v Kuvajtu na některých terminálech obnovilo provoz už hodiny od úderu.
13: Na záběrech ze sociálních sítí je vidět díra ve střeše příletové haly T1 a to, jak prostor zaplňuje prach a dým z požáru na několika místech. Kuvajtské ministerstvo obrany útok označilo za zločinnou agresi. Irán tvrdí, že vypálení dalších salv raket a dronů je odvetou za americké útoky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu ale navzdory vzájemným úderům úspěšně pokračují rozhovory o cestě k trvalému míru mezi Spojenými státy a Íránem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Teherán už souhlasil, že nebude usilovat o výrobu jaderné zbraně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
12: Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Visegrádské čtyřky s Francií a Německem. Peter Maďar to řekl v Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
14: Maďarský premiér Peter Maďar v Paříži řekl, že chce posílit spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem. Visegrádské čtyřce chce prý taky vdechnout nový život.
15: Kdybychom občas mohli přičlenit Francii a Německo, abychom mohli spolupracovat, uspořádat společná vládní jednání, vytyčit si cíle, na kterých bychom mohli společně pracovat.
14: Maďarsko a Francie chtějí v následujících měsících uzavřít novou bilaterální dohodu, která bude zahrnovat například jadernou energetiku nebo zemědělství. Podepsat by podle Maďara mohly obě země na podzim. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se s Maďarem otevírá nová éra v Maďarsku a zároveň nová kapitola Maďarska v Evropské unii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
12: Čtyři muže obvinili kriminalisté v případě černých skládek s odpadem z Německa. Podle policie ho v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun. Skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Hrašpicích u Brna. Čtveřice si vyslechla obvinění z neoprávněného nakládání s odpady. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jim hrozí až 5 let vězení.
16: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
17: Sport. Basketbalisté mistrovského Nymburka hostí ve druhém finále Národní ligy Pardubice.

0: Extraligu za Kometu Brno. O návratu 23-letého hráče, který nastoupil i ke dvěma zápasům v NHL, informoval klub.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Měřínem a taky na pražském okruhu Stodůlek. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte mezi sjezdy na Měřín a Velký Beranov. Na kilometru 125 nehoda. Srazila se 4 auta, blokují odstavný a pravý jízdní pruh. Průjezdný je teď pouze levý pruh. Na místo dorazila sanitka a policisté a zdržíte se asi 10 minut v koloně. Na dálnici D1 kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je silný provoz, jede hodně kamionů směrem na východ. Brzdí se za sjezdem na Ostrovačice v obou pruzích. Osobní auta se pak v levém pruhu rozjíždějí, kamiony se ale sunou až k omezení v Brně. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony u plzeňské dálnice. Na 20. kilometru u nájezdu ze Stodůlek na okruh hlásíte nehodu v pravém pruhu.
3: Dopravní nehoda kamionu s osobním autem. Oni blokují jeden celý pruh, takže se tam zahusťuje poměrně dost díky, je tam na místo dorazila dopravní policie, takže se bude vyšetřovat.
2: Průjezdný pouze levý pruh, kolona od plzeňské dálnice zpomalila a ucpává se kvůli tomu taky D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 7. kilometru, hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 25. Tolik zprávy.
5: Lidé skončili v 19 hodin a 6 minut ve středu 3. června, den, kdy slaví své kulaté 40. narozeniny Rafael Nadal, tedy slavný španělský tenista, který vždy své narozeniny vlastně mohl slavit v průběhu grandslamového Roland Garros, které rekordně 14krát ve své kariéře ovládl. No a tak mu vždy pořadatelé na kurt po některém z jeho zápasů přinesli dort a oslavilo to s ním většinou 15 000 fanoušků na centrálním dvorci Filipa Chatrier. Teď dění na pařížské antuce Rafael Nadal už sleduje pouze tedy jako fanoušek, který bude samozřejmě také čekat na to, kdo se stane jeho letošním nástupcem. My věříme, že to bude Jakub Menčík, který dokázal postoupit poprvé ve své kariéře mezi 4 nejlepší hráči některého z podniků Velké čtyřky. No a v pátek se o finále utká s Alexandrem Zverevem. S Radiožurnálem Sport samozřejmě v přímém přenosu budete u toho. Stejně jako už za pár minut budete znovu u druhého finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Po prvních 20 minutách, nebo chcete-li úvodním poločase, Pardubice vedou o jeden bod 32-31.
1: Radiožurnál Sport
6: a Filip Šedivý.

0: Basketbalisté Nymburka vedou 1-0 na zápasy ve finálové sérii Národní basketbalové ligy s Pardubicemi. Ovšem ve druhém finále Nymburk doma po prvním poločase prohrává 31-32. Tolik jeden aktuální výsledek, teď už ty další a nebo už zprávy, které jsme poznali v předchozích desítkách minut, dodá ve velkém přehledu Krištof Kousal. Krištofe, vítej.
1: Hezký den. Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Král a jako generální manažer Patrik Eliáš. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání.
2: Nastupující hlavní trenér Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grosem si Richarda Krále vybrali sami. Výkonný výbor jejich volbu schválil. Král v minulosti koučoval extraligové Pardubice a Mladou Boleslav. Generálního manažera Jiřího Šlégra nahradí další reprezentační legenda Patrik Eliáš, který v posledních třech letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slavii Praha. Celý realizační tým má u národního týmu dvouleté smlouvy. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: České volejbalistky na úvod nového ročníku Ligy národů senzačně porazili Čínu 3-0 na sety. Zahájili tak druhou sezónu v elitní lize, ve které minulý rok bojovali o postup do čtvrtfinále, ale nakonec skončili 11. Stejně jako loni je ovšem hlavním cílem českého týmu udržení v soutěži. Výhra nad Čínou, navíc na jejím domácím hřišti, na tom nic nemění, jak řekla Radiožurnálu Sport univerzálka Monika Brancuská.
3: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily. Pořád jsme poměrně malá země, samozřejmě je dobrý mít velký ambice, ale ta konkurence je veliká. Tohle byla senzační výhra. Myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to venele udržet.
0: Ve druhém zápase úvodního turnaje Ligy národů se Češky už zítra dopoledne od 9 hodin utkají v čínském Nankingu s dalším favoritem, Polskem.
1: Čeští fotbalisté si dnes v New Jersey zatrénují před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno našeho času nastoupí v místní Red Bull aréně pro 25 000 fanoušků proti Guatemale. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Šulc.
4: Cítím se dobře, no. Jsem rád, že jsem se jako vrátil po tom zranění nějakým způsobem. Když jsem měl těch 10 dní předtím, než začal ten sraz, tak si ještě jsem využil na tréninky a na fyzio vlastně v Plzni. Kluci mi pomohli fyzioterapeuti to doladit, abych byl připravený na 100%. Výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu. Beru to nějakým způsobem jako ještě další šanci, jak se ukázat.
0: Útočník Daniel Vašulín je první posilou, kterou po návratu do první fotbalové ligy představila brněnská Zbrojovka. 27-letý hráč přestupuje na jih Moravy z Plzně. Ve Zbrojovce podepsal Vašulín víceletý kontrakt. Přesnou délku klub nezveřejnil.
5: Fotbalista Daniel Vašulín začal uplynulou sezónu na hostování v Signě Olomouc, za kterou na podzim nastřílel 9 gólů a zimní pauzu trávil v čele ligové tabulky střelců. Na jarní část sezóny se vrátil do Viktorie Plzeň, kde se ale nastálo do sestavy neprosadil. Teď tedy přestupuje do brněnské Zbrojovky, která se do nejvyšší soutěže vrací po třech letech ve druhé lize. David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Z dvouhry na tenisovém Roland Garros vypadla poslední grandslamová šampionka. Marina Sabalenková ve třech setech podlehla Rusce Schneiderové. Světová jednička vedla 6-3 a 5-3. Pak ale přišel kolaps, který po zápase viditelně zlomená Běloruska okomentovala takto.
6: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but...
7: Necítím teď vůbec nic, žádné emoce. Nejradši bych skončila s tenisem. Uvidíme, jak se budu cítit za pár dní, snad to bude lepší. Nevím, kdy se mi naposledy stalo, že bych prohrála 10 gemů za sebou. Mentálně jsem se propadla na úplné dno a už jsem se prostě nevyhrabala zpátky.
6: Just couldn't get back mentally on track.
1: Schneiderová se v semifinále utká s Polkou Chvalinskou, která vyřadila ve dvou sadách Rusku Kalinskou a v součtu s kvalifikací už v Paříž vyhrála 8 zápasů.
0: Dosavadní prezident svazu lyžařů David Trávníček by měl v pátek oficiálně odstoupit. Tento záměr oznámil na začátku dubna. Ke konci ve funkci má osobní důvody. Dva dny před konferencí svazu lyžařů ale není nikdo, kdo o pozici prezidenta potvrdil zájem, říká mluvčí svazu Tomáš Heisl.
8: V tuto chvíli v prostředí neevidujeme žádného kandidáta, který by svou kandidaturu formálně a veřejně oznámil v některém z předních orgánů svazu typu Rada SLČR, Výkonný výbor nebo Valné hromady jednotlivých sportovních úseků.
0: Kandidáta mohou jednotliví delegáti navrhnout i v průběhu páteční konference.
1: Hokejová Kometa Brno pokračuje v přestavbě kádru. Už 12. hráčem podepsaným od konce minulé sezóny se stal obránce Stanislav Svozil. 23-letý bek je odchovancem brněnského klubu. Uplynulých 5 let strávil v Zámoří. Svozil mluví o tom, co od návratu domů očekává.
9: První cíl asi pro každého by byl, že chce uspět jako s týmem, takže samozřejmě dojít co nejdál, vyhrát titul, ale jinak si myslím hrát dobře, dělat radost spoluhráčům, lidem okolo, fanouškům, takže to by byla ta priorita, bych asi řekl.
1: České basketbalistky na mistrovství světa 3-3 ve Varšavě prohrály s Azerbajdžánem 11-14. Připsali si tak druhou porážku ve 3 zápasech. Další duel je čeká ve 20 hodin a 20 minut proti Madagaskaru.
10: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Tak to byl velký přehled s Krištofem Kousalem. Krištofe, díky.
1: Hezký večer.
0: No a teď už pojďme na basketbal. Pokračuje druhým poločasem druhé finále nejvyšší domácí soutěže mužů. Přímý přenos komentuje Jakub Kanta.
11: Po 58 sekundách ve třetí čtvrtině se vedení nezměnilo. Pardubice si hýčkají jednobodový náskok, ale už je to z jejich pohledu 35-34. A to proto, že na trojku Jaromíra Bohačíka, tedy to, co Nymburským vůbec nešlo v té koncovce druhé čtvrtiny, tak na začátku té třetí zafungovalo parádně, tedy střelba z dlouhé vzdálenosti. Pokud by Nymburk takto přesně střílel i dál, zřejmě by Pardubice měly velké problémy jako v úvodu zápasu, jenomže pak se dokázal prosadit za 3 body také Kamil Švrdlík, ne že ten by střílel z dlouhé vzdálenosti, ale prosadil se za 2 body, k tomu proměnil 1 trestný hod, no a když se na to podíváme po dílčích skóre, 18-13 skončila první čtvrtina, 13-19 z pohledu Nymburka ta druhá, teď je to 3-3, proto platí stav 34-35 z pohledu Nymburka, a to 8 minut a 44 sekund před koncem třetí čtvrtiny, kdy rozehrávají nymburští basketbalisté na útočné polovině. Bryant už teď najíždí směrem k obroučce, vyhl se Marcosi Santosi Silvovi, Bohačíkovi, nakonec na ty Sehnalovi, ale zdá se, že jeden z nich ho zastavil přece jenom nedovoleně. A tak to bude pardubický rozehrávač amerického původu Jamonda Bryant, kdo už si jde stoupnout na čáru trestného hodu. Ještě si svými dlaněmi přetáhl podrážky u bot, aby se mohl lépe přisát k zemi. Teď už ale napřahuje, ale balón v koši z jeho úvodního pokusu nekončí, takže Bryant bude moct zařídit pardubické maximálně 2bodové vedení, ale bude muset proměnit ještě tu druhou 6 a to se mu ani tentokrát nepodařilo. I tentokrát totiž obroučka byla proti a Ondřej Sehnal nikomu nepůjčil balón, předribloval přes celé hřiště a dává za 2 body z bezprostřední blízkosti. Koše se dokázal prosadit, Nymburk vede 36-35, ale už to neplatí, protože Jakub Tůma vybídl ke skórování Kamila Švrdlíka. Ten dává 37-36, zase vedou Pardubice a teď 38-37, zase vede Nymburk. A to proto, že Bohačík parádně našel pod koš rolujícího, nebo chcete-li přesouvajícího se pivota Silvu, který teď ale nepochopitelně chyběl v obraně u Kamila Švrdlíka. A tak je tady zase jednobodový náskok pro Pardubice. 39-38 v začínající 23. té minutě. Ten úvod druhého poločasu je opravdu hodně bláznivý, nahoru dolů. Střídají se oba týmy ve vedení a teď to budou právě nymburští basketbalisté, kdo bude moct pokračovat v postupném útoku. Lukeš si připisuje svoji 3. osobní chybu. Mezi úspěšné střelce bodů se tenhle basketbalista ve službách Pardubic ještě nezapsal. Nejvíc z nich už zapsal bodů Kamil Švrdlík, a to 11 po 10 mají na pardubické straně Bonem a také Luboš Kovář, který teď zblokoval najíždějícího Sehnala, ale zdá se, že podle mínění arbitrů, a to je to nejdůležitější, to nebyl čistý zákrok. Luboš Kovář si připisuje třetí osobní chybu, i když teď si tam ještě s jedním z trojice rozhodčích Janem Balounem vysvětluje, že měl, snaží se říct něco ve smyslu, že měl jenom nataženou levou ruku nad sebou. To přesně teď mu také Balounovi ukazoval, ten byl ale neoblomný. A tak tenhle blok zapsaný Luboši Kovářovi nebude, naopak pardubické jednobodové vedení může zrušit z čáry trestného hodu. Ondřej Sehnal, nejlepší nymburský střelec v posledním průběhu druhého finále, snižuje, tedy vyrovnává na 39-39 a bude moct přidat ještě svůj 14. bod v zápase. A to naprosto s přehledem Sehnal také dělá po 2 minutách a 25 sekundách. Ve druhé půli se Nymburk ujímá vedení 40-39. A je to zase dlouhodriblující Bonhem, kdo se snaží něco vymyslet na druhé straně palubovky. No, nic světoborného z toho nebylo, a tak přihrál Bryantovi. Ten už to zase zkouší také individuálně, ale nakonec po prohození míče mezi nohama ho rychle předal do pravého rohu na Evanse, který tam byl chvíli volný, ale trefit trojku nedokázal, a tak 7 minut a 13 sekund zbývá odehrát ze třetí čtvrtiny. Stav Nymburk Pardubice 40-39 a budou to zřejmě hostující basketbalisté, kteří je budou rozehrávat úplně na druhé straně hřiště od komentátorského stanoviště radiožurnálu Sport. Míč si bude brát hostující Evans, který je teď v družném rozhovoru s rozhodčím Balounem. Ten už teď bere píšťalku do pusy, zvedá balon nad hlavu, o zem ho posílá do rukou Evanse. Ten si vybírá Švrdlíka a ten zkusí rychle zakončit za 3 body. Nestihl to. Za ty 3 vteřiny to Kamil Švrdlík nestihl, takže sice se dokázal bodově prosadit, ale bohužel pro Pardubice to bylo až po zaznění toho limitu 24-sekundového na střelu, zaznění toho klaxonu, takže 7 minut před koncem třetí čtvrtiny Nymburk vede nad Pardubicemi 40-39. Ondřej Sehnal teď vybídl Matěje Svobodu, který ale byl těsně bráněný Bryantem, a tak udělal ještě takový výkrok do levé strany a místo trojky vystřelil za 2, ale v tuhle chvíli to bylo dobré rozhodnutí. Nymburk vede 42-39. Moffat na druhé straně se chvíli objevil za trojkou volný a také on vyzkoušel své štěstí z dlouhé vzdálenosti, ale ani mu nepřálo, a tak Pardubice ztrácí 3 body ve skóre ve třetí čtvrtině. Ve 24. minutě dribluje dlouhou dobu sám Sehnal, kterému se teď do toho driblinku snažil vložit Bryant, a to dost nešikovně, protože ho chytil za pravé předloktí, a to se Sehnalovi teda vůbec nelíbilo. Rozhodčí to odpískali, Sehnal si postěžoval, a teď tam ještě rozhodčí, a to ten třetí do party, Salvetr, diskutuje právě s těma 2 borci, kteří...
0: Diskuze ve druhém finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi, a tak na radiožurnálu Sport krátce fotbal. Lazio Řím převzal trenér Gennaro Gattuso. Na lavice římského týmu nahradil Mauricia Sarriho, který po nepříliš povedené sezóně po vzájemné dohodě skončil a odešel do Bergama. Bývalý reprezentační záložník AC Milan Gattuso naposledy trénoval italský národní tým, se kterým ovšem selhal v boji o postup na mistrovství světa a po prohrané baráži odstoupil. No a v Láciu má před sebou Gattuso hodně těžký úkol. Tým totiž sice prošel do finále italského poháru, kde ale prohrál s mistrovským Interem a v lize obsadil až 9. místo, což znamená, že příští rok bude Lazio bez evropských pohárových soutěží. A navíc velká část fanoušků v posledních měsících bojkotovala zápasy mužstva na protest proti majiteli klubu a předsedovi Claudiu Lotitovi, kterého viní z toho, že dostatečně neinvestoval do vybudování konkurenceschopného týmu. Gennaro Gattuso tedy na střídačce fotbalového Lazia Řím, radiožurnál Sport znovu na basketbalovém finále mezi Nymburkem a Pardubicemi. Slovo má Jakub Kanta.
11: Pomalu ale jistě končí 24. minuta, Ondřej sehnal první šestku nedal a tak Nymburk stále vede 42-39. Ani na podruhé tenhle reprezentační rozehrávač úspěšný nebyl a tak Nymburk se dostává pod 60% úspěšnosti střelby trestných hodů, ale stále vede rozdílem 3 bodů. Moffat kombinuje na útočné polovině s Bonhemem, ten se teď snažil obrovským zrychlením zaskočit své bránící hráče. To ale se minulo účinkem, protože jenom naběhl do už připraveného dalšího hráče na výpomoc. A byl to Jaromír Bohačík, kdo si prostě pro ten balón do jeho driblinku sáhl, vzal si ho a nakonec byl faulovaný, takže se hra zase bude stěhovat na druhou stranu, protože to už bylo přes pátý týmový faul, takže se budou házet trestné hody po dalším jakémkoliv faulu pardubického basketbalisty. Nymburští jsou tak teď ve výhodě a to se bude hrát třetí čtvrtina, ještě 5 minut a 49 sekund. Jaromír Bohačík bude moct vylepšit to procento střelby trestných hodů Nymburka z 58% někam o něco výš a hned první šestku poslal přesně tam, kam potřeboval a kam chtěl. Je to tedy 4bodový náskok pro basketbalový Nymburk, útočící na 21. titul v Národní basketbalové lize. A i pro druhé proměněné šestce Jaromírem Bohačíkem Nymburk vede, teď už 44-39. Zase Bonhem s Moffatem si vyměňují balon na útočné polovině. Svojanovský hledá pod košem pivota Kije, ke kterému nakonec ten balon s problémy ale dostal. A Ký si vykoledoval na svou osobu faul. A také on už si bude moct stoupnout na čáru trestného hodu, takže 5,5 minuty před koncem třetí čtvrtiny. Každá další osobní chyba některého z hráčů bude znamenat, že se budou házet trestné hody. Jenomže ten svůj první možný zetký nedal, bude mít k dispozici ale ještě jeden, zatímco si šel odpočinout Ondřej Sehnal, který přepustil místo chorvatskému rozehrávači Filipovičovi, ten se tam teď domlouvá s Bohačíkem, že si doběhne pro ten rozehrávaný míč od Sartose Silvy a tak také udělal, teď už na útočné polovině. Na pravé straně hřiště předal míč Svobodovi, ten přihrál na osu hřiště na Bohačíka, ten čeká, až mu postaví clonu Santos Silva, schoval se za ní, ale přihrál balon doleva na Filipoviče, ten vrací Bohačíkovi, Bohačík na úplně volného Filipoviče zase zpátky a tohle je přesná trojka, 47-40 vede Nymburk v začínající 26. minutě nad Pardubicemi ve druhém finále. Svojanovský teď zastavený Svobodou na útočné polovině. Svojanovský se snažil přihrát do rohu hřiště, kam se uvolňoval pro balón Ký z vymezeného území, ale nymburský křídelník balón srazil za koncovou čáru a tak je to zase Svojanovský, kdo má balón ve svých rukách, ale tentokrát za koncovou čárou, přihrává přední na Evance. To byla rozehrávka spod nymburského koše, teď Svojanovského, moc pěkná individuální akce zakončená dvěma body, 42-47 z pohledu Nymburka, ale Svojanovský na sebe navázal hned dva bránící hráče, pak si prohodil, ale opravdu bleskově z ničeho nic za zády. Z pravé strany balón do levé ruky, no a pak už měl cestu do koše prakticky volnou. Takže se není čemu divit, že dokázal z pardubického pohledu snížit, ale teď zase na druhé straně tuhle pozitivní energii nedokázali pardubičtí využít v obraně, Ký fauloval Jaromíra Bohačíka a tak se opět budou střílet v nymburském sportovním centru šestky. A konkrétně se o to bude starat rodák z Markvartovic, Jaromír Bohačík, který se svojí levačkou se na poprvé nemýlí, jak se mu bude dařit s druhou šestkou. To také z přímého přenosu Radiožurnálu Sport uslyšíte. Běží polovina 26. minuty a Jaromír Bohačík naprosto lehkou rukou a zápěstím trefuje nic než síťku a zvyšuje tak nymburské vedení na 49-42, 4 minuty a 20 sekund před koncem třetí čtvrtiny. To bere na sebe kdo jiný než Bonem, který ale už se dlouho mezi střelce nezapsal, až teď ukončil to svoje čekání na další body. Na těch 10 byl opravdu už notnou dávku doby, a to i toho odehraného času, přestože tam byla i poločasové přestávka. Bonhem na 13 bodech, na druhé straně sehnal na 14. Jaromír Bohačík se snaží teď ale využít trochu tuto své, řekl bych, dobré zapojení v posledních útocích, to, že si věří, ale nakonec neproměnil ten celkem těžký tříbodový pokus, a taky jsou to zase pardubičtí, kteří měli šanci na to snížit, a to se jim podařilo 45-49, jenomže ten čtyřbodový nymburský náskok nevydrží příliš dlouho, protože přichází faul na Matěje Svobodu, a to od Michala Svojanovského.
0: Nymburští basketbalisté tedy ve třetí čtvrtině přebírají otěže druhého finále Národní basketbalové ligy proti Pardubicím. Je 19 hodin a 31 minut a než se za naším reportérem Jakubem Kantou vrátíme, tak krátce do Paříže, alespoň tedy takhle na dálku, protože tam vypadá to, že se chýlí ke konci třetí čtvrtfinále mužského singlu. No a zdá se, že Itálie bude mít jistého jednoho muže ve finále. Tedy ona může mít maximálně jednoho a on tam opravdu pravděpodobně tedy bude. A nebude to Jannik Sinner, jak už nějakou dobu víme. Jinými slovy, Flavio Cobolli půjde za malou chvíli podávat na vítězství nad Kanaďanem Felixem Ogier Aliassimem. Cobolli totiž vede 2-1 na sety a 5-4 chystá se na servis, a pokud dotáhne tenhle duel do vítězného konce, tak ve 24 letech poprvé v kariéře postoupí do grandslamového semifinále. No a v něm by potom narazil určitě na Krajana. Otázkou je, jestli na Berrettiniho nebo Arnaldiho. O tom by tedy rozhodlo potom až dnešní poslední večerní čtvrtfinále, tedy mužského singlu na Roland Garros. Tolik tedy krátká odbočka k tenisu. No a teď pojďme zase zpátky k basketbalu, protože pokračuje dál druhé finále nejvyšší domácí soutěže mezi Nymburkem a Pardubicemi. Nymburští jsou obhájci titulu, vedou 1-0 na zápasy, a jestli si tedy na východ Čech odvezou dvouzápasové vedení, o tom se právě rozhoduje za dohledu Jakuba Kanty.
11: 3 minuty a 16 sekund před koncem třetí čtvrtiny, to tak, Filipe, vypadá, že jsou blíž k vítězství favorizovaní obhájci titulu z Nymburka. Vedou totiž 53-45 nad Pardubicemi, a tak ten 8-bodový náskok, který je v této čtvrtině největší, tak nenechal chladným Jana Šotnara. Ten si tak vzal oddechový čas, který už ale pomalu, ale jistě vypršel, takže hráči nejen z pardubické lavičky už se vrací na hrací plochu. Je to Key Evans, Moffat, Bonem a spolu s nimi Svojanovský. Na straně Nymburka je to hodně, jak to říct, tak aby to pochopili i nebasketbaloví fanoušci. Prostě Ondřej Sehnal je teď v laufu, hodně si věří, teď ještě takový trash talk, prostě snaží se svými řečmi rozhodit svého konkurenta, kterým je teď bezprostředně Bonhem. Tohle je přesně Ondřej Sehnal tak, když se mu daří. Když se mu nedaří, tak to tak slavné není, ale dneska je na 16 bodech, proměnil 2 z 6 trojek z čáry trestného hodu, to tak slavné není, tam má jenom 50%, ale k tomu přidal třeba i 3 asistence, 4 doskoky, a co se týče indexu, tak je tak na tom na nymburské straně stejně dobře jako Jaromír Bohačík. Jsou tak nejefektivnějšími hráči svého týmu, i proto Nymburk vede teď už jenom zase o 3 body, protože Bonem úplně z ničeho nic dostal balón. To nebylo snad ani metr za trojkou, to bylo snad ještě dál, a on to prostě zvedl a poslal do obroučky. 2 minuty a 35 sekund před koncem, tak nutí zase izraelského trenéra nymburských basketbalistů Orena Amiela k tomu, aby si vzal oddechový čas, protože Nymburk, přestože vedl celkem pohodlně o 8 bodů, tak rázem po trojce a rychlé dvojce je to už zase jenom o body, 3 bonem na 16 bodech. Švrdlík na 11, Pardubický Kovář, tohle trio dvouciferných střelců zavírá z 10 na...
0: Je 19 hodin 35 minut a je jasné, že italský tenis bude mít finalistu Roland Garros. Na druhém Grand Slamovém turnaji téhle sezóny totiž Flavio Cobolli postoupil do semifinále a v něm se utká s Matem. Otázkou je, jestli Berrettinim nebo Arnaldim. Tihle dva se utkají v tom posledním čtvrtfinále. Flavio Cobolli si postup zasloužil vítězstvím nad Kanaďanem Felixem Ogier Aliassimem po setech 4-6 a 3x6-4. 24-letý Cobolli tedy slaví největší Grand Slamový úspěch své kariéry, který mu také zajistí to, že se dostane opravdu už na dosah nejlepší desíce světového žebříčku. No a od tenisu zase zpátky k basketbalu, ke druhému finále nejvyšší domácí soutěže mezi Nymburkem a Pardubicemi. Přímý přenos má na starosti Jakub Kanta.
11: A právě ve chvíli, kdy Matěj Svoboda vyhazuje na Bohačíka, ten ale rychle vrací balón do rukou Sehnala, ten si ho ale také dlouho nenechal, všiml si nabíhajícího Matěje Svobody z pravého rohu směrem ke koši a protože Svojanovský tenhle pohyb nezaregistroval, tak tam letěla přihrávka právě od Sehnala na jeho spoluhráče a Svoboda zvyšuje z pohledu Nymburka na 55-50. Ještě 2 minuty zbývají odehrát ze třetí čtvrtiny. Bonhem přihrává na Moffata a to tedy z, řekněme, osy hřiště na pravé křídlo. Moffat se tam pustil mezi přesilu nymburských basketbalistů v černém a vykoledoval si, když nic jiného, tak osobní chybu autora 7 bodů Jaromíra Bohačíka. Pro něj je to druhý faul v tomhle zápase, ale co je důležitější, tak protože na obou stranách už je 5 týmových, tak si Moffat půjde vyzkoušet, jaké to je střílet ve sportovním centru trestné hory. Protože když se podívám do statistik, tak už měl tu možnost v první půli, to bylo 100% a to platí i po jeho třetím trestném hodu ve druhém finále a i po čtvrtém. Takže Pardubice snižují díky němu 52-55. Přesná pravačka Moffata teď udělala rozdíl ve skóre zase jedné střely. Bohačík se teď stará o ten postupný útok Nymburka. Hledá na pravé straně Sehnala, ten mu vrací rychlý pohyb na levé straně. Teď putuje míč z ruky do ruky, končí u Sehnala. Ten se snaží jakoby pivotmansky, přestože je rozehrávač zády ke koši, přehrát Bonhema, ale to se nepovedlo. Netrefuje obroučku a tak je tady rychlý přechod do útoku Pardubic a rychlá střela z odskoku za 3 body, ale nepřesná Bonhema, ale útočný doskok je a jeho úspěšné zakončení, takže ten rozdíl ve skóre už je zase jenom jednobodový. Pardubice prohrávají v Nymburce 54-55 a to běží 29. minuta a ještě 20 sekund poběží. Za těch 20 sekund se může ale Nymburk v poklidu dostat na útočnou polovinu a zase se po delší době zapsat do skóre, protože Nymburk na tom v posledních minutách, co se týče organizace útoku, není příliš dobře, i proto bych řekl, že zůstává teď momentálně Sehnal s Bohačíkem na palubovce, aby to bylo lepší, ale Sehnal si teď zase míč nechal a nedal, ale tentokrát ho zastoupil pivot Lorenz a po útočném doskoku dostal ten balon do obroučky 57-54. To je aktuální vedení Nymburka v poslední minutě třetí čtvrtiny a po obraném doskoku skoku Ondřeje Sehnala je tady další možnost zakončení nymburských basketbalistů. Ti už teď určitě nebudou nikam spěchat. A tak je to Jaromír Bohačík, kdo rozvážně dribluje, až teď najíždí směrem ke koncové čáře a vyhazuje za trojku. Svoboda si ten míč ještě v rohu nenechal, dal ho ještě zpátky blíž k půlící čáře na pravé straně Sehnalovi. No a Ondřej Sehnal svým dalším příbodovým přesným pokusem posílá Nymburk do vedení 60-54. Ještě 9 sekund na zakončení má nymburský, pardubický driblující basketbalista tentokrát Bryant. Ten nemá vlasy na rozdíl od svého krajana, ale stejně jako on před malou chvílí, tak také Bryant se nedokázal znovu zapsat mezi střelce v tomhle utkání. Bryant zůstává na 6 bodech, ale protože byl faulovaný, tak ještě bude moct to své konto přece jenom o něco rozšířit, protože už se chystá na trestné hody, zatímco na lavičku se jde sednout nymburský pivot Santos Silva a spolu s ním i další Američan Lawrence. Místo nich přišel David Bam a JT Shumate. Je tam také Sehnal na nymburské straně, Svoboda a Bohačík. Právě oni budou se snažit hájit teď to čtyřbodové vedení, když Bryant stále ještě nedostal pokyn k tomu, aby zahájil tu střelbu trestných hodů. Ten teď právě tenhle pardubický rozehrávač ještě komunikuje s svými nadřízenými, kterými jsou pochopitelně trenéři, ale nebyl to hlavní kouč Jan Šotnar, ale jeden z jeho asistentů Jan Dvořáček, který se tam na něčem s Bryantem domlouval. 15 sekund zbývá odehrát ze třetího dějství. Nymburk vede o 4 body 60-56, no a rozhodčí spolu s pardubickou lavičkou stále řeší, co si, není mi úplně jasné, co. Každopádně teď už se snad blíží pokračování toho druhého finále. Připomínám, že to první nymburští basketbalisté vyhráli rozdílem 8 bodů 81-73 nad Pardubicemi. Končilo tady v podstatě před 24 hodinami, těsně před 8 hodinou večer. Vypadá to, že i dnes by ten zápas měl být dlouhý a dokonce by mohl, jak se říká, přetéct, překlenout i tu 18. hodinu. Bryant snižuje 57-60, prohrávají Pardubice, ale je to Sehnal, kdo teď velmi intenzivně si dribluje s míčem mezi nohama, snaží se ztrácet čas, udržet balon až do konce, vystřelit za 3 body. To se mu také povedlo, ale nepovedlo se mu zakončit přesně a tak se po 30 minutách můžu hlásit se skóre Nymburk Pardubice 60-57.
10: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět. Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu Světový pohár. To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
12: Teď už samotný závěr, snad má prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil. Fanoušci jsou v rauši, prskavec tlačí svou loď do cíle.
10: Akci jsou hvězdy zahraniční i domácí. V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajak krosu.
12: Znovu jde na první místo hned samotnému úvodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
10: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Tyto dny jsou, respektive budou v našem hlavním městě sportovně hodně nabité, v Pražské Troji tedy Světový pohár ve vodním slalomu, no a na Štvanici Světový pohár ve sportovním lezení. Tam už se začalo soutěžit dnes, kvalifikaci boulderingu zvládl Lukáš Mokroluský, který postoupil do semifinále, z 11. místa prošel tedy mezi 24 semifinalistů a v pátek se pokusí dostat i do bojů o medaile. Pro dalších 5 Čechů dnes závod skončil. Aktuálně stále ještě probíhá probíhá v novém prostředí Štvanice kvalifikace boulderingu mezi ženami. V akci je nebo bude také 6 českých reprezentantek. Uvidíme, jestli se některá mezi tu 24 semifinalistek dostane. Zítra na světovém poháru přijdou na řadu kvalifikační boje v lezení na obtížnost a ve startovním poli samozřejmě nebude chybět bývalý světový šampion v této disciplíně Adam Ondra.
10: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A než půjdeme v 19:44 na Radiožurnálu Sport zpátky na basketbal, tak ještě volejbal, protože nejvíce bodující hráč posledních dvou extraligových sezon Marek Perry je první letní posilou Českých Budějovic. 28-letý univerzál s britskými kořeny přichází z Benátek nad Jizerou a vytvoří v Českých Budějovicích dvojici s Tomášem Brichtou. Perryho příchod oznámili jeho Češi na sociálních sítích a věří, že jim člen širšího kádru reprezentace Marek Perry pomůže dostat se opět na nejvyšší příčky. V minulém ročníku totiž nejúspěšnější český volejbalový klub s 11 tituly získal v uvozovkách jenom bronz. Kdo získá zlato v NBL, tedy nejvyšší basketbalové soutěži mužů pro sezónu 2025-26, to je otázka. Aktuálně se hraje druhé finále mezi Nymburkem a Pardubicemi a jsme u toho díky našemu reportérovi Jakubu Kantovi.
11: Nymburští basketbalisté svůj první útok ve čtvrté čtvrtině zakončit přesně nedokázali. A taky hostující rozehrávač Bryant potrestal, protože proměnil koš s faulem a proměnil i ten dodatečný trestný hod. Takže 60-60, 9 minut a 26 sekund před koncem, říkejme radši čtvrté čtvrtiny, protože nikde není dáno, že tenhle zápas, tohle druhé finále Národní basketbalové ligy nedospěje do prodloužení. Martin Kříž, ten toho v tomhle zápase, řekl bych, příliš neodehrál, ale právě on se teď hodně, řekněme, vehementně tlačil do vymezeného území, snažil se dostat do zakončení přes Evance, to se mu nepovedlo, ale hostující hráč ho fauloval, připsal si je třetí osobní chybu a poslal tak Kříže na šestky. Tu první kapitán Nymburka svojí levačkou bezpečně proměnil. Na podruhé ale už použil trochu moc síly a tak se od zadní části obroučky odráží míč někam mezi dva pardubické hráče. Tím, kdo ho má ve své moci, je Jakub Tůma. Předribloval na útočnou polovinu, přenáší hru zleva doprava, tam už je Bonhem, vrací zase zprava doleva Tůmovi, ten zkouší za tři body, nedává Evans, ale tentokrát sbírá tenhle odražený míč v útoku a tak je tady další ofenzivní snažení pardubických basketbalistů. Tůma vybízí ke skórování Švrdlíka, který byl v pivotmanském souboji dobře ubráněn Křížem a tak se neprosadil. 61-60 vede Nymburk po jednom úspěšném trestném hodu Martina Kříže. Teď má k dispozici další postupný útok. Pardubice se stihli včas vrátit a teď Tůma i vystihnout tu přihrávku sehnala a i hned následuje dlouhý balón na útočnou polovinu. Jamunda Bryant běžící, nakonec i skórující k velké radosti početného pardubického kotle. Hosté se dostávají do vedení 62-61. A to prosím pěkně běží 32. minuta. Goran Filipovič místo sehnala na nymburské rozehrávce. Teď přispěje také Rilich do tohohle postupného útoku. Po něm hraje s míčem Bohačík, přenáší hru zprava doleva. A přichází krásná přihrávka od Rilicha, který najel do vymezeného území, ale nevystřelil. Naopak všiml si v druhém rohu úplně volného spoluhráče a ten se za tři body nemýlil. 64-62 vede Nymburk a po dalším nepřesném zakončení pardubických basketbalistů je tady další možnost hráčů středočeského celku trošku rozmnožit ten svůj dvoubodový náskok. Teď velice pěkně se zbavil Filipovič Bonhema prohozením za zády a nahazoval na Aliap na zakončení ze vzduchu jednomu ze svých spoluhráčů. Řekl bych, že to byl Bem, kdo tam nabíhal, ale nedokázal tu přihrávku zpracovat a tak museli jen nymburští honem rychle zpátky a tuhle trably vyřešil až faulem svojí čtvrtou osobní chybou autor 7 bodů Jaromír Bohačík, který tedy typuju, že si půjde odpočinout. Ano, je to tak, teď si plácá s Jayem Šumejtem, který tak po odpočinku bude moct zase trochu rozvířit svým pohybem tu nymburskou hru, která v té čtvrté čtvrtině drží ten drobný náskok. Ta pětice, která je teď ve složení Kříž, Filipovič, Šumejt, Bém a Rilich, ale přihlíží tomu, jak Jakub Tůma zahazuje další šestku. Jakub Tůma, tenhle pardubický rozehráváč, neproměnil snad ani další. Je to tak, 62-64 prohrávají Pardubice a Jakub Tůma proměnil 2 z 6 trestných hodů. Opravdu ty trestné hody v podání Pardubic 72%, není to nikterak úplně tragické číslo, ale nevím, jestli to nebude Východočechy nakonec ještě mrzet. Teď je nemusí mrzet, že sice nechali domácí basketbalisty vystřelit, ale pohlídali si po nepřesném pokusu obraný doskok a tak jsou to zase ti muži v bílém s míčem v ruce, konkrétně driblující Bonham na sebe navázal hned dva protihráče, no a zákonitě tak musel někde jeden obránce chybět, bylo to v podkošovém prostoru, odkud Kovář vyrovnává na 64-64. V polovině 34. minuty je tak zase vyrovnáno. Filipovič, ten hýří pohybem, ale nepřihrává a udělal špatně, protože Bonhamu míč vypíchl a těžit z toho může Evans. Break na druhou stranu, ale i na druhé straně se zaskvěl defenzivním zákrokem. Řekl bych, že to byl Rilich, i když nedaleko byl také Martin Kříž. Právě Rilich teď nadribloval na útočnou polovinu, ale vůbec si nerozuměl s Filipovičem, který nezůstal v rohu a řekl bych, že chtěl jenom podběhnout pod košem do protilehlého rohu, ale bohužel Rilich se mu rozhodl v tu chvíli přihrát a míč tak skončil, řekl bych, v zámezí, ale zřejmě byl ještě tečovaný některým z pardubických basketbalistů, protože k rozhodčímu Salvetrovi si pro balón míří Ondřej Sehnal, nejlepší nymburský střelec i celého průběhu z 19 body. Si vybírá za trojkou na vrcholu tříbodového území Šumejta. Ten počká, až k němu zase Sehnal doběhne. Předají si míč z ruky do ruky. Slona Lorence, jak je to jednoduché. Za ní zaběhl Sehnal a dává další trojku. Už je na 22 bodech. Nymburk vede 64. Tedy 67-64 nad Pardubicemi. Individuálně to teď zkouší Bryant, ale nachází v rohu volného Evance. Ten pálí nepřesně, budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Běží 35. minuta a vypadá to na velmi dramatickou koncovku, protože Nymburk, chtěl jsem říct, sice vede o 3 body, ale už to neplatí. Je to jenom o bod, protože Jamonda Bryant velice dobře využil náběhu Evance z levého rohu směrem do vymezeného území, poslal mu balón o zem. No a Evans o desku dokázal zakončit přesně. Pardubice prohrávají o jeden jediný bod, pardubičtí basketbalisté, ale už jsou rozestaveni na útočné polovině. Šumejt zkouší štěstí za 3 body z pravého křídla, trochu moc síly, od zadní obroučky se balón odráží do rukou hostujícího rozehrávače Bryanta. Ten přeběhl a celkem svižně na útočnou polovinu, tam přihrává do rohu Lukešovi. Ten si balón ve svých rukách dlouho nenechal a levačkou ho zase posílá zpátky na vrchol tříbodového území na Bryanta, ale poté se v podkošovém souboji srazili Kovář s Martinem Křížem, oba skončili na zemi. Kříž jde střídat a to za stavu 67-66 pro Nymburk, zatímco jeden z pardubických basketbalistů, ten, který se...
0: 19:53 ve vysílání radiožurnálu Sport. Na chvilku tedy můžeme Jakuba Kantu přerušit, abychom si zopakovali, že třetím semifinalistou tenisového Roland Garros po Jakubu Menšíkovi a Alexandru Zverevovi je Ital Flavio Cobolli. Nad Kanaďanem Felixem Ožie Aliasimem totiž zvítězil 3-1 na sety. No a o posledním čtvrtfinalistovi a Cobolliho soupeři v semifinále, tedy pátečním, se rozhodne ve večerním posledním čtvrtfinále, ve kterém se poměří Italové. Matteo Berrettini se postaví proti Matteovi Arnaldimu. Tolik krátce návrat k tenisu a teď zase zpátky k basketbalu. Druhé finále nejvyšší domácí soutěže mezi Nymburkem a Pardubicemi a reportér Jakub Kanta.
11: Pomalu, ale jistě končí 36. minuta. Pardubice prohrávají nejtěsnějším možným rozdílem 66-67 ve druhém finále, ale do problémů s fauly se dostává Evans, který si připisuje čtvrtou osobní chybu a střídá. Místo něj přichází z lavičky Moffat, ale na míči v útoku jsou nymburští basketbalisté. Teď spolupráce v podkošovém prostoru mezi Šumejtem a Lorencem nymburské body nepřinese, protože Lorenc byl obránci o balón, těžit z toho může. Do rychlého breaku vyrážející Evans, ale i proti němu odvedl Lorenz velmi dobrou defenzivní práci, nenechal ho ani zakončit. A tak jsou to zase domácí basketbalisté ze středočeského klubu, který velmi pravděpodobně, nebo říkejme možná v tom ohledu, že ta série nemusí finálová skončit 4-0, ale pokud by tomu tak bylo, tak velmi pravděpodobně tady hrají vůbec poslední utkání. A to proto, že se už delší dobu spekuluje a míří to k tomu čím dál tím. Ty indicie jsou jasnější a jasnější, že ke sloučení Slávie a Nymburka dojde. Dnes mi o tom vyprávěl i místní rodák a rychlostní kanoista Martin Fuxa, že to bere i on za naprosto hotovou věc. Takže evidentně tady o tom tak uvažují naprosto všichni, ale pojďme se věnovat hře, protože ještě 3,5 minuty minimálně se bude hrát tohle druhé finále. Pardubice prohrávají 66-67, ale po chybě v nymburském útoku se můžou dostat zase před svého soupeře ve skóre. Hostující východočeši Bonhem, nejlepší je střelec Pardubic, který se dosud postaral o 16 bodů, ale tentokrát přesnou ruku neměl. A tak Jaromír Bohačík uvádí balón spoza vlastního koše. Ondřej Sehnal se svojí levačkou už předribloval na útočnou polovinu. Tam přihrává Jaromíru Bohačíkovi na vrchol tříbodového území. Ten přihrává doprava na kříže. Ten si to namířil ke koši a udělal dobře, protože si všiml, že ho brání o hlavu menší Bonhem. To odtlačil, obtočil se kolem levého ramene, kolem něj a byl úplně sám v bezprostřední blízkosti koše a svojí levačkou, tedy tou silnější rukou, donáškou, skóroval 69-68, ale teď zase snižuje na druhé straně pardubický Bryant. Ohromně těžká individuální akce. On si to namířil od levé postraní čáry hned mezi tři bránící hráče. Velmi nebojácný nájezd. Skončilo nakonec přesným zakončením. A tak 2:21 před koncem čtvrté čtvrtiny. Nymburk vede 69-68 a bude moct rozehrávat balon na útočné polovině, protože pravidla porušil hostující Lukeš, čtvrtá osobní chyba pro něj. V dnešním zápase si ještě nepřipsal k těm čtyřem osobním chybám ani bod. Tak to není asi zrovna zápas, na který by rád vzpomínal, ale pokud by skončil vítězstvím Pardubic, tak by ho to asi tolik nemrzelo. Jenomže Šumejt teď doskočil v útoku a dopíchl nepřesnou střelu svobody. A tak je to 71-68 ve prospěch Nymburka. Teď navíc kříž vypíchl balón, ale pak se srazil se svobodu a proto se k němu nakonec nedostal. Kovář tam byl dřív, přihrál na Bonema. Ten ztrácí čas a pálí spoza trojky. trochu moc síly. Od zadní části obroučky se balón odrazil zpátky do vymezeného území. A tam si některý z nymburských basketbalistů připsal zřejmě osobní chybu. Ano, je to tak, teď už naskočila také na té světelné tabuli. Je to Matěj Svoboda, ten má na svém kontě už 8 bodů a je tak třetím nejlepším nymburským střelcem. 9 má Rilich, 22 sehnal Bonhem, teď ale přihrává Kovářovi, ten přenáší hru doprava na Tůmu, ten si ho ale nenechává a přes Evanse doputoval až úplně na druhou stranu přes celou šířku hřiště na Bonhema a ten se nemýlí. 71-71, Jaromír Bohačík zkouší štěstí svojí levačkou. Jaromír Bohačík trefuje tuhle ohromně těžkou střelu za 3 body. Jaromír Bohačík neměl svého strážce od sebe vůbec daleko, ale drobným úkrokem zpět a doleva přece jenom si vypracoval drobnou mezeru mezi sebou a bránícím hráčem a tomu stačilo na to, aby zacílil naprosto přesně. Nymburk vede 74-71. Jaromír Bohačík je druhým dvouciferným střelcem na nymburské straně a hostující lavička vedená Janem Šotnarem si bere oddechový čas, který už je v plném proudu. Ještě minutu a 26 sekund se bude hrát tohle druhé finále. Nymburk vede 1.
0: Oddechový čas, strhující závěr druhého utkání finálové série Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Tak necháme Jakuba Kantu, stejně jako hráči si teď dali čas na oddech, malinko odpočinout, dát prostor hlasivkám, třeba se i trošičku napít, abychom ve 20 hodin mohli na radio žurnálu Sport být u toho, až se tedy rozhodne o tom, jestli Nymburk povede ve finále 2-0 na zápasy, anebo Pardubice vyrovnají na 1-1. Jakub Kanta má znovu slovo.
11: Trenéři Šotnár i Amiel na obou stranách už vypustili své svěřence na poslední minutu a půl ve čtvrté čtvrtině na hřiště. Končí oddechový čas hostující lavičky. Nymburk vede 74-71 po opravdu důležité trojce Jaromíra Bohačíka. Je to Jakub Tůma, ještě loni jeho spoluhráč, teď už ale pardubický rozehrávač, kdo si diriguje na útočné polovině své spoluhráče, přihrává doprava na Bonhema, ten mu vrací Tůma za 3 body, přední část obroučky Bonhem ale doskakuje a přihrává zpátky na Tůmu. Bylo to za 3 nebo ne? Je to úplně na druhé straně hřiště od komentátorského stanoviště radiožurnálu Sport, takže jsem si musel počkat na potvrzení rozhodčích a také na to, až se to objeví na světelné tabuli, ale byla to přesná trojka. Pardubický Tůma srovnává na 74-74, 63 sekund před čtvrtou sirénou, před zákoncem základní hrací doby, další oddechový čas, tentokrát pro nymburského trenéra Orena Amiela, který připomínám ještě nikdy v play s Nymburkem neprohrál při těch svých dvou štacích tady u Labe ve sportovním centru. Teď je tam právě on, udílí svým svěřencům pokyny. Jsem zvědavý, koho pošle na hřiště, určitě by tam neměl chybět Jaromír Bohačík, který před tím, než Tůma srovnal, tak trefil opravdu těžkou trojku, ale to samé se dá říct i o Tůmovi na druhé straně. Když se podíváme na úspěšnost střelby právě zpoza tříbodového oblouku, Nymburk je na 33%, zatímco Pardubice na 26%. No, to není nic moc, ale co je důležité, stav je vyrovnaný. Oba týmy jsou ve hře o vítězství. Nymburk zatím letošním play-off prochází bez porážky. 4-0 vyřadil Ostravu, pak Opavu. Teď vede 1-0 nad Pardubicemi a hraje poslední minutu čtvrté čtvrtiny druhého finále za stavu 74-74. Sehnal teď svým obličejem, dává jasně najevo, že chtěl, aby mu Svoboda postavil clonu, zatímco on proběhl. To byly oči v sloup, pane jo, teď jsem to teda Svobodovi vůbec nezáviděl, ale Sehnal si prostě neskutečně věří. 24 bodů, další dva na jeho konto, 76-74. Takové je vedení nymburských českých basketbalistů a sehnal. Teď na půlce hřiště chytá svobodu za ramena a ještě si tam tu předchozí útočnou akci vyříkávají. Protože sehnal opravdu nebyl spokojený s tím, co tam svoboda udělal. A teď ještě tam přišel i Jaromír Bohačík, nechybí tam ani Martin Kříž a snaží si ještě oni ve čtveřici něco vyjasnit. Jediný nymburský basketbalista, který se téhle valné hromady diskuzní neúčastní, je JT Shumate. No ale bude se kontrolovat ještě video 44 sekund. Před koncem čtvrté čtvrtiny Nymburk vede 76-74, ale právě rozhodčí zajímá, jestli těch 44,7 sekundy je čas odpovídající, který se ještě bude hrát, a jdou to zkontrolovat.
0: Říká Jakub Kanta, který se co nevidět samozřejmě znovu přihlásí, abychom byli u toho, jak se tedy nakonec bude v tom utkání mezi Nymburkem a Pardubicemi rozhodovat v samotných závěrečných sekundách. Než se tak stane, tak můžeme doplnit informaci, kterou už nějakou chvíli známe, ale třeba i teď uslyšíte z Radiožurnálu Sport poprvé, a sice, že Zdeňka Motáka jako hlavního kouče a jeho asistenta Pavla Grosse doplní u národního hokejového týmu od nové sezóny jako druhý asistent Richard Král. 56-letý bývalý útočník Král trénoval několik extraligových týmů, teď se tedy připojí k reprezentaci a podepsal smlouvu na 2 roky. No a jasně je už také o tom, že novým generálním manažerem

0: Jakub Kanta.
1: Na časomíře svítí 41,7. To je čas, který se ještě bude hrát ve čtvrté čtvrtině. Rozhodčí nakonec ještě ubrali z té časomíry podle toho, jak to vypadalo předtím, takže stále technika úplně nefunguje. Co drží, tak je spojení, a co také drží, tak je ruce Bryanta. Míč na útočné polovině, ale už nedlouho, protože Jaromír Bohačík mu bere balón. Jaromír Bohačík parádním obraným zákrokem se dostal teď do hodně velkého laufu a hecuje tribuny. Jaromír Bohačík se svojí levačkou, kterou předvedl několikrát i v národním týmu, jak dokáže být smrtící při střelbě nejen z trojky, ale teď Jaromír Bohačík předvedl už několikátý parádní zákrok na obrané polovině v tomhle druhém finále, ve kterém tak Nymburk necelých 24 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny vede o dva body a bude moct mít rozehrávku spoza postraní čáry, a to té levé. Svoboda, přijde rychlý faul, nasehnala nebo ne? Bonhem se tak nerozhodl. Sehnal, zastavil dribling, tím se dostal trochu do problému a tak přihrává na Šumejta na útočnou polovinu. Šumejt musel se otočit na špičce jedné nohy, aby se zbavil dotírajícího Bonhema. Ten nakonec už fauloval, ale uběhlo celkem dost času. Ještě 16 sekund a 6 desetin zbývá odehrát ze čtvrté čtvrtiny. Pardubice prohrávají 74-76, za chvíli půjdou na balón, ale velmi pravděpodobně to z pohledu skóre bude z jejich strany ještě horší, protože faulovaný Jay Shumate s číslem 32 na černém nymburském dresu už se svojí pravačkou se připravuje na střelbu dvou šestek. První dává, takže teď je rozdíl tříbodový. Pokud promění i druhý nařízený trestný hod, Nymburk uteče Pardubicím na rozdíl dvou střel. Případně by to musela být trojka s faulem a ještě proměněný trestný hod podání Pardubic. JT Šumej teď měl možná trochu štěstí, protože ten balon si zalaškoval s obroučkou, zatočil se tam, ale nakonec v ní skončil. A tak 16 sekund a 6 desetin před koncem čtvrté čtvrtiny, Nymburk vede 78-74 a je tu poslední oddechový čas pardubického trenéra Jana Šotnara, který ve své druhé sezóně na lavičce východočeského klubu dovedl svůj tým až na v podstatě úplný vrchol v české národní basketbalové lize. Prostě čelit ve finále Nymburku se v posledních 22 letech ukazuje jako prostě neprůchozí překážka. Nymburk útočí na 21. titul, je ve svém 22. finále a v finále prohrál jen jednou. Jednou se titul neuděloval, protože byl covid, a jednou vypadl už v semifinále. Taková je impozantní bilance nymburského basketbalového klubu, který ale tak jako známe doteď jako velmi úspěšný na evropské scéně sídlící v Nymburce končí. Znovu připomínám tu spekulovanou a stále žádným z klubů nepotvrzenou fúzi mezi Nymburkem a Slavií, když tady, jak včera fanoušci, tak dnes třeba velký nymburský patriot, olympijský vítěz v rychlostní kanoistice, kanoista Martin Fuxa, už ví, že pokud bude chtít jezdit na Nymburk v příští sezóně, bude muset zřejmě do Prahy, nebo on to bere jako hotovou věc. Ale pojďme se věnovat hře. Pardubice vyhazují, je to Evans na Bonema, a kdo se dotkl poslední míče? Bude to nymburský balón nebo pardubický? Tohle nebyla vůbec dobrá myšlenka Evance a už vůbec ne provedení. Bonem byl obsazený. Proč pro boha tam na něj ten balón za každou cenu cpal? Ano, Bonem je nejlepší střelec nejen v tomto zápase, ale i v dosavadním průběhu playoff. Určitě právě jemu chcete dát tu poslední střelu, ale ještě na ní byl čas. Teď Nymburk má balón, konkrétně Ondřej Sehnal, a necelých 16 sekund do konce čtvrté čtvrtiny a čtyřbodový náskok. Tohle už bude pro Pardubice ohromně těžké. Svoboda udržel proti čtyřem bránícím vosám, tak jsem teď nazval Evance, Bonema, Mofata a Tumu, kteří se k němu seběhli opravdu rychle jako vosy na met, a nakonec Bonem právě chytil oběma rukama míč se Svobodou a nakonec

0: Tedy rozhodčí, já měl za to, že to bude rozkok, rozkok to nebude, protože se uplatňuje alternativní pravidlo držení míče, no a to teď hraje ve prospěch Pardubic. Tuma vybírá si Bonhema, ten málem přišel o balón, teď se pokusil vystřelit, ale bránil ho nejen pivot Lorenz, ale přispěchal tam jeho tradiční obránce Rilich a nedovolil mu tak Bonhemovi ani zakončit, ani přihrát. A tak stále ještě není konec tohle druhého finále, ale Nymburk už je blízko, blizoučko té druhé finálové výhře v sérii na 4 vítězné, totiž vede 78-74 a to ve chvíli, kdy na časomíře pod stropem sportovního centra na té tabuli, kde najdete také skóre, tak prostě svítí 6,9. Ještě 6,9 desetin sekundy se bude hrát čtvrtá čtvrtina. Nevím, jestli se bude moct ještě prodlužovat, na to už to úplně nevypadá, protože po oddechovém času izraelského trenéra Nymburka Amiela už to příliš času.
1: Na tak za chvíli ještě posledních pár sekund, pravděpodobně posledních druhého finále mezi Nymburkem a Pardubicemi. Uvidíme a uslyšíte samozřejmě na Radiožurnálu Sport, jaké bude skóre. Každopádně finálová série na 4 vítězství bude pokračovat v neděli na palubovce Pardubic. Ten duel začne v 19 hodin a na Radiožurnálu Sport vám ho samozřejmě přiblížíme. Jako potom i čtvrté finále, které přijde na řadu hned v pondělí znovu na palubovce východočeského týmu. Otázkou je, jestli finále NBL následně bude ještě tedy pokračovat pátým, případně šestým, nebo dokonce i sedmým rozhodujícím zápasem. To tedy otázka příštích dnů. Teď aktuálně koncovka finále druhého, Nymburk Pardubice a reportér Jakub Kanta.
0: Sehnal při výhozu, nechyboval, našel ideálně Bohačíka, který ač strážený dvěma hráči, tak se balónu rychle zbavil a to ve prospěch Sehnala, který měl volnou cestu do koše za těch 5 sekund. To stihl, Nymburk vítězí i ve druhém finále Národní basketbalové ligy nad Pardubicemi. Tentokrát je to ještě nižším rozdílem než v tom úvodním měření sil. Tentokrát je to 80-74. V koncovce vyválčili favorité, tedy tu druhou výhru a sérii tak přesouvají na východ Čech do Pardubic ve svůj prospěch za stavu 2-0. Možná se tak rozloučili výhrou se svými fanoušky tady v Nymburském sportovním centru. Je to opět ta fúze, o které jsem mluvil mezi Sláví a Nymburkem, stále nepotvrzená, ale velice, velice pravděpodobná. Každopádně finále rozehrál lépe Nymburk a má tak po dvou zápasech 2 vítězství a 2 ho tak dělí od 21. titulu v české historii.
1: Říká Jakub Kanta, který tedy nám přiblížil vítězství basketbalistů Nymburka nad Pardubicemi 80-74 a obhájci mistrovského titulu vedou v sérii 2-0 na zápasy. Pokračovat se tedy bude v neděli třetím duelem na palubovce Pardubic, duelem, který začne v 19 hodin. Teď máme středu 3. června 20 hodin a 13 minut z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. Přejeme příjemný večer.

0: Pokud jste Radiožurnál Sport naladili třeba teprve před pár desítkami sekund, tak vězte, že basketbalisté Nymburka porazili ve druhém ligovém finále Pardubice 80-74 a v sérii vedou 2-0. Obhájcům mistrovského titulu nejvýrazněji bodově tedy pomohl k vítězství Ondřej Sehnal, který zaznamenal celkem 26 bodů. Finálová série bude třetím zápasem pokračovat v neděli na palubovce východočeského týmu, tedy Pardubic. Tolik návrat krátce k basketbalu a teď pojďme za tenisem. Jiří Lehečka věřil, že v Paříži na druhém Grand Slamu téhle sezóny vydrží co nejdéle, ale velmi nečekaně se poroučel hned po svém prvním zápase. No a tak se tenista prostějovského klubu mohl začít dříve než chtěl připravovat na turnaje na travnatém povrchu. To samozřejmě v posledních dnech také dělal a teď se ještě zastavil ve svém domovském prostějovském klubu. Ne tedy, aby si Jiří Lehečka zahrál na probíhajícím Challengeru Unicredit Czech Open, ale aby si zatrénoval a také pomohl dobré věci.
1: Tohle je strašně jako hezká příležitost, protože sport si myslím, že by měl mít určitě nějaký přesah. Tohle jsou věci, které nás jako drží nohama zpátky při zemi, ukazují nám, že v tom životě to opravdu jsou důležitější věci, než to, jestli se nám povede jeden nebo dva zápasy. A když máme tu možnost i díky tomu, že se nám někomu biznisově, někomu osobnostně daří trošku pomoct v něčem, tak jsme ani neváhali a rovnou jsme to podpořili.
2: Vyprávěl tenista Jiří Lehečka, který se do turnaje v Prostějově nezapojil jako hráč, ale během něj předal šek v hodnotě 150 tisíc korun rodině malého Tobiáška, který bojuje s těžkým neurologickým onemocněním. Po příjemných starostech ho ale čekají zase ty tenisové. Začíná totiž část sezony na jeho oblíbeném travnatém povrchu a na ní se připravoval právě na půdě svého klubu.
1: Tady těch pár dní v Prostějově jsme nějak tak vzali, abychom se zase trošku přenastavili z antukového tenisu na vlastně úplně jiný herní styl, jiný princip hraní. Tady v Prostějově je to super, ty podmínky tady k tomu, abychom se dobře připravili, jsou parádní a vždycky, když mám možnost být na pár dní zpátky v Česku, tak jsem do Prostějova zavítám, protože opravdu trénuje se mi tady dobře.
2: Vrcholem travnaté části sezóny bude bezesporu Wimbledon. Na obou dvou dosavadních letošních Grand Slamech ale Lehečka vypadl hned v prvním kole, což v All England Clubu bude přirozeně chtít změnit.
1: Určitě budu chtít spravit chůj, ty první dva Grand Slamy téhle sezóny se mi rozhodně nepovedly a nepředváděl jsem na nich ten tenis, který jsem rozhodně chtěl. Přece jenom ta sezóna je dobrá, dostal jsem se blízko k první desítce, ale rozhodně se budu snažit co nejlépe připravit na prvních dvou přípravných turnajích. Poté doufám, že si tu formu nabuduju a převezu do Londýna, kde ji budu moct využít plným potenciálem.
2: 12. místo v žebříčku je jeho kariérním maximem a vysněná top desítka je blíž než kdy dřív. Sám Lehečka ale přiznává, že nejvyšší prioritu tento posun v jeho kariéře aktuálně nemá.
1: Pro mě to hlavní bylo zůstat zdravý celý rok a mít z toho radost. A to si myslím, že se mi zatím dařilo. Vždycky tam jsou nějaké lepší fáze, horší fáze. Tak jak se to nějak sešlo, ty výsledky se nějak nastřádaly, tak mi to ukázalo na 12. příčce a určitě ta desítka je o dost blíž, než byla třeba rok zpátky touhle dobou. Budu dělat všechno pro to, aby se mi to povedlo, ale znova já říkám, já se soustředím na to, abych hrál dobře, předváděl dobrý tenis, protože vím, že když budu předvádět dobrý tenis a budu postupovat do těch finálních fází těch turnajů, tak ta první desítka se povede.
2: S tím, že na Wimbledonu loni Jiří Lehečka vypadl ve druhém kole, má šanci nazbírat do žebříčku větší množství bodů. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin, skoro 25 minut a na Radiožurnálu Sport vás teď vezmeme tak trochu do zákulisí. Svazu lyžařů České republiky totiž hrozí, že nebude mít svého prezidenta. Ten současný David Trávníček na začátku dubna oznámil, že především z osobních důvodů skončí. Formálně to udělá na páteční konferenci Svazu lyžařů, na které se má volit jeho zástupce. Ale možná nebude koho zvolit. Situaci sleduje Jan Cuchan. Honzo, hezký večer.
1: Dobrý večer. Jde o to, že zatím nikdo neprojevil o funkci vážný zájem, jak potvrzuje mluvčí svazu lyžařů Tomáš Hajzl.
2: V tuto chvíli v prostředí neevidujeme žádného kandidáta, který by svou kandidaturu formálně a veřejně oznámil v některém z předních orgánů svazu typu Rada SLČR, Výkonný výbor nebo Valné hromady jednotlivých sportovních úseků.
1: Oznámit kandidaturu s velkým předstihem není povinností, kandidáti si můžou vyjednávat dostatečnou podporu potají a o pozici prezidenta svazu lyžařů se můžou přihlásit třeba těsně před samotnou volbou, připomíná Hajsl.
2: Stanovy svazu neurčují žádný nejzazší termín pro oznámení kandidatury na prezidenta a kandidáti tak mohou být navrženi nejen před samotnou konferencí, ale také přímo během jejího jednání.
1: Pravdou je, že v minulosti taky nebyly zrovna zástupy kandidátů, ale minimálně o jednom, dvou jménech se vážně mluvilo. Připomeňme, že co do příjmu státních dotací a veřejných peněz obecně patří lyžaři a snowboardisti mezi jeden z těch největších sportovních svazů v Česku za fotbalem, hokejem nebo basketbalem. Má pod sebou velkou část olympijských sportů tento svaz a lyžování nebo snowboardingu se v Česku věnují více než 2 miliony lidí.
0: Konference je tedy volební kvůli ohlášenému odstoupení Trávníčka, jinak se mělo volit až za rok. Proč Honzo o funkci není oficiálně zájem?
1: Možným důvodem jsou kauzy z poslední doby, které na svaz nevrhaly právě dobré světlo a týkají se českého pořádání závodů světového poháru. Závody alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně z tohoto ledna skončily ztrátou přibližně 24 milionů korun. V minulé sezóně se měl v Novém Městě na Moravě konat světový pohár běžců na lyžích. Kvůli financím byl odřeknutý. Stejně tak měl být loni v lednu světový pohár ve snowboard crossu na Dolní Moravě. Také ten svaz zrušil oficiálně kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám. A letos sice po návratu z olympijských her jela olympijská vítězka Zuzana Maďerová domácí světový pohár ve Špindlerově Mlýně, ale byl jen jeden. Také tahle akce byla, řekněme, zredukovaná, protože závody měly být původně dva. To všechno vrhá na svaz lyžařů přece jenom trochu špatné světlo.
0: Možnost tedy stále je, ale co kdyby se na konferenci dostali kandidáti, respektive ti, kteří budou přítomni k bodu, který je nazvaný volba prezidenta svazu lyžařů České republiky a stále nebyl žádný kandidát?
1: To by bylo nepříjemné, ale stále řešitelné, říká mluvčí svazu Tomáš Hajsl.
2: Pokud by se skutečně nepodařilo navrhnout žádného kandidáta na funkci prezidenta svazu lyžařů České republiky, nemohla by pochopitelně konference o obsazení této funkce rozhodnout a v horizontu 2 měsíců by byla svolána mimořádná volební konference svazu lyžařů České republiky.
1: Nicméně podle našich informací by k takové situaci dojít nemělo. I kvůli výše zmíněným potížím jsou některé úseky naštvané, snaží se prosadit své zájmy a ve vzájemné spolupráci se nejspíš pokusí právě podle zmíněných stanov navrhnout na poslední chvíli vlastního kandidáta. Konference svazu lyžařů začíná v pátek v 10 hodin v Praze a my na Radiožurnálu Sport budeme samozřejmě sledovat.
0: Slíbil Jan Cuchan. Honzo, díky.
1: Rádo se stalo.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Je 20 hodin, skoro 29 minut. V Paříži, co nevidět, začne poslední čtvrtfinále mužského singlu na tenisovém Roland Garros. Proti sobě půjdou dva Italové, Matteové, Berrettini a Arnaldi. A ten, kdo vyhraje, tak se utká o finále s Krajanem, protože Flavio Coboli už dokázal v prvním dnešním čtvrtfinále porazit Kanaďana Félixe Ogier Aliassima 3-1 na sety. Semifinále se budou hrát v pátek a první z nich obsadí Alexander Zverev a k naší radosti Jakub Menčík.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Kolí se rozbíjá, Sorobčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.
7: Jana Utendorfská doplní zprávy.
8: Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy. A to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra s tím, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Německo zavedlo kontrolu hranic kvůli nelegální migraci. Nejprve s Rakouskem v roce 2015. Česko, Polsko a Švýcarsko následovali před 3 lety. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře. Potvrdil to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO, jelikož je prý třeba některé věci objasnit a napravit. O Trumpově plánu přicestovat na summit dnes už psala turecká média s odkazem na své zdroje. A česká armáda má ode dneška první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády je to jediné takové zařízení nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
3: Sport.
8: Basketbalisté Nymburka porazili po dramatické koncovce Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal 26 bodů. Série o titul se k dalším 2 utkáním přestěhuje do Pardubic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 na Vysočině překážka a u Brna hustý provoz. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směr Praha je nebezpečná překážka. Kilometr 146 je to velký kus plastu, podběh nebo něco podobného. Blokuje část pravého pruhu a odbočovacího k čerpací stanici Shell. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín odklízí následky nehody, kilometr 126, vše je na krajnici, označené místo volně průjezdné. Na D1 z Brna do Vyškova od Rohlenky se v levém pruhu pohybuje údržba. Kilometry 207 až 218, před údržbou čekejte hustý provoz, místy je to nesouvislá kolona. Na silnici 16 u Slaného havarovala 2 osobní auta, nehoda je na trase Hřebnič Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objíždí se Kivadlově v obou směrech. Opatrně čekejte hustý provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekejte ráno polojasno až jasno, od západu se ale postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

České basketbalistky na mistrovství světa ve hře 3-3 dělají všechno proto, aby si udrželi naději na postup do osmifinále, tedy do vyřazovacích bojů, protože ve svém čtvrtém utkání v základní skupině hrají proti Madagaskaru a minutu a půl před koncem zápasu vedou české basketbalistky 12-8. No a pokud tenhle duel vyhrají, tak budou opravdu velmi blízko, potom budou potřebovat ještě tedy, aby Nizozemsko v posledním utkání dnešního programu porazilo domácí Polsko, které české basketbalistky dokázali včera, respektive předevčírem porazit, takže doufejme, že to všechno dobře dopadne a české basketbalistky na světovém šampionátu ve hře 3-3 budou hrát tedy o medaile. K tomu směřují také čeští muži, kteří se kvalifikovali na tenhle turnaj po dlouhých 12 letech, no a začali včera opravdu skvěle, protože čeští basketbalisté porazili jak Mongolsko, tak i Spojené státy americké a mají to opravdu tedy blízko k tomu, aby postoupili dál a třeba i přímo do čtvrtfinále. Jak se turnaj tedy bude dál v polské Varšavě vyvíjet, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. No a teď už uslyšíte skupinu Green Day. I nadále příjemný poslech a klidný středeční večer.

0: České basketbalistky na světovém šampionátu ve hře 3-3 porazili Madagaskar nakonec 15-10, připsali si druhé vítězství ve čtvrtém utkání základní skupiny, no a věřme, že jim to bude stačit na postup do osmifinále. Rozhodne o tom poslední utkání mezi Nizozemskem a domácím Polskem. Samozřejmě na radiožurnálu Sport uslyšíte o tom, jak to tedy z pohledu českých basketbalistek dopadne. No a teď uslyšíte o tom, co asi dobře víte, že se blíží fotbalové mistrovství světa. Ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku začne už za 8 dnů. A v dějišti šampionátu jsou také reportéři radiožurnálu Sport. A ti se nám i vám ozvou 18. června z Mercedes-Benz Stadium. Proč? To už nám poví Jan Cuchan. Honzo, opět vítej ve studiu.
1: Dobrý večer ještě jednou. Je to z toho důvodu, že právě tam čeští reprezentanti odehrají druhý zápas ve své skupině mistrovství světa. Bude to proti Jihoafrické republice. A proto jsme právě i Mercedes-Benz Stadium zařadili do naší encyklopedie o stadionech, na kterých se bude hrát letošní, jak říká Jan Pěruška, mundial.
0: A tak se ptáme, kde stadion s názvem slavné německé automobilky stojí?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Mezinárodní fotbalová federace FIFA nedovoluje během turnajů, které pořádá, sponzorské názvy stadionů. Mercedes-Benz Stadium se tedy bude po dobu světového šampionátu jmenovat Atlanta Stadium. Češi se tedy představí v základní skupině kromě Mexika také v americké Atlantě, tedy hlavním městě státu Georgie.
1: Tamní stadion pojme zhruba 75 tisíc diváků a je domovem dvou sportovních týmů. Fotbalové Atlanta United a Atlanta Falcons, což je tamní celek amerického fotbalu.
0: Stadion v Atlantě bude hostit celkem 8 zápasů fotbalového mistrovství světa. Ještě před českým a jihoafrickým výběrem se tam jako první na letošním turnaji představí úřadující mistři Evropy ze Španělska proti Kapverdám. Kdo tam bude hrát jako poslední, zatím není jasné. Atlanta Stadium totiž bude hostit jedno semifinále.
1: Je to stánek moderní, otevřený teprve před 9 lety a je opravdu atypický pro nás, kteří jsme zvyklí na klasické, řekněme, evropské stadiony. Ten v americké Atlantě je obalený pláštěm, který tvoří velké trojúhelníky a z těchto geometrických tvarů je složená taky zatahovací střecha.
0: Z hokeje jsme zvyklí na kostku nad ledem. V Atlantě se fanoušci klasického i amerického fotbalu můžou dívat pod střechu na skóre, čas a opakované záběry na obrovské 360-stupňové LED obrazovce.
1: A není to jediné, co vás v interiéru stadionu v Atlantě zaujme. Raritní je taky pohled na jednu tribunu za brankou. Za ní je totiž prosklená část pláště a tak máte krásný výhled taky na mrakodrapy v centru města.
0: Tak snad se nebudeme kochat, tedy Honzo, a hlavně čeští fotbalisté pohledem na Atlantu, ale budeme se kochat pěkným fotbalem a řadou gólů v síti Jihoafrické republiky, aby čeští fotbalisté tedy ten druhý zápas na světovém šampionátu vyhráli.
1: A abychom taky měli co poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Navíc tohle je ten zápas, který se hraje pro české fanoušky v nejpříznivějším čase 18. června od 18 hodin, takže se opravdu doufejme tedy, máme na co těšit.
0: Ano, protože ten první a poslední zápas proti Jižní Koreji a proti Mexiku Češi odehrají v brzkých ranních hodinách našeho času. Ale čeští fotbalisté jsou na mundialu po 20 letech, Honzo, tak si přivstaneme, ne?
1: No a já si určitě tedy přivstanu. Otázkou je, kolik tedy posluchačů budou mít naše přímé přenosy, ale tak snad potěšíme třeba aspoň takové kamionáky nebo ti, kteří s námi tráví i noční hodiny.
0: No, radiožurnál Sport už je nějakých pár týdnů nejposlouchanějším digitálním rádiem České republice, tak já myslím, že i v tu noc nás bude poslouchat pěkných pár, no možná 10 000 příznivců, protože fotbalové mistrovství světa je opravdu jen jednou za 4 roky a z pohledu českých fotbalistů jednou za 2 dekády. S Janem Suchanem jsme teď probrali Mercedes-Benz Stadium, neboli také Atlanta Stadium pro příští týdny. Honzo, díky.
1: Rádo se stalo.

0: Je 20 hodin 49 minut a posloucháte Radiožurnál Sport. Královnou všech sportů je nazývána atletika a její krásu se Český svaz pravidelně snaží ukázat i malým dětem. Atletický den v Ústí nad Labem si užilo 700 chlapců a dívek z prvního stupně základních škol. No a tak se na místo vypravil mezi malé adepty atletiky také náš reportér a samozřejmě u toho nezapomněl na mikrofon. Tady je reportáž.
1: Plné hřiště dětí, je tady několik stanovišť.
2: Boční přeskoky.
1: Martine, tak jak to šlo? Kolik jsi jich udělal za nějakou dobu?
3: Se skáče až do 10 a musíte co nejrychleji.
1: Jaký jsi měl čas?
3: 5,6.
1: To je dobrý, říká Kuba. Kuba půjde další na řadu, tak Kubo, myslíš, že se to povede vylepšit?
4: To ne asi.
1: Kuba si nevěří, tak se přesvědčíme, jak mu to půjde. Tak pojďme, Kubo.
4: Takže připravit, pozor, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A máš to za 4,94. Takže jsem překonal.
5: Jupi.
1: Máme tady další sportovce, tak vidím, že už máte nějaké disciplíny za sebou. Která z těch disciplín pro vás byla nejzábavnější?
6: Asi slalomový běh.
7: Pro mě hod na cíl.
8: Pro mě hod oštěpem.
9: Skok z místa.
10: Tak pořádně, Luky, do toho.
1: Mám u sebe Ditu Franklovou z Českého atletického svazu, která má tuhle akci na starost.
11: Hezké počasí, hodně dětí, radost, pohybu, co by si přát.
1: A to je právě asi to hlavní, děti přivést pohybu a aby děti chodili na kroužky do klubů atletiky, která je základem, myslím si, pro většinu sportu.
11: Ano, ale samozřejmě je to i o to, aby si vyzkoušeli, nebáli se jít do sportu, že i to, co vypadá, že bude těžké, že se dá zvládnout a spíše je to o té radosti z toho pohybu, namotivovat je, aby právě sportovali. Nemusí to být jenom atletika, i když je základ pro všechny ostatní sporty.
12: Vem si míček nebo raketku, hážeš 3x, jo?
13: Připravit, pozor, teď, běž.
1: Kluci, tak mi řekněte, co už jste dělali za disciplíny?
14: Slalomový běh a boční přeskoky.
15: Já salámový běh.
1: Salámový běh? Ne, to je slalomový běh.
16: Jo, to je stejný.
17: A potom boční přeskoky. A baví mě to tady, je to lepší než ve škole, nebo mě si dřevěný židle zadek. Tady můžu chodit aspoň. A prostě fotbal je nejlepší, jezdě na koloběžce, prostě sportujte a ne, seďte doma na zadku a nehrajte.
1: To vzkazuje posluchačům, rodičům a dětem 9letý Tonda z Ústí nad Labem. David Kalvas, Radiožurnál.
18: Poslouchej Sport.
19: Radiožurnál Sport.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem k těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, teď je 21 hodin. A zprávy nachystala Jana Utendorfská.
1: SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti verdiktu se odvolá. Školní rok se do 30. června prodlouží 23 škol z celé republiky. České volejbalistky zahájily sezónu elitní ligy národů senzačním vítězstvím nad Čínou. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za údajně nenávistné předvolební plakáty. Proti dnešnímu nepravomocnému rozhodnutí soudu se odvolá, řekl to šéf hnutí Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Podle prezidenta Petra Pavla je potřeba takové nenávistné chování odsoudit.
3: Já si myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve slušné společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, ať už pochází od kohokoliv. A pokud soud rozhodl, myslím si, že je potřeba to respektovat, my bychom si z toho měli vzít všichni poučení, že tudy cesta rozhodně nevede.
1: Černohorská policie nevpustila do země 90 Srbů podezřelých ze snahy vyvíjet v zemi hybridní operace. Skupinu i letadlo společnosti Air Serbia zadržela na několik hodin na letišti v Tivatu. Právě tam se v pátek odehraje summit Evropské unie a západního Balkánu, na kterém bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš.
4: Letoun aerolinek Air Serbia i všichni jeho pasažéři se museli po několika hodinové kontrole na tivatském letišti vrátit zpět do Bělehradu. Podle černohorské policie srbští cestující představují riziko pro národní bezpečnost a úřady jim vystaví zákaz vstupu do země. Někteří z nich byli podle Podgorice evidováni v souvislosti s pácháním násilných trestných činů. Úřady v Bělehradě zatím incident nekomentovali. Černá Hora ve dnech před summitem Evropské unie a západního Balkánu zpřísnila bezpečnostní opatření. Setkání se letos zúčastní i srbský prezident Aleksandar Vučić, který loňský summit bojkotoval. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
1: Letos bylo v takzvaném oddlužení na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Podle organizace Člověk v tísni by se měly podmínky oddlužení zmírnit, aby na něj dosáhlo více lidí. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků.
6: Sport. České volejbalistky na úvod nového ročníku Ligy národů senzačně porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0 na sety. Zahájili tak druhou sezónu v elitní lize, ve které minulý rok bojovali o postup do čtvrtfinále. Stejně jako loni je ale hlavním cílem českého týmu udržení v soutěži. Výhra nad Čínou na tom nic nemění, jak řekla Radiožurnálu Sport Univerzálka Monika Brancuská.
7: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily. Pořád jsme poměrně malá země. Samozřejmě je dobrý mít velký ambice, ale ta konkurence je veliká. Tohle byla senzační výhra, myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to VNL udržet.
6: Ve druhém zápase úvodního hracího týdne se Češky utkají zítra s dalším favoritem Polskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hustý provoz na D1, úrohlenky a nehoda u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zpomaluje provoz údržba. Popojíždí mezi kilometry 207 až 218. V levém jízdním pruhu od Rohlenky čekejte nesouvislou kolonu. Hustý provoz. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín pokračuje odklízení následků nehody. Na 126. kilometru je zavřená krajnice. Na místě je odtahovka. Na silnici 46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna zasahují u nehody osobního auta záchranáři.

0: Od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Takové byly zprávy.
1: Ve finále mužského singlu na tenisovém Roland Garros se určitě ukáže italský tenista. V dnešním prvním čtvrtfinále totiž Flavio Cobolli porazil Kanaďana Felixe Ogier Aliassima 3-1 na sety a tím pádem tedy Cobolli postoupil do svého prvního kariérního grandslamového semifinále. A tam narazí na Krajana, na Matea, ale otázkou, jestli Berrettiniho nebo Arnaldiho, o tom se rozhoduje právě teď na pařížské Antuce. Úvodní gemy byly docela zajímavé, protože jich je odehráno zatím 6 a už 4krát si Berrettini a Arnaldi dokázali sebrat podání. Teď už to Arnaldi nedovolil a tak vede 4-3, na servis se chystá jeho soupeř. Tohle poslední čtvrtfinále mužského singlu na Roland Garros budeme samozřejmě i nadále sledovat. Za chvíli se ale zaměříme na blížící se mistrovství světa ve fotbale. Příjemný poslech a klidný večer.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Už nějakou chvíli víme, že basketbalisté Nymburka vedou ve finále Národní basketbalové ligy nad Pardubicemi 2-0 na zápasy. Obhájci titulu totiž dokázali na své palubovce uspět i podruhé. Nad Východočechy tentokrát zvítězili 80-74 a nejvýrazněji 26 body k tomu přispěl Ondřej Sehnal. Finále NBL bude pokračovat třetím zápasem v neděli na palubovce Pardubic. No a co začne přesně za 8 dnů?
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu Sport.
0: A čeští fotbalisté už ve Spojených státech amerických chystají generálku před světovým šampionátem. V pátek ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. V úterý měli ve městě Hrastown trénink přístupný pro novináře. Ti ovšem měli dlouho problém se do areálu vůbec dostat.
3: Společně s dalšími českými novináři stojíme už zhruba půl hodiny před tréninkovým centrem New Yorku Red Bull, kde za 10 minut začne trénink českých fotbalistů. Je tu velké množství policistů, kteří na nás evidentně nebyli připraveni a dlouho nás nechtěli pustit do areálu. Nakonec svolili pod podmínkou, že si sebou vezmeme jen věci nutné k práci a batohy necháme u vstupu. V opačném případě bychom totiž museli zhruba dalších 20 minut čekat na to, až nás prohledá policejní pes.
4: Hello. Myslím, že jsou úplně všichni překvapení tím, jak to tady vypadá. Vlastně nikdo nečekal, že budeme mít 24 hodin na hotel a v počtech, který tam jsou. Jako. Samozřejmě prohledávání autobusů, vy jste sami měli jako potíž se dostat do toho areálu. Jo. Čekalo se vlastně na psy, který přijeli mimochodem asi 3 minuty po vás a batohy vám učuchal. Takže tady je velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva, ten areál je jako výborně zabezpečený.
3: Říká k opatřením v New Jersey bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Policisté provázejí národní tým téměř na každém kroku. Během zhruba čtvrthodinové cesty autobusem z hotelu do tréninkového areálu mu cestu razilo několik policejních aut.
4: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic.
5: Asi je to trošku přehnaný, ale chtějí to mít, aby se nic jako nestalo, aby to bylo v pořádku. No. Je to hodně aut, ale třeba v tom Mexiku, co víme, tak to bude ještě víc. No. Tam budou vlastně vojenský auta, vojáci tam vyloženě nás budou eskortovat na ty tréninky a na ty zápasy.
3: Navázal na Jakuba Schoře reprezentační záložník Pavel Schulz. Bezpečnostní manažer fotbalové asociace má z celého mistrovství světa největší obavy z možného zemětřesení v Mexiku.
4: Guadalajara a Mexico City jsou v seismicky aktivní oblasti. A my jsme vlastně měli briefing s hráčema, než jsme se měli, ať už se to týká vlastně chování jako venku mimo hotel nebo na hotelu, tuhle tu část, co se týká zemětřesení možného. To jsem myslel naprosto vážně. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě tohoto krizového scénáře, protože určitě je nepříjemný, aby v noci ve 3 hodiny ráno před zápasem začal hukat alarm prostě všem na mobilech. Samozřejmě nejsme na to zvyklí.
3: Dodává bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: No a k řečenému se určitě sluší doplnit, že čeští fotbalisté tedy odehrají generálku na světový šampionát v noci ze čtvrtka na pátek našeho času 2 hodiny po půlnoci nastoupí v New Jersey proti Guatemale. No a do samotného turnaje potom vstoupí v noci z 11. na 12. června. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ve kterém uslyšíte úvodní vystoupení týmu trenéra Miroslava Koupka proti Jižní Koreji. Naši reportéři už jsou na místě a tak vám samozřejmě budeme brzy nabízet i ohlasy českých reprezentantů a přibližovat atmosféru, v jaké se chystají na velký fotbalový svátek, na který se česká reprezentace probojovala po dlouhých 20 letech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České reprezentantky v basketbalu 3-3 si na mistrovství světa zajistili postup do osmifinále. V dnešním úvodním zápase v základní skupině ve Varšavě sice Monika Fučíková, Kateřina Galíčková, Lucie Svatoňová a Karolína Šotolová podlehly Azerbajdžánu 11-14. Ve večerním duelu ale potvrdili roli favoritek a proti Madagaskaru si po výhře 15-10 zajistili ve skupině třetí místo za obhájkyněmi titulu Nizozemkami a Azerbajdžánem a tím pádem tedy účinkovali mezi nejlepšími týmy. České basketbalistky tedy budou hrát o medaile na světovém šampionátu a věřme, že zítra napodobí i čeští basketbalisté 3-3, kteří po úvodních výhrách nad Mongolskem a Spojenými státy americkými mají tedy tu svou skupinu rozjetou opravdu velmi dobře. No a co teď na Radiožurnálu rozjedeme my? V České republice se představí špičkoví slavní tenisté z minulých let, tedy slavní stolní tenisté. Švédové Jan Ove Waldner a Jürgen Persson. Spolu s nimi pak nejlepší čeští hráči. Exhibici přivítají Praha a Liberec už příští týden. No a reportér Pavel Petr se proto zeptal na podrobnosti jednoho z organizátorů, Martina Protivy.
1: Přes jejich manažera se nám to podařilo, takže jsme velmi rádi, že takhle významní hráči pro tu vlastně pingpongovou komunitu se objeví dva dny v České republice.
2: Můžete představit vlastně tyto dva světové hráče?
1: Jan Ove Waldner je vlastně úplná pingpongová celebrita, je to několikanásobný mistr světa, mistr Evropy, vítěz světového poháru a vítěz olympijských her 1992 v Barceloně. Přezdívá se mu pingpongový Mozart a je vlastně ve světě velmi známý, možná v Číně úplně nejznámější. Tam se říká, že nemůže ani vyjít na ulici a jeho parťák Jürgen Persson, jsou to oba Švédové, je rovněž několikanásobný mistr světa i Evropy.
2: Nebývá často, aby tyto osobnosti se objevovaly v České republice, tak po jaké době se třeba sem vrací?
1: Zajímavé bude takové jubileum, kdy to je 40 let od mistrovství Evropy v Praze, kde vlastně začala taková velká kariéra Jürgena Perssona, protože v roce 1986 zde vyhrál titul mistra Evropy v singlu, takže se sem vlastně po této době vrací a oslavíme spolu s ním tohle jubileum.
2: Ten program ale bude doplněný o další vystoupení, tak kdo třeba v Praze se představí kromě těchto dvou hvězd?
1: Tak můžeme se těšit na velmi netradiční souboj v pingpongu v podání Jakuba Koháka a Richarda Genzera, ale samozřejmě zde budou i další pingpongové osobnosti z České republiky, nejlepší hráči posledních dekád Iveta Vacenovská a Petr Korbel, budou zde legendy Milan Orlovský, Jindřich Panský, a nebo se můžeme těšit na osobnosti, které rovněž hrají občas stolní tenis, a to třeba Antonín Panenka nebo tenistka Helena Suková.
2: Co v Liberci, jak tam to vypadá s tím doprovodným programem?
1: Tak v Liberci uvidíme Petra Korbela v souboji s Janem Ove Waldnerem, což bude takový souboj králů, jak jsme to pojmenovali, českého světového stolního tenisu. A z těch mimo pingpongových osobností bude určitě zajímavá účast dalšího olympijského vítěze Dominika Haška, který svede souboj v pingpongu s jednou z místních celebrit.
2: Co se dá očekávat od té exhibice? Protože vybavím si souboje třeba Panský Orlovský, kdy se hraje všemi možnými způsoby. Jsou nějaké představy o tom, jak by ten večer nebo to odpoledne mohlo vypadat?
1: Tak my věříme, že to bude rovněž uvolněné atmosféře. Vlastně nebude se hrát asi úplně na 100%, ale tito hráči nehrají s těma malýma prkínkama a tak dále, jako třeba Orlovský, Panský, který mají tu exhibici trošku jinou. Takže bude to zkrátka, řekl bych, normální pingpong, ale věříme, že předvedou ještě něco ze svého umění a bude to zároveň v pohodové atmosféře. Bude se hrát na dva vítězné sety a diváci vždycky uvidí souboj nebo čtyři zápasy proti místnímu vlastně výběru domácím hráčům a pak teprve bude ta jejich hlavní exhibice Waldner Persson.
2: Říká za organizátory Martin Protiva. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Poslední čtvrtfinále mužského singlu na tenisovém Roland Garros je zatím velmi vyrovnané. Hraje se už skoro hodinu úvodní set duelu mezi Italy Matem Berrettinim a Matem Arnoldem a skóre je zatím 4-4. Takže zatím vůbec žádná nápověda, jak by alespoň ten první set mohl dopadnout. Jisté je, že ten, kdo tenhle italský duel vyhraje, tak nastoupí v semifinále proti Krajanovi, protože Flavio Cobolli ve čtyřech sadách přemohl Kanaďana Felixe Ogier Aliasima. Jen doplním to, co až asi dobře víte, a sice, že do semifinále na Roland Garros postoupil už včera večer Jakub Menčík, který se v pátek odpoledne utká o postup do svého prvního grandslamového finále s nasazeným mužem číslo 2, tedy Němcem Alexandrem Zverevem. Tenhle duel na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. 1, 2, 3, 4.

0: Radiožurnál půl desáté. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda se od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí. Po útoku na mezinárodní letiště vyhostí Kuvajt dva iránské diplomaty. Iránský dronový úder měl jednu oběť a nejméně 63 zraněných. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhrůžkám třem pražským obchodním centrum v loni v červnu. Serveru i rozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. A maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýše za 1,40 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 1,50 haléřů. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Sport. České basketbalistky na mistrovství světa ve formátu 3-3 porazily Madagaskar 15-10. Po odpolední porážce s Azerbajdžánem tak srovnali bilanci v základní skupině na 2-2. V tabulce obsadili třetí místo a na šampionátu ve Varšavě postoupili do osmifinále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hustý provoz na D1 mezi Brnem a Vyškovem a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba. Jsou u sjezdu na Rousínov zhruba kilometr 216, brzdí se na kilometru 213, čekejte nesouvislou kolonu, hustý provoz. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stále pokračuje odklízení následků nehody. Na 126. kilometru je zavřená krajnice na místě, jsou odtahovky. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pomalejí na sjezdu na Nové Město. Na exitu 68 na sjezdu stojí porouchané osobní auto a je tam silničářská šipka. V Praze policie hlásí nehodu ve Kbelské ulici. U sjezdu na Novopatskou směr Hloubětín se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte už jen málo oblačnosti, na východě ale bude ještě doznívat déšť. Ochladí se na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Už pár hodin víme a na Radiožurnálu Sport teď zopakujeme, že nový realizační tým hokejové reprezentace, který převezme vládu po Radimu Rulíkovi a jeho spolupracovnících, je kompletní. Hlavní kouč Zdeněk Moták a jeho asistent Pavel Gross si k sobě vybrali jako třetího do party druhého asistenta Richarda Krále. 56-letý bývalý útočník a později trenér třeba extraligových Pardubic nebo Mladé Boleslavy podepsal stejně jako jeho budoucí kolegové dvouletou smlouvu. Jen doplním, že už je jasno také nějakou dobu, že trenérem brankářů bude Jaroslav Kameš. No a jasno už je také o nástupci Jiřího Šlégra na pozici generálního manažera národního týmu. Jednu hokejovou legendu střídá druhá, protože generálním manažerem se stal dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru Patrik Eliáš. Jmenování všech zmíněných dnes schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojze Hadamčíka výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

0: První červnový týden zažívají kariérní milníky dvě české mimořádné golfové naděje. Filip Jakubčík získal členství na zámořské Korn Ferry Tour a Veronika Kedroňová bude na US Women's Open debutovat na majoru. Probereme to teď na radiožurnálu Sport s Krištofem Kousalem. Krištofe, dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Jakubčík i Kedroňová jsou studenty amerických univerzit a za mořem sbírají cenné zkušenosti a také sportovní úspěchy. Který poslední úspěch, který zajistil Filipu Jakubčíkovi starty v takzvané druhé zámořské lize, tedy Korn Ferry Tour.
1: Student z posledního čtvrtého ročníku Arizonské univerzity podával po celý ročník skvělé výkony a probojoval se na prestižní šampionát univerzitního systému NCAA. V kalifornském městě Carlsbad bojoval až do posledního kola o vítězství, které by mu zajistilo start na Masters a US Open, ale to jenom za předpokladu, že by si do příští sezóny udržel amatérský status. To se ale nejspíš nestane, protože letos absolvuje a plánuje přechod mezi profesionály.
0: No a tohle dilema nakonec Jakubčíka tížit nemusí, je to tak?
1: Nemusí, protože na šampionátu NCAA nakonec skončil čtvrtý, ale díky tomu udržel stejnou pozici i v celkovém hodnocení žebříčku PGA Tour University. Hráči umístění na druhé až desáté příčce pořadí získávají právě kartu na Korn Ferry Tour, kde se tak Jakubčík může připojit k Petru Hrubému. Ten na ní minulý rok prorážel cestu jako první Čech a letos tam hraje druhou sezónu. Byť s podmínečným statusem a nemá na svém kontě tolik startů, tenhle týden tam odehraje šestý turnaj, ale to se mu moc nedaří, na žádném z předchozích podniků neprošel katem.
0: Ve třetím ročníku na státní univerzitě v Kentu je Veronika Kedroňová, která se představí od zítřka na ženském US Open. Jak se tam dostala?
1: Si uhrála v kvalifikaci na začátku května na hřišti v New Albany jako jediná ze 78 hráček zahrála v součtu dvou kol pod par a celou kvalifikaci ovládla. Vítězka čtyř turnajů této univerzitní sezóny tak poměří síly s nejlepšími golfistkami na světě. Hrát se bude na hřišti Riviera Country Clubu v kalifornském Pacific Palisades, kde mimo jiné svůj turnaj na PGA Tour hostí Tiger Woods, a k tomu hřišti Kedroňová říká:
2: "Tady je takový jiný typ trávy, jsem říká kakuja. Ten míček tak jako stojí na té fairway a myslím si, že pro tenhle týden bude hodně důležité trefovat fairway, protože ty rafy jsou náročné z nich hrát. Myslím si, že to je úplně jednoduché, že fakt vybrat si nejširší část fairway, trefit to tam a potom středu greenu."
1: 21-letá amatérská golfistka Veronika Kedroňová vstoupí do US Women's Open zítra před 23. hodinou českého času.
0: No a Krištofe, když tedy Filip Jakubčík a Veronika Kedroňová se teď opravdu velmi dobře prezentují, vlastně dá se říct i na těch turnajích a sériích, které mohou být takovým předstupněm té samotné elity PGA a LPGA Tour, můžeme třeba přemýšlet o tom, že by se tam jednou dokázali usadit jako plnohodnotní členové?
1: Asi klidně můžeme. Petr Hrubý, ten třeba v té minulé sezóně vypadal docela nadějně na Korn Ferry Tour právě, ale letos se mu tam tolik nedaří, tak uvidíme, jestli ta jeho zámořská cesta náhodou třeba v budoucnu neskončí, nevrátí se do Evropy, ale třeba Filip Jakubčík, tak to je hráč, který je teď tuším na šestém místě světového amatérského žebříčku a předpovídá se mu opravdu zářná budoucnost, má vyhrané turnaje na té univerzitní scéně a vypadá to, že právě on by mohl být tím prvním, kdo se na té PGA Tour opravdu prosadí. A Veronika Kedroňová, o té by se dal možná říct to samé, ta má ještě jeden rok studia v Americe před sebou a také je vysoko v amatérském žebříčku, taky má za sebou úspěchy na univerzitní scéně, je takovou silovou hráčkou dlouhou, má opravdu dlouhé odpaly, takže ona by taky mohla být tou, která třeba zazáří v těch českých barvách a naváže na Kláru Davidson-Spilkovou, která má už několik sezon na LPGA odehraných.
0: Je tedy dost pravděpodobné, že o Filipu Jakubčíkovi a Veronice Kedroňové jsme s Krištofem Kousalem nemluvili na radiožurnálu Sport naposledy. Krištofe, díky.
1: Určitě ne, naslyšenou.
0: 21 hodin, 46 minut, příjemný středeční večer.

0: Matteo Arnaldi, tak se jmenuje muž, který dokázal vyhrát první set v posledním čtvrtfinále tenisového Roland Garros, tedy druhého Grand Slamu téhle sezóny na pařížské Antuce. Arnaldi se svým jmenovcem Berrettinim svedl velmi vyrovnanou bitvu v prvním setu, který trval nakonec 77 minut, a to ještě nedošlo ani na tiebreak. Nakonec tedy Arnaldi dokázal ve 12. gemu sebrat Berrettinimu servis a tím pádem vyhrál úvodní set 7-5. Vítěz tohoto utkání se v pátek o postup do finále utká s krajanem Fláviem Kobolim.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Ano, a teď už zase pojďme mluvit o velkém sportovním svátku, na který se ve Spojených státech amerických připravují i čeští fotbalisté. Již se nese ale přesunou na svoji základnu pro světový šampionát, budou jí mít v Dallasu, čeká je v New Jersey přípravný zápas s Guatemalou. A noci ze čtvrtka na pátek českého času u toho bude i Pavel Šulc, jedna z předpokládaných opor týmu na šampionátu.
2: Chci si to jako užít, aby mě to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a mohl třeba se z té skupiny dostat a ještě udělat třeba nějaký jiný úspěch.
3: Pavel Šulc vyrostl hned v premiérové sezóně v Lyonu v důležitého hráče, dával góly.
4: Šulc!
3: A český reprezentant litoval jen zranění. Teď má další šanci ukázat se.
2: Já bych řekl, že to tak bere jako každý. Pro mě ještě, když řeknu jako výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezónu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu.
3: Právě na Šulce si ale soupeři budou dávat asi větší pozor.
2: Na tím jsem přemýšlel, ale nevím, samozřejmě budou nějakým způsobem řešit, že ho Páťu Šika, asi řekl bych jeho nejvíc, co se týče nějaký jako ofenzívy, a potom třeba mě, ale uvidíme, jak to bude. No.
3: Šikovný fotbalista zaujal fanoušky výkony, ale v současném světě sociálních sítí i svou vizáží. Výrazné oblečení a doplňky, typický účes, u kterého plánoval změnu před mistrovstvím světa.
2: Přemýšleli jsme samozřejmě na copánkama, že si nechám udělat, taky, že si nechám narůst vlasy. Pak bylo ještě třetí možnost, že se oholím, ale to by bylo asi moc, aby si pak lidi neříkali, že jsem se sem přijel hlavně ukazovat a nehrát fotbal.
3: A na sociálních sítích získala popularitu i Šulcova kočka Franta, která s ním bude alespoň na dálku i při zápasech.
2: Mám tam připravený, že na jedný kopočce mám vlastně jakoby Frantu jako kočku jenom jméno a na druhý mám Nateli, přítelkyni, takže si to budu dávat ještě na Instagram.
3: A co přítelkyně řekla českému reprezentantovi před cestou na světový šampionát?
2: Že budu chybět měsíc, ale samozřejmě ať se mi daří a že je to jako, že to je úžasný.
3: Říká Pavel Šulc, který by měl patřit k důležitým hráčům fotbalového národního týmu na mistrovství světa. Z New Jersey, Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
1: Poslanci v prvním čtení podpořili znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice v ligovém finále i po druhé na domácí palubovce. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí novely jsou ale i různé daňové změny, jako slevy na studenta nebo školkovné. Podle opozičních starostů si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší, říká jejich poslankyně Věra Kovářová.
3: Tato vláda říká, že bude dělat opatření, která povedou k hospodářskému růstu, což toto asi takové opatření není. Pokud by se vybralo 14 miliard a obratem ruky by se 10 dalo na benefity, tak to nedává smysl.
1: Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra s tím, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Německo zavedlo kontrolu hranic kvůli nelegální migraci nejprve s Rakouskem v roce 2015. Česko, Polsko a Švýcarsko následovali před 3 lety. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tajpeje má vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Podle Vystrčila jde současně o symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
4: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
5: Lavičku odhalili kromě starosty města taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu nad Tchaj-wan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
6: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
5: Je to první lavička Václava Havla nad Tchaj-wanem a v pořadí už třetí v Asii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že změnami zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich plánovaná reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí ze státní správy. Vedení úřadu vlády se má s odboráři sejít zítra ráno. Sport. Nymburští basketbalisté jsou 2 výhry od 21. ligového titulu. Finálová série se po vítězství 80-74 nad Pardubicemi stěhuje na východ Čech za stavu 2-0 na zápasy pro obhájce trofeje. Středočeši ale druhou výhru vybojovali až v samotné koncovce a velkou zásluhu na ní měl autor 26 bodů Ondřej Sehnal. Po utkání reprezentační rozehrávač přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali Nymburku problémy.
7: Tak jasně, skvělý individualita, ale letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šatner dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepšího než s Ústím 2 roky zpátky, ale nakonec se nám to povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážka na D8 u Kralup a nehoda na výjezdu z Olomouce do Vyškova.
8: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je u sjezdu na Kralupy překážka. Mezi kilometry 10 až 9 v jízdním pruhu upínací pás z nákladního auta. Čekejte, vybočující, případně brzdící auta. Nehody na dálnicích hlášeny nejsou. Na D1 z Brna do Prahy za nájezdem z Koberovic hlásil náš zpravodaj odstavené osobní auto. 74. kilometr zasahuje do pravého pruhu.
9: On je až na travnatém pásu, nepatrně zasahuje do stoupacího pruhu.
8: Na silnici 46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna odklízí následky nehody osobního auta. Havarovalo za OMV u dálnice D35 do Mohelnice. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. 800 553 5.

0: Je 3. červnový den a tak myslím, že v klidu můžeme říci, že se blíží světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou ti nejlepší závodníci planety bojovat v areálu v Troji od pátku do neděle. No a mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v Tedražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antony, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Fakt jsem se hrozně snažila přes tu zimní přípravu a znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že s Toničkou jsme schopní jako

0: rozlišovat vlastně osobní život a sportovní život, takže si myslím, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
1: Přijde se sestra podívat a zafandit?
0: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
2: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
3: Ale rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
2: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
4: První věc, co jsme udělali, tak jsme ji objeli, celá naše rodina, protože tady je taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z té Dražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, oposinkovali jsme ji.
0: A hrozně jsme toto níž se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to je jako náš malý bobánek.
2: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
0: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní, nahoru a dolů, když jela, a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo. A vlastně v průběhu těch mých jako let, co jezdím na vodě, jsem se vlastně oboma dvouma ségrama inspirovala a obě dvě mě posouvaly dál a dál, jak v tréninku, tak i v osobním životě. A jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na Svěťáku v Praze. A no, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
2: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Před chvílí jsme mluvili o tom, že o víkendu bude pražská Troja patřit vodnímu slalomu. Ona mu patří ostatně, tedy vlastně celý rok umělý kanál. Si můžete jít vyzkoušet i vy, ale teď se tam budou konat závody světového poháru. No a ty se budou konat i o pár stovek metrů jinde na pražské Štvanici. Konkrétně se bude jednat o setkání nejlepších sportovních lezců naší planety. Světový pohár v boulderingu bude i s Lukášem Mokroluským, alespoň tedy minimálně v semifinále. Protože největší z českých favoritů v této disciplíně zvládl kvalifikaci a z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů. V pátek se tak pokusí dostat i do bojů o medaile. Pro ostatní Čechy dnes závod bohužel skončil. No a pokud jde o sportovní leskyně, tak tam se nepodařilo žádné ze šestici českých reprezentantek zvládnout kvalifikaci v boulderingu. Nejlépe z nich dopadla až 51. Arina Jurčenko a to tedy k postupu mezi 24 semifinalistek bylo opravdu hodně daleko. Zítra, pokud se vypravíte na pražskou Štvanici, tak tam můžete vidět v akci i bývalého mistra světa Adama Ondru, protože jeho stejně jako desítky dalších sportovních lezců čeká kvalifikační boj v lezení na obtížnost.

0: Před 50 lety mířili fotbalisté Československa za zlatem na evropském šampionátu, které získali 20. června po penaltovém rozstřelu v souboji s Německou spolkovou republikou. Onen duel se konal v jugoslávském Bělehradu. A protože je to letos 50 let, symbolicky procházíme na radiožurnálu Sport posledních 50 dnů až do závěrečného zápasu. Začali jsme 2. května. Teď už se v kalendáři a rozhlasovém archívu posouváme do 3. června roku 1976.
1: V druhé polovině tohoto měsíce se uskuteční jedna z našich nejvýznamnějších kulturních akcí, Filmový festival pracujících. Informuje o něm Anna Kunstová.
2: Filmový festival pracujících má už svou tradici.
3: 3. června roku 1976 zvou rozhlasové noviny na 27. ročník filmového festivalu pracujících. Jehož začátek se překrývá se startem závěrečného turnaje evropského šampionátu fotbalistů.
2: Už nyní lze říci, že k nejatraktivnějším bude pravděpodobně patřit naše filmová komedie o mladých lidech Léto s kovbojem, ve které vytvořili hlavní role Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. Zájem diváků se bez...
3: Také o mistrovství Evropy v Bělehradě a Záhřebu je ohromný zájem a hlavními hvězdami ve městech tehdejší Jugoslávie mají být fotbalisté Nizozemská a Německé spolkové republiky, v té době úřadující vicemistři a mistři světa. Nizozemci mají pohromadě prakticky celou základní sestavu z posledního světového šampionátu v čele s kapitánem Johanem Cruyffem. Němcům chybí kanonýr Gerd Müller a možná i proto jsou obecně za největší favority považováni Holanďané. Nás za černého koně, což ovšem neznamená, že by nám nedávali naděje na největší úspěch a zřejmě budí určitý respekt série 19 zápasů bez porážky. Píše se 3. června na stránkách československého sportu.
4: Polufinále Jugoslávia. Nemačka?
3: V Jugoslávii mezitím spustili předprodej vstupenek a hned od začátku je jasné, že fanoušci zaplní 100-tisícový stadion v Bělehradě, který hostí utkání domácího týmu proti Německé spolkové republice. Semifinále Čechoslováků s Nizozemskem se bude hrát v Záhřebu, kde pak bude i utkání o 3. místo. Finále 20. června znovu v Bělehradě.
4: To bylo polufinále i finále.
3: Před časem jsme se s mikrofonem Českého rozhlasu vypravili na místo finálového zápasu, na stadionu tamní Červené zvezdy, kterému se pro ohromnou velikost přezdívá Marakana východu, a v tamní klubovně narazili na Rajka, který na červnové dny roku 1976 zavzpomínal.
4: To je prima Rumunii pod granice, ale samovde išel u školu.
3: Rajko pocházel od rumunských hranic, ale do Bělehradu se šel učit na spojaře. Chodil zrovna do 3. ročníku, když domácí Jugoslávie bojovala v semifinále s Německem před 100-tisícovou návštěvou.
4: Já jsem byl tam na istok.
3: A bylo puno?
4: Da.
3: A z východní tribuny pak viděl i zápas o titul, ve kterém prý většina fanoušků fandila Čechoslovákům.
5: Mnoho lidí. Bylo ovako.
3: Vzpomínky na plné stadiony při závěrečném turnaji evropského šampionátu v červnu roku 1976 přidával na stadionu Červené zvezdy i Nenad, který rukou ukazuje na tribunu aktivních fanoušků tamních Delie, na kterou také kopal rozhodující penaltu Antonín Panenka.
5: Tam je bráně, to jsou byly penály, zložené, tam je bráně.
6: To jsou byly penály?
5: Tak, to jsou byly penály, Panenka dal...
3: To se stalo 20. června roku 1976. Teď máme v kalendáři teprve 3. června a už zítra poznáme nového mistra Československé fotbalové ligy. Do finále evropského šampionátu zbývá 17 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: půl jedenácté, posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Pavla Prouzy.
1: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala, úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. V příštích 5 až 7 letech se má kapacita datových center v Evropě strojnásobit. Novela zákona o čipech pak má podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. Česká armáda má ode dneška první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády je to jediné takové zařízení nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance. 4 muže obvinili kriminalisté v případě černých skládek s odpadem z Německa. Podle policie ho v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun. Skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Čtveřice si vyslechla obvinění z neoprávněného nakládání s odpady. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jim hrozí až 5 let vězení. Sport. Italský tenista Flavio Cobolli postoupil na Roland Garros poprvé do grandslamového semifinále. Kanaďana Felixe Ožera Aliasima porazil 3-1 na sety. V boji o finále se utká s vítězem duelu jeho krajanů Berrettiniho a Arnoldiho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u sjezdu na Tachov a nehody v Praze. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy stojí dodávka s defektem. Za sjezdem na Tachov 131. kilometru blokuje pravý jízdní pruh.
4: Je silničářská šipka a před ní dodávka s defektem, ale je to 0,5 metra v pravom pruhu, takže nákladná určitě musí do hlavého a osobně asi těž.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brandýs nad Labem další odstavené vozidlo kilometr 12,5 dopravu nezdržuje. V Praze u mostu Legií se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na Janáčkově nábřeží. Čekejte omezený průjezd, zavřený pruh nebo jeho část. A znovu Praha v centru v Široké ulici blokuje pruh srážka 2 osobních aut. Havarovala poblíž křižovatky s Pařížskou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci čekejte už jen málo oblačnosti, na východě bude doznívat déšť, ochladí se na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Naparovat se teď může italský tenista Matteo Arnaldi, i když on si samozřejmě moc dobře uvědomuje, že konec zápasu se svým krajanem Mattem Berrettinim si představoval trochu jinak. Každopádně Arnaldi slaví největší úspěch své dosavadní kariéry. 25-letý Ital totiž postoupil do semifinále grandslamového Roland Garros. Nad svým krajanem Mattem Berrettinim, někdejším finalistou Wimbledonu, vedl 7-5 a 5-2, když tedy starší a zkušenější z Italů vzdal utkání kvůli zranění nohy. Arnaldi tedy nastoupí v pátek v podvečer v semifinále druhého Grand Slamu téhle sezóny proti dalšímu krajanovi Flaviovi Cobolimu, který dokázal ve čtyřech sadách vyřadit nasazeného a sice Kanaďana Felixe Ogie Aliassima. Jedno semifinále Roland Garros bude tedy ryze italské, to druhé k naší radosti česko-německé, protože v souboji o finále a o to postoupit do závěrečného utkání turnaje a získat, tedy mít možnost získat pohár mušketýrů, tak to bude záležitost Alexandra Zvereva, nasazené dvojky a Jakuba Menšíka. 20-letý Čech si už postupem do semifinále vytvořil své grandslamové maximum, tak věřme, že jen u toho nezůstane a postoupí třeba i do toho finále na Roland Garros na pařížské Antuce. Onen duel na radiožurnálu Sport, tedy souboj Menšíka se Zverevem, uslyšíte v pátek odpoledne v přímém přenosu.

0: Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král a generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. Další novinky přidá v pravidelném velkém sportovním přehledu dnešním posledním Tomáš Petr. Tomáši, vítej.
1: Hezký večer. České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů vyhrály v Nankingu nad domácí Čínou 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden přitom stejným soupeřkám podlehli v pěti setech 1-4. Smečařka Michaela Mlejnková po utkání řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
2: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelák, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli, nemohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný dvě hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
1: Další utkání elitní skupiny Ligy národů čeká český tým zítra proti Polsku.
0: Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní basketbalové ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém domácím utkání porazili po dramatické koncovce 80-74. Třetí a čtvrtý duel finále se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích.
1: Čeští fotbalisté si už za několik minut v New Jersey zatrénují před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno našeho času nastoupí od 14:00 v místní Red Bull aréně pro 25 tisíc fanoušků proti Guatemale. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Šulc.
3: Cítím se dobře, no. Jsem rád, že jsem se jako vrátil po tom zranění nějakým způsobem. Když jsem měl těch 10 dní předtím, než začal ten sraz, tak si ještě jsem využil na tréninky a na fyzio vlastně v Plzni. Kluci mi pomohli fyzioterapeuti to doladit, abych byl připravený na 100%. Výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu. Beru to nějakým způsobem jako ještě další šanci, jak se ukázat.
0: Fotbalový útočník Daniel Vašulín je první posilou brněnské zbrojovky před jejím návratem do šance ligy. 27-letý hráč přestupuje na jih Moravy z Plzně. Ve zbrojovce podepsal víceletý kontrakt. Přesnou délku smlouvy klub nezveřejnil.
4: Fotbalista Daniel Vašulín začal uplynulou sezónu na hostování v Signě Olomouc, za kterou na podzim nastřílel 9 gólů a zimní pauzu trávil v čele ligové tabulky střelců. Na jarní část sezóny se vrátil do Viktorie Plzeň, kde se ale nastálo do sestavy neprosadil. Teď tedy přestupuje do brněnské zbrojovky, která se do nejvyšší soutěže vrací po 3 letech ve druhé lize. David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Z tenisového Roland Garrose vypadla z dvouhry poslední grandslamová šampionka Arina Sabalenková ve 3 setech prohrála s ruskou Schneiderovou. Světová jednička vedla 6-3 a 5-3, pak ale přišel kolaps, který po zápase viditelně zlomená Běloruska okomentovala následovně.
5: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but...
6: Necítím teď vůbec nic, žádné emoce. Nejradši bych skončila s tenisem. Uvidíme, jak se budu cítit za pár dní, snad to bude lepší. Nevím, kdy se mi naposledy stalo, že bych prohrála 10 gemů za sebou. Mentálně jsem se propadla na úplné dno a už jsem se prostě nevyhrabala zpátky.
5: Just couldn't get back mentally on track.
1: Schneiderová se v semifinále utká s Polkou Chvalinskou, která vyřadila ve dvou sadách ruskou Kalinskou a v součtu s kvalifikací už v Paříži vyhrála 8 zápasů.
0: Hokejový obránce Stanislav Svozil posílil extraligovou Kometu Brno. 23-letý bek je odchovancem brněnského klubu. Uplynulých 5 let strávil v zámoří, kde nastoupil i do 2 zápasů NHL. Svozil mluví o tom, co od návratu domů očekává.
7: První cíl asi pro každého by byl, že chce uspět jako s týmem, takže samozřejmě dojít co nejdál, titul, ale jinak si myslím hrát dobře, dělat radost spoluhráčům, lidem okolo, fanouškům, takže to by byla ta priorita, bych asi řekl.
1: České basketbalistky na mistrovství světa 3-3 porazili Madagaskar 15-10. Po odpolední porážce 11-14 Azerbajdžánem tak vyrovnali zápasovou bilanci na 2-2 a postoupili do playoff.
0: Tak to byla poslední zpráva velkého přehledu s datem 3. června. Děkuji Tomáši Petrovi.
1: Klidnou noc.
0: 22:46. No a my si za chvíli ještě dáme jeden náš seriál tohoto týdne. Jak jinak než fotbalový.
8: Radiožurnál Sport.
9: Všechny výsledky na jednom místě.

0: 22 hodin, skoro 50 minut a jak jsme si připomněli i ve Setchvílí na radiožurnálu Sport ve velkém přehledu, tak čeští fotbalisté už se ve Spojených státech amerických chystají na začátek mistrovství světa. Aktuálně mají před sebou generálku proti Guatemale. V pátek nad ránem našeho času odehrají ji v New Jersey. No a náš seriál je tento týden věnovaný právě fotbalovému národnímu týmu. Ten za sebou neměl před březnovou baráží úplně povedené období. Došlo i k hádce mezi některými hráči a fanoušky. O kapitánskou pásku kvůli tomu přišel Tomáš Souček. No a navíc do rozhodujících bojů o šampionát nastoupila reprezentace s novým trenérem Miroslavem Koupkem. Svoji misi ovšem fotbalisté dokázali zvládnout a my si to teď připomeneme.
1: A teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelných 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
5: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno, míč přetažený, tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím před mužstvem smeknout, ukázal odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky, jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu a my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
6: To je normální v novém systému, naučení nových věcí. To se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali z postupu přes Irsko do finále baráže.
7: Penalty samozřejmě jsou loterie, byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předvedl dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Glosoval v přímém přenosu fotbalový expert radiožurnálu Sport a radiožurnálu Pavel Horvát. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2 a opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
4: Já si pamatuju, že jsem na světě někdo tady. V 62 bylo Chile, mě bylo 11 let, jo. A tomu to bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se vícemistři světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát z psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu Světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
2: Teď už samotný závěr, snad má prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: V akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajak krosu.
2: Znovu jde na první místo hned samotnému úvodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: No a jako takový předkrm si můžete dát tedy před víkendovým světovým pohárem ve vodním slalomu v Pražské Troji rozhovor na place herce Davida Novotného, který vám nabídneme už zhruba za 10 minut po zprávách v 11 hodin v repríze. Hostem byl totiž kanoista Václav Chaloupka. A tak právě Davida Novotného a Václava Chaloupku uslyšíte na Radiožurnálu Sport velmi brzy. Teď Bruce Springsteen.

0: 23 hodin, tady je Radiožurnál. A teď i zprávy Pavla Prouzy.
1: Podnikatelé by od nového roku měli elektronicky evidovat tržby, v prvním čtení to schválili poslanci. Slovensko odmítlo kritiku Evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Čeští fotbalisté se chystají na generálku před světovým šampionátem s Guatemalou. Zítra bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly podle návrhu i bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se tak měly vypustit. To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné.
1: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moct využít mají malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
4: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
5: Pre každého z nás je velmi podstatná prezumpcia neviny. Keď někdo nie je odsudený, asi by nemal znášať nějaké následky.
4: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešily podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Záchranáři ho potřebovali, protože staré středisko v jiné části nemocnice nestačilo dnešním nárokům. Stavba nové modulové základny vyšla zhruba na 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, říká ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
6: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času se v generálce na šampionát utkají v New Jersey s Guatemalou. Reprezentační kouč Miroslav Koubek plánuje nasadit i tradiční opory, které v nedělním duelu proti Kosovu odpočívaly. Jednou z nich je záložník Tomáš Souček. Ten s West Hamem sestoupil do druhé anglické ligy a bude tak řešit svoji budoucnost.
7: To, co se stalo v uplynulé sezóně, jsem dal stranou a věnuju se 100% reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu, mít jenom tu reprezentaci a splnit si tady pro to, co přijal celý tým a co bude potom. Je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to, ale moje hlavní je teď reprezentace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Možné nebezpečí na D5 u Plzně a kratší kolona na dálnici D1 u sjezdu na Benešov. Na dálnici D5 u Plzně směr Rozvadov se pohybují lidé. Za sjezdem na Bory, kilometru 81,5, může to souviset, podle kamery poblíž stojí na krajnici několik nákladních aut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov se pohybuje údržba, kilometry 22 až 23. 3, je to v omezení u Šmejkalky, blokuje jeden pruh a v místě je teď hustý provoz. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně hlásil náš zpravodaj odstavenou dodávku. Pozorně projíždějte za sjezdem na Tachov. 131. kilometru blokuje pravý pruh a místo je označené šipkou. Na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové do Mohelnice stojí nákladní souprava. Čekejte ji u průmyslové zóny kousek za odbočkou na Linhartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
9: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
10: David Novotný na place a se mnou na mým place je Václav Chaloupka, vodní slalomář, single kanoe specialista, který se nechá říkat hlavně Váša. Já ti asi taky budu říkat Vášo. Takže Váša Chaloupka. Ahoj.
11: Ahoj.
10: Ty jsi se nedávno vrátil s nějakou medailí.
11: Jo, jo.
10: Pojď, pochlup.
11: Se stříbrem ze Svěťáků v Tacenu.
10: Svěťáky se to i pohár.
11: Svěťáky se to i pohár. Ta cen je předměstí Lublaně, takže teďka
10: ty
11: už brdě, to máme.
10: Fakt je to předměstí. Jako
11: je to předměstí Lublaně, nebo nějaká část jako Lublaně. No.
10: Jo, co tam teče?
11: Sáva.
10: Sáva.
11: Hezký,
10: to je nějaká jako... jejich taková jako průvodní, jako má barvu.

0: krásný hory.
1: Krásný hory. No. A prostě taková zelená. A to je jako
0: já to Slovensko mám moc rád.
1: Máš, jo?
0: Mm-hmm. Takže já se do toho, ta cenu do té Lublaně vždycky rád vracím a my jsme s trenérem právě řešili, který ten světový pohár tam zařadit, tuhle sezónu, protože potom je ještě příští týden je svěťák v Německu, v Augsburgu a ten vynechávám víceméně čistě jenom z toho, že mám raději ten Tace než ten Augsburg. Jako.
1: Takhle fakt, jo. Ty si můžeš dovolit vynechat nějaký svěťáky, není pak důležitý nazbírat určitý počet. Já vůbec nevím, vlastně, jak to
0: jo, z hlediska jako celkovýho svěťáku je samozřejmě důležité jezdit všechno. Ale vzhledem k tomu, že ta olympijská nominace už se rozbíhá letos a počítá se tam mistrovství světa a potom dva podzimní světové poháry, tak tady tyhle ty jako kdyby první tři, tady ten první blok není zas tak důležitý.
1: Nejsou takzvaně tak důležitý.
0: Jo, takže tam jsem si mohl jako vybrat.
1: To je strašně zvláštní, člověče, musíš teda, je to zajímavý, můžeš teda trošku strategizovat, jsou to ještě šachy jako na suchu.
0: Dá se tak
1: jako
0: říct.
1: Ta příprava je.
0: Jo, to určitě.
1: Zaměříš to. Co to, ještě se vrátím do toho Slovenska, jaký jsou tam lidi?
0: Moc hodní.
1: No ne, a tak co se samozřejmě sportu, asi si myslím, že oni jsou sportovní země, ne?
0: Extrémně sportovní. Tak když si vezmeš, že mají Dončiče, mají Pogačara, prostě jako
1: Dončič je taky.
0: No právě, a mají prostě skvělý ty tým, oni jsou prostě, já to nechápu, že jich jsou 2 miliony. A jsou tak dobří v těch sportech, to je prostě neuvěřitelný. Jako
1: a fakt. Tak to svém si Island, ty mají ještě méně, mají někde 300
0: no, to je pravda,
1: tisíc
0: to je pravda,
1: a taky
0: no.
1: Jsou jako házenkáři a atletů. A prostě
0: je to zajímavé, jako jak některé ty sporty, je to Norsko a tak, prostě ten Norsko. Sport mají prostě fakt jako úplně jako zakomponovaný v té své kultuře.
1: Mají to někde v DNAčku, no. No a jsou třeba hluční u té vody jako fanděj spontánně?
0: Fanděj, ale jako to v Praze je lepší kotel, to zase.
1: No to jsem, a k tomu jsem se samozřejmě chtěl dostat, protože nevynecháš svěťák v Troji.
0: Určitě ne, no, to je svátek.
1: A teď mi řekni, i když je to teda ošklivá Vltava, ve který nechceš dělat glo-glo, tak co pro tebe ten svěťák v té Troji znamená?
0: Je to ta nejvyšší soutěž, kterou my v Česku můžeme jezdit. Uh-huh. Samozřejmě jasně, může být mistrovství světa, mistrovství Evropy, ale to se nekoná prostě tak pravidelně. Za to ten světový pohár je v Praze každý rok, až na výjimky a prostě Danstag s Mírou Lencem jsou schopni vytvořit úplně fantastickou atmosféru.
1: Jasně.
0: A tím to jako pozvedávají úplně na jiný level a i ta organizace prostě je fakt jako dotažená do puntíku.
1: Jsou v tomhle tom teda ty rozdíly. Plus teda, jakože už se tam naučili chodit lidi,
0: jo.
1: Který prostě vlastně si zvykli na to, jak je to komentovaný, zvykli si na to, že vlastně ty úspěchy přicházejí a jsou schopní vytvořit prostě fakt jako takový kotel úl.
0: Jo.
1: Takový prostě včelín úplně.
0: Jo, určitě to tak je a pomohli tomu, myslím si, i ty prostě úspěchy těch jako našich sportovců v poslední době. Samozřejmě Štěpánka to nastartovala prostě jako na přelomu tisíciletí. Pak si myslím, že tomu hodně pomohl Vávra Hradílek, tou olympijskou medailí z Londýna a teďka vlastně Jiřa Prskavec to jako kdyby navázal a do toho se samozřejmě přidávaly jako kdyby další a další úspěchy, ale samozřejmě nejvíc ve společnosti rezonují ty olympijský, takže tohle tomu určitě pomohlo.
1: A je to ještě i ta zodpovědnost, je tam ještě i taková ta zodpovědnost, že tady zrovna chceš uspět, jakože tady jezdím doma, tady jezdím pro ty svý.
0: Jo, určitě tam je a možná i to mě vlastně trošku tady na tom prasním svěťáku, jako nechci říct, že svazuje, ale jako určitě tam cítím nějaký trošku jako tlak navíc, že to je ta domácí trať a chci tam předvíct se.
1: Rozklepou se tě párečky jako, trošku víc.
0: Trošku víc, než třeba teďka v tom ta cenu. Jako,
1: jakože jsi jel uvolněně?
0: Myslím si, že jsem určitě víc uvolněný.
1: A proto možná to cinklo.
0: Jo, prostě, určitě tam hraje roli.
1: Ty víš, jasně, že uvolněnost, jasně, prostě, když si jen tak mícháš, tak jako, že to přinese.
0: Určitě.
1: A když jsi malinko v křeči, že můžeš udělat.
0: Jsi takový za tuhle.
1: Váša chalouka je mým hostem na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, single kanoista, který jezdí světový poháry a pojede i v Praze. Můžete se na něj přijít podívat do Troji. A prosím tě pěkně, i v Tacenu, i v Praze, předpokládám, že je živá ta voda.
1: Ano.
0: Že to není umělej kanál.
1: Jo, takhle. No, jako je to umělej kanál.
0: No, tak počkej, umělej kanál, jako jasně vždycky, ale jo, počkej. No, jsou přeci, třeba na olympiádě v Londýně bylo special prostě uděláno.
1: Rozumím, už se chytám,
0: No,
1: myslíš, že si ta voda jako kdyby teče přímo z řeky?
0: Ano,
1: a nebo je nějaká jako kdyby umělá nádrž, kde se to jako kdyby točí?
0: No, no, no, no. A jaký je mezi tím rozdíl a tohle to?
1: I Tacen, i Praha, i ten Augsburg, je všechno jako
0: z řeky.
1: Je z živý řeky, je to prostě jenom odvedené jako kdyby zvlášť koryto, kde se samozřejmě to reguluje klapkama a tak dál, ale je to jako je to z řeky.
0: A
1: potom ty olympijský, tak to se jako to se vytvoří nějaká jako nádrž.
0: Nachystaný, ano.
1: Ano, nádrž,
0: kde
1: jsou pak jako doby cirkulující pumpy, které to tahají nahoru.
0: Jasně.
1: Teče ten kanál a pak zase do těch pump a pak na to jezero se jako vyjíždí a tak dále.
0: A to mi to přijde jako rozdíl mezi živou a umělou trávou. Že prostě, jak tam cirkulují ty pumpy, takže to máš vlastně jako pravidlo, že to je nějaká voda. Tady ti prostě připluje nějaká voda, která je živá a která prostě občas ti šplouchne malinko jinak, i když tam trénuješ, i když jsi naučený, tak ji musíš načíst třeba i na poslední chvíli, že jaký to je tohleto jako ježdění. Máš tam nějaký prostor na improvizaci a musí být rychlá asi ta improvizace případně.
1: Určitě a rozhodně víc potřeba umět improvizovat na těch přírodních tratích, protože prostě tam ten faktor té vody, která prostě opravdu může být jako nepředvídatelná, je ještě mnohem větší.
0: Ano.
1: Ale na druhou stranu ta voda pulzuje i na těch jako kdyby umělejch tratích a tak dál a i tam člověk musí jako kdyby umět zaimprovizovat. Ale bohužel se prostě v těch posledních letech přechází spíše na ty umělý.
0: Fakt,
1: a odchází se bohužel prostě od té přírodní vody. Samozřejmě jako velkou roli v tom hraje i sucho, že už prostě jako té vody prostě nebývá tolik, takže prostě přechází se na ty umělý tratě a naštěstí v té Vltavě ještě vody dost, takže v Troji držíme.
0: No mně přijde právě, že ty vodácký sporty zhlukují takový jako vodní lidi. A ty vodní lidi, že jsou jako dobrá parta většinou, že to bývá spojený prostě, jako rozumíš, táborák, zpívání, chlastání, hodně dětí, taková rodinná session a jakmile se to stane nějakým umělým, tak mám pocit, že by tohle to jako mohlo trošičku někam vyfrčet, vymizet.
1: No,
0: to nebyla určitě úplně otázka,
1: ale je to zamyšlení, ale máš pravdu, protože rozhodně ten sport se víc profesionalizuje a jako bohužel se opouští trošku tady tyhle jako kdyby táboráky a jako kdyby po tréninku na pivko a tak dál. To už prostě se jako kdyby opouští. Na druhou stranu ta parta se tam furt drží skvělá. Takže to je jako super. Jako profesionalizuje se to, prostě hlídáme si víc životosprávu a tak dál, ale ta parta je tam furt skvělá.
0: Takže když porušíš burstama, tak musíš se potrestat další dva dny se musíš potrestat.
1: Mě to potrestá pak na té vodě, se cítím výrazně hůř, takže jako se tak potrestám sám, jako ale.
0: Hele, a je i to parťáctví jako něco, co tě k tomu sportu váže víc a láká tě to na něm?
1: Já prostě mám tam strašně silný jako vztahy. I vlastně manželku jsem potkal u vody, takže prostě většina mých kamarádů jako je tady z toho prostředí a prostě to v tom srdci budu mít jako navždycky.
0: Jak jsi potkal manželku u vody, jako šla tam s Valchou prát, asi ne, viď? Závodila taky,
1: ne na tak vysoké úrovni, ale taky pochází z Olomouce jako já, takže my jsme se potkali jako v Olomouci v oddíle a tak dále.
0: Ale Olomouc, to je zajímavý, co tam teče, prosím tě?
1: Tam teče Morava,
0: no dobře,
1: ale my pádlujeme na Mlýnském náhonu.
0: Co to jako znamená?
1: Já ani nevím, co to přesně znamená.
0: Co to znamená pádlovat na Mlýnském náhonu? To prostě jen
1: ale
0: se,
1: ono
0: se pomalinku
1: to,
0: valí
1: ono to
0: někam.
1: Ono zní ne? Jako i romanticky a i tak romanticky to tam jako vypadá, protože ta divoká voda tam moc není.
0: Je to hlavně zní hrozně líně.
1: Hodně líně.
0: To prostě líně. A jak to, že prostě frajer, který potom jako cinká na svěťácích medailema, prostě trénuje někde na líní vodě?
1: Tak já jsem nadrtil fyzičku. Díky tomu. A pak jsem se samozřejmě musel jako naučit na ty divoký vodě. No.
0: My se k tomu ještě vrátíme, vy si zatím odpočiňte, David Novotný a Váša Chaloupka vás baví na place.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, a my se malinko pozvrátíme, úplně blbý slovo, ale vrátíme se v čase, a protože ty jsi zmiňoval, že jsi trénoval v Olomouci na nějaký líný vodě. A kde se vůbec vzalo v malém Vášovi, jakože kdo to do něj nasypal, že si má sednout do kánoe a pádlovat?
2: A já jsem hrával fotbal, úplně od mala.
1: No vidíš, tak to, tam mi Olomouc trošku sedí.
2: Ano,
1: Mušle,
2: ano, za Sigmu jsem hrál, za Sigmu.
1: No ne.
2: No, ale pak jsem se zranil. U 9, U10 jsem poměl končil.
1: Tak to je maličké. To ještě tam se zranil jako U10?
2: No ale já jsem měl nějaký, já myslím, že to bylo jako růstový, jsem měl zánětky čelního kloubu.
1: Ty brďo.
2: A prostě půl roku musel
1: jako,
2: jsem...
1: Jakože jsi moc rychle vytáhl.
2: Asi, jako no. Ale jako dlouho jsme řešili, jako po doktore jsme lítali s taťkou a řešili jsme, jako čím, co to může být, jak to zastavit a tak dál. A prostě více mi nám řekli, musíš si odpočinout.
1: Děláš si srandu v
2: Takže
1: deset,
2: jsem prostě v 10 letech, jako kdyby to zastavil. Musel pustit. Hmm. A byl jsem půl roku doma, z čehož mamce samozřejmě jako hráblo, takže říkala, rozhodně si musíš něco najít, jako kdyby místo toho fotbalu.
1: Jeď,
2: a víceméně jsme prostě domů. Hledali jenom něco, kde nebudu zapojovat nohy. Protože prostě jsme jako měli strach, aby jako prostě, že prostě jak díky tomu přetížení z toho fotbalu, z toho běhání, tak prostě se to jako kdyby furt vracelo.
1: Počkej, ale za toho půl roku už se to nějak uklidnilo, ne? Zastavil
2: asi
1: si
2: uklidnilo,
1: trošku, pozastavil
2: to asi jo, ale
1: růst.
2: Jako kdyby ty bolesti přetrvávaly pořád. Jako.
1: Bolelo to fakt.
2: Bolelo to pořád.
1: Byl jsi nešťastný malý Váša.
2: Byl jsem nešťastný.
1: A miloval jsi ten fotbal, jo.
2: No, jo a to miluji pořád. Jako.
1: Ty brďo! A. Takže fandíš Sigmě, předpokládám.
2: Jo, Sigmě pořád.
1: To nevadí, to nevadí.
2: Ne, to je v pohodě.
1: Někdy
2: to,
1: budeš mi nějaký, no. Tak to, vlastně
2: tak
1: poslední,
2: loni, že jo,
1: poslední
2: loni.
1: Byl vítěz no, poháru, že?
2: No, to je v pohodě.
1: Ale v Evropě...
2: Jasně.
1: Tak jako ukázalo
2: tak,
1: se, no.
2: No, tak...
1: Měli jste kliku trošku, viď? A pak, no dobře, no. Chodíš tam jako celebrita na Andrův stadion, jako...
2: Jo, tak to mě ještě neoslovil, ale vidíš, to by si mohl...
1: Promiňte, já jsem ten Váša Chaloupka.
2: Jo, já jsem
1: promiňte,
2: za vás hrál.
1: Já jsem hrál, no, bude se něco stalo a to... No prosím tě, no a takže se nožka dala do kupy a maminka, která už tě měla plný zuby doma, tak tě potřebovala odlifrovat
2: odlifrovala.
1: Ale koho teda napadla voda?
2: Přes rodinou známou. Jejich děti dělali vodní slalom nebo právě kanoistiku.
1: Taky v Olomouci?
2: Jo.
1: Na tom samým líným místě.
2: Na tom samým líným mlýnským náhoně.
1: Tak ono se tam asi něco děje, ta voda tam je prostě nějaká...
2: To trenérský zázemí máme skvělý.
1: Fakt,
2: v Olomouci. Máme tam jako kdyby spoustu reprezentačních trenérů jako juniorských, takže ta líheň tam je a ta pár tam mě vlastně chytila hnedka od začátku. Bylo to určitě něco jiného, než prostě v té Sigmě, kde to prostě byl samozřejmě větší taková mašírka a toho řvaní tam bylo dost, na té vodě.
1: Jasný.
2: To bylo jako takový prostě přátelský a
1: zároveň teda Vášo, je to přestup z kolektivního sportu na individuální.
2: Určitě, ale já jsem jako se přiznám, vlastně občas se k tomu vracím, že já jsem byl i dost nervózní během toho fotbalu. Když si pamatuju, já jsem hrál obránce a prostě na startu těch zápasů jsem prostě jako cítil tu nervozitu za ten tým.
1: Fakt?
2: Že to nechci zkazit a tak dál.
1: Tak jsi byl kapitán?
2: Myslím si, že některý roky jsem byl i kapitán,
1: prostě
2: jsem hrál jako stopera a prostě jako a takže jsem to jako určitě cítil a tady v tom individuálně jsem si říkal, jako ta nervoza tam byla pořád, ale hrál jsem sám za sebe, nikomu to jako by nepokazím.
1: Nebudeš to kazit někomu dalšímu.
2: Já budu ten sám, který se tak musí jako kdyby zkousnout tu prohru a to vlastně mě taky asi bylo potom jako blížší, no.
1: No a víš, co se říká, jako já mám rád kolektivní sporty, protože sdílená radost je dvojnásobná
2: to
1: to trápení je poloviční, protože se podělí.
2: Jako ta radost a vlastně já strašně rád sleduju jako ostatní sporty. I ten fotbal pořád, prostě Ligu mistrů, prostě všechno to sleduju. A ta radost jako v tom týmu, to se jako nedá moc srovnat. To je určitě prostě větší a i když těch jako vítězství jsem pár zažil, tak v tom kolektivním sportu, když prostě člověk projde celou tou sezónou a pak nebo nejenom na konci, ale prostě se slaví, tak to je určitě něco, co mi teďka chybí, ale prostě vybral jsem si jako takhle a nelituju.
1: Je tam možnost jako zažít víc příběhů. Máš třeba prostě nějakýho lůzříčka, který prostě najednou se a vybublá tě a ty jako kapitán máš za něj radost. No nic, já tady nebudu adorovat jako kolektivní sporty, to jen proto, že jsme zabloudili k mýmu oblíbenému fotbalu, samozřejmě. Nicméně říkáš, že prostě ta líheň olomouckýho vodního slalomu je prostě nějaká. No a mají třeba jako tady pražáci jako strach z olomoučáků, když jim tady začnou sbírat.
2: No strach nemají z jednoho prostého důvodu. Vlastně všichni ti Olomoučáci, kteří se jako ukážou, že mají nějaký talent, tak přecházejí do Prahy a mění a přestupují do oddílu pražských.
1: Dobře.
2: To znamená, oni jsou za Olomouc moc rádi, protože to mají jako kdyby líheň a pak si skautujou jako ať už Dukla nebo USK si skautujou.
1: Čili larvičky, prostě, z kterých se vylíhnou potom.
2: Takže oni strach nemají.
1: A ty motýlci už jsou vlastně pražský.
2: Ano, to by v Olomouci musel být kanál, kde by, no, a pak by se mohli konkurovat, jako, ale to je běh na dlouhou trať. No.
1: No ale děje se něco v tom směru? Opravdu se něco děje? Z toho mlýnského náhodou se něco stane? Opravdu?
2: Ano.
1: Něco živějšího.
2: Jako prostě to už bylo posledních 10-20 let, se tam takový jako kdyby se tak jako řeší a tak dále. To je na dlouho. Ale jako věříme.
1: Váša Chaloupka je hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chalupka, single kanoista, vodní slalomář. A my jsme probrali Malýho Vášu a to se mi líbilo, protože tam byl, to jsme šli rychlý fotbálek a Malý Váša teda už jezdí na kánoj a už vlastně jako taky putuje do Prahy, taky si teda putoval do Prahy, aby tě tady jako ten nebroušený diamant malinko vybrousili, čili si strávil půl života v Troji.
1: No, 9 let jsem v Praze už
0: teďka. No, to není málo. Jo,
1: to není málo.
0: To není málo. To je docela zásadní. Taky myslím, že ti jako už opouští ne úplně, protože máš třeba takový to severomoravský. Takže tam máš, ale ne moc přízvuku, na to já jsem jako, ne, že bych byl na to pes, že by mě to nebavilo, ale baví mě vždycky odhadovat, kdo odkud je, protože prostě mám na to ouško, takže už máš takovej jako nádech.
1: Já jsem v tom hodně nalívací, že tu praštinu jsem jako rychle chytil, jo, že... ale zároveň občas tam samozřejmě vykoukne ještě to hanácký nářečí.
0: No, tak nedivě takže... se, jezdíš domů, předpokládám, no, a tam to tak, zpívání přesně. Okamžitě chytíš, ne?
1: A hlavně doma dostávám dost CRS za to, když mluvím pražsky, že jo, takže...
0: Jako nespisovně vlastně.
1: Ano.
0: Trojský kanál. Přesně to je tak. Trojský.
1: Jo.
0: No vlastně v Olomouci to je Trojský kanál.
1: No.
0: Co děláš?
1: Přesně.
0: No jasně. Takže dostáváš CRS a to je správný. Musíš si držet kořeny a vlastně kam patříš. Jezdíš s sebou rodiče po svěťácích?
1: Ne všude, protože mám 3 sourozence. Takže jasný. Tu pozornost musí dělit nějak.
0: Jasný. Taky sportujou teda?
1: Mám 1 ségru a 2 bráchy a 2 bráchové hodně. Ségra tolik ne.
0: A co dělají bráchové?
1: Bráchové, fotbal a házenou. Takže
0: ty brňo, ale rodiče to mají teda rozhozený.
1: Hodně rozhozený.
0: Pekelně.
1: Takže jako kdyby teďka si rozhodí sporty. Ten celý rok a teďka jo, tak tenhle víkend jsme tady. No,
0: oni musí pečlivě plánovat,
1: jo,
0: v podstatě.
1: Plánovat,
0: a tu ségru sebou tahají.
1: Ségra, ta už je jako, ta je vlastně o 2 roky méně než mě, takže jasně. Ta už má teďka, čeká 2. dítě. Takže
0: nic,
1: ta už jako,
0: jiný starosti.
1: Co jiný starosti.
0: Pro rodina, nazdar. Bráchové, ať si dělají, co chtějí, mě to prostě.
1: A bráchové jsou v pubertě, takže ti teďka
0: Tak to je super. No. Co víkend, tak někde jsou a musí to teda podělit. No to je výborný.
1: Ale je to pěkný, jakože to prostě sdílí se všema. Prostě ví, že já teďka mám tenhle ten závod, druhý brácha má prostě fotbal, tamhle jako u Olomouce, další prostě má prostě házenou v Brně a tak dále prostě.
0: No ale vlastně vy bráchové se na sebe moc to nestíháte, protože co víkend, tak každý něco má, ne?
1: Nebo... No to je těžký, no.
0: Je to těžký tohle.
1: Prostě já si myslím, že stihnu každýho vidět třeba tak 2x ročně a no, to mě jako mrzí prostě, no.
0: Ta házená je v Olomouci?
1: Jo.
0: To nebude teda
1: nějaký jako výběr olomouckého kraje a
0: jasně. Jasně. A ten druhý hraje za Sigmu teda.
1: My bydlíme, nebo naši bydlí jako kousek od Olomouce v jedné vesnici a jasně. Hraje za tu vesnici jako no.
0: Jo. No tak to je úžasný. Ty brděl, to si úplně umím.
1: Ale no, prostě, no, takhle, ještě chci říct, že prostě s těma bráchama máme jako super vztah a všichni ten sport milujeme, takže to pak spolu sdílíme a prostě to je pěkný. To mám moc rád.
0: Samozřejmě. A teda, jak to bude v té Troji? Kdo tam bude, kromě včelího úlu, který vytvoří prostě různý turisti?
1: Bude tam... Z těch 2 bráchů tam bude ten starší, bude tam táta a bude tam děda, takže tam budou 4 generace, protože já už mám teďka teda taky čerstvě syna, takže...
0: To by se třepou párky už teď, ale jo, z té zodpovědnosti.
1: No ne, zodpovědnosti ne, já se na to moc těším,
0: musíš tam budou. Musíš si to užít.
1: Tohle si fakt můžu, no, užívám moc.
0: Protože jako. Když si to užiješ, tak prostě to klapneš, jo. Umím si představit, že v těch rodičovských očích je ta pýcha a že to vlastně dojemný docela, ne? To je
1: určitě,
0: prostě takový těžkej.
1: Jo, to jo, ale taťka je docela nervák.
0: Nerva.
1: Takže taťka to jako kdyby je hodně nervózní. Děda už je víc nad věcí,
0: jasně.
1: Takže oni se tak jako kdyby doplňují.
0: Prosím tě, život, no, tak příští týden pojede zase, nech toho.
1: Samozřejmě děda veze Slibovici, že jo, tak to je taková jistota. Jako. A to si může dát až po závodě, no, tak to
0: a to jsou rádi teda i tvoji jako souputníci, ne? Že jako přijedou.
1: Jo, oni ví, oni už
0: přijedou od vás a přivezou, jo? Je to takhle? Tak to je moc dobře. Protože ty jsi zmínil senátora, že další jako to, ten je ale malinký.
1: 2 měsíce.
0: No to je opravdu malinký.
1: To je malička, ty. Ještě nebyl v lodi, to je no, moc brzy.
0: Tak prosím, se uklidníme, ne? Ale budeš mít ty ambice?
1: Určitě, ale zároveň prostě chci, ať umí kopnout do balónu, chci, ať umí držet hokejku, chci, ať umí jako kdyby prostě odehrát tenisový míček, takže prostě chci mu ukázat veškerou tu plejádu těch sportů a pak jaký si vybere, tak si vybere.
0: Ať si vybere, ale tak bude mít jako vzor asi nějaký a
1: určitě.
0: To asi pro něj bude těžký. Těžký se tomu nějak jako vyhnout.
1: Asi jo, tím, že vlastně žena jako se tomu věnovala, tak prostě oba jsme v tom jako vyrostli určitě předpokládáme, že to bude asi sport číslo jedna, ale uvidíme. Mm. Nemusí to tak být.
0: Žádný cpaní teda myslíš?
1: Ne, nechci ho tam určitě cpat.
0: Ale aby sportoval, ono se to neúplně nosí, ne? Jako jasně, že ze sportovních rodin, protože víš, jaký život prožíváš a i co to přináší a že to k něčemu je a že z tebe je vlastně nějakým způsobem, protože to má pravidla, tak jakoby rovnější člověk, protože prostě máš pravidla, který by si měl ctít. Ne každý je cí a bababá, jasně, ale že k tomu sportu výst jako není asi úplně moderní, ale...
1: No. Ale to my určitě budeme, jako. No. I ty prostě mu chceme, jako kdyby vštěpovat ty správné jako hodnoty, zásady, fair play a tak dále. To si myslím, že ten sport je super. Na
0: zároveň mám pocit, že ty mladáci, no, je to takový zhlížení těch generací, jako, takže to není třeba fair úplně a nechci to dávat do jedno pytle, že prostě mají už ty zábavy takový jako nemoc kolektivní, jako že se nevyhledávají v těch osobních těch, a když je to ta voda, tak úplně tam musíš prostě tam jít, musíš se sebrat, zvednout prdku prostě od telefonu, od počítače, z toho domova nějakýho, z toho teplíčka a musíš z nějaký komfortní zóny zřejmě do nějaký nekomfortní, která se ale stane postupně tvojí komfortní zónou přeci, že jo?
1: Určitě, no. Ale ten diskomfort prostě bez toho by to nešlo a rozhodně budeme chtít vychovat. Nebo je, mluvím v množném čísle, máme první zatím.
0: Máte postupně. Plány teda. Máte,
1: ano,
0: plány.
1: Máme plány.
0: Protože ale... ty jsi hodně dětí a žena
1: jo.
0: taky?
1: Žena má dva sourozence.
0: Takže v podstatě to vypadá,
1: je to
0: že,
1: ložený,
0: že tři je minimum.
1: Tři je minimum, no. Tak uvidíme.
0: Vy jste měli třeba florbalový tým, nebo prostě...
1: Jako klub zubová jedenáctka, no, to asi nebude, to ale jako...
0: Budeme brzdit. Hele, tak jako pro tátu asi žádná velká obstrukce, ale pro mámu, ty brďo, jako porodit 11 frajerů, aby mohli...
1: To je moc, a ten strach.
0: No
1: jasně, no.
0: No takže malej se jmenuje...
1: Benjamín.
0: Benjamínek. No vidíš, ten by měl být, ale nemlčí, to už mu teda, když mu nadělíte.
1: My jsme si říkali, že jako kdyby odkládat si tohle jméno, který se nám líbí, až na to posledního, aby byl kluk, to je takový riskantní, tak jsme to radši jako kdyby bouchli hnedka na začátku.
0: Rovnou vyplejtvat, rovnou vystřelit, jo, v pořádku. David Novotný na place a se mnou Váša Chaloupka.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, single kanoista. Vášo, už se přesuneme jako mezi dospěláky a teď mě zajímá v tom tvým sportu, my už jsme to někdy v průběhu hovoru vlastně toho rozhovoru naznačili, jak moc těžký je v tomhletom vlastně takovým českým už trošku jako sportu se dostat do repre na ty důležité události.
2: No je to hodně těžký.
1: Výborně.
2: Ty domácí nominace,
1: já to potřebuji malinko rozkrejt. Jako,
2: ty domácí nominace jsou jako stěžení bod celé té sezóny, kde se vlastně člověku jako otevře vůbec potom ta mezinárodní scéna, mezinárodní akce, a když to člověk nezvládne a není mezi těma nejlepšíma třema na ten daný rok, tak prostě má rok mimo. No. A to se mi bohužel stalo loni, kdy to byla velká rána, ale zase pomohlo mi to jako si to trošku srovnat, ale to jsem se vrátil, za což jsem moc rád.
1: Jasně. Takže tě někdo šmiknul prostě, ale ono to není, je ta konkurence prostě velká a i v té naší zemičce, ale ten vodní slalom je opravdu taková, že když se člověk podívá na mistrovství světa nebo na olympiádu, říká, no tak metály přivezeme prostě tady z tohohle sportu, to je jako jasný.
2: Přesně tak, a je to podle mě právě i díky té konkurenci, že prostě my se jako bijeme mezi sebou a je to strašně těžký, ale pak člověk, když už to zvládne a přijde na ty mezinárodní závody, tak je prostě vycepovaný z té domácí konkurence, z domácí nominace a pak prostě má mnohem větší šanci uspět na těch velkých závodech. Takže vlastně ono to je těžký, ale vlastně jako je to dobře. Ten český vodní slalom je to dobře.
1: No samozřejmě, chápu, že vždycky tam je nějaký top závodník,
2: přesně
1: který
2: tak,
1: právě pro to může,
2: který si to prostě jako to může prožil a jako vydrtil si to, prostě všechny ty nervy a tak dál, ale to jej posunulo na vyšší úroveň a to je prostě dobře. Jako.
1: A když se teda dostaneš do repre, tak jsou dvě události, které jsou stěžejní, je to mistrovství světa, který se jezdí co rok?
2: Co rok výjima olympijského roku.
1: Výjima olympijského roku. Jo, takže,
2: a potom mistrovství Evropy a to se
1: tři roky po sobě je mistrovství světa a čtvrtý rok je olympiáda.
2: Přesně tak.
1: To je tvůj sen samozřejmě,
2: ano,
1: jak jinak. Ano. To je prostě,
2: je to prostě v tom našem sportu, je to jako vrchol kariéry, ale ta olympiáda je stížená ještě tím, že tam jede jenom jeden. Nejenom ty tři, co jezdí na to mistrovství světa, ale jenom jeden.
1: To je strašný.
2: A to si to je jako šílený a je to těžký a to je velký boj.
1: A teď vy jste kamarádi a musíš to dopřát potom tomu druhému a přitom by si tam sám radši prostě byl.
2: Je to těžký, ale vlastně třeba to poslední olympiáda do Paříže, která se mě teda nepovedla, tak tam jsem o to jel proti Jiřovi Prskavcovi a Lukášu Rohanovi.
1: No jo, no.
2: A jako s klukama jsme potom měli jako, nebo během toho to bylo jako v pohodě, že prostě jsme spolu jako docházeli vycházet a i potom prostě podali jsme si ruce a bylo to jako super. Jako.
1: Musí to tak být. Musíš jim to přát.
2: Bylo to vlastně jako silný, strašně silný, ale krásný.
1: Hele, a kombinuješ to třeba i s tím crossem?
2: Ne. Párkrát zkusil, ale...
1: Není to pro tebe?
2: No, jako nemyslím si, že ani to není pro mě, ale tak přece jenom ten cross je jako na kajaku, já jezdím na kanoji, takže to je trošku určitá...
1: Je to velká změna asi.
2: Je to určitá změna a ten cross se za poslední roky šíleně posunul a já jsem to jako kdyby už teďka, kdybych začal... tak jako ty kluky by bylo strašně těžký dohnat.
1: Nedoskočíš.
2: To znamená, jako držím si to, tu svou kánoji a držím jim palce.
1: Jestli by skrz ten cross jako nebyla ještě nějaká pětí cestička.
2: Jako už i v Česku máme tak dobrý jako kluky v tom krose, že jako to je zavřený. Takže já věřím, že moje cestička je pořád na té kánoji.
1: Jasný, chápu. A teď mi řekni, co teda příští olympiáda je Los Angeles, respektive vodní kanál bude jinde.
2: Ten bude jinde, docela dost daleko, 30 kilometrů. Ale samozřejmě budeme součástí olympijských her Los Angeles. Ano.
1: A ty by si byl rád samozřejmě. A co ty pro to konkrétně vlastně jako musíš udělat?
2: Pokusím se být co nejvíc stručný.
1: To nemusíš.
2: Je to celkem 9 závodů. Ano. Letos 3 mistrovství světa a 2 světové poháry a příští rok zase mistrovství světa a 5 světových pohárů. To znamená, tady těchto 9 závodů se počítá a z nich se počítá nejlepších 5 výsledků a ty se potom, každý vlastně z tomu závodníku se počítá těch 5 výsledků a pak se udělá jako kdyby celkový žebříček. A podle mě, myslím si, že v naší kategorii je to prvních 8 států má olympijské místo. A vlastně česká trenerská jako rada se rozhodla, že kdo bude nejvýš tady v tom žebříčku přímo jako na jméno z těch Čechů, tak ten jde na olympiádu.
1: Žádnej rozlišovací závod.
2: Žádnej rozlišovací nic,
1: žádná
2: prostě,
1: jedny nervy prostě.
2: Což je vlastně jako by, za mě to je super, to je protože prostě to prostě je v té mezinárodní konkurenci.
1: A lepší
2: vlastně. A je to lepší než v té české a je na nějaký vzájemný jako pořadí mezi Čechama, to je takový jako víc ošemetný a tak dále.
1: Je to malinko ošemetný.
2: Prostě jako
1: co se týče vlastně těch vztahů, se mi zdá, že potom vlastně se to může pokazit tady na tomhle tom.
2: A spoustukrát vlastně v minulosti se stalo, že si to byl člověk, který byl velmi silný v té domácí nominaci, ale nebyl už třeba tak dominantní v tom světě a tohle je tím jako kdyby eliminovaný, že prostě tam ty světový závody, které jsou samozřejmě důležitější.
1: Ta dlouhodobá forma, jako taky to ukáže tou dlouhodobou
2: přesně
1: formu.
2: Přesně tak. No. Je to jako kdyby ve 2 letech a ano. To je jako taky super.
1: Proto já jsem měl i starý mistrovství světa třeba v hokeji radši, když hrál každý s každým v tabulce, pak se prostě sečetlo a nazdar, než to playoff, kdy no, prostě jasný. Se může trošku stát, jako cokoliv. Váša Chalupka je hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place, se mnou na place je Váša chalupka, vodní slalom, single kano. Tenhle jsem pořad je na place a já vždycky k tomu přidávám, že vám přineseme nějaké emoce. Mně se líbí emoce. Já vlastně s emocema pracuju celý život, líbí se mi moje emoce, líbí se mi, že nezvládám a tak dále, a líbí se mi na sportovcích emoce, jsem dojatej, dokážu se prostě naštvat, potěšit, husí kůži mít a dojímat se jako k smrti nad těma úspěchama. Co tobě přináší vlastně jako to tvoje sportování za emoce? Byl jsi smutnej? No, jo, promiň. Co ti přináší za emoce?
1: Ano. Mě to strašně dobře, jak jsem teďka řekl, protože já to mám velmi podobně se sportem a já miluji ten sport a prožívat ty emoce. Samozřejmě pro mě to je specifický, že jsem ještě jako profesionální sportovec, to znamená, já to prožívám jako kdyby na sobě, a zároveň já jsem jako velký fanoušek sportu obecně, to znamená, mě ten sport baví sledovat a já to prožívám i prostě s těma ostatníma sportovcema, nejenom českýma, ale prostě řeknu to, fandím Arsenalu, to znamená, teďka tahle sezóna byla jako silná, zažili jsme jako prohry i vítězství a jako když teďka mě viděli, jsme sledovali finále Ligy mistrů teďka po cestě vlastně zpátky, když jsme se vraceli z Tacenu, tak já jsem u toho vlastně jako skákal prostě a byl jsem více víc nervózní než na finále toho světového poháru, že jsem 3 hodiny předtím, jo. To znamená, já ty emoce jako prožívám hodně, ať už aktivně nebo pasivně, a prostě já to mám strašně rád.
0: No a co třeba ještě další jiný sporty, komu jsi schopný fandit a užívat si?
1: Nebo třeba tenis hodně, teďka French Open sleduju. Respektive já faním Alcarazovi, to znamená, když teďka nehrál, tak jsem si říkal, no tak to bude nuda a že to vyhraje Sinner, no ale tím, že on vypadnul, tak rázem je to otevřený, takže zase začínám trošku jako do toho víc jako sledovat každý zápas a tak dál. Takže tenis, hokej taky, ale ne tolik, protože vlastně sám jsem ten hokej nikdy moc nehrál.
0: Jo.
1: Takže spíš tak jako se snažím se tam mít přehled a tak dál, ale už nejsem do toho tak vtažen, jak do toho fotbalu, do toho tenisu, protože ten tenis jsem vlastně taky v mládí trošku hrál asi rok nebo dva.
0: Okay.
1: A ten fotbal vlastně hodně a vlastně taťka je fotbalista, děda je fotbalista, vlastně oba bráchové.
0: A já prostě a fandí se u vás to... se fandí Durch jako Sigmě?
1: No, jako Sigmě asi nejvíc.
0: Asi nejvíc Sigmě. A z těch zahraničních tam už se to láme.
1: Tam se to láme, vlastně bráchy jsem oba přetáhnul na ten Arsenal, tam to bylo snadný, jako, ale tátu s dědou ne, jako jo.
0: No a ty jsou zatvrzelý, když se jde fandit venku někomu, Bayern, Mnichov.
1: Nevím, nebavili jsme se někde, jako, že by věděl jako jeden konkrétní tým.
0: Ne,
1: jako oni to sledují hodně, jako děla sleduje každý zápas Ligy mistrů, takže jako vlastně on má takový přehled velký, jako, takže s ním pak můžu všechno řešit.
0: A máš pocit, že tomu rozumí, nebo že někde nebo se zaparkoval v 90. a to ty tenký trenýrky, to bývaly časy, když se ještě přihrávalo golmanovi.
1: Ne, myslím si, že ne.
0: Jde s modernou.
1: Jde s modernou a superově si o tom popovídáme, takže...
0: Hele, a jak těší. Vlastně teďko, když jsme řekli slovo moderna a jak se ten fotbal vyvíjí a vlastně ty pravidla se vyvíjejí a jde to všechno do takového toho atletického a nic, žádný velký zdržování a prostě jako všichni jsou výborní atleti a pak teprve vlastně fotbalisti. Jde takováhle nějaká dynamika s tou vodou?
1: Jo. Přesně tímhle směrem.
0: Prostě, přesně tímhle směrem.
1: Ano, zlehčuju, ale samozřejmě tam není takový prostor, protože ten materiál prostě jako má nějakou svoji, jako nějaký svoje vlastnosti a nejde zlehčovat jako do nekonečna.
0: Jasně, takže
1: ale rozhodně se zlehčuje váha závodníků.
0: Je výhodný teda být
1: prostě
0: lehčí.
1: Lepší je být lehčí, prostě víc takový šlachovitej. Takže tímhle směrem to prostě jde, fakt je to jako mnohem víc takový atletický, prostě ti lidi jsou výbušní, prostě musíme na tom pracovat jako, a je to jiný než prostě 5-10 let zpátky. Takže vlastně je to zajímavý, ale v tom sportu prostě jako cítím,
0: takže
1: že...
0: Celoplošně.
1: A i ta
0: sport.
1: Voda, i ten fotbal prostě jde to tímhle směrem.
0: Jde, no jasně, no. A taková ta česká vyčúranost, taková to filištínství, jako víš, co vzpomenu třeba Lukáše Polerta, protože ten si tak vařil vodu. On to tam měl tak jako tak kvrdlal a úsporně velmi vlastně a pro sebe tím pádem dobře, protože zrychloval a i nějak jako mý námahy jako k tomu spotřeboval. Je tam i prostor pro tohle? Nebo
1: určitě,
0: to...
1: určitě ta... nevím, jestli bych použil slovo jako
0: vyčurankovský, ale kdyby,
1: nebo takový jako ta efektivita a tak dál, tak to si myslím, že tam je určitě jako nezbytný. A myslím si, že to my Češi jako zase jako umíme. Rozhodně si myslím, že prostě díky tému trenerskému zázemí, který máme, tak prostě nás jako kdyby vedou k tomu jako hledat ty cesty, samozřejmě v rámci pravidel, ale hledat ty cesty, jak být co nejrychlejší a to si myslím, že jako že se nám daří, takže to je super.
0: Na čem to třeba ještě jako závisí, než jako na šlachovistosti, na tom, jak čteš vodu, co ti třeba ještě trenér může říct, kopni to tam, v nouzi to tam prostě kopni, riskni tu dvojku, ale prostě ušetří, nebo tohle to je to prostě
1: teďka hodně reverze, to jako reverzem. Tu odvahu prostě v těch jízdách a tak dál, kde zariskovat, kde ne, v jaké té části toho závodu, prostě vlastně i v té kvalifikaci, že tam to je, jako je potřeba třeba trošku jako víc pohlídat a v tom finále už není na co čekat, je to samozřejmě víc rozbalit. Pak taky člověk jako kdyby vnímá toho komentátora, vnímá tu svoji jízdu, jak moc to může ještě, nebo musí naopak tlačit v tom zbytku, vzhledem tomu, jak se mu podařil, ten vršek a tak dál. Takže jako s tímhle prostě člověk musí pracovat a to myslím, že ti nejlepší závodníci prostě mají jako dotažený úplně do puntíku.
0: Hele, moc pěkný povídání, Vášo, s tebou, já ti za to děkuju, Váša Chaloupka, byl hostem Davida Novotnýho na place.
1: Já taky moc děkuju.

0: fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
6: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. V Kyjevě zasedala Rada NATO-Ukrajina. České volejbalistky porazily v Lize národů Čínu 3-0 na sety. Dnes bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
7: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
7: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
9: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
7: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
10: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimir Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
6: Řešení možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO znovu zopakoval, že svůj střet zájmu vyřešil.
11: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
12: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu přejít na Babišovy děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou. Jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
13: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
12: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Radiožurnál.
6: Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně tak rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. SPD s tím nesouhlasí.
14: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
15: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
16: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází z té naše historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
15: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Případ se týká například plakátu, na kterém zakrvácený muž tmavé pleti drží v ruce nůž a je u toho napsáno, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na jiném billboardu zase uměle vytvořenou fotografii romských chlapců s cigaretou doprovází text o tom, že rodiče nenutí chodit do školy. Ministerstvo financí představilo reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvednout výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
17: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
18: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
17: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
19: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
17: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
20: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
17: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
6: Česká armáda má první testovací polygon pro auta bez řidiče. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády nic podobného není ani v Česku, ani v zemích Severoatlantické aliance.
21: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
22: Štěpán Konecký, jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
21: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
22: Polygon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
6: Letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 000 diváků. Podobně

0: Snímek všechno nejlepší.
1: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
0: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport. České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku zdolali Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden přitom stejným soupeřkám podlehli v 5-1-4. Smečařka Michála Mlejnková po zápase řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
3: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelák, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli. Mohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný 2 hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
2: Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii na 4 vítězné zápasy se tak ujali vedení 2-0. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s trenérem Zdeňkem Motákem rozšíří v roli asistenta Richard Král. Generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčika výkonný výbor hokejového svazu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D6 u Sokolova a překážka na silnici 35 na Svitavsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů je u Sokolova neprůjezdná. Na 129. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Oběd se to dá z exitu 132 buď přes Sokolov a Královské Poříčí, nebo osobním autem přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov už plynulé kolona v omezení u Šmejkalky se rozjela. A na silnici 35 před Moravskou Třebovou z Mohelnice stojí cisterna. U průmyslové zóny s policií blokují jeden pruh.
6: Jak začíná ta průmyslová zóna? Je tam vlastně taková mírná zatáčka, ale ty majáky jsou vidět daleko, ale nikdo neví, když jde ze zhora, tam stojí a nestojí. Jo?
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na východě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání srážek a vyjasňování kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15. Na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
7: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli převodu agent na některá ministerstva. Porušila šéfka úřadu vlády zákon, když změnu dopředu nekonzultovala s odbory? Jak dopadne na státní správu chystané propouštění úředníků k 1. červenci? A jak současná vláda celkově přistupuje ke státním úředníkům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
8: Dobrý den.
7: Odborová organizace při úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví a také závislostí na některá ministerstva. Ta reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Konzultovali odboráři z úřadu vlády ten krok s vámi, tedy s vedením Odborového svazu státních orgánů a organizací?
8: My jsme průběžně v kontaktu. Odborová organizace Straka při úřadu vlády je jednou z našich klíčových odborových organizací. Bavili jsme se vlastně o tom, jaké možné důsledky a dopady samotná ta reorganizace měla nebo by mohla mít už od okamžiku, kdy byla na stole, a konzultovali jsme pochopitelně i to vyhlášení stávkové pohotovosti.
7: Odboráři ze Strakovy akademie si stěžují, že to s nimi šéfka úřadu vlády Tinde Barta předem neprojednala. Vy jste minulý týden v rozhovoru pro novinky.cz a pro Deník Právo řekla, že to je protiprávní postup. Co konkrétně konkrétně podle vás vedoucí úřadu vlády porušila?
8: Zákon o státní službě hovoří celkem jednoznačně, že služební úřad, což je v tomto případě úřad vlády, musí s odborovou organizací

0: musí projednat návrhy všech věcí týkající se systemizace nebo její změny. A to dle našeho názoru ne až ve fázi, kdy už je zkrátka na vládě nebo někde jinde rozhodnuto o tom, že se někdo někam převádí, ale právě už ve fázi přípravy takových procesů, které by k té změně systemizace mohly dojít. Takže dle našeho názoru, tím, že to neprojednali s odborovou organizací, ačkoliv se to tam zaměstnanců bezprostředně týká, už v té fázi předtím, než to o tom vláda rozhodla, tak tím mělo dojít k porušení tady tohoto ustanovení.
1: A tu povinnost má vedoucí úřadu vlády?
0: Tuto povinnost má služební orgán, což je v tomto případě státní tajemník v úřadu vlády, ale tam, kde se to týká zaměstnanců v pracovním poměru, tak ji má vedoucí úřadu vlády, takže v zásadě ji nesou oba dva společně.
1: Je podle vás možné na základě toho, co teď říkáte, celou tu reorganizaci právně napadnout?
0: To je velká otázka spíš na to, jak by vypadalo případné soudní řízení, protože přestože zákon o státní službě tady máme 10 let, tak tuto věc nemáme jednoznačně projudikovanou. Pokud by se v důsledku nějakých individuálních dopadů té změny, toho, že by například něčí místo bylo zrušeno nebo nebyl převeden za podmínek, za jakých by měl být převeden, pokud by se domáhal přezkumu soudního, tak součástí toho soudního přezkumu by bylo i to, zda vláda při přípravě tady této změny ty zákonné postupy dodržela.
1: Je ve hře takovýto právní postup? Je třeba někdo ze zaměstnanců, kdo se na vás obrátil, se kterým debatujete o tom, že byste tuhle cestu zvolili?
0: V obecné rovině jsme to samozřejmě již konzultovali. Ono hodně záleží na tom, jak budou jak dopadnou ty konkrétní převody a přechody, pokud k ním skutečně dojde. Vzhledem k tomu, že ten prostor na soudní přezkum je až ve chvíli, kdy by bylo definitivně pravomocně rozhodnuto o osudech všech zaměstnanců, kterých se to týká, tak v tuhle chvíli je to ještě předčasné odhadovat, jestli k tomu někdo skutečně přistoupí, ale vyloučit to určitě nemůžeme.
1: Tahle situace, kdy reorganizace nebyla projednána dopředu, je v české státní správě výjimečná nebo se to děje častěji?
0: No, upřímně řečeno, výjimečná není. Setkáváme se s tím častěji, než bychom rádi. A to i bohužel za dobu účinnosti zákona o státní službě. Zároveň je ale potřeba říct, že v rozsahu, ve kterém by se to týkalo takového velkého počtu lidí a takto velkých útvarů, pro které by to znamenalo jakoby skutečně zásadní dopad, se s tím úplně nesetkáváme. Většinou jsou to spíš takové situace, kdy se v nějaké složitější změně systemizace schová zrušení jednoho či dvou míst, které z nějakého důvodu ten služební úřad nechce držet a nechce to prozradit dopředu.
1: Když se na to podíváme z praktické roviny, asi se dalo předpokládat, že i kdyby to paní vedoucí úřadu vlády s odbory projednala, tak odboráři s tím nebudou souhlasit. Ostatně sama paní vedoucí to řekla pro deník N, že počítala s tím, že to vyvolá odpor. Má v takovém případě smysl trvat na tom předjednání? Nebyl by fakticky ten výsledek stejný?
0: Teoreticky by ten výsledek stejný mohl být, nicméně třeba tady tuto debatu o tom, jaké to bude mít dopady, jestli to má nebo nemá vliv na zajištění té agendy, si mohli představitelé úřadu vlády absolvovat ještě předtím, než to na tu vládu šlo. Mohli se s těmi argumenty nějakým způsobem třeba dopředu vypořádat a je otázkou, jestli třeba ten nesouhlas by pak byl tak intenzivní, kdyby už nějaká debata proběhla, nebo jestli by k tomu skutečně došlo. Já nepochybuju o tom, že cesta rychlého projednání nebo schválení nějakého materiálu bez širší debaty může být v té první fázi komfortnější, ale většinou, a vidíme to i teď a vidíme to i u některých jiných případů, se té debatě zkrátka stejně nevyhneme, to za prvé. A za druhé, zákon tady tyto ustanovení tam zakotuje celkem jednoznačně právě z tohoto důvodu, protože kdyby zaměstnavatelé a úřady nebyly povinni tady své vnitřní organizační změny projednávat, tak by to dobrovolně z největší pravděpodobností nedělali téměř nikdy.
1: Na druhé straně není a nemá být právem vlády, aby si sama rozhodla, jak a pod kterými úřady mají fungovat její poradní orgány?
0: To nepochybně ano. Je to právem každého zaměstnavatele a vláda je v tomto ohledu také zaměstnavatel, aby si svoji vnitřní organizaci a uspořádání jak si udělal tak, jak je to pro něj nevýhodnější. Nicméně zákon předepisuje nějaké požadavky třeba na změnu systemizace, předepisuje nějaké požadavky na to, jak má být zabezpečeno plnění jednotlivých agend. A pokud by to rozhodnutí, řekněme, manažerské nebo personalistické, ale nenaplňovalo třeba ty zákonné požadavky, tak potom je minimálně přezkoumatelné soudem, ale zároveň by mělo být věcí nějaké diskuze a zpětné vazby.
1: Místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve víkendovém videu řekl, že z celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků. Když se vrátím k těm věcným výhradám, k těm obavám, že to může znamenat konec nebo zhroucení té agendy, může opravdu, pokud jde o tato čísla, to mít tak zásadní dopad?
0: No, musíme si rozdělit vlastně ty lidi na to, kdo je úředník a kdo je, řekněme, odborník, který sedí v radě vlády. Rady vlády jako poradní orgány jsou složeny většinou z externích odborníků, z nějakých kapacit v dané problematice, kteří nemají to působení v radě vlády jako svou pracovní činnost. Ať tam skutečně chodí projednávat strategické materiály nebo nějakým způsobem jinak, jak si uplatňovat tu svoji expertízu. Ale na to, aby rada vlády fungovala, protože většinou mají nějaké statuty, někdy rozhodují třeba o některých dotačních titulech a tak dále, tak na to potřebuje nějaký odborný a zároveň administrativní aparát. A ten se vlastně většinou právě skládá z těch úředníků. Zase si nepředstavujeme, že oni zajišťují jenom, já nevím, cirkulaci programů a pozvánek a zápisy. Většinou jsou to lidé, nebo v zásadě vždycky jsou to lidé i jako se svojí vlastní odbornou expertízou a vykonávají třeba i tajemnické funkce pro tady tyto jednotlivé experty. Ale není pravda, že by vlastně ta rada vlády jako, nebo ty rady vlády byly všechny složeny z úředníků, nebo že by ten aparát, kterým poskytuje vlastně ten support a zajišťuje tu jejich roli a tu jejich úlohu, že by nebyl ani odborný, ani důležitý. Takže pokud opravdu o to zázemí ty rady vlády přijdou, tak to jejich fungování to nepochybně minimálně zkomplikuje, možná i dost zásadně naruší.
1: Musí opravdu o tu podporu přijít, když se ti úředníci přesunou pouze do jiného úřadu?
0: To je zase otázka taková hypotetická. Není to tak, že by bylo nemyslitelné, že by třeba ty rady nebo nějaké jiné orgány nebyly součástí jiného úřadu, než je úřad vlády. Na druhou stranu, pokud mají mít ty problematiky skutečně nadrezortní charakter, tak vyžadují minimálně komunikaci a vlastně spolupráci i třeba několika ministerstev, případně jim podřízených úřadů, právě třeba tady s odborníky z té rady vlády, a proto je vždycky taktičtější, efektivnější a už se to takhle osvědčilo dlouhodobě, pokud ti lidé, kteří to administrativně i odborně zabezpečují, nesedí na některém z těch ministerstev, ale sedí právě na úřadu vlády.
1: Na druhé straně, pokud zůstanou ty rady na úrovni vlády, pokud ve vedení těch rad zůstane premiér Andrej Babiš, tak jak opakuje, že tam zůstane, není to dostatečná garance, že on si zajistí to, aby to mezirezortně a nadrezortně fungovalo?
0: Uvidíme. Každopádně nepochybuji, že s ohledem na to, kolik povinností a úkolů mám pan premiér, tak rozhodně nebude zajišťovat to, aby lidé o několik stupňů hierarchii níže spolu mluvili. O to skutečně jako jeho úloha není a obávám se, že tady může být právě velmi problematické to, když ti lidé, kteří by toto na starosti naopak mít měli, budou zkrátka zaměstnanci jednoho konkrétního rezortu.
1: Pokud je o působení těch samotných úředníků, vedoucí úřadu vlády Tinde Barta veřejně řekla, že se mají převést všichni zaměstnanci, dodala, že jim garantuje zachování platových podmínek. Je to z vašeho pohledu dostatečná záruka?
0: Já jsem na to velmi zvědavá, protože není žádným tajemstvím, že ačkoliv platové tarify, což je ta základní složka platu, jsou zkrátka shodné napříč celým systémem státní služby nebo platové sféry.
1: To jsou ty tabulky.
0: Tak některé ty netarifní složky platu nebo jiné, zkrátka ať už finanční nebo nefinanční aspekty toho pracovního a služebního života, se rezort od rezortu liší. A já si úplně v souladu s právní úpravou nedokážu představit, jak by jedna skupina prostě zaměstnanců některého například ministerstva nebo jiného úřadu měla mít v tomto ohledu odlišné podmínky od ostatních. ostatních zaměstnanců téhož úřadu z titulu toho, že takové podmínky měla dříve na úřadu vlády. Tady si myslím, že ta garance nehledí úplně dopředu na to, jak to začlenění i do toho třeba odměňovacího systému bude na těch nových úřadech vypadat.
1: To znamená, že ten rozdíl může být v pohyblivé částce mzdy, v odměnách nebo v nějakých benefitech?
0: Může být, ano. Tady opravdu ty jednotlivé úřady nemají totožné podmínky.
1: A v tomto směru úřad vlády nebo zaměstnanci úřadu vlády jsou na tom lépe než zaměstnanci ministerstev?
0: Těžko to říct takhle paušálně, ale nepochybně tam nějaké rozdíly jsou.
1: Když se vrátím k té vyhlášené stávkové pohotovosti, zítra ráno se mají odboráři z úřadu vlády sejít s Tinde Bartou, tedy z vedoucí úřadu vlády. Za jakých okolností by podle vás bylo na místě, aby přistoupili skutečně ke stávce?
0: Oni ty své požadavky formulovali celkem jednoduše a pokud nebudou splněny, tak jsou připraveni k té stávce přistoupit. To je potřeba říct, že to je čistě na uvážení opravdu těch lidí, kteří stávku nebo respektive stav tuto chvíli stávkou pohotovost organizují a připravují. Já jim nebudu říkat, jako na co mají kývnout a co nemají kývnout.
1: A oni se vás nebudou ptát?
0: Možná budou, ale rozhodnutí je jakoby ve finále na nich. Jo. Takže, jak říkám, oni své požadavky formulovali jednoznačně a v tuto chvíli se není možné domnívat, že pokud k jejich splnění nedojde, že by byli nějakým způsobem spokojeni.
1: Mezi těmi požadavky je to, že by se neměli podepsat ty delimitační protokoly, kde byl termín do pátku tohoto týdne, do 5. června. Chápu z toho tedy dobře, že pokud do 5. bude něco z toho podepsáno, tak ta stávka bude?
0: Uvidíme.
1: Vy byste to doporučila, kdyby se vás ptali?
0: Vy se mě tady snažíte tlačit do odpovědi, která v sobě zahrnuje celou řadu proměnných. Já si myslím, že v tuto chvíli je primárně důležité počkat, jak proběhne to zítřejší jednání, o kterém víme, že již bude. A pokud by kolegové naznali, že ty protokoly skutečně nemají být podepsány, tak já v tuto chvíli můžu říct, že jejich rozhodnutí jako odborový svaz státních orgánů a organizací budeme jednoznačně podporovat, ať už bude takové či onaké.
1: Pokud by k té stávce došlo, uvažujete o tom, že by se připojili nějakým způsobem i další odborové organizace v rámci vašeho svazu, tedy nejenom odborová organizace Straka?
0: V tuto chvíli přesně na toto téma probíhají jednání. Záleží to opět na představitelích těch jednotlivých organizací. Já bych řekla, že je důležité mít na paměti, že jednotlivé organizace jsou samostatné subjekty, že my jako odborový svaz, který je zastřešuje, tak samozřejmě máme nějakou třeba koordinační úlohu metodickou, můžeme jim pomoci právně zabezpečit a tak dál, ale není to tak, že bychom jim například mohli říct tak a teď hromadně stávkujeme všichni. Takže ty jednání probíhají, vím, že budou probíhat poměrně intenzivně i zítra, takže uvidíme, jakým způsobem se to vyvine, ale můžu říct, že tady poměrně silný pocit sounáležitosti a solidarity napříč vlastně i dalšími úřady.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta už před 2 týdny řekla Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz, že ta změna je definitivní. Vy věříte, že definitivní být nemusí?
0: Pevně doufám, že se vláda reálně zamyslí nad dopady, které toto opatření může mít. Že bude naslouchat jak odborné veřejnosti, tak hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň. A že si ještě minimálně důkladně zváží, jestli toto je skutečně ten nejlepší možný krok.
1: Místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o přesunu agend z úřadu vlády na některá ministerstva, ale k 1. červenci se na ministerstvech a dalších institucích chystají další organizační změny. Výsledkem má být snížení počtu zaměstnanců. O tom jedná vedení úřadu s odborovými organizacemi. Máte o tom detailnější informace?
0: Máme o tom informace z řady našich základních odborových organizací. My samozřejmě nemáme odborové organizace úplně na všech úřadech v celé státní službě, ale na drtivé většině z nich ano. Řekněme. Takže ty informace celkem máme. Na rozdíl například od předvánočních změn systemizací, které probíhaly hlavně na ministerstvech a kde naše odborové organizace ty informace příliš nedostávaly, tak v současné chvíli ty organizační změny, ty chystané od toho 1.7. jsou s nimi projednávány. Oni mají vesměs k dispozici vlastně detailní podklady k tomu, jakých míst, jakých agent a zda i konkrétních lidí, a kterých by se měly ty změny a zejména ty škrty týkat. Na druhou stranu, pokud naše organizace se dotazují na nutnost těch změn, na zabezpečení těch agent, které tam třeba po těch škrtnutých místech zůstanou, na ty další dopady i na ekonomické dopady těch změn, tak už potom v odpovědi na tyto dotazy příliš mnoho informací nedostávají. My jsme v dopise, který jsme na toto téma adresovali premiérovi, zmínili, že se není možné jak si zbavit pocitu, že se škrtá jenom proto, že se škrtat musí, aniž by třeba zejména na těch podřízených úřadech na všech bylo vedení tak jako úplně přesvědčeno o třeba nezbytnosti nebo důvodnosti tady těchto změn.
1: Z těch informací, které mají vaše jednotlivé organizace, kolika lidí by se to propouštění od července mělo týkat?
0: Je to rozdílné úřad od úřadu. Existuje takový pokyn ze strany vlády, že by se mělo ideálně najít nějakých 6% úspor. Jo, a teď je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se to bude hledat a určitě víme, že 6% na všech úřadech to nebude. Ale i pokud by to bylo v průměru těch 6%, tak se bavíme v zásadě o stovkách až jako tisících míst a to už není málo.
1: Z toho, co víte, máte pocit, že to někde na nějakých úřadech může ohrozit fungování těch úřadů?
0: Nepochybně to na některých úřadech může výrazně zkomplikovat už teď ne třeba úplně jednoduché vykrytí nějakých agent.
1: Na kterých úřadech je to nejhorší?
0: Co se týče toho, kterých konkrétních úřadů se to týká, my jsme opět tady v tom dopise, který byl k dispozici i médiím, zmiňovali například, že velmi rizikové vidíme změny na Státním pozemkovém úřadu nebo na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedením tady těchto úřadů jsme byli ujištěni, že oni mají tady tyto rizika na paměti, že budou usilovat o to, aby ty škrty a úpravy byly provedeny tak, aby k ohrožení zajištění těch agent nedošlo, ale řekněme, že naše pochybnosti v tomto ohledu i nadále přetrvávají a uvidíme samozřejmě, jaký ten výsledek bude.
1: Vrátím se ještě k těm nedobrovolným odchodům. Mm-hmm. Vy jste v rozhovoru pro Právo řekla, že někde zřejmě dochází k adresnému rušení míst lidí, kteří nemusí politicky souznit s aktuálním vedením ministerstva. Dodala jste, že o tom není pochyb. Kterých rezortů se to týká?
0: Tak to jsme zaznamenali například už v souvislosti s těmi škrty před Vánoci. Tady prostě kolovaly politická prohlášení typu toho, že poteče zelená krev.
1: To znamená ministerstvo životního prostředí?
0: Například bych řekla, že v tomto rezortu k něčemu takovému nepochybně docházelo a i když nemusíme říkat, že šlo jakoby adresně útok na konkrétní osoby, tak bylo zjevné, že řekněme nové vedení se třeba nestotožňuje s tím, že by některé agendy byly s ohledem na politické přesvědčení strany, kterou reprezentují, tak důležité, že by si třeba zasloužili adekvátní obsazení.
1: Vy jste právnička, zároveň místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací. Jste v kontaktu s některými těmi zaměstnanci, kterých se tohleto týká? Podnikáte třeba právní kroky proti tomu, protože pokud by z takových důvodů byl ten úředník propuštěn, předpokládám, že by to bylo protizákonné.
0: Pokud by z takových důvodů byl propuštěn, tak by to bylo protizákonné. My jsme už v minulosti, ať už u našich členů, kde je přímo většinou i zastupujeme, protože to je zkrátka jedna z těch našich základních činností, tak jsme vedli takovéto kauzy, případně jsem alespoň konzultovala kauzy s některými jinými vysokými představiteli, v uvozovkách odejítými z některých ministerstev. V tuhle tu chvíli po těch škrtech, kterým došlo ke konci loňského roku, tak zatím vesměs tam to došlo nějakými, řekněme, smírnými řešeními, i když je možné, že někteří se u soudu už třeba brání. A jak to dopadne po systemizaci, no po změně systemizaci po těch škrtech v letošním létě, to zase uvidíme až v návaznosti na to, jaká budou přijata rozhodnutí, jak budou vypadat, co s těmi konkrétními lidmi se stane a jestli to budou mít zájem řešit či nikoli. Já bych možná v téhle souvislosti asi dodala, že on se nikdo moc soudit nechce, protože to není zaprvé nic příjemného, je to poměrně stresující záležitost a to, i když jste v právu, za druhé je to časově náročné a zdlouhavé a dost často s nejistým výsledkem, který navíc i v případě pozitivním přijde až po několika letech. Takže řekněme, že lidé, kteří se nemusí soudit, tak se spíš soudit nebudou. Ale nevylučuju to a jak říkám, už jsme v minulosti takové kauzy vedli.
1: Mluvíme o propouštění, o reorganizacích, k tomu sněmovna projednává zásadní změnu služebního zákona směřující k tomu, aby bylo snadnější propustit státní úředníky. Do toho třeba čestný prezident motoristů sobě mluvil o úřednicích jako o parazitech. Co tohle všechno vypovídá podle vás o přístupu současné vládní koalice ke státním zaměstnancům a úředníkům?
0: No, ono to vypovídá o tom, že ten její přístup se v zásadě neliší od zbývající části politické reprezentace. My už nevím, kolik let, jako odborový svaz, jako dlouho určitě, prostě napříč dvěma, třemi volebními obdobími, možná ještě déle, upozorňujeme na to, že je velká část politické reprezentace, nebo v zásadě téměř všichni, státní službu nebo obecně úřednictvo dehonestují. Snižují jejich důležitost, vykreslují je často právě jako zbytečnou nákladovou položku státního rozpočtu, redukují je nějaká populisticky zajímavá procenta k seškrtání, aniž by ocenili ten význam vlastně pro zajištění chodu státu a vlastně konec konců i plnění politických priorit, protože jsou to právě úředníci, kteří zkrátka dělají to, co politici lidem slíbí. My to považujeme za velmi negativní, dlouhou dobu k tomu výrazně přispívalo i část jakoby mediálního zobrazování, třeba úřednické práce nebo problematiky k tomu. To se třeba nějak postupně také mírně mění. Bohužel ten politický diskurz je v tomto ohledu setrvalý a to tedy skutečně celkem napříč politickým spektrem, byť někteří reprezentanti a reprezentantky se vyjadřují třeba méně hanlivě a s trošku větší mírou respektu než jiní, ale v zásadě k úsilí o třeba snižování celkového počtu nebo tlaku na nezvyšování, nejlépe ještě i snižování platů, ve finále ty poslední vlády přistupovaly téměř všechny. Jo, takže tady bych řekla, že vlastně zas nic tak odlišného od předchozích období se neděje. Co je pro nás ještě jakoby velmi problematické v této souvislosti, není jenom to, že vládní politici rozhodují o tom, jaké budou počty a platy těch státních zaměstnanců a jejich pracovní podmínky, ale to, jak se o nich mluví a jak se o nich vyjadřují, tak pochopitelně rezonuje i ve společnosti. A my tady víme, že se v posledních letech potýkáme s narůstající agresivitou ze strany klientů a klientek, nebo prostě veřejnosti, mimo jiné právě vůči úředníkům a úřednicím. A troufnu si říct, že tady některé výroky těch politických reprezentantů rozhodně tady tuto míru agresivity žádným způsobem nesnižují.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme necelých 5 minut po půl jedné. Pavel Prouza a krátké zprávy.
4: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhrůžkám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Novými nestálými členy Rady bezpečnosti OSN budou Rakousko, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzstán. Zvolilo je valné shromáždění. Dvouletý mandát jim začne 1. ledna. Rada bezpečnosti je jediným orgánem OSN, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva. V Hodoníně funguje nový park u Červených domků. Je na místě, které před 5 lety poničilo tornádo. Lidé teď prostranství můžou využívat pro setkání, sport nebo i odpočinek. Plochu doplnila okružní stezka pro běh, workoutová zóna s lezeckou stěnou a rozběhovou dráhou. Práce vyšly na 83 milionů korun.
2: Sport.
4: Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s Ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvalinskou, která porazila 7-6 a 6-3 Ruskou Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je také Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
5: Zavřená D6 u Sokolova a omezení na dálnici D1 na Benešovsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova stále neprůjezdná. Na 129. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou, zasahují tam záchranáři. Policie provoz odklání na exitu 132 sjezdů do centra. Uzavírka se dá objet přes Sokolov a Královské Poříčí, osobním autem také přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Brna do Prahy Zachocerady na kilometru 26,5 pozor. V zatáčce u protihlukové zdi stojí v pravém pruhu dodávka, u auta bliká šipka. Na plzeňskou silnici z Nepomuku do obce Čmelíny narazilo osobní auto do sloupu. Nehodu taky omezený průjezd. Čekejte na vjezdu do obce Tojice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 8 minut po půl jedné začíná noční vysílání radiožurnálu dnes s datem 4. června a přeji všem příjemnou čtvrteční noc. Přibližně jeden pozemek ze 100, tolik jich v posledních letech musí při přípravě staveb nechat vyvlastnit Správa železnic. Desítky pozemků ročně takovým způsobem řeší i silničáři. Vůbec poprvé se teď parcely kvůli stavbě cyklostezky snaží vyvlastnit město Prostějov. A my se tam za chvíli vypravíme v reportáži.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Prostějovští úředníci zahájili řízení o vyvlastnění pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Radnice se ani po několika letech se jejich majiteli nedohodla na odkupu. Pro Prostějov jde o první případ. Třeba správa železnic nebo ředitelství silnic a dálnic řeší desítky podobných řízení ročně.
1: Ta cyklostezka je tedy nesmírně důležitá.
2: S Jiřím Rozehnalem, náměstkem prostějovského primátora z hnutí ANO, stojíme v zatáčce u azylového domu v Určické ulici. Právě tudy by měla vést cyklostezka, kterou město připravuje už 6 let.
1: Je tady velká frekvence lidí jak už do toho azylového domu, tak samozřejmě jezdí i spousta cyklistů.
2: S většinou majitelů pozemků se vedení města dohodlo, se dvěma ale ne. Zahájilo proto vyvlastňovací řízení.
1: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
2: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
1: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
2: Mezi vyvlastňovací úřady patří kromě obcí s rozšířenou působností a krajů například také dopravní a energetický stavební úřad. Ten od začátku roku 2024 vedl téměř 600 řízení. Zabývá se například dálnicemi nebo železnicemi. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Zjednodušeně se dá říct, že vyvlastněný bývá v posledních letech přibližně jeden pozemek ze 100. Většina majitelů rovnou nebo po jednání s prodejem souhlasí, protože je to pro ně výhodnější než vyvlastnění.
2: Například v roce 2024 železničáři podepsali 1500 smluv a vyvlastnit museli kolem 20 pozemků. Loni pak vedli téměř 50 vyvlastňovacích řízení.
3: Loňský rok byl ale specifický, a to začátkem staveb na trati Brno-Přerov, které jsou z velké části na zelené louce, a proto byla situace komplikovanější.
2: Podobně jsou na tom také silničáři. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího Jana Rýdla ročně kvůli přípravám staveb vede nižší desítky vyvlastňovacích řízení. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
1: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Evropská komise chce Evropu zbavit závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. Čeští fotbalisté trénovali před generálkou na mistrovství světa s Guatemalou. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
1: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice, třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny.
4: Většina evropských firem a úřadů v současnosti ukládá svá data do cloudu od amerických firem Amazon, Microsoft nebo Google. Podle místopředsedkyně Evropské komise Heny Virkunenové je nutné, aby citlivá data byla bezpečně uložena v Evropě. Evropská komise chce proto podpořit výzkum v oblasti umělé inteligence a usnadnit budování datových center. Cílem je v příštích 5 až 7 letech strojnásobit kapacitu datových center v Evropě. Unijní exekutiva také navrhla novelu zákona o čipech s cílem podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo.
5: Ta cyklostezka je tady nesmírně důležitá, je tady velká frekvence lidí.
6: Říká Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora z hnutí ANO. Město se pokouší vyvlastnit dva pozemky.
5: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
6: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
5: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
6: Podobné problémy se týkají i dalších staveb v Česku. Podle dostupných informací musí například Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic k vyvlastnění přistoupit v desítkách případů ročně. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté měli v New Jersey trénink před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času nastoupí v tamní Red Bull aréně pro 25 000 fanoušků proti Guatemale. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Schulz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavírka na D6 u Sokolova a omezení na dálnici D1 u sjezdu na Benešov. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů je po nehodě u Sokolova přes hodinu neprůjezdná. Na 129. kilometru šetří srážku osobního auta s dodávkou nebo už odklízí následky. Sjíždí se na exitu 132. Uzavírku můžete objet přes Sokolov a Královské Poříčí osobním autem i přes staré sedlo a loket v sedle vás na chvíli zastaví kyvadlový provoz. Na D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky stále pohybuje údržba. Kilometry 22 až 23 blokuje pravý jeden ze dvou pruhů. Od sjezdu na Benešov kilometru 21 se vytvořila kolona. Jsou to hlavně podle kamery nákladní auta v pravém pruhu. A na D1 poblíž z Brna do Prahy za Chocerady stále stojí dodávka. Kilometr 26 a půl blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Posloucháte noční radiožurnál 5,5 minuty po jedné hodině a k lídrům ve sdílení elektřiny na úrovni obcí patří v Česku město Liberec. Podle vlastních údajů díky tomu už teď ušetří na energiích přes 3 miliony korun ročně. Povíme vám k tomu víc hned po písni Pády od Marka Ztraceného.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města a obce a k lídrům mezi nimi patří Liberec. Ten je i součástí mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtu už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně.
1: Před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
2: Primárně byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelily do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se Liberec, tak ostatní města tady v republice, začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
2: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
3: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
3: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
3: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
2: Budeme určitě budovat komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká o energetické vizi severočeské metropole Miloslav Matocha. Z Liberce Jan Kalibar, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ladíte noční radiožurnál a Česká televize natáčí v Moravskoslezském kraji nový seriál s názvem V zájmu dítěte. Hlavními postavami jsou pracovníci OSPODu, tedy orgánů sociálně právní ochrany dětí, kteří řeší případy těch nejzranitelnějších obětí ve fiktivním malém městě.
1: Tady, kamera, Michele, 244/1 poprvé.
2: Dobré ráno.
3: Kristýna Boková hraje jednu z pracovnic OSPODu. Zrovna se natáčí díl o babičce, která má v péči dvě děti a s jedním řeší problémy. V této scéně vstupuje do bytu společně se svou spolupracovnicí Olinou, kterou hraje Jitka Smutná.
4: Pro Olinu je specifické to, že mám velkou zkušenost. Je velmi pozorná. Je to takový trošku zaťatý bulldog, který pro to dítě udělá všechno na světě.
3: Nový seriál je detektivka. Pětičlenný tým pracovníků OSPODu postupně vyšetřuje několik samostatných případů. Sociální pracovníci totiž často hledají důkazy podobnými metodami jako policisté, ale nemají takové pravomoci. Všechny příběhy se odehrávají ve fiktivním městě s typickou cihlovou architekturou, říká režisér Pavel Soukup.
5: Ta cihla je prostě přenádherná, vypadá nadčasově, hodí se jak pro luxus, tak i pro nejnižší sociální vrstvy, což je celý průřez našeho seriálu.
3: Nejde o autentické příběhy, seriál ale vychází z reálných případů.
5: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Jejich práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů a my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
3: Osmidílný seriál vzniká v produkci ostravského tvůrčího studia. Televizní premiéru bude mít příští rok na jaře. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: Phil Collins vám dělal společnost v nočním radiožurnálu a pojďme do Pelhřimova. Rybáři tam totiž bojují s nevítaným návštěvníkem. V rybníku Stráž se začaly objevovat sumečci černí. To je invazní všežravá ryba, která nemá v české přírodě přirozené nepřátele. S monitorováním a také likvidací populace sumečků teď rybářům pomáhají biologové.
1: To žere všechno kuličky, všechno plastové kuličky, všechno to žere tohleto.
2: Přemysl Herman chodí na Stráž rybařit pravidelně.
1: Loni to začalo, no. Za ten rok teda vyrostly hodně, no. Bylo malý, tak 10 cm, ani ne.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie u Bratlovců společně s jedním studentem vytahuje vrše, ve kterých přes noc uvízly sumečci černí.
3: Ta denní aktivita je nižší a přes den ti sumečci do těch pastí tolik nejdou.
4: Tak, váha 534.
2: Vedoucí týmu Pavel Jurajda na břehu úlovek z každé vrše zváží a ryby přeměří.
5: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, velcí ryby kolem 180 mm. Nechytli jsme víceméně dvouletý, jednoletý, jo? To je zvláštní.
2: Čím oni té přirozené populace ryb škodí, případně teda přeneseně i rybářům? No, jako tím
5: oni jsou konkurenti, ale hlavně především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, jo. To tady není ten ještě případ, jo. Tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, před ten revír je úplně zničený.
2: Na břehu pozoruje práci vědců. Zdeněk Paul, předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
6: V té přírodě nemá téměř žádného přirozeného predátora a je schopný tím, jak se velmi intenzivně množí, vytlačit ostatní původní druhy ryb.
2: Podle Paula není jasné, jak se sumeček do rybníka dostal. Díky brzkému podchycení zatím rybářům nenapáchal větší škody. František Jirků, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Pražský obvodní soud uznal vládní hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti. Za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024 mu udělil 3milionovou pokutu. Rozsudek je nepravomocný. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s rozhodnutím nesouhlasí. Hnutí se odvolá. Takzvané oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí v exekuci. Vyplývá to z dat konzorcia dluhových poraden za první čtvrtletí tohoto roku. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové je to proto, že lidé o možnosti oddlužení nevědí nebo na splátky nemají. Ministerstvo spravedlnosti zatím žádné změny nechystá. Černohorská policie nepustila do země 90 Srbů podezřelých ze snahy vyvíjet v zemi hybridní operace. Skupinu i letadlo společnosti Air Serbia zadržela na několik hodin na letišti v Tivatu. Právě tam se v pátek odehraje summit Evropské unie a západního Balkánu, na kterém bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš. Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude stát umělecké dílo. Půjde o točnu, známou z železničních muzeí nebo z železničních dep. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Na té mladoboleslavské bude lavička a bude určená k odpočinku. Dílo začne pravděpodobně fungovat letos ke konci roku.
0: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém domácím utkání porazili 80-74. Třetí a čtvrtý finálový duel se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále zavřená D6 u Sokolova a kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova i teď neprůjezdná. Na 129. kilometru se v noci střetlo osobní auto s dodávkou. Policie provoz odklání na exitu 132. Oběd to jde přes Sokolov a Královské Poříčí, osobním autem také přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Benešov kilometru 20,5 vytvořila kolona. V omezení u Šmejkalky na kilometru 23 popojíždí v pravém pruhu údržba. Na konci kolony stojí, jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko za sjezdem na Soběslav stojí osobní auto. 87. kilometr na krajnici, místo je označené silničářskou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, na východě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání srážek a vyjasňování, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho projektu Život k nezaplacení, moderuje Jan Pokorný.
5: Dobrý den. Pár minut po skončení dnešního rozhovoru bude premiér, ministryně financí a další lidé představovat novinky pro takzvaný třetí pilíř penzijního spoření. Před týdnem jsme to tady o některých stávajících problémech s Danielem Prokopem probrali. Dnes se k nám přidává hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, která byla na nedávné konferenci pořádané hnutím ANO, kde ministryně financí Alena Schillerová taky už o třetím pilíři částečně mluvila. Jano, Danieli, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
5: Reforma penzijního spoření má být podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO největší změnou v oblasti financí od doby zavedení DPH. Dnes tedy tu reformu s názvem Lepší penzíko představí. Bude tam Alena Schillerová, Andrej Babiš a také ekonomové a autoři analýz, kde jsou slabá místa toho současného systému spoření na penzi a jak by se dala vylepšit. Těmi jsou Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z Ekonomického institutu IDEA při SRGEI. Ostatně bylo to tak i na té ekonomické konferenci, kde jste byla, Jano, že tam byli lidé nejenom za hnutí ANO, ale byli tam také Pavel Kysilka, byl tam Jan Švejnár.
6: Jan Švejnár, ano, ale ta reforma tam vlastně byla jenom
5: zmíněna.
6: Jenom zmíněna, protože celkově tady se tam spíš řešilo větší zadlužování Česka.
5: Ale ta zmínka byla silná, protože Alena Schillerová mluví o tom, že reforma Lepší penzíko bude znamenat, že průměrný Čech, který si spoří po dobu 35 let aspoň tisícovku měsíčně, odejde do důchodu s milionem navíc oproti té současné situaci. Mm-hmm. Jak tomu rozumíte?
6: No je to tak, Alena Schillerová zmiňovala, že prostě díky té reformě dostane průměrný Čech, který tak spoří delší dobu na penzi právě o ten milion víc a vychází z toho, že stát chce právě v té reformě motivovat více mladé lidi, aby nastupovali do penzijního spoření, když jsou opravdu mladí, protože u nás v průměru začínají lidé spořit asi ve 40 letech, to by asi potom mohl Daniel doplnit, a nezbývá už jim tolik času na to, aby si naspořili. Další klíčová věc je, že prostě máme vysoké poplatky pro penzijní společnosti, které potom z té naspořené částky můžou sebrat třeba až polovinu té úspory ve srovnání s jinými fondy nebo s jinými zeměmi. A třetí klíčová věc je, že penzijní společnosti jsou skutečně v tom jsou nevinně svázány teď tím, že oni předloží, když někdo přijde a chce si založit penzijní spoření, tak oni mu předloží dotazník, zeptají se ho, jaké má zkušenosti s investováním a jestli rozumí riziku, tak každý, drtivá většina z nás řekne, že žádné a nerozumí a tím pádem třeba mladý člověk automaticky spadne do nějakých konzervativních fondů, kde jsou samozřejmě ty výnosy mnohem nižší, protože to investuje třeba jenom do dluhopisů nebo něco takového a je to zbytečné, protože když máte na to spoření 40 let, tak se nemusíte na začátku bát nést větší riziko a investovat třeba do akcí, kde větší riziko znamená většinou také samozřejmě větší výnosy a do těch konzervativních fondů chodit potom až déle. Tomu se říká strategie životního cyklu, že tedy mladí budou.
5: Tímhle jste vlastně těmi třemi body jste načetl scénář toho dnešního společného setkání, tedy v rámci rozhovoru Život k nezaplacení. Danieli, když budu počítat tu tisícovku měsíčně, těch 35 let a ten milion, tak 35 krát 12, tak mi to vychází 420 měsíců krát tisíc, tak to je 420 tisíc budu spořit. Jak z toho dostanu ten milion?
7: No tam neúplně intuitivní věc je to zhodnocení, protože když tam vložíte 1000 korun, tak za rok, když máte 10% úrok, tak za rok z něj máte 1100 korun. A v tom dalším roce se zhodnocuje těch 1100 korun. Teďka se to takhle sčítá a když si to spočítáte, tak když spoříte 40 let, tak opravdu jakoby ta výše toho úroku je úplně zásadní. Jo. A můžete mít z té 1000 koruny za těch 40 let buď to 6 tisíc, když máte nějaký úrok kolem 5%, nebo klidně 90, 80, 90 tisíc, když máte úrok kolem 12%. Jo. Takže tam vlastně jakoby třeba dvojnásobný úrok neznamená, že máte dvojnásobně víc peněz, ale násobně víc peněz za těch 40 let. Proto jde i o malé rozdíly v tom zhodnocení. Na tom vlastně je postaven ten biznis i těch úspěšných lidí, jako je ve Wall Street a podobně, že prostě dosahují třeba dlouhodobě o 0,1 většího zhodnocení. A za rok je to jedno a za 40 let vlastně to udělá obrovský efekt. Takže tam jde o to, aby ty peníze byly v něčem, co má relativně dobré zhodnocení. Zejména v těch prvních letech, když vám je relativně jedno, že to kolísá v čase, v těch prvních, když máme 20 až 55 a podobně.
5: Takže je to tlak na to, abych začal, tedy já už ne, ale ti mladí, aby začali co nejdřív.
7: Tak, jak říkala Jana, v průměru dneska lidi spoří kolem 25 let, když to protáhnete na 35 nebo 40, tak je to zásadní. Když k tomu přidáte zároveň trošku vyšší zhodnocení, tak je to ještě mnohem zásadnější. A to by měla být jedna z těch klíčů té navrhované reformy. Vlastně se vrací i k tomu, co jsme navrhovali v Nervu Fialovy vládě, a to je podporovat více ty mladé lidi do 35 let v tom vstupu, jo? Protože dávat podporu někomu, kdo si začne spořit v 55, je hezké, ale z hlediska toho jako jeho zabezpečení už to pro ten stát má úplně minimální význam, tahle podpora. Dostat tam někoho, komu je 18 let nebo 25, je jako naprosto zásadní, když zároveň bude v těch relativně nějakých dobrých fondech, které dlouhodobě poskytují nějaké zhodnocení. Jo.
5: Jana už o tom mluvila, že v plánu je zásadně snížit poplatky při dlouhodobém spoření. Teď člověk na poplatcích odvede až polovinu její hodnoty. Ty poplatky jsou v průměru 1,3%, polovina tedy by měla být 0,6, 0,7 plus minus, což je taky návrh IDEA. Jde to takhle zlevnit? Co tak se stane?
6: Podle těch propočtů IDEA by i ten poplatek 0,6 až 0,7 kryl náklady plus přiměřenou nějakou ziskovou marži, která je právě podle těch analýz IDEA nepřiměřená, když to řeknu jednoduše, nepřiměřeně vysoká v českých podmínkách, což samozřejmě zase, ale bavíme se o nějakých průměrech samozřejmě. Jo. Teď jsou různé typy fondů a tam jsou různé typy těch poplatků nastavených, ale myslím si, že třeba velká debata byla oprávněná a tam i sami penzijní společnosti připouštěli, že se třeba ten maximální limit dá snížit, a to je, že oni vybírají jednak tedy poplatek vlastně z toho objemu, který tam naspoříte, a určité procento, a potom ale mají až 15% jako z výnosu toho, který, jak vám to zhodnotí. A to je opravdu vysoké i v rámci mezinárodního srovnání, takže tam se mluvilo o tom, že by se tento IDEA navrhovala ho vůbec neplatit, mít prostě jenom jeden, nemít složený poplatek, proti čemuž ale i někteří experti protestovali, protože za 100% z těch výnosů je motivační pro ty penzijní společnosti, aby se snažili to s těmi penězi pracovat skutečně a zhodnocovali je. Takže tam myslím, že sami penzijní firmy navrhovaly snížení třeba na 10% a tak. Takže myslím si, že ve výsledku, myslím si, že tedy i z toho, co už jsme měli možnost si přečíst, tak třeba u těch dynamických fondů určitě dojde k nějakému razantnímu snížení toho celkového poplatku.
5: Když říkáte přečíst, psali to Hospodářské noviny, že u těch takzvaných dynamických fondů by se to mělo snížit až na třetinu, teď je poplatek v průměru 2,1, nově by to mělo být 0,65 jako strop. Proč zrovna u tohohle produktu, u těch dynamických fondů?
6: Protože je tam ten poplatek opravdu
5: mimořádně vysoký
6: i ve srovnání právě se zahraniční praxí.
5: Co se stane teď, když se sníží dané ty poplatky, pokud tedy máme pravdu, uvidíme, co za pár minut řekne Alena Schillerová a spol.
7: Uvidíme, jak daleko půjdou, protože já jsem tam viděl odhodlání to snížit hodně, ty poplatky, což já jakoby kvituju. Je nutný říct, že tam jsou dva typy investic z hlediska těch fondů. Jeden typ jsou takové ty jednoduché investice, že kupujete prostě státní dluhopisy nebo kupujete takové ty akciové produkty, které člověk si může koupit sám na těch portálech. Jo, to není žádná jako raketová věda prostě kupovat tyhle věci, a taky to nevyžaduje asi velký poplatek, jak ukazují kolegové z IDEA, na správu těch fondů, zejména když je máte relativně velké. A potom je, takže tam se dá snížit opravdu hodně. Potom je druhý typ investic, které dělají takzvané alternativní fondy. A ty jakoby se snaží hledat různé startupy nebo jakoby firmy, do kterých investovat. Přímo jako vyhledávat nějaké dobré investice. A tam samozřejmě je to náročnější z hlediska toho investora a jsou tam vyšší poplatky i na tom trhu v těch fondech. Ale je velká otázka, nakolik to pouště do toho penzijního systému, jo? Protože jeho cílem toho třetího pilíře by mělo být, aby investoval relativně diverzifikovaně po celém světě. To znamená, když se začne zhoršovat česká ekonomika, tak to zhorší ten průběžný pilíř těch penzí, což plácí stát, jo, z odvodů sociálních. A ten třetí pilíř by to měl jakoby pomoct, pokud nebude mít stejná rizika, pokud nebude investovat zase do té české ekonomiky. Jo. Kdyby investoval zase do české ekonomiky, do českých startupů, do českých firm jenom a podobně, tak by samozřejmě kopíroval ty rizika toho prvního pilíře a potom ty lidi by na konci neměli nic, protože by se jim zhoršila jak ta státní penze, tak ta penze v těch fondech. Jo. Takže spíš myslím, konsenzus odborníků je ty alternativní fondy a ty alternativní investice tam jako pouštět hodně málo a regulovat to, aby nedošlo k tomu znečištění toho produktu, který má být relativně jednoduchý a nízkonákladový a podobně. Jo, a z toho vyplývá potom ten finální poplatek, protože něco je ten základní poplatek v těch běžných fondech a něco jsou ty alternativní fondy, které tam můžete trošku přimíchat do toho penzijního spoření z hlediska té společnosti, jako no, penzijní.
5: My pravděpodobně na té tiskové konferenci uslyšíme v rámci politického marketingu to, co už jsme tady říkali, tedy budou to prodávat tak, že se jedná o největší změnu v oblasti financí od doby zavedení DPH, což je rok 1993,
6: tuším. Myslím, že říkala Alena
5: Šlidová.
6: Já když to na té konferenci říkala, tak jsem se dívala na obličeje tam místních renomovaných investorů a měli povytažená obočí, tak nevím.
7: Jako největší, to myslím, že je trošku přehnané. Myslím, že
5: je přehnané to povytažené obočí.
7: Ne, jakoby největší změna od zavedení DPH, tak jakoby třeba velká změna bylo to zrušení superhrubé mzdy, pokud to řekneme jakoby ekonomicky celkově. Ale na druhou stranu myslím si, že to je velká změna, že opravdu to, co chce udělat vláda, tak v podstatě jakoby kopíruje docela to, co navrhoval NERV v té Fialově vládě. A ta podpora mladých lidí, snížení poplatků a další věci, které tam jsou, zrušení těch transformovaných fondů, těch nejvíc jako nevýnosných fondů. Tak všechno to bylo v těch návrzích NERVů.
5: Ale tam to bylo rychlejší, ne, to rušení transformovaných fondů.
7: No, my jsme si představovali, teďka oni to chtějí zrušit do 10 let. To jsou ty fondy, které mají úplně minimální ziskovost, protože musí být výnosné každý rok. A řada lidí do nich vstoupila v minulosti a ani neví, že to tam mají podle našeho výzkumu, nebo neví přesně, v jakém jsou fondu, a nebo vlastně vybírají ty státní podpory a nehledí na ty malé výnosy. Jo.
6: A odepisují si zdaní, že určitou část, to je prostě to, proč to tam nechávají.
7: A teďka to jakoby v podstatě hněje s těmi malými jako výnosy a stát, je to jako pro stát velmi nevýhodná investice těch 18 miliard, které tam dává přes příspěvky a daňové podpory, aby to lidi měli jako v produktech, které jim stejně nepomůžou v tom zabezpečení na stáří. Jo. Tak to my jsme v NERVu navrhovali taky zrušit. Vláda to chce zrušit do 10 let a převést to do, když nepřejdete sám, tak to převést do těch konzervativních fondů. My jsme to navrhovali zrušit rychleji tu podporu, ale je to otázka. Tam jsou naopak jsou tam investice těch penzijních společností. Nemůžete ten systém jakoby zničit a destabilizovat. Jo. Takže chápu, že tam je nějaká perioda. Ale abych se vrátil, jako je to velká změna, která jde podle mě těch problémů. Na rozdíl od toho, když se třeba zavádělo, že tam lidé musí dávat víc peněz, jo? Protože víc peněz, když je dáváte do systému, který má malé výnosy a vysoké poplatky, tak je stejně jedno, jestli tam dáváte 1000 korun nebo 1500 korun. Jo? Tam jde opravdu o ty výnosy a poplatky a dobu spoření.
5: Když Jana na začátku mluvila o tom, že Alena Schillerová už také prozradila, že reforma bude obsahovat takzvanou změnu strategie životního cyklu. Co to je česky?
6: Je to právě ta změna, jak z pohledu lidí, tak tedy penzijních fondů, že když je člověk mladý do určitého věku, Daniel mluvil o 35 let, myslím, a já mám...
7: Do 35 let je dobré tam vstoupit, ale ta strategie životního cyklu je jakoby agresivnější, dynamická do 50, na 55 let a potom se...
6: Jasně, takže prostě do určitého věku budete vlastně automaticky
5: ukládat
6: v těch dynamických fondech nebo prostě ve fondech s vyšší výnosností, které mají vyšší riziko, že třeba některý rok o ten výnos, protože bude nějaká situace na kapitálových trzích špatná, že o ten výnos třeba přijdete, ale v tom dlouhodobém horizontu prostě ho získáte zase zpátky, protože když byste se podíval na dlouhodobou křivku akciových trhů, tak prostě je rostoucí, jsou tam zuby samozřejmě, ale takže dává smysl nebýt prostě od začátku konzervativní.
5: Takže na začátku to půjde do těch dynamických fondů, pak tedy dovrším těch 50, 55 let, nebo to je jedno, takže ty úspory se budou dávat do těch vyvážených fondů a konzervativních fondů, takhle to bude. Proč lidem diktovat, že musí být v nějakém fondu podle toho životního cyklu?
7: Ale to vláda asi nebude diktovat. A byť jako řada zemí opravdu má to, on to jako strategii, která je ta jediná, kterou podporuje ten stát, jo. Ale vláda to asi nebude diktovat, jenom zavede to, že je to jako výchozí strategie. Že když nevíte vy, nebo a ta společnost penzijní s váma nechce dělat ten dotazník, tak to je výchozí strategie, která jakoby dává smysl, ale budete moct říct, já tam nechci být, já chci být v konzervativních fondech. Hmm. Budete moct udělat ten investiční dotazník, abyste byli v jiných fondech. Pravděpodobně řekl bych, že ta podpora bude vázaná na většinu druhů toho spoření. Jo? Takže myslím si, že ta změna v tomhle tomu bude relativně měkká. Ne, že by nutili lidi být jenom v tom fondu životního cyklu, ale bude to nějaká výchozí strategie, kde nemusíte ani dělat, jak říkala, jen na ten investiční dotazník. Jo? Protože ono to, ten investiční dotazník nedává moc smysl. On dává smysl, když jdete na nějakou platformu a sám investujete. Jo? Tak ta vám podle toho nastaví nějaký jakoby, to portfolio a podobně, abyste tam nedal nesmysly, nějaké jako velmi rizikové věci. Ale tady to stejně jako nevybíráte sám, do čeho investujete. Hmm. To vybírá ta penzijní společnost. Jo? A oni by to měli udělat nejlepším možným způsobem podle toho vašeho věku. Hmm. A fakt, když je vám 60 a vybíráte tu penzi, nebo 65, tak potřebujete, aby to nekolísalo. Aby to bylo relativně už, jakoby, mělo to nějaké výnosy, ale aby to bylo relativně klidné, abyste nepřišel o ty peníze. Ale v tom mladém věku tam se dá smířit s tím, že jeden rok to poklesne o 10% a v druhém roce stoupne o 20%. Jo? Na to ani nemusíte koukat. Jako, je teda riziko, samozřejmě to je dobré říct, že teďka ty akcie jsou hodně vysoko a může přijít ta korekce, třeba v následujícím roce, která ty akcie trošku sníží a potom zase budou růst. Jo? Že ono, když na to lidé koukají, tak opravdu jakoby každých, já nevím, 10-15 let přijde nějaká taková korekce, která sníží ty akcie a je dobré se koukat na ten dlouhodobý horizont těch 20-30 let prostě.
5: Tak jako to bylo třeba s příchodem covidu, se začátkem války na Ukrajině a s podobnými geopolitickými vlastně situacemi.
7: Ta finanční krize v roce 2009 až 2012, že tam byl velký skok dolů. Internetová bublina někdy na začátku milénia. Teďka samozřejmě otázka, jestli ty společnosti s umělou inteligencí nejsou trošku nadhodnoceny v těch akcích, jo? To nikdo neví. A vždycky může přijít nějaký skok dolů trošku, na to by se měli lidi připravit, aby nebyli překvapeni a koukat na ten dlouhodobý horizont, jo? Zejména ti mladí lidé.
6: Já myslím, že tady je velká zodpovědnost těch penzijních společností, aby samozřejmě rozkládali ty investice tak, aby všechno nebylo prostě v jednom segmentu akcí a tak dále. Dá se investovat do různých akciových indexů v různých koutů světa a tak dále, takže to riziko i tam se dá nějak rozložit.
5: Nebylo by lepší, kdyby to byl nějaký třeba státní fond?
6: Tak řada zemí v Evropě samozřejmě touto cestou šla, ale stát, jak jsem já pochopila, tak se obává určitého rizika tady, že když by to byl státní fond a lidé by třeba do toho museli vstupovat povinně, tak nese vlastně velkou odpovědnost a proto k tomu stát asi nepřistoupil. Ale
5: co soudí Dan?
7: No, jakoby ten vzor švédský, který to je jakoby skvěle fungující fond, který právě to funguje podle toho životního cyklu, má úplně minimální poplatky, zhruba 0,2%, tak to je státní fond, jo. A vstupujete do něj takové poloautomaticky jako mladý člověk. A je řada lidí, kteří ten státní fond podporují, od Pirátů přes Hnutí ANO o něm mluvilo, i premiér a podobně. A on opravdu může mít jako výhody svoje. Minimálně by jako vytvořil konkurenční tlak v těch poplatcích, protože by byl levnější. Na druhou stranu má i svoje rizika v tom, že my máme asi 4 miliony lidí v tom penzíku už. Jo. A otázka je, jestli je přetahovat vlastně do státního fondu nebo zlepšit ty komerční produkty. Za druhé, jako lidi se trošku bojí toho státu, jo? Protože druhý pilíř se zavedl a zrušil. Když to máte ve státním fondu, tak je tam jako pociťované riziko části lidí, že se to nějak změní a ty prostředky vám seberou, prostě dají to do těch státních důchodů. Jo? Takže ono má jistou krásu, když to je ten dobrovolný pilíř, kde to je čistě vaše. Prostě, jo? Zejména v Česku, kde tomu státu věří mnohem méně lidí než ve Švédsku. Taky problém státního fondu je, že ve Švédsku to je oddělené od státu a investují podle nejlepšího zájmu toho střadatele. V Česku by samozřejmě hrozilo, že tím začnou platit věci, které by se měly platit ze státního rozpočtu.
6: Dukovany
7: a podobně. Takže jako, já jsem taky, měl by to svoji krásu, potenciálně je efektivnější ten státní fond, vytvořil by tlak na ty poplatky, ale v Česku má jako řadu rizik. Jo. Takže myslím si, že ten pokus zlepšit ty komerční třetí pilíř, tak vlastně má svůj smysl teďka. No.
5: K reformě s názvem Lepší penzíko předběžně jsme ji probrali s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Díky, Jano, naslyšenou.
6: Díky také,
5: na shledanou. A s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti Pak Research. Český den.
7: Díky.
0: Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
4: SPD má za podněcování k nenávisti zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Vyšegrádská čtyřka by podle maďarského premiéra mohla více spolupracovat s Francií a Německem. Richard Král bude u hokejové reprezentace asistentem trenéra. Novým generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm. Teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hnutí SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Kauza se týká 2 předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. SPD s rozhodnutím soudu nesouhlasí a plánuje se odvolat. Podle místopředsedkyně opozičních pirátů Olgy Richterové je třeba rozhodnutí soudu respektovat.
5: Vidíme, že SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám, jim jde o politické body. Takže ještě jednou, politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo a soudy mají mít respekt.
4: Podle šéfa SPD Tomia Okamury předvolební plakáty neměly vyvolávat nenávist, ale pojmenovat existující problémy. Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Vyšegrádské čtyřky s Francií a Německem. Peter Maďar to řekl v pařížském Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Maďarský premiér přijel do Paříže z návštěvy Berlína, ještě předtím byl v Polsku a Bruselu.
6: Maďarský premiér Peter Maďar v Paříži řekl, že chce posílit spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem. Vyšegrádské čtyřce chce prý taky vdechnout nový život.
7: Kdybychom občas mohli přičlenit Francii a Německo, abychom mohli spolupracovat, uspořádat společná vládní jednání, vytyčit si cíle, na kterých bychom mohli společně pracovat.
6: Maďarsko a Francie chtějí v následujících měsících uzavřít novou bilaterální dohodu, která bude zahrnovat například jadernou energetiku nebo zemědělství. Podepsat by podle Maďara mohly obě země na podzim. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se s Maďarem otevírá nová éra v Maďarsku a zároveň nová kapitola Maďarska v Evropské unii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Česká federace potravinových bank plánuje rozšířit síť výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich dat rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen ve 230 městech.
8: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
9: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou